z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

noci čet jsem si náš osud z hvězd, když zhor vítr vál. Společně na cestách jen já a můj kůň šli jsme dál. Já nestál postel a on

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
2: Já jsem i vyšší.
1: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
2: No, necelý.
1: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
2: To už nemůžu právě.
1: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
2: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století. A je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmeno divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
1: Pane kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
2: Já vždycky říkám, že Telč a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
1: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
2: Děkujeme a budeme se moc těšit.
1: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
3: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko. Takže,
1: mejdan, řekněte, takže, jsme hodovní
3: ano,
1: sály.
3: Na tento suchý mejdan, bezpečný. Suchý
1: mejdan, ano, ano.
3: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky, je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
1: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa, kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z Vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z Vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
4: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
1: Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka.
4: Já jsem z toho nesvá. V kostele mě netleskají. Bylo by to zvláštní. Takže já jsem úplně roztřesená. Děkuju a moc vás zdravím.
1: No, tak si to vychutnejte. Proč vám netleskají v kostele? Byla by to chyba, kdyby jako opravdu jste promluvila tak, že by zatleskali?
4: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli. To, jako to je ještě level další. Ale tam nejsme od výkonu. To není divadelní představení. Tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme. Tedy. Děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
1: Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru? Nebo
4: doufám, já se vyhodím sama. Ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
1: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
4: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
1: To zkoušíte a čekáte, správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
4: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renomé?
1: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renomé. Hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je, se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
4: No ale nemám kartičku.
1: Mě fascinuje, jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
4: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem, takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
1: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
4: Aha, dobře, dobře. No.
1: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
4: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
1: A to jste měli.
4: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
1: Je, to když dobře už děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici? Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlasi jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
5: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma, jsi tady prvně, co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janku, nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Janku, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona se zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, aby ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovin, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční. Ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas?

0: A teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
1: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
0: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
1: 10.
0: 10 let. A našel si Český rozhlas junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
1: On o něm věděl kvůli školy, protože Jasně. Ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud u toho přijímače nebude, tak to neuslyší. A to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
0: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
2: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je vofous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
0: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď no, všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
2: No, doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres. A v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere. Ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní. No, tak
0: ne,
2: co to udělalo?
0: To já vás ještě drobně rozřípu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
2: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží Otec, Bůh, posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
0: No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchychtnou se taky, nebo
2: ne,
0: si řeknou,
2: ne,
0: že se to
2: ne,
0: jako nehodí?
2: Ne. Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát, no, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
0: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
2: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Aaronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
0: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
1: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme Umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
0: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
1: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
0: Co se nepovedlo?
1: To co je... se nelíbí.
0: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
1: Nepopulární hudba.
0: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
1: Možná jo.
0: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
1: Klub Nevergreen.
0: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic, podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jede za vámi dneska ze státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková Kopecká.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se ho užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo poplácá po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v posledních době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potlesk a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23. 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšili, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říká, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního? Budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci jen je trošičku jakou tou mladší, trpnější sestrou, byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečný je samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra, já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mít za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet, rádi bychom se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezena, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích jenom ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televizi fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní. Jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů, vůbec se nestyďte, jdu mezi vás, tamhle je ruka nahoře, hezký dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele, před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníků zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujeme.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že oni se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku, toho celodenního programu, čili není to samostatný program. Vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, co mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně. Tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku taková trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom denodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
0: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
4: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšenej z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
2: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný, špičkový, profesionální, kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se z toho úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi 2 lety, my jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma, pro mě je ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
0: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vype Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové? Pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAP rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. S tím máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Na jméno je Michal. Kdo jste vy?
4: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. král Miroslav z Pyšné princezny, za B. princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
4: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
4: Přesně nevím, ale točilo se v tom Zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to se vy u toho ještě nebyl.
4: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
4: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées? Lenka se hlásí.
5: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
5: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
6: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
5: Typnu Ačko.
2: Klarinet? Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk? No na
3: klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a cvrkot, to je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se navěc dívat z pastičné vejšky, ale ne zase z příliš velké vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro bezčížný stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná vejška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
5: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam je nám. Ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Před víkendem velký pozdrav, po víkendu i těm, co ráno stávají a slyší reprízu. Vítám vás, Patrik Rozehnal, je tu hodina dobré zábavy, kterou si sami sestavujete, vybíráte, navíc i hodina se soutěží a taky dnes se Saxánou s Petrou Černockou. Petro, zdravím.
3: Dobrý den.
2: Budeme mít soutěž, otázka se bude točit kolem hosta, budeme mít připravených 5 knížek a jednu z nich si můžete vybrat a budeme na závěr ještě losovat taky někoho z těch výherců tohoto týdne, kdo bude odměněn digitálním rádiem. To je náplň této hodiny.
0: Humoriáda.

0: abyste věděli, na čím se tu přemýšlí během písní, tak třeba s Petrou Černockou teď, jak přišel Meky Žbirka na ten popěvek. Oh, oh, oh.
1: No, on je prostě geniální, ale hlavně on mohl udělat oh, oh, oh, oh, ale on to udělal až na druhou dobu. Nic. Chytrý, strašně chytrý a hezký.
0: Jo. Tak to je těžké někdy vymyslet takový jednoduchý popivek, který by to ozvláštnil vlastně. Ano. A na to možná i mnoho těch posluchačů čeká něco, co si taky mohou zaspívat bez
1: toho,
0: že by znali
1: text. Já mám pocit, že ty melodie nějak mizejí. Tu a tam se něco objeví, jo, ale ty repeři nám to kazej.
0: Oni si možná myslí něco to samého.
1: Oni zase nemají rádi ty melodie.
0: Petro, co máme rádi z mluveného slova? Co si dáme, čím začneme dnes u Mariáže?
1: No tak já bych začala bolkem polívkou. Nedá se nic kazit, viď?
0: Dobře, tak Svatebčan v autě, ukázka například na chystané do seznamu. Dobrá.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidový alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat František, řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů a nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdal, no tady byl sama. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felici. Ve své Felici opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... Hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, na svatbě se pije. A oni už vytahujou samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů, zaparkuje Felicii v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za 2,5 hodiny, 2,5 hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský, proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byli opilí před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají. No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Byl nějaký alkoholický exces na svatbě Petry Černocké?
1: Víš, to už je tak dávno, ta první teda no. Myslím, že to už bych si nespomněla.
0: A ta druhá?
1: A na tý druhý, on ten můj moc nepije, jenom pivo.
0: No to nevadí, tak nebyl tam sám.
1: No jasně, ale...
0: Jaký svatebčani.
1: No dobře, ale ty většinou si pozvou svatebčani jako kamarádi, s kterýma třeba ten ženich jako někam chodí, že jo?
0: A no. Možná už to bylo taky ve věku, kdy ví, jak s tím alkohol naložit, že?
1: Hele, tak já bych to nepitvala. Ne. Byli jsme všichni střízlí, já totiž špatně rozkládám alkohol. Já si dám věrecí a jsem tak veselá, že to mám na celý večer.
0: Takže jsi zakázala podávat alkohol? Nebo
1: ne, ne, ne, ne, já ráda vidím v ostatní lidi, že jako se rozjedou, ale já to neumím.
0: Zpívalo se u vás na svatbě?
1: Nespívalo.
0: No to je smutná svatba.
1: Já vím.
0: Zpěváci a nikdo nespívá.
1: Hele, já vím, ono totiž všechno dneska je takový načinčaný, vymyšlený, šatičky boj. Hele, já jsem prostě v té době byla úplně jako šup-šup, jako, ale oni dneska mají... speciální botičky na svatbu, kloboučky, tady šatičky, ještě tam přijdou oslíka a mášly. Hele, s tím se nadělá teďka velká práce s těma dle věcma. Já jsem to brala jako spíš, že jde o ten akt, než o tu parádu kolem, o ty... Ono jde o ty fotky, lidi furt fotí, tak aby bylo co na té svatbě. Tehdy se nefotilo.
0: No tak měl člověk fotografa, ne? Nějaká fotografa. A zase...
1: Ne.
0: A to už se dneska taky nedělá, se jezdilo k fotografovi do ateliéru.
1: Jo, to ne, to bylo dneska ještě to spíš moje místě. Maminka. Pozor, to už si šel hodně retro. já už ne. Ale myslím si, že tam byl nějaký jako kameraman z místní televize. Mě vyčapali. A jinak se nefotilo. Ne, nic, hele, teď se ze všeho dělá hrozná triáda.
0: Vy nemáte s Jirkou doma nějaký obraz nebo fotografii
1: ne.
0: Nad postelí v oválu nebo tak?
1: Nemáme. A já bych to nenašla. Já bych to nenašla. Ale je možný, že někde na sítích to je, že lidi vyšťourají všechno. No.
0: Říká Petra Černocká. Vybrala si Bolka polívku, nabídnu ho také s Ačkem do toho prvního souboje a pod Bčkem ukryju Miroslava Donutila. O dabinku povídání nebude tam sám třeba i s panem Lakomým. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, pište. Je tu pořad s názvem Humoriáda.

0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: My jsme ve studiu s Petrou Černockou a vysíláme pro vás Humoriádu. Vy si musíte teď vybrat a někomu věnovat hlas. To právo máte. Udělit svůj bod na čísle 731 800 900 buď Bolkovi Polívkovi, anebo Miroslavu Donutilovi a jeho hostům. Komu byste rádi vy dal hlas? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady dávám Ačko.
3: Dobře, děkujeme moc.
5: Děkujeme.
3: Píšeme a jdeme na dalšího, kdo se dovolal, kdo pak to je. Vítejte u nás.
6: Dobrý den, dáma a pane.
5: Dobrý den.
6: Tady vás Petr Zaloty. Uh-huh. Přeji vám hezký víkend a přál bych si pokračování s panem Polívkou.
3: Uh-huh. Děkujeme i vám, mějte se pěkně.
5: Děkujeme.
3: Kdo tam je teď?
7: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkujeme, šťastný pátek. A teď někdo další.
8: Dobrý den, tady Jenda od Lidský hory. Já vás zdravím, Patrku.
3: Děkuju.
8: I paní saxofon,
5: Gudáčko. Ano, jo, zkraťte to, děkuju.
8: A já mám fotku z ateliéru svadební. A nejsem zas tak retro.
5: Fakt, jo.
8: Mě popade

0: Spade mi je kousek.
1: No vida.
2: No on má, já nemám.
0: A jak jste říkali to EU, tak dobře teďko zvíje ten David Dale, to je jak husky, když běžíš diváčku flonk tady v Orlických horách.
2: No jo.
1: Dobře, tomu vyřídíme, tam bude mít radost.
0: A pak jsou ztracený ještě tyhle ty, jak nemají signál a hledají signál.
1: Nightwork,
0: a najdou signál.
1: Ano, to je pravda. No ty popěvky jsou velmi populární, když někdo najde a umí to vyhmátnout, to, co se tam hodí, je to fajn pro posluchače, mají to rádi. Komu dáte od Ačko nebo Bčko?
0: Jsou prostě ty básníci, jako byl Vrba, Borovec a tohle.
2: Máte svatou prostě pravdu. Vrba, Borovec, byli
0: tak,
2: výborný.
0: Je to tak.
2: Ano, básníci už nejsou.
0: A dáme si polivku.
1: Dobře, dáme, máte pravdu. Vyhrál to. Ještě jednou tedy o autě teď a technikou nepoznamenané manželce.
3: Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
4: Já myslel Mimoň.
3: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsner, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty Hauptny podívat, jo? Kteří vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit. Jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů. A vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říkal, čekej a top. A přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, když byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prudelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš s tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
1: Humoriáda. Petro, taky jsi ještě v autě našla nějaké místo, kde nevíš, na co to je ten knoflík nebo ta funkce, nebo k čemu to je v tom autě?
2: Vzhledem k mému věku je spíš pravděpodobně, že zapomenu, k čemu ta věc je. Ale zatím umím odbírat auto.
1: Ano.
2: A dokonce jsem dostala od jedné kamarádky, ráda ji nebudu jmenovat, ale je taky trochu malířka, je to moje kamarádka od dětství. Ona říkala, že když vystupuju, když jedu třeba na to vystoupení, já nevím, 200 kilometrů.
1: Ano.
2: A furt se jim v tom autě. Tak člověk v mém věku už tak jako trošku celý zvadne a hlavně zatuhne. A ona říká, no jo, ale ty asi špatně vystupuješ. Musíš otevřít ty dveře, pak tam musíš takhle hodit pravou nožku, smykem levou nožku, opřeš se o ty dveře levou rukou a už stáváš. A ty to asi děláš blbě, no a to prostě pak nevypadá elegantně. Jo, to je, ale má pravdu.
1: To je jako trénink na červený koberec?
2: Jo, tak nějak. No. Jo. Ale já si to pamatuju, do dneška to dělám. Do dneška to dělám jedna nožka, druhá a tou levou se přitáhnu. Když jenom otevřu a chci vystoupit, tak jsem vohnutá, hrbatá. Jo. Hele, teď mě určitě poslouchá nějaká starší dáma. Tak prosím vás, vprava, leva, rukou levou.
1: Nahoře se chytnout.
2: Nahoře peří. A pak vystoupit ladně jako víla. No. Mm-hmm. Tohle to jsem
1: a jde to v čemkoliv? V holinkách, teniskách, v lodičkách?
2: Ne, to je tak elegantní, že prostě to, jde, to by mohl člověk i v noční košili.
1: Mm-hmm. Dá se takhle vystupovat i z traktoru?
2: Z traktoru jsem ještě nevystupovala. Tam to bude trošku problém s tou vejškou, co?
1: No, jo.
2: To když někdo přinese schůdky, tak já vylezu i na traktor.
1: Vážení, je tu čas na naši soutěž humoriádnickou uzavřít páté kolo tohoto týdne a na konci ještě pořadu vylosovat někoho, kdo dostane digitální rádio. Teď se bude bojovat o knížku, o jednu z těch pěti, ať už to budou kulišárny nebo klukoviny, vylomeniny, radovánky či děkovačky. Otevřu už za chvíli telefonní linku, zatím je uzavřená. To číslo sem do studia je 731 800 900 a otázka se bude týkat Petry, nebo s Petrou bude trochu souviset. A tak linku teď otevírám a někomu umožním odpovídat na soutěžní otázku. Kdo se dovolal? Dobrý den, asi jsme někde na cestě.
4: Marcel, dobrý den.
1: Marceli, v autě?
4: Ano.
1: Dobře, na cestě kam? Domů.
4: Na cestě z práce domů.
1: Dobře. Ano. Tak třeba to bude šťastný dojezd. Tak doufám, že dobře slyšíte a ptám se, jak dlouho trvá film Dívka na koštěti, kde hrála Petra Černocká. Dám dvě možnosti. 76 minut anebo 126 minut. Co myslíte?
4: Já myslím, že 76.
1: Co si myslí Petra? Jestli to ví nebo neví.
2: Já to teda určitě nevím, ale já bych řekla taky 76, mě to stačilo.
1: Je to tak, jo. Výborně, no tak knížka už je v podstatě vyhraná, teď jenom zbývá prozradit, jakou si vyberete, nebo jaká vám chybí, na jakou byste měl chuť si číst.
4: Já bych chtěl Pepu Dvořáka.
1: Pepu Dvořáka, takže jeho Kulišárny. Tak bude mít radost, rádi pošleme a ještě na adresu, kterou nám pak nadiktujete už mimo éter, aby ji všichni neslyšeli. A šťastný dojezd a poslouchejte zase příště Humoriádu a ještě tenhle konec, na to nezapomeňte, kdybyste domů dorazili dřív, tak zůstaňte v autě, kdyby k tomu ještě přibylo rádio. Tak jo, zatím děkuju, mějte se pěkně. No a nám nezbývá nic jiného, než si z toho také filmu 76 minut trvajícího pustit tuhle titulní melodii, kterou vlastně naspívala i dala dohromady Petra, že je to tak?
2: Ne, já jsem to nenapsala, chalipámu, ne, to je takový na jazzy, já jsem taková folkovka.
1: Jo. Kdy naposledy jsi zpívala?
2: Asi předevčí.
1: Tak teď si dáme takhle ze záznam.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marcelovi tedy ještě jednou velká gratulace. Připomínám, že samozřejmě máme ve hře i digitální rádio, na to taky dojde a budeme ho losovat na konci dnešního pořadu z těch výherců, kteří v tomto týdnu vyhráli. Jinak červnová soutěž až do konce měsíce, pětice knížek k dostání i na stránkách humoriada.cz. Zatím opouštíme soutěž a ptám se Petry Černocké zde přítomné, co by si teď dala v Humoriádě.
2: Jako já myslím, že třeba s některými jsem se vlastně vůbec s těmi giganty humoru nesetkala, jak tak na to koukám.
1: No.
2: Protože třeba Josef Hlinomas, nikdy jsme se nepotkali.
1: Tak máme ho tu i s Daliborem Pokorným, rozhlasová věc, s pásma Hajný Lopucha a doktor Třapec. Povídání nazvané Výjimka a pravidla. Tak pustíme si, uvidíme, jestli posluchače to zajme.
3: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče, u mikrofonu redaktor doktor Třapec.
4: Pochvala, pane doktore Třapec, to mě těší, že jste už zase tady. Jaký máte dneska problém? Přísloví, víte?
3: Dobrý den, soudru Lopucho. Ano, dneska mám výjimka potvrzuje pravidlo.
4: Co ti moudrej lid chtěl říci, víte?
3: Ano, no já myslím, že to bychom mohli prostě vzít si několik výjimek.
4: A aplikovat na to naši, pravidla. Na ty pravidla. Tak hejte, tak třeba, když máme jako několik takových názorů úplně blbých.
3: Ano.
4: Tak jeden z nich může být prima.
3: Ano, ano, ano.
4: A to potvrzuje tu blbost toho ostatního všeho.
3: Ano, no nebo naopak, zase třeba...
4: Naopak, když je všecko chytrý.
3: Třeba řekněme...
4: Víte, tak jeden blbec to může všecko úplně...
3: Potvrdit.
4: No, jaksi. Potvrdit.
3: Ano. Jistě, no tak to je...
4: To vidíme denně při své praxi životní, víte?
3: Ano, to je zajímavé, jak ta životní praxe tyhle věci takhle potvrzuje. Nebo podívejte se třeba, když, jako bychom řekli, že třeba všichni se mají dobře.
4: Ano, tak musí být někdo, kdo se má blbě, aby to potvrdil.
3: Ano.
4: No a čím je víc těch potvrzení, víte?
3: Ano, čím
4: tak
3: je...
4: Tak tím víc platí zase, že je to pravda všecko.
3: Ano, ano, ano.
4: Nebo čím víc je něco pravda... Tak tím víc se lže, aby ta pravda jako vylezla, víte?
3: No tak to je jako...
4: To někde dělají taky, víte?
3: Jistě, lidi. V některých státech, ale...
4: Lidi jsou všelijaký, no.
3: Ale já myslím, že to je prostě jaksi trošku už jiný příklad, ale podívejte se třeba, tak...
4: Ono to je totiž, taky dost nekrásný.
3: Jaksi záleží na tom, co člověk jaksi drží za výjimku,
4: ano.
3: A co drží za pravidlo,
4: ano,
3: že?
4: Když někdo, třeba člověk někoho drží za výjimku, víte?
3: Ano.
4: Tak a on sebou cuká a vy ho za tu výjimku furt držíte. No, tak se vám nemůže utrhnout.
3: Jistě, no. Já si právě myslím, že záleží také na tom, kterého člověka jak si držíte za výjimku.
4: Ano,
3: že?
4: Ano, ano. No tak podívejte se, za výjimku držím člověka, který třeba vymyslí výjimečné heslo.
3: Ano.
4: Které ukazuje, že tam ta ostatní hesla
3: jsou pravidlem. Jaksi.
4: Jsou pravidlem, protože on vymyslí ten výjimečný člověk blbé heslo a ty ostatní jsou dobrá hesla, víte?
3: Ano, ano. To je právě třeba, aby občas také bylo vymyšleno nějaké nepříliš dobré heslo, aby ano. Právě potvrdilo tu, jak si pravidlo...
4: Ano, nebo když lidi jsou takhle a angro třeba jsou někde blbí lidi,
3: ano.
4: Tak musí mít jednoho chytrýho a říkají ještě, že tenhle je chytrý.
3: Ano, aby se právě mohlo potvrdit takové pravidlo, že...
4: Že výjimka potvrzuje to pravidlo. Ten chytrý potvrzuje tu blbost těch druhých, víte?
3: Ano.
4: Prosím.
3: No, tak já myslím, že to jsme jako vysvětlili
4: to
3: dost
4: zevrubně. To jsme vysvětlili dost dobře, víte?
3: A že když člověk takhle se začne na ten svět dívat...
4: Dívat, tak to vidí úplně jinak.
3: A vidí prostě ty výjimky a ty pravidla...
4: Ano.
3: Tak najednou pochopí vlastně tu hlubokou dialektiku toho...
4: Toho všeho, že to všecko se vším souvisí, víte?
3: Ano.
4: A najednou zjistíte, že něco s něčím nesouvisí a už víte, že to souvisí všecko.
3: Protože to je taková výjimka...
4: Výjimka z toho souvisení.
3: Ano. A já myslím, že právě my musíme jako...
4: Ještě více a ještě
3: více
4: vlnější věci vymýšlet, aby ta chytrost vyplavala na povrch.
3: Ano.
4: Děkuji.
3: Prosím, naschledanou. Děkuji vám.
4: Těšilo mě.
3: Skutečně dneska se to...
4: Dneska se to, že jo,
3: děkuji vám. Prosím,
4: no, naschledanou. Vidíte, jdeme do hloubky. Čím dál víc. Prosím.
1: Rozhlasová věc, tedy Josef Hlinomas a Dalibor Pokorný. Nějaký rozhlasový Silvestr nebo takovou jako estrádu rozhlasovou natočila si, Petro, někdy? Byla jsi u toho nebo spíš televizní věci?
2: Hele, určitě jo, ale to jsem vždycky považovala za méně zdařilé, protože já mám pocit, že poměrně hezky jsem jako vždycky vypadala jako holka. A v té televizi to vždycky pomůže, když řeknu nějakou hloupost, tak to projde. No. Většinou.
1: Takže jako před mikrofonem ostych, no. Rozhlasový mikrofon.
2: Já jsem hodně byla často, já jsem myslím i sama tak nějak vysílala, hned po revoluci to začalo být a lidi volali a jednou mě nějaký pán seřval, co to tam milem za pitomosti, tak jsem s tím flákla teda. Ale ty už máš scénář, ty už to máš, to byla taková improvizace. Je to, ano, po revoluci jsme dělali.
1: Tady scénář taky moc není, tady si sestavíme seznam.
2: No ale máš takový něco, jo, když to bylo jenom zvedat těm lidem, aby jsme byli v kontaktu. Ale já jsem si k tomu tehdy vzala Pavlínu Filipovskou, která je zkušená rozhlasačka a jako duo jsme byli dost dobrý, i když ona je daleko chytřejší a vtipnější.
1: Ale,
2: jo, ale já jsem vypadala taky tím pádem v tom světle, že jsem zajímavá.
1: A tuhle práci jak dlouho jste dělali?
2: To jsme dělali asi rok, to jsem si vymyslela. Když nebylo co dělat po revoluci, kdo by stál o to, abych zpívala. To byly zavřený ty kulturáky, všechno. Ale rádia šlo jedno za druhým, to byly soukromí, že jo. No a pak jsem psala články do novin, že jo, to taky šlo. Jenom nespívat mě nechtěli nechat. A teď už se to zlepšilo.
1: Kdy se to zlomilo? Kdy sama pokládáš nějaký rok za ten zlom? Kdy se to vrátilo?
2: Hele, asi tak po té revoluci 2 roky to takhle bylo, jo. Že nebylo kde zpívat. Tak jsem vymyslela dětskou desku. A pro děti můžeš zpívat vždycky třeba ve škole v tělocvičně. Tak jsme jezdili takhle dětičkám. Hmm. Ale měla jsem hezký dětský písničky, jsem si napsala. No, ale já jsem radši už teda teďka víc pro ty dospělí, jo. Jako, a mám ráda to country. Zítra mám nějaký, jako to bude určitě country. Pozval mi tam Honza Vančura a na Hradě. Jenom nevím, kde.
1: To bude vidět Jirka, pošle tě tam nebo doveze.
2: Ano, ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Můžeme buď samozřejmě s Josefem Hlinomazem a taky Daliborem Pokorným, nebo si dáme Hurvínka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor mezera A či B. A k tomu nám ten čas ještě vyplní skupina Miraj. Vedle tebe usínám, tak vy prosím vás ne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petra Černocká dohlíží na přepisování bodů buď do konta Josefa Hlinomaze anebo Hurvínka. Ve hře jsou tyhle dvě ukázky a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady David. No, já bych si strašně přál Hurvínka.
1: Dobře, tak má bod. Kdo další? Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Patriku, i samozřejmě paní Petrušku.
4: Děkuju.
3: A já bych chtěl Bčko.
1: Dobře, děkuji za to. Dobrý den, kdo teď?
4: Halo.
5: Dobrý den, tady František, posluchač. Já bych si přál Bčko a oba vás zdravím, hlavně paní Petru, se kterou
4: ano,
5: mám doma potečku.
4: Máte, jo,
5: děkuji,
4: sakrič.
1: Děkujeme za to hlasování. Vítáme dalšího.
6: No, dobrý den, tady je Soňa z Boršova. Já zdravím paní Petrskou, vás taky.
4: Děkuji vám.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapisuji Ačko, Josef Hlinomas má bod. Kdo ještě? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je posluchačka z Ostravy.
1: Ano.
7: A přála bych jí taky Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, tak zastavujeme, stačí nám to hlasu dost. Vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, půjdeme za Hrovínkem se Spejblem, tedy Helenou Štáchovou, Martinem Kláskem. Tady je ukázka, teda je nazvaná Co je to spravedlnost?
8: Hurvajs?
9: Co je?
8: Do kam pak uháníš?
9: Do kina.
8: A na co?
9: No to ještě nevím, ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
8: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
9: Ale...
8: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš 100krát, že už budeš hodný.
9: Proč?
8: Protože jsi rozbil okno.
9: Já ne.
8: A kdo asi?
9: Mánička.
8: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
9: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
8: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
9: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
8: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
9: Teď jsem ti řekl, že Mánička...
8: Hurvajs!
9: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já abych psal trest.
8: No takhle je to spravedlivé.
9: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
8: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
9: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
8: No co to jo, to jistě.
9: A kdo?
8: Ten, kdo je starší a zkušenější.
9: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
8: No jistě, jsem přece tvůj otec.
9: A otcové mají vždycky pravdu?
8: No ano, sám sebou.
9: Protože jsou starší, zkušenější?
8: No ano.
9: A chytřejší než jejich synové?
8: Bodeď.
9: Aha, a... Taťulínku?
8: Co zas?
9: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
8: Přece Edison.
9: Tak proč ne jeho otec?
8: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
9: No, nevím, taťulínku.
8: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
9: Hurá!
8: Ale 200krát.
9: A proč?
8: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
9: No, tak to už jsem pochopil.
8: Ano?
9: Spravedlnost je právo silnějšího.
8: No vidíš, no, tak konec debat a šupej psát.
9: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
8: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
9: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí. Ha, ha.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Potkal ses někdy osobně s Hrvínkem nebo se Spejblem?
4: Bohužel.
1: Ne?
4: Neměla jsem to štěstí. Ne, ne. Ale znala jsem některý ty lidi tady z toho okolí. No. Mm-hmm. Znala jsem Kiršnera, Štáchovou, to jo. Ale jako ty takový ty, co... No hele, já to obdivuju, ale vlastně jsem ani s mojí dcerou nechodila na loutkový divadlo.
1: Ne.
4: Ne.
1: Na žádné.
4: Ne.
1: Vy jste se ho hrali doma.
4: No ne, ne, to zase takhle bych se neobětovala, že bych si vzala dřevěný bačkorky a dělala báře nějaký legrácky. Ale nevím, no, to už se chodilo do kina na takový filmy a tak.
1: To
4: no.
1: Jo, ale i já jsem byl na Hrvínkovi jako malej.
4: No, ty jsi staromodní asi.
1: Starej. Taky retro.
4: No.
1: Večerníček jsem miloval i s Pejbou a Zurvínkem. Jeden z těch mála loutkových a takových. Hmm. Ne všechny loutkové jako mi úplně přirostly.
4: Jo,
1: takové ty trnkovské věci na mě byly jako na dítě moc depresivní, tmavé a tak.
4: Ale mně se právě tyhle líbily potom víc.
1: Potom, ale v dětství ne.
4: Ano, to je pravda, na dětství je to příliš zatěžující. Ano, jako, byly temný.
1: Jako oblíbení Broučci jsou pro mě hororem, jako pro dítě.
4: Fakt?
1: No, úplně hrozný.
4: Ty jsi jim to sežral. Já jsem viděla od začátku, že je to hloupost.
1: Petra Černocká, naší hostem. Tak čím to uzavřeme? Buď ještě Hurvínkem, anebo Vladimírem Menšíkem. Nabízím proti poslední souboj. Vy si vyberte během písně Petra Nováka a zavolejte nám své rozhodnutí. Tady telefon do studia 731 800 900, SMS-kové číslo taky do studia mířící, ale pište textové zprávy ze slem Humor mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda ještě musí uzavřít své vysílání jednou ukázku a taky musíme vylosovat výherce digitálního rádia. Tak nejprve ta ukázka. S kým bude? S Hurvínkem nebo s Vladimírem Menšíkem? Na to se ptám vás, co voláte? Dobrý den.
2: Dobrý den. Braňo z Martina.
1: Ano.
2: Pozdravím vás do studia a hlasujem za Ačko.
1: Ačko, Hurvínek dostává bod. Dobře, tak moc děkujeme. Ještě někdo se přidá? Poprosíme stišit rádio. Ano?
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Patriku, zdravím vás a Petrušku Černošku. A pro Davida bych chtěla Hurvínka.
1: Dobře, děkujem. Tak další bod pro něj. Ještě někdo? Vítejte. A stište rádio.
4: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: Dobře, jasně. Ještě někdo? Haló.
5: Ano, já bych chtěl hovořit k losování.
1: No, klosování, to ten nás teprve čeká. Teď vybíráme ukázku, Ačko nebo Bčko?
5: Já si dám Ačko.
1: Dobře, to znamená Ačko, znamená tedy Hurvínka. Jestli se nepletu, je to tak, ale v součtu hlasů nakonec nám vychází Vladimír Menšík. Vyhrává imitace od Libora Pantučka.
6: Libore, já jsem se tě chtěl zeptat, jednak ti musím říct, velice rád, že tvoje imitátorské vystoupení ve dní v kraji, myslím Jihomoravský kraj, nevím, proč tam nebyl Zbyšek.
7: No, tak já nejsem krajský formát, já jsem světovka.
6: Tam taky ale nebyl, to se viděl, svět se baví a taky nebyl. Ale zvlášť říkám, ta imitátorská část toho tvýho dokonce se tvrdí, že umíš vůbec nejít napodobit naprosto neznámý lidi. Tak to ale ulehčím, abych měl takovou prozbu. Jestli bys mohl sám sebe požádat jako Janu Kociánovou, jako bys byl Joška Kroner, aby ti něco zatancovala. Ne, zaspívala.
8: Já jsem pro. Ako pachohybský zbojník si brajem, keby mohla zaspěvat zpěváčka Jana Kociánova len tak pri gitare ako pri vatre.
9: Starosti, zahoď svoje starosti, zahoď svoje starosti, pozri, aký je krásný deň, aký má ujdobu zde ho nechodí. Vlastně ako iný začať nadávať, ale skús radšej pozrieť na krásu dní. Na lítosti dokážeš sa iba smiať, a na klebety odpovieš im úsmevom, a na ulici zapáči sa narazej strom. Nečiť sa smelej, začni, a živa budeš mať, si začni ho starosti.
0: Humoriáda.
1: Tohle byla ukázka tedy s paním Menšíkem a taky s panem Pantučkem. A teď je třeba vylosovat výherce digitálního rádia. Zůstali nám v osudí čtyři, v úterý nikdo nevyhrál, takže ve hře je Milan, Jiřina, Petr a Marcel z dneška. Petra Černocká teď zatočí naším losovacím zařízením. Tak,
10: ano, točím.
1: A vybere jedno číslo a to nám určí den v týdnu. Tak, co tam máme? Vytahujeme.
10: Hele, jednička.
1: Jednička. Jednička je Milan Hrvalík, který vyhrává digitální rádio. Tak jo, gratulujeme.
10: No, Petru. Gratulujeme, ale ty zbývající tři mě teď nemají rádi.
1: Ne. Budou určitě, budou mít zase šanci vyhrát někdy příště. Soutěžíme celý červen a samozřejmě máme pro vás vždycky zásobu dobrého českého humoru. Petro, děkuji, ať se daří.
10: Taky,
1: hezký víkend.
10: Hezký den.
1: Mějte se krásně a o víkendu ve Hvězdných návratech třeba s Luďkem Nekudou po 16. hodině v sobotu anebo v neděli s režisérem Jiřím Krejčíkem se Patrik Rozehnal těší. Mějte se krásně.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Lukovečku na Zlínsku po 16 měsících končí stavba nové kanalizace. Rožnovská olympiáda dětí a mládeže zná své vítěze. Začíná týden invazních druhů. Akce, která má upozornit na zavlečené druhy do naší krajiny. Dnes bude v regionu jasno s teplotami až 27 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Poslední úseky nově vyasfaltovaných cest tento týden dokončují v Lukovečku na Zlínsku. Opravami silnic končí budování nové obecní kanalizace. Po kolaudaci se začnou domácnosti na kanalizaci připojovat, pokračuje starosta Lukovečku Lukáš Pšeja z ODS.
2: Je to završení nějakých 16 měsíců práce při kanalizaci Lukoveče, kde napojujeme zhruba 180 rodinných domů. Celý ten projekt je v řádu 130 milionů korun. Značnou část tady z té částky nám dalo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím dotace a Zlínský kraj.
0: Přes 1100 školáků z 18 škol z Rožnovska, Kopřivnice i ze Slovenské Povážské Bystřice se zúčastnilo olympiády dětí a mládeže v Rožnově pod Radhoštěm. Oblíbená sportovní akce se do města vrátila po 8 letech. Výsledky škol z jednotlivých sportech shrnuje mluvčí radnice Adéla Kousalová.
3: Mladí sportovci se utkali v atletice a plavání, ale i v malé házené, vybíjené, basketbalu, florbalu a malé kopané. Mezi školami prvního stupně získala nejvíc medailí a první místo základní škola nemocničná z Povážské Bystrice. Na druhém stupni vybojovala nejvíc medailí Rožnovská základní škola Vidická.
0: Nutrie říční, želva nádherná nebo bolševník velkolepý. Právě na nepůvodní druhy, které se v krajině rychle šíří a ohrožují původní ekosystémy, má upozornit osvětová akce Týden invazních druhů. Agentura ochrany přírody a krajiny spolu s dalšími organizacemi na celý týden naplánovala po celé republice sérii přednášek, workshopů nebo exkurzí.
4: Například v Lomu Seč u Rudice se mohou lidé zapojit do likvidace lupiny mnoholisté. V Praze se pak vydat s odborníkem na vycházku podél břehu Vltavy. Tam z invazních druhů mohou lidé narazit třeba na husici nilskou nebo nutrii říční.
5: Nutrie právě využívají systém nor, které hloubí až desítky metrů dlouhé a narušují tím břehy.
4: Říká Lenka Čelobentičová z Agentury ochrany přírody a krajiny. S mapováním invazních živočichů i rostlin mohou lidé odborníkům pomoct.
5: Můžou k tomu využít buď aplikaci Biolog nebo iNaturalist, anebo nám můžou přímo napsat na náš mail.
4: Veškeré akce, které jsou součástí Týdne invazních druhů, jsou uvedené na webových stránkách agentury. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
0: Polský prezident Karol Nawrocki chce zbavit prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského nejvyššího polského řádu. O odebrání řádu Bílé orlice bude dnes rozhodovat porota, která cenu udělila. Případné odejmutí řádu vyžaduje ale mimo jiné i souhlas předsedy vlády Donalda Tuska.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu skoro jasno až polojasno, později večer a v noci začne od západu přibývat oblačnost. Aktuálně naměříme mezi 8 až 14 stupni a nejvyšší teploty budou 24 až 27 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Tolik ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už je na řadě Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Nebudu chodit, jak se říká, kolem horké kaše a rovnou se dívám do kalendáře. Vítám vás, milí posluchači, do nového týdne. Začínáme datem 8. června a to máme většinou zakódované v souvislosti s Medardem. Rozebereme za chvíli v kalendáriu a přeju klidné vstávání s písničkou Heleny Vondráčkové. Teď je 5 hodin 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

Český rozhlas Zlín vás, milí posluchači, zdraví u pondělního vstávání. Dobré ráno si přejeme k 8. červnu. Nahlédneme do kalendária, dnešek je Světovým dnem oceánů. Mají vliv, jak víme, na celkové klima země. Vyhlášen byl před rovnými 30 lety, tedy 8. června 1992, na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji. Církevní kalendář dnes připomíná svatého Medarda, patrona sedláků, vinařů a sládků. Byl nadmíru dobrotivý a záslužné skutky konal nejraději potají. Zloděje prý často obdarovával tím, o co ho chtěli sami okrást. Později se stal biskupem. Podle legendy ho v chlapeckém věku zastihla bouře a před deštěm ho svými křídly ochránil velký orel. Na základě tohoto faktu ho lidé začali vzývat na pomoc proti dešti. V roce 1908 zemřel podnikatel Antonín Baťa, který s bratrem Tomášem a sestrou Anou založil obuvnickou firmu ve Zlíně. Dále dnešek připomíná Josefa Černocha, českého prozaika, dramatika a publicistu. Pocházel z moravského Přerova, z buditelské rodiny. Jako učitel působil na mnoha školách. Z jeho díla jsou dodnes ceněné vzpomínky na spolupůsobení s Otokarem Březinou na škole v Jaroměřicích nad Rokytnou. A ještě rok 1912

dekádách. Polovina 90. let. Je to jakési mírové poselství, zpívané ve třech jazycích, 16 týdnů na prvním místě francouzského žebříčku.

0: 5 hodin 18 minut, pondělí 8. června. Dobré ráno přející Český rozhlas Zlín. Jak to bude s teplotami na obloze, co nám říkají na dnešek meteorologové? Jejich zprávy hned předám a na úvod ještě pohled do ranního regionu.
1: Počasí.
0: 11 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě a v Bystřici pod Hostýnem. 10 vidím v Holešově, ve Zlíně, Bojkovicích, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. 13 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, 14 Maruška Hostýnské Vrchy. V Hošťálkové, ve Štítné nad Váří a ve Velkých Karlovicích je to prozatím 7 stupňů, 8 ve Vizovicích, Luhačovice, Strání, Vsetín, Valašská Sednice a Horní Bečva hlásí 9 stupňů. Dnes bude převládat skoro jasno až polojasno, později večer a hlavně v noci začne postupně od západu přibývat průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, povane slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky teď ráno máme mírně nepříznivé, jinak během dne by měly být dobré.

0: dobré a biozátěž mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Co s tím taky trochu souvisí, víte, kde byste našli nejdeštivější a nejsušší místa u nás? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Rakovina prsu patří mezi nejčastější onkologická onemocnění u žen. Při včasném odhalení je ale zároveň jednou z nejlépe léčitelných. Klíčem je prevence. Pravidelné samovyšetření a screening. Jaké nové metody léčby může medicína ženám nabídnout? A ohrožuje rakovina prsu i muže? I pro vaše otázky tady bude primář chirurgického oddělení zlínské EUC kliniky Jiří Duben. Už 10. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Začalo to v dětství, když si z dřevěných špalíčků vyřezával první píšťalky. Pak se Jiří Már posunul od užitných dřevěných výrobků k vyřezávaným sochám. Tvorba dřevěných skulptur je pro něj odpočinkem. Do jeho řezbářské dílny v Uherském Hradišti Mařaticích se spolu podíváme v reportáži z cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Barbora Hitmánková. Na kolony se musí ode dneška připravit řidiči mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. Na silnici 1/35, která je hlavním tahem na Slovensko, začíná demolice mostu v Zašové. Provoz je řízený kyvadlově pomocí semaforů. Omezení podle ředitelství silnic a dálnic potrvá do poloviny srpna. Práce na mostě je součástí přestavby křižovatky, která má řidičům usnadnit výjíždění ze Zašové. Kvůli rekonstrukci bude dnes a zítra uzavřený most přes Frištátský potok ve zlínské místní části Vršava. Omezení se dotkne přístupu k fotbalovému areálu Vlastislava Marečka, zábavnímu parku Galaxie i tenisovým kurtům. Na most budou moct po dobu oprav vjet pouze složky integrovaného záchranného systému. Soud bude dnes pokračovat v projednávání kauzy Dozimetr. Předseda soudního senátu chce dnes vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku. Ti měli hlasovat o obsazování vedoucích pozic v organizaci, kam se dostávali členové údajně zločinecké skupiny. Svědčit bude i Adam Scheichner z Hnutí Praha Sobě, který ve věci v roce 2020 podal trestní oznámení. Zemětřesení zasáhlo filipínský ostrov Mindanao, má nejméně jednu oběť. Podle té se ve městě nedaleko mořského epicentra zřítilo několik budov. V oblasti jsou taky výpadky proudu. Seismologové informovali, že otřesy měly sílu 7. a 8. stupně. Filipínské, indonéské i americké úřady vydali výstrahu před vznikem více vln tsunami mezi 1 až 3 metry. Dnes bude v regionu skoro jasno až polojasno. Později večer a v noci začne od západu přibývat oblačnosti. Aktuálně naměříme mezi 8 až 14 stupni a nejvyšší teploty budou 24 až 27 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodové ráno vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Konec kombinované výuky, tedy střídání školy a domácí online výuky, se dotkl některých dětí a jejich rodičů, kteří teď řeší, jak bude jejich školní docházka od září vypadat. Do věci se vložil i dětský ombudsman. Proč chce rozhodnutí ministerstva školství prošetřit, řekneme už za chvíli. Teď je 17:30. Dobré pondělní ráno.

0: Za 5 minut 6:15 je pondělí 8. června. Dětský ombudsman se začal zabývat rozhodnutím ministerstva školství ukončit pokusné ověřování kombinované výuky. Někteří studenti se učí střídavě doma, online a ve škole, nebo i mimo ní, například při projektech v terénu. Teď ale rodiny řeší, co bude dál, jak bude vzdělávání od září vypadat a kam budou děti případně přestupovat.
1: Ta škola je pro mě strašně moc. Mám tam svoji komunitu, mám tam jako prostor projevovat se tak, jak se projevovat potřebuju.
2: Říká osmačka Anna z expediční základní SCIO školy. Doteď se učila kombinovaně, takže částečně doma online a částečně prezenčně na školních expedicích a výletech. Od září už to ale nepůjde.
1: Mě to ještě těžší tím, že já přejíždím mezi Prahou a Zlínem, protože mám rodiče rozvedené.
2: Kombinovaná výuka vznikla v době covidu v roce 2021 v rámci pokusného ověřování. A i když mělo podle letošní aktualizace pokračovat ještě další 2 roky u základních a základních uměleckých škol, ministerstvo školství ho v květnu ukončilo, pokračuje členka vedení školy Martina Lichtenbergová.
3: Mrzí mě vlastně na tom to, že se nikdo moc jako nezajímal o to, jaké to má opravdu dopady a jestli to těm dětem prospívá, že vlastně my jsme akorát odevzdávali často jenom takové jako technické jako údaje, vyplňovali jsme tabulky, ale vlastně nikdo se moc nezajímal o to, jestli ta jako prospěchu.
2: Škola o testovacím režimu žáky i rodiče informovala. Nečekala ale, že jeho ukončení bude tak náhlé. Podala proto správní žalobu k městskému soudu v Praze. Důvodem ministerstva je nízký počet zapojených škol a nedostatečný vzorek pro systémové závěry. K letošnímu únoru kombinovanou výuku ověřovalo 21 škol, z toho 16 základních, ve kterých se učí 418 žáků. Nicméně podle ministra Roberta Plagy za hnutí ANO přišlo oznámení včas.
4: Já samozřejmě vnímám tu situaci těch dětí, ale jestli někdo vyvolal v těch rodičích a dětech pocit, že to není pokusné ověřování a přistupoval k tomu jako řádné škole s tím, že to vlastně nemůže být nikdy přerušeno, tak to byla SCIO škola.
2: Žáci a rodiče, kterých se ukončení kombinované výuky dotklo, se obrátili i na dětského ombudsmana Martina Beneše. Ten postup ministerstva prověří.
5: Zároveň by mě zajímalo, jakým způsobem ministerstvo toto své rozhodnutí komunikovalo s dotčenými školami a zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově tak, aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
2: Beneš zatím rozhodnutí ministerstva nechce hodnotit, nicméně by chtěl, aby krok ještě zvážilo a srozumitelně ho komunikovalo. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před minutou bylo 6:15. Další informace beru od meteorologů a než projdu celou aktuální předpovědí, nabízím ranní teploty kompletního Zlínského kraje.
1: Počasí.
0: 11 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě a v Bystřici pod Hostýnem. 10 v Holešově, ve Zlíně, Vojkovicích, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radoštěm. Kateřinice Ojičná hlásí 13, Maruška Hostýnské vrchy 14 stupňů. V Hošťálkové, ve Štítné nad Váří a ve Velkých Karlovicích je to prozatím pouze 7. 8 stupňů vidím ve Vizovicích, 9 na teploměru, v Luhačovicích, Strání, ve Vsetíně, ve Valašské Senici a v Horní Bečvě. Dnes bude převládat skoro jasno až polojasno, později večer a hlavně v noci začne postupně od západu přibývat průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, povane slabý proměrlivý vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme teď ráno mírně nepříznivé, během dne by se měly upravit na dobré a biozátěž mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Zlín přeje dobré pondělní ráno a jenom připomenu, novinkou v našem vysílání je pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázaly. Jeho hostem bude dnes herečka Naďa Konvalinková. Tady je malá ochutnávka.
1: To jsou prostě bulvární média, bohužel mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
2: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, no paní Konvalinková, lidi jsou zoufalí, od rána to kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
1: Co mi je.
2: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
0: Nový pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout ve vysílání Českého rozhlasu Zlín po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude herečka Naďa Konvalinková.

0: Tata. To jsou Tata Boys, MIG21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Při zbraňové amnestii lidé ve Zlínském kraji odevzdali zatím bezmála 150 zbraní. Ve Valašském Meziříčí připravují stavbu parkovacího domu u náměstí. Vodní slalomář Krejčí vyhrál na světovém poháru v Praze kajak cross. Dnes bude v regionu jasno s teplotami až 27 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré ráno. Lidé ve Zlínském kraji od začátku ledna odevzdali v rámci zbraňové amnestie 141 zbraní a více než 10 000 kusů střeliva. Českému rozhlasu to řekla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Zbraňová amnestie končí 30. června a umožňuje lidem beztrestně odevzdávat nelegální držené zbraně nebo střelivo na policii, která nezkoumá jejich původ.
3: Mezi zbraněmi se našlo i pár hezkých kousků, jako například samopal nebo armádní pistole vyrobená v roce 1912 pro armádu rumunského království. Policejní pyrotechnici si zároveň odvezli bezmála 20 kusů různé munice, kterou následně bezpečně zlikvidovali.
2: Ve Valašském Meziříčí pokračují přípravy na výstavbu nového parkovacího domu v centru města. Město už má architektonickou studii a zároveň připravuje opravy okolních ulic Komenského, Pospíšilovi, Poláškovi a prostoru u pošty. Aby rekonstrukce na sebe dopravně navazovaly, nechává si radnice podle starosty Roberta Stržínka z Hnutí ANO zpracovat samostatnou dopravní studii.
4: Řeší možnost vybudování nového kruhového objezdu právě v těsném sousedství parkovacího domu. Varianty jsou tři, ten kruhový objezd by mohl být jak na ulici Králova, tak u pošty, anebo třetí místo se nabízí u stanoviště MHD na ulici Sokolská.
2: Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky na základních a uměleckých školách. Do programu bylo zapojeno 21 škol a přes 400 žáků, kteří střídali online výuku, školu i práci v terénu. Ministerstvo školství projekt ukončilo s tím, že vzorek není dostatečně reprezentativní pro další závěry. Ombudsman Martin Beneš chce, aby úřad rozhodnutí ještě zvážil.
5: Sport.
2: Kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v Pražské Troji druhé zlato. Po vítězství v pátečním vodním slalomu uspěl i v nedělním kajak krosu. Druhý dojel Vít Přindiš, který startoval hned vedle něj. Nad tím, že soupeří s jiným Čechem, se ale snažil Krejčí nepřemýšlet.
6: Je to trošku jiný, ale snažím se od toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále a je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
2: Zlato získala také Kateřina Beková v časovce kajak krosu. V kontaktních jízdách pak vypadla ve čtvrtfinále. Češi vybojovali v Troji celkem 5 medailí, nejvíc ze všech týmů.
1: Počasí.
2: Dnes bude v regionu skoro jasno až polojasno, večer a v noci začne od západu přibývat oblačnost. Aktuálně naměříme mezi 7 až 14 stupni a nejvyšší teploty budou 24 až 27 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V této chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a teď už předávám slovo Petru Uhříkovi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Začátek nového týdne, to jsou výzvy a pro některé naše posluchače i jasné úkoly, které je potřeba postupně naplňovat. Jinak přeju samozřejmě pohodu na pondělním startu, upřesním, dnes máme 8. června. Pranostik o Medardově je spousta, většinou se týkají deště, ale pro tentokrát nám předpověď slibuje slunce, teploty letní. Tak to jenom na přivítanou a už posílám písničku Jitky Zelenkové, abych nabídl další nestárnoucí tóny a za chvíli otvírám pravidelné kalendárium. Je 6 hodin a 5 minut.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín vás, milí posluchači, zdraví u pondělního vstávání. Dobré ráno si přejeme k 8. červnu. Nahlédneme do kalendáře a dnešek je světovým dnem oceánů. Mají vliv na celkové klima země, vyhlášen byl před rovnými 30 lety na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji. Církevní kalendář dnes připomíná svatého Medarda, patrona sedláků, vinařů a sládků. Byl nadmíru dobrotivý a záslužné skutky konal nejraději potají. Zloděje prý často obdarovával tím, o co ho chtěli sami okrást. Později se stal biskupem. Podle legendy ho v chlapeckém věku zastihla bouře a před deštěm ho svými křídly ochránil velký orel. Na základě tohoto faktu ho lidé začali vzývat na pomoc proti dešti. V roce 1908 zemřel podnikatel Antonín Baťa, který s bratrem Tomášem a sestrou Anou založil obuvnickou firmu ve Zlíně. Dále dnešek připomíná Josefa Černocha, českého prozaika, dramatika a publicistu, pocházel z Moravského Přerova, z buditelské rodiny. Jako učitel působil na mnoha školách, z jeho díla jsou dodnes ceněné vzpomínky na spolupůsobení s Otokarem Březinou na škole v Jaroměřicích nad Rokytnou. A ještě rok 1962, kdy se narodil herec Lukáš Vaculík. Proslavil se filmy jako Láska z pasáže, Kamarád do deště nebo hlavní rolí v milostném příběhu Oznamuje se láskám vašim. K narozeninám samozřejmě gratulujeme. Kalendárium uzavírám, ale ještě kousek historie si přesto dopřejeme. Z té výročí narození slavného scénáristy Miloše Macourka si připomíná jeho rodné město Kroměříž. Minulý týden přibyla na jeho domě v ulici Malý Val bronzová pamětní deska. A nově je otevřená také výstava v muzeu Kroměřížska, kam se za chvíli vypravíme.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Zajdeme do roku 87, Cliff Richard vydal novou desku a tu doprovodil i single Some People. Dokázal vyšplhat na třetí místo britského žebříčku, jednalo se o další výrazný úspěch a mimochodem Cliff Richard je třetím nejprodávanějším umělcem v historii britských hitparád, hned za Beatles a Elvisem Presleym.

0: Miloš Bacourek, králem fantazie. Tak se jmenuje nová velká výstava v Muzeu Kroměřížska. Připomíná, letos je to rovných 100 let, kdy se slavný scénárista a spisovatel právě v Kroměříži narodil. Kostýmy z filmů i seriálu spolu s rekvizitami a nábytkem ukazují, že způsob, jakým Miloš Bacourek dokázal propojit realitu se světem fantazie, byl skutečně zábavný. A naše reportérka si výstavu prohlédla s jedinečným hostem.
1: Mě teda děda na natáčení nikdy nevzal, takže já to mám opravdu jenom jako divák, to jeho dílo. Tak vypadá to, že jsme se dostali k obýváku u Majerových z Arabely.
2: Miloš Macourek byl duchovním otcem stovek postav. Já teď novou velkou výstavu kostýmů a rekvizit, která jeho tvorbu připomíná v Muzeu Kroměřížska, procházím s jeho skutečnou vnučkou, Annou Macourekovou.

0: dědeček.
1: Vlastně úplně zábavný pro nás nebyl, jako pro mě a bratra. On byl takový docela přísný. A myslím si, že byl zábavný jednak v té své tvorbě a jednak asi mezi přáteli. Ale teda doma se opravdu soustředil hlavně na tu práci a pořád psal. Vstával brzo, byl vlastně docela až asketický, bych řekla.
2: Dědečkův humor jako dospělá, tak Anna Macourková vnímá hlavně prostřednictvím jeho filmů.
1: Když se dívám na 4 vraždy stačí drahoušku a směju se těm fórum, tak vím, že to je prostě on.
0: Podědil někdo tu jeho fantazii?
1: No, bám se, že ne, protože nikdo z nás nic netvoří. Asi ne.
2: A výstava je i interaktivní. Popisuje mi jedna z kurátorek, Martina Malá.
3: Návštěvníci na výstavě získají i odpovědi na zajímavé otázky. Načtou si QR kód.
2: Tady máme otázku. Myslíte si, že by Miloš Macourek chtěl mít kouzelný prsten princezny Arabely? Jaká je odpověď?
4: Kouzelný prsten bych mít nechtěl a myslím to docela vážně. Protože kdybych měl všechno, co by mě jenom napadlo, stal by se život krutě nezajímavý.
3: V Jezerní královně návštěvníci mohou lovit perly pro Jezerní královnu. Film Což tak hledá si špenát u nás připomíná obří kremrole, kterou mohou děti prolézt.
2: Výstava Miloš Macourek, králem fantazie, bude v muzeu Kroměřížska k vidění až do 20. září. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
5: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
6: Říká se, že kaktusy jsou ideální rostliny pro zapomnětlivé pěstitele. Co ale máme dělat, když nekvetou anebo začnou chřadnout? Hostem poradny s Českým rozhlasem Zlín bude Petr Mamica z Otrokovic, člen zlínského klubu kaktusářů. Své dotazy si připravte na 8. června. Na setkání s Petrem Mamicou i s vámi se těší Anna Randárová.
5: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Za necelých 10 minut bude 6:30. Volám do Českého hydrometeorologického ústavu, abych zjistil, jak nám začne nový týden v počasí, a na druhé straně linky se nám ozve meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím do Brna, přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Pondělní ráno ve Zlínském kraji, to je první otázka. Popište nám prosím současný stav.
1: Tak máme převážně malou oblačnost, teploty se nám pohybují nejčastěji od 13 do 9 stupňů, na kopcích teďka máme i tepleji, tam je kolem 14 stupňů, vítr ten nám vane převážně slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu, a to je k aktuálu teďka všechno.
0: Jak se nám projeví úvod týdne v maximálních teplotách a kolik dál uvidíme na obloze oblačnosti?
1: Tak ty nejvyšší teploty dneska očekáváme od 24 do 27 stupňů. Čekáme malou oblačnost, jasno až polojasno, tam až potom později večer nám začne od západu postupně přibývat oblačnost, ta by teda měla být většinou průsvitná. Vítr ten nám k tomu bude vát slabý, proměnlivý, do 15 km za hodinu, a na večer se nám potom začne měnit na jihovýchodní a jižní.
0: Jak jsme na tom s biozátěží?
1: Tak ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: Pojďme dál, na úterý změní se něco nebo zůstane charakter počasí přibližně stejný?
1: Tak tam už čekáme změnu, začne nás potom od západu přecházet fronta, takže už potom bude postupně velká oblačnost, dopoledne a zpočátku poledne spíš to by mělo být jenom výjimečně nějaká přeháňka, to hlavně potom čekáme během odpoledne od jihozápadu až západu, čekáme postupně přeháňky nebo občasný déšť, místy mohou být bouřky, u těch přeháněk a bouřek se nedá vyloučit, že by mohly být i takové výraznější, potom až později večer a v noci by postupně mělo začít těch srážek ubývat, ty nejnižší teploty od 17 do 14 stupňů, ale hlavně teda na východě v těch údolích, kde čekáme, že by té oblačnosti mělo být nejdéle méně, tak by ty teploty mohly klesnout až k 11 stupňům, ty nejvyšší teploty čekáme od 22 do 25 stupňů a na jihu kraje možná, že mohou lokálně vystoupat až 27 stupňům. Vítr ten nám bude vát slabý, proměnlivý nebo jižní směru do 15 km za hodinu, a potom během odpoledne se nám a večera začne měnit na mírný severozápadní až severní do 20 km za hodinu, a v těch bouřkách a při přechodu fronty nám přechodně zesílí.
0: A pak by podle vašich původních zpráv měla přijít citelnější změna. Podívejme se do prostřed týdne, co nás tam čeká, jak prozatím vychází středa, čtvrtek.
1: Ano, je to tak, ta středa vypadá, že by měla být převážně zatažená, deštivá, s nižšími teplotami, takže tam očekáváme většinou zataženou oblohu s nějakým občasným deštěm nebo přeháňkami. Tam až potom večer a v noci by alespoň částečně mohly ty srážky začít ubývat. Ty nejnižší teploty nejčastěji od 15 do 11 stupňů, ty nejvyšší od 14 do 18 stupňů, a čtvrtek tam vypadá, že taky v té první části dne by ještě mohlo být té oblačnosti více, ještě se doznívajícími srážkami, a pak přes den už by mohlo být více takové oblačno. A ty teploty nejčastěji od 16 do 20 stupňů nejvyšší.
0: Ani dnes nevynecháme teplotní rekordy. Na závěr prosím, Andreo, prozraďte, jaké jsou to hodnoty pro 8. červen ve Zlínském kraji.
1: Tak ta nejnižší hodnota 0,5 stupně je z roku 1933. Naměřili jsme ji na stanici Vsetín a maximum 35 stupňů máme z roku 1915 a zaznamenali jsme ho na stanici Luhačovice.
0: Tolik o počasí. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, přejeme úspěšný začátek nového týdne a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezky den naslyšenou.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy vám přináší Barbora Hejtmánková. Pěkné ráno. Nová protipožární opatření letos získá základní škola Mánesova v Otrokovicích. Modernizace začne během letních prázdnin, vyžádá si investici skoro 1,4 milionu korun a přinese větší požární bezpečnost. Obliba sdílených kol v Rožnově pod Radhoštěm rychle roste. Během prvních dvou měsíců provozu lidé uskutečnili více než 5 000 výpůjček. Radnice teď připravuje úpravy stanovišť. Sleduje, kde si lidé kola nejčastěji půjčují a kde je vracejí. Do zdravotnictví by mohlo příští rok přibýt o 24 miliard korun více ze státního rozpočtu. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví. Jde o výrazně vyšší částku, než by přinesla běžná zákonná valorizace. Stát letos platí za státního pojištěnce 158 miliard korun. Zástupci pojišťoven zvýšení vítají jako krok ke stabilizaci financování péče. Na dnešní schůzi vlády dorazí prezident Petr Pavel. Tématem bude koordinace zahraničních cest, včetně summitu NATO v Turecku. Prezident trvá na tom, že se chce aliančního jednání účastnit. Vláda ale jeho zapojení zatím odmítá. O účasti prezidenta má být jasno až za 2 týdny. Pavel připouští i právní kroky. Dnes bude v regionu skoro jasno až polojasno, večer a v noci začne od západu přibývat oblačnost. Aktuálně naměříme mezi 7 až 14 stupni a nejvyšší teploty budou 24 až 27 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Příjemný poslech přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Mimo dopravu ještě malý přídavek z kalendária. Blíží se léto, tak připomenu rok 1786, kdy vyšla v tisku první reklama na zmrzlinu. Tu začal průmyslově vyrábět v New Yorku muž jménem Hall, který si také reklamu zadal. Mražený krém byl ale známý už mnohem dřív. Řada zmrzlých směsí byla vyhlášenou lahůdkou ve Florencii v 16. století a když se Kateřina Medičejská stala francouzskou královnou. Tak to jenom 8. červen ještě jiným pohledem a přeju dobré pondělní ráno u slunečné písničky Věry Špinarové.

0: Za 5 minut, 6:45, dnes je pondělí, do 8. června přeje Český rozhlas Zlín dobré ráno. Zkouška sirén má pro maminky na Zlínsku speciální význam. Nazývají tak svá pravidelná setkání každou první středu v měsíci. Jak název vznikl i pro koho jsou ta setkání určená, uslyšíte v reportáži Karolíny Macejové před 7:30. Říká se, že kaktusy jsou ideální rostliny pro zapomnětlivé pěstitele, ale co máme dělat, když nekvetou nebo začnou chřadnout? Nejenom na to se bude ptát Anna Randárová, hosta dnešní dopolední poradny, kterým bude Petr Mamica z Otrokovic, člen zlínského klubu kaktusářů a dlouholetý pěstitel. Pokud už teď máte nějaký dotaz, neváhejte, napište nám ho na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz. Na odpověď se pak můžete těšit po 11. hodině. Já už za chvíli přidám počasí, nahlédneme do pondělní předpovědi.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za malý okamžik bude 6:45. Zastavíme se u krátké předpovědi, zjistíme, jaký názor mají na začínající týden meteorologové.
1: Počasí.
0: A ještě nejdřív ranní teploty. Momentálně se ve Zlínském kraji pohybují mezi 7 a 14 stupni. Když se podíváme do celkové předpovědi, máme očekávat jasno až polojasno. Později večer začne od západu postupně přibývat průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, a to jenom do rychlosti 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, dojde ale k nápravě, takže během dne by měly být většinou dobré, biozátěž pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Choroba, která dokáže zničit celé vinohrady, tak vinaři popisují nemoc, které se říká zlaté žloutnutí. V Evropě se v loni začala šířit její nová, agresivnější forma a ta se letos poprvé objevila v sazenicích dovezených do Česka. Jak se nemoc projevuje a jak zabránit jejímu šíření, uslyšíme už za chvíli v reportáži.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the Bounty, staring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

0: Malý hmyz, který dokáže zničit celé vinohrady. Řeč je o křízku révovém, tedy přenašeči nemoci vinné révy, zlaté žloutnutí. V loni se Evropou začala výrazně šířit její nová agresivní forma. Velké škody způsobuje zejména na Slovensku, v Maďarsku nebo ve Slovinsku. Nechybilo mnoho a v letošní sezóně se mohla nákaza rozšířit i u nás.
1: No, je to obrovský strašák, já se to snažím nepřipouštět, ale je to v podstatě za kopcem. Na Slovensku je to jakoby v některých případech až fatální.
2: Sdílí své obavy vinař Roman Fabik, který má vinice u Hustopečí na Břeclavsku. Zlaté žloutnutí se sice v Česku objevuje už několik let, loni se ale Evropou začala šířit jeho agresivnější forma. Upozorňuje inspektor Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, zkráceně UKSUS, Jan Šamánek.
3: To znamená, že ta agresivní forma s tím genotypem M54, pokud se někde objeví, tak velice rychle se může přenést na okolní keře.
2: UKSUS proto začal namátkově testovat dovážené sazenice révy, které jim vinaři hlásí. Ve dvou případech nákazu testy v laboratoři potvrdili.
3: Obě dvě byly odruda Chardonnay a v jednom případě šlo o 4800 sazenic, které ještě nebyly vysázeny, takže byly vráceny dodavateli. A druhá, kdy zásilka, to bylo do asi 2000 rostlin, která už byla vysázena, tak ta se musela vytáhat a zlikvidovat.
2: Zlaté žloutnutí přenáší drobný hmyz křísek révový,
3: který k nám byl zavlečen ze Severní Ameriky a zde v Evropě probíhá na révě celý jeho vývoj. On má pouze jednu generaci v roce. V České republice se dospělci křízka vyskytují od poloviny června do začátku října, a to s maximem letové aktivity a početnosti přibližně v polovině srpna.
2: Nákaza zlatým žloutnutím se projevuje především barevnými změnami na listech révy.
3: Listy bílých odrůd jsou žlutozeleně zbarvené a červených odrůd červeně až červenofilově. A listy jsou takové kovově lesklé, křehké a při pomačkání šustí.
2: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský proto na vinaře apeluje, aby vinice před přenašečem křízkem révovým ošetřovali a dovoz sazenic ze zahraničí včas hlásili. Pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
4: Také doporučujeme zajímat se o původ rozmnožovacího materiálu a nenakupovat materiál z oblasti silného výskytu. Dále se mohou bránit sledováním zdravotního stavu vlastního vinohradu.
2: Aby se případné šíření nemoci dalo včas zastavit, chce UKSUS začít letos využívat k monitoringu vinic snímky z družice.
4: Protože barevné změny by při větším ohnisku měly být viditelné, proto UKSUS tuto metodu bude na podzim ověřovat.
2: Podrobné informace o zlatém žloutnutí i ochraně proti křízkovi révovému podle Hrabčákové vinaři najdou na rostlinolékařském portále. Šimon Franc, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Velká dopravní omezení čekají ode dneška řidiče v Zašové na Vsetínsku. Rodiče můžou přihlašovat děti do dětské skupiny v Salaši na Uhersko-Hradišťsku. Čeští fotbalisté ve Spojených státech pokračují v přípravě na začátek mistrovství světa. Dnes bude v regionu jasno s teplotami až 27 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. V Zašové na Vsetínsku dnes začíná druhá etapa přestavby křižovatky u vjezdu do obce. Hlavní práce se přesouvají k silnici 1/35, kde se dělníci pustí do přestavby mostu a řidiče proto čekají velká dopravní omezení.
4: Řidiči se báli nočních uzavírek, podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla, ale nebudou nutné.
5: Původně plánované noční uzavírky silnice číslo 35 kvůli demolici silničního mostu nakonec nebudou potřeba. Demolice bude probíhat po polovinách, a to za kyvadlového provozu.
4: Do Zašové se řidiči dostanou po objízdných trasách, upřesňuje lidovecký starosta Jiří Kubrický.
6: Hlavní příjezd do Zašové bude od Střítežské křižovatky, kde bude jednosměrný provoz jenom pro příjezd, a vyjíždět se bude nyní na rekonstruovaném výjezdu z obce.
4: Omezení potrvá do poloviny srpna. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Salaši na Uhersko-Hradišťsku dokončili dětskou skupinu. Je určená pro 12 dětí od 2 do 6 let a v provozu by měla být od druhé poloviny srpna. Kapacita zatím není zcela naplněná. Přihlášky budou na obecním úřadě přijímat do konce června. Děti budou mít vedle herny k dispozici i velkou zahradu, říká nezávislá starostka Jitka Točková.
7: Bude tam bylinková zahrádka, nějaký prvek s vodou, zastínění podobě stromů, a ještě tam budou mít v další části té zahrady nějaká domácí zvířátka, předpokládáme na začátek určitě slepičky, takže k bylinkové zahrádce určitě přibude ještě pěstování nějaké mrkvičky nebo něco takového pro ta zvířátka.
2: Předseda strany Občanská smlouva a úřadující arménský premiér Nikol Pašinian oznámil vítězství v parlamentních volbách. Zároveň uvedl, že příští vládu sestaví jeho strana sama. Výsledek voleb podle Pašiniana potvrzením toho, že občané Arménie chtějí pokračovat v prozápadní politice.
8: Sport.
2: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na start mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na pátek našeho času v mexické Guadalajaře zápasem s Jižní Koreou. Dosavadní vrchol kariéry vyhlíží i obránce David Douděra, který má navíc v týmu bratrance. Záložníka Lukáše Červa, pokračuje Douděra.
9: Na to budu vzpomínat celý život, až si s Červou sem za 40 let sedneme u ohně a budeme brečet společně, jak jsme z malých kluků z dovolený, když jsme si kopali na pláži, když jsme si zakopali na mistrovství světa společně. Aby dva členové z rodiny tohle to dokázali, tak si myslím, že je jako obrovský úspěch. Na mistrovství nás pojede 20. My jsme chtěli vypravovat soukromý letadlo, ale není to v našich možnostech, ale bude to sranda.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu skoro jasno až polojasno. Večer a v noci začne od západu přibývat oblačnost. Aktuálně naměříme mezi 7 a 14 stupni a nejvyšší teploty budou 24 až 27 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Momentálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už opět Petr Uhřík.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Slunce na obloze, kafe na stole a za chvíli i malá slovní hra, která vás, milí posluchači, alespoň doufám, stále baví. Tak to máme aktuálně u přání dobrého rána. Vítám vás do 8. června. Svátek si užije nemnoho medardů a jinak máme taky Mezinárodní den oceánů, což vzhledem k naší poloze nebude asi vyloženě masovou oslavou. Proto raději napovím, jaká cena čeká na dnešního výherce. Je to kniha vydavatelství Kazda Kód diabetu. Už samotný název napovídá obsah, jak předcházet a zvrátit diabetes druhého typu. Hned po písničce Jojo Bendu začneme. Petr Uhřík přeje hezké pondělní ráno, když máme 7 hodin 5 minut.
8: Český rozhlas Zlín.

0: Takto veselé šla skupina Jojo Band na původní materiál skupiny Katapult. 7 hodin 8 minut. V dnešní ranní soutěži se vydáme za nářečním do moravského Slovácka, jak ho zaznamenal jeden osobitý folklorista a spisovatel. Než se dostaneme k samotné otázce a přiblížím, tak jenom připomenu, že cenou pro výherce je kniha vydavatelství Kazda Kód diabetu. Ozvat se můžete, milí posluchači, na stále stejném telefonním čísle, to znamená...
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: František Ilík z uherského hradiště Míkovic, kterému lidé z jeho okolí neřeknou jinak než Holmes, pro nás připravil nářeční slovo ze Slovácka. Hned si ho poslechneme a jenom se ještě přivítáme po telefonu. S kým pak to bude? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín. Haló, haló?
2: Haló.
0: Ano, slyším.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo je tam?
2: Paní Jana. Od uherského hradiště.
0: Ano, ano, paní Jana. Nový týden, máte, paní Jano, něco důležitého na programu?
2: Ne, teprve jsem vstala, ještě mám snídat, koupelka na mě čeká, takže to ještě ne, všechno tam je přede mnou, teprve vstávám.
0: Tak sledujete sluníčko přes okno, je tam příjemně venku, vidíte.
2: Ano, a dneska má být krásný den.
0: Dnes bude krásný den. Určitě ano, jak
2: se
0: říkáte.
2: Nebude pršet a se bude krásně dneska.
0: Ono se to zlomí až potom ve středu nebo tak, no ale k počasí se dostaneme později. Teď už, jestli jste připravená, tak pustím soutěžní otázku, ano?
2: Jo.
0: Tak, posloucháme.
3: Co to je pumpeléřka?
0: Pumprléřka? Jako? Co to je pumprléřka? Ptá se.
2: Pampeliška bych řekla.
0: Byste řekla? Jo.
2: Pampeliška, že to je.
0: Slyšeli jste to slovo, jste slyšela, znáte ho, ano, a myslíte si, že je to pampeliška. Já to slovo znám taky. A řekl bych totéž, co vy, když jsem četl knihu Slovácko sa súdí, nesúdí. Ta Mangaluška o té pumprléřce taky píše, hovoří, takže nebudeme dávat nápovědy a rovnou jdeme na pampelišku. Dobře, František Holmes Ilík z uherského hradiště Míkovic nám potvrdí.
3: Pumpelířka to je jedna z nejznámějších vlastně rostlin pro nás, někdy až otravná, ti, co pěstují trávníky před domem a aby tam měli všecko absolutně čisté, jak ve Wimbledonu, tak najedenkrát jí tam vyroste pampeliška, neboli smetánka lékařská. A to je otravná rostlina, přitom je to rostlina, která pomáhá.
0: Paní Jano, správná odpověď. Ani nebylo potřeba sahat po nápovědách. Bezva. No, dnes už to moc mladí neznají, ale zeptám se, jestli jste tam ještě, paní Jano? Haló, haló? Ztratili jsme kontakt? No, škoda, chtěl jsem se zeptat, jestli dělá paní Jana pampeliškový med. Jsme to několikrát s manželkou zkoušeli, no, že by zavládlo s výsledkem nějaké velké nadšení, to teda zase ne. No, ale už se teda s paní Janou... asi teďka nedomluvíme, já ji zavolám zpátky, abych zjistil, kam pošleme výhru, knižní, no a zatím si hrajeme Bruce Springsteena, další skladbu, která už patří dneska víceméně do archivu.
1: Český rozhlas Zlín,

0: obloze, co nám říkají na dnešek meteorologové. Jejich zprávy hned předám a na úvod ještě pohled do ranního regionu.
1: Počasí.
0: V celé té škále čísel, které mi tady posílají měřící stanice, vidím, že se pohybujeme aktuálně v rozmezí 10 až 16 stupňů, když se samozřejmě bavíme o Zlínském kraji. Očekáváme jasno až polojasno, později večer začne od západu postupně přibývat průsvitné oblačnosti. Nejvyšší teploty pro dnešek 24 až 27 stupňů. Slabý proměnlivý vítr bude mít rychlost jenom do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne se to upraví na většinou dobré, cituju teď meteorology, a přidávají jedničku do biozátěže, takže zátěž máme i dnes pouze mírnou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Zkouška sirén má pro maminky na Zlínsku speciální význam, nazývají tak svá pravidelná setkání každou první středu v měsíci. Jak název vznikl, i pro koho jsou setkání určená, uslyšíte už za chvíli v reportáži.
2: Začalo to v dětství, když si z dřevěných špalíčků vyřezával první píšťalky. Pak se Jiří Már posunul od užitných dřevěných výrobků k vyřezávaným sochám. Tvorba dřevěných skulptur je pro něj odpočinkem. Do jeho řezbářské dílny v Uherském Hradišti Mařaticích se spolu podíváme v reportáži z cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
3: Život plyne dál.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Zkouška sirén je název pravidelných setkání maminek na Zlínsku. Tato offline komunita žen má název Zlínské matky. Potkávají se každou první středu v měsíci a sdílejí své rodičovství i podnikatelské ambice. Poslední setkání bylo v parku Komenského při Zlín Film Festivalu.
2: V 6 hodin začne zkouška sirén, přijdou sem i další maminky a vlastně budeme jenom pokračovat v tom propojování a sdílení.
3: Popisuje zakladatelka komunity zlínských matek Martina Julíčková. Setkání pořádá pravidelně už rok a půl. To poslední bylo na netradičním místě v šapito Zlínského filmového festivalu.
2: Tak my jsme ten prostor uspůsobili tak, aby se sem všechny maminky vešly, takže udělali jsme takové stolové prezentační místa a ty maminky, které přijdou, se můžou volně pohybovat mezi jednotlivými stolky.
3: Ve festivalovém stanu bylo okolo 25 zlínských matek, které měly možnost prezentovat své podnikání. Na běžném setkání probírají různá témata od rodičovství, cestování až po návrat do práce nebo psychohygienu.
2: Když se představíme, tak potom máme takovou volnou networkovací část, kde už se ty maminky baví každá s každou a opravdu je to tam vždycky jako v úle, 15 žen štěbetá v jedné místnosti. Já říkám, že to naprosto skvěle vystihuje tu zkoušku sirén.
3: A kdo vymyslel ten název?
2: No vlastně to vymyslel manžel. Já jsem říkala, víš, já bych potřebovala každou první středu v měsíci, aby zhlídal naše děti. A on, jo, první středa v měsíci, takže taková zkouška sirén, jo.
3: Vzpomíná s úsměvem Martina Julíčková na začátky projektu. Přestože spolek propojuje podnikavé maminky, je otevřený všem ženám.
2: Už když jsem vycházela s tím projektem ven, tak jsem měla takové jako odrážky a vlastně jsem tam měla napsané a ti 20 nebo ti táhne na 50, protože jsou maminky mladé, které třeba se přistěhovaly do Zlína, nikoho tu nemají. Pak jsou i maminky, kterým právě děti vylétly třeba už z hnízda a teďka chtějí měnit svoji bublinu, takže pro všechny tady z těch tu jsme.
4: Je to nádherná komunita silných žen, maminek, inspirativních žen. Vždycky se těším na to, že je uvidím, že se setkám i s někým novým.
3: Právě propojování žen a navazování nových vztahů je podle účastnice Lídy Vaňkové velkým benefitem. Společně připravují i nové projekty pro komunitu.
4: Teďka se můžou maminky těšit na program o řepě, kde zapojím projekt Svačinkuj, kteří mi tam budou pomáhat s fermentací řepy, ale předtím si děti budou hrát. Bude tam sensory play, uvaříme si modelínu, která bude obarvená řepou, zahráme si pohádku o řepě.
3: Akce, na které se spolu podílejí ženy z komunity zlínských matek, se bude konat koncem června. Ze Zlína Karolína Macejová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dáme signál.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: Zprávy vám přináší Barbora Hejtmánková. Pěkné ráno. Kvůli rekonstrukci bude dnes a zítra uzavřený most přes Frištátský potok ve zlínské místní části Vršava. Omezení se dotkne přístupu k fotbalovému areálu Vlastislava Marečka, zábavnímu parku Galaxie i tenisovým kurtům. Na most budou moct po dobu oprav vjet jenom složky integrovaného záchranného systému. Přes 1100 školáků z 18 škol z Rožnovska, Kopřivnice i ze slovenské Povážské Bystrice se zúčastnilo olympiády dětí a mládeže v Rožnově pod Radhoštěm. Oblíbená sportovní akce se do města vrátila po 8 letech. Začíná druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy, které potrvá do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli podat přihlášky v systému DIPSY. Výsledky prvního testu se jim dál započítávají. Jednotná zkouška se už v tomto kole nekoná. Podle Cermatu se v prvním kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 000 uchazečů. Na Slovensku pokračuje hlavní líčení v kauze, která se týká podezření zneužívání slovenské policie při trestních řízeních. Mezi obžalovanými je mimo jiné bývalý policejní prezident a místopředseda sněmovny za vládní stranu Směr Tibor Gašpar. Zločinecká skupina podle obžaloby údajně zasahovala do vyšetřování citlivých kauz nebo sledovala politické oponenty Směru. Celkem 11 obžalovaným hrozí vězení za korupci nebo za zneužití pravomoci. Dnes bude v regionu skoro jasno až polojasno, večer se v noci začne od západu přibývat oblačnost. Aktuálně naměříme mezi 10 až 15 stupni Celsia a nejvyšší teploty budou 24 až 27 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V Uherském Hradišti v ulici Sokolovská se srazila dvě osobní auta. Jezděte opatrně. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Za chvíli si doplníme regionální servis o kulturní pozvánky, nabídnu několik typů nachystané akce. Teď je 7:30. Pohodové první ráno v novém týdnu přeju u písničky Zuzany Michnové a jenom připomenu datum, dnes máme 8. června.

0: Dobré pondělní ráno je 8. června za 5 minut 7:45. Český rozhlas Zlín samozřejmě přeje dobré ráno všem, kteří už jsou vzhůru, nebo už mají i nakročeno do práce, po případě už jsou v autě nebo v pracovním procesu samotném. Kulturní servis tentokrát začnu otázkou. Víte, kdo je Mýval Severní, nebo jak u nás Škodí Nutrie? V rámci celorepublikového týdne invazivních druhů můžete zajít na neformální sousedské setkání pod širým nebem do parku Komenského ve Zlíně. Akce s názvem Vetřelci v zahradě i v lese, poznejte je s námi na dece, se koná dnes dopoledne v 10 a odpoledne v 16 hodin. Setkání s odborníkem ze správy chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty je určeno rodinám i dospělým se zájmem o přírodu. Hudební představení o životě pěvecké legendy Evy Pilarové, kterou Josef Škvorecký nazval první českou jazzovou zpěvačkou, je ve večerním repertoáru Městského divadla Zlín. V roli Evy Pilarové v divadelním představení Eva vystoupí zlínská herečka Petra Králová, která za hlavní roli v tomto představení získala nominaci na cenu Thálie. Stálá expozice Života na Valašsku je dnes k vidění ve Velkých Karlovicích. Jádrem karlovské výstavy jsou zemědělské a salašnické nářadí, řezbářské řemeslo i valašská kuchyně s původním vybavením. Výstavu můžete navštívit v muzeu do 16 hodin. Další tipy, pokud byste chtěli na akce ve Zlínském kraji, najdete na našem webu. To znamená...
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Před minutou bylo 7:45. Další informace beru od meteorologů a než projdu celou aktuální předpovědí, nabízím ranní teploty kompletního Zlínského kraje.
1: Počasí.
0: 14 stupňů je teď v Kroměříži a v Bystřici pod Hostýnem, 13 vidím na spoustě dalších míst ve Starém Městě, v Holešově, ve Zlíně, v Vizovicích, taky v Bojkovicích, Luhačovicích a ve Valašském Meziříčí. 16 stupňů hlásí aktuálně Kateřinice Ojičná, 15 Maruška Hostýnské Vrchy, 12 stupňů to je situace v Hošťálkové, v Rožnově pod Radhoštěm, ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě. 10 stupňů uvádí Štítná nad Bláří, 11 Vsetín a Valašská Senice. Očekáváme dnes jasno až polojasno, později večer začne od západu postupně přibývat průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, povane jenom slabý proměnlivý vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. U toho jsou prozatím ráno mírně nepříznivé rozptylové podmínky, aby se během dne dostali většinou na dobré a biozátěž pouze mírná, jedničková.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Tenisové Roland Garros v Paříži skončilo a ve výčtu vítězů opět po 2 letech nechybí české jméno. Kateřina Siniaková ovládla společně s Američankou 4 hru a získala už 11. Grand Slam. Podrobnosti přidáme za chvíli.

0: Tenistka Kateřina Siňaková vybojovala v ženské čtyřhře už 11. grandslamový titul v kariéře. Společně s Američankou Townsendovou porazili ve finále Roland Garros Srbku Kruničovou a Dalinovou z Kazachstánu 6-2 a 7-5. Při slavnostním ceremoniálu pak Češku přemohly emoce, poslechněte si.
1: Kateřina Siňaková se při ceremoniálu neubránila slzám a tak si mikrofon nejdřív musela vzít její spoluhráčka Townsendová. Následně se proslovu ujala i Češka a zakončila ho v mateřském jazyce, protože v jejím boxu byly po delší době oba rodiče.
2: Takže moc děkuji, že jste přijeli. I mami, konečně, že jste to zvládla.
3: Naživo to bylo určitě po delší době. Mamka nejezdí tolik na turnaje teďka, samozřejmě byly. Já si myslím zrovna, že naposledy, jestli se nepletu, dokonce byla i tady, no, někdy z těch mých první nebo druhý titul.
1: Říkala po utkání teď už 11-násobná grandslamová šampionka v deblu Kateřina Siňaková. Pokud jde o české tenistky, víc titulů má ve čtyřhře už jen Jana Novotná, která nazbírala 12 trofejí.
3: Tak znamená to hrozně moc. Budu se opakovat, mám obrovskou radost. Jsem ráda, že se to znovu povedlo. Vlastně jsme měli šanci na US Open, tam to neklaplo, takže jsem moc ráda a cením si vlastně být na stejném řádku jako takový legendy.
1: Na další grandslamový titul dosáhla po boku Siňakové také Taylor Townsendová. Čím je jejich spolupráce delší, tím víc českých slov se učí. Třeba kdybyste Američance teď položili otázku, kolik titulů už s Kateřinou má, tak suverénně odpoví.
4: Tři.
1: A k číslovkám zvládá Townsendová i zdvořilostní fráze.
5: I'm very good at saying please. Prosím. I just be like, prosím, prosím.
1: Ukazovala své jazykové schopnosti Taylor Townsendová. Na další grandslamový titul s Kateřinou Siňakovou můžou zaútočit za pár týdnů na trávě ve Wimbledonu. Z Paříže David Prouze, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Anny Girardotová a Filip Noiré ve hře lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Folklorní soubor Světlovánek a město Bojkovice vás zvou na 20. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Světlovský bál od 12. do 14. června v Bojkovicích. V pátek 12. června od 19 hodin vystoupí na Tilichově náměstí vojenský umělecký soubor Ondráž. Představí se také soubory z Polska a Kazachstánu. V sobotu od 14 hodin zatancují dětské soubory a v 17 hodin se na vás těší Světlovánek a jeho hosté. Zveme vás na Světlovský bál do Bojkovic.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Při zbraňové amnestii lidé ve Zlínském kraji odevzdali zatím bezmála 150 zbraní. Ve Valašském Meziříčí připravují stavbu parkovacího domu u náměstí. Vodní slalomář Krejčí vyhrál na světovém poháru v Praze kajak cross. Dnes bude v regionu jasno s teplotami až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlína Barbora Hejtmánková. Lidé ve Zlínském kraji od začátku ledna odevzdali v rámci tzv. Zbraňové amnestie 141 zbraní a víc než 10 000 kusů střeliva. Českému rozhlasu to řekla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Zbraňová amnestie končí 30. června a umožňuje lidem beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně nebo střelivo na policii, která nezkoumá jejich původ.
5: Mezi zbraněmi se našlo i pár hezkých kousků, jako například samopal nebo armádní pistole vyrobená v roce 1912 pro armádu Rumunského království. Policejní pyrotechnici si zároveň odvezli bezmála 20 kusů různé munice, kterou následně bezpečně zlikvidovali.
3: Ve Valašském Meziříčí pokračují přípravy na výstavbu nového parkovacího domu v centru města. Město už má architektonickou studii a zároveň připravuje opravy okolních ulic Komenského, Pospíšilovy, Poláškovy a prostoru u pošty. Aby rekonstrukce na sebe dopravně navazovaly, nechává si radnice podle starosty Roberta Stržínka z Hnutí ANO zpracovat samostatnou dopravní studii.
6: Řeší možnost vybudování nového kruhového objezdu právě v těsném sousedství parkovacího domu. Varianty jsou tři, ten kruhový objezd by mohl být jak na ulici Králova, tak u pošty, anebo třetí místo se nabízí u stanoviště MHD na ulici Sokolská.
3: Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky na základních a uměleckých školách. Do programu bylo zapojeno 21 škol a přes 400 žáků, kteří střídali online výuku, školu i práci v terénu. Ministerstvo školství projekt ukončilo s tím, že vzorek není dostatečně reprezentativní pro další závěry. Ombudsman Martin Beneš chce, aby úřad rozhodnutí ještě zvážil.
7: Sport.
3: Kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v pražské Troji druhé zlato. Po vítězství v pátečním vodním slalomu uspěl i v nedělním kajak krosu. Druhý dojel Vít Přindiš, který startoval hned vedle něj. Nad tím, že soupeří s jiným Čechem, se ale snažil Krejčí nepřemýšlet.
8: Je to trošku jiný, ale snažím se od toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále a je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
3: Zlato získala také Kateřina Beková v časovce kajak krosu. V kontaktních jízdách pak vypadla ve čtvrtfinále. Češi vybojovali v Troji celkem 5 medailí, nejvíc ze všech týmů.
4: Počasí.
3: Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno až polojasno, večer a v noci začne od západu přibývat oblačnost. Aktuálně naměříme mezi 10 a 16 stupni a nejvyšší teploty budou 24 až 27 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: V tuto chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Cestu bez komplikací vám přeje Barbora Hejtmánková.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Té výročí narození slavného scénáristy Miloše Macourka si připomíná jeho rodné město Kroměříž. Minulý týden přibyla na jeho rodném městě v ulici Malý Val bronzová pamětní deska a nově je otevřena také výstava v muzeu Kroměřížska, kam se vypravíme za chvíli. A pak další připomínka, v tomto týdnu to bude 120 let od smrti Františka Bartoše, pedagoga, etnografa a sběratele lidových písní, po kterém je pojmenovaná Zlínská knihovna, připomeneme před 8:30. Teď je 8 hodin a 5 minut, Petr Uhřík dál přeje dobré pondělní ráno, pohodu na startu nového týdne 8. června.
7: Český rozhlas Zlín.

0: Miloš Macourek, králem fantazie. Tak se jmenuje nová velká výstava v Muzeu Kroměřížska. Připomíná, letos je to rovných 100 let, kdy se slavný scénárista a spisovatel právě v Kroměříži narodil. Kostýmy z filmů i seriálů spolu s rekvizitami a nábytkem ukazují, že způsob, jakým Miloš Macourek dokázal propojit realitu se světem fantazie, byl skutečně zábavný. A naše reportérka si výstavu prohlédla s jedinečným hostem.
1: Mě teda děda na natáčení nikdy nevzal, takže já to mám opravdu jenom jako divák, to jeho dílo. Tak vypadá to, že jsme se dostali k obýváku u Majerových z Arabely.
2: Miloš Macourek byl duchovním otcem stovek postav. Já teď novou velkou výstavu kostýmů a rekvizit, která jeho tvorbu připomíná v Muzeu Kroměřížska, procházím s jeho skutečnou vnučkou, Annou Macourkovou.
1: A mně se jako vždycky samozřejmě ty kostýmy hrozně líbily, jo, takže já teď na to taky koukám jako těma dětskýma očima, že tady konečně vidím teda Arabelu.
3: Tady pracovníci muzea připravili takovou fingovanou pracovnu vašeho dědečka. Tak jak to vypadalo v té skutečné pracovně?
1: Samozřejmě byl tam ten psací stroj, měl tam telefon a kouřil tam, takže tohle je správně, že jsou tam ty cigarety. Já vím, že to není trendy, ale prostě ten cigaretový kouř k němu patřil.
2: Když se člověk podívá na tvorbu vašeho dědečka, tak má pocit, že takovýho dědečka by chtěl mít každý, tak byl zábavný dědeček?
1: Vlastně úplně zábavný pro nás nebyl, jako pro mě a bratra. On byl takový docela přísný. A myslím si, že byl zábavný jednak v té své tvorbě a jednak asi mezi přáteli. Ale teda doma se opravdu soustředil hlavně na tu práci a pořád psal. Stával brzo, byl vlastně docela až asketický, bych řekla.
2: Dědečkův humor jako dospělá, tak Anna Macourková vnímá hlavně prostřednictvím jeho filmů.
1: Když se dívám na Čtyři vraždy stačí drahoušku a směju se těm fórum, tak vím, že to je prostě on.
3: Podědil někdo tu jeho fantazii?
1: No, bám se, že ne, protože nikdo z nás nic netvoří. Asi ne.
2: A výstava je i interaktivní. Popisuje mi jedna z kurátorek, Martina Malá.
4: Návštěvníci na výstavě získají i odpovědi na zajímavé otázky. Načtou si QR kód.
2: Tady máme otázku. Myslíte si, že by Miloš Macourek chtěl mít kouzelný prsten princezny Arabely? Jaká je odpověď?
5: Kouzelný prsten bych mít nechtěl a myslím to docela vážně. Protože kdybych měl všechno, co by mě jenom napadlo, stal by se život krutě nezajímavý.
4: V Jezerní královně návštěvníci mohou lovit perly pro Jezerní královnu. Film Což tak hledá si špenát u nás připomíná obří kremrole, kterou mohou děti prolézt.
2: Výstava Miloš Macourek, králem fantazie, bude v Muzeu Kroměřížska k vidění až do 20. září. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín.

0: do Českého hydrometeorologického ústavu, abych zjistil, jak nám začne nový týden v počasí. A na druhé straně linky se nám ozve meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím do Brna, přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jak se nám projeví úvod týdne v maximálních teplotách a kolik dál uvidíme na obloze oblačnosti?
1: Tak ty nejvyšší teploty dneska očekáváme od 24 do 27 stupňů. Čekáme malou oblačnost, jasno až polojasno, tam až potom později večer nám začne od západu postupně přibývat oblačnost, ta by teda měla být většinou průsvitná. Vítr ten nám k tomu bude vát slabý, proměnlivý, do 15 km za hodinu a na večer se nám potom začne měnit na jihovýchodní a jižní.
0: Jak jsme na tom s biozátěží?
1: Tak ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: Pojďme dál, na úterý změní se něco nebo zůstane charakter počasí přibližně stejný?
1: Tak tam už čekáme změnu, začne nás potom od západu přecházet fronta, takže už potom bude postupně velká oblačnost, dopoledne a zpočátku poledne spíš to by mělo být jenom výjimečně nějaká přehánka, to hlavně potom čekáme během odpoledne od jihozápadu až západu, čekáme postupně přehánky nebo občasný déšť, místy mohou být bouřky, u těch přeháněk a bouřek se nedá vyloučit, že by mohly být i takové výraznější, potom až později večer a v noci by postupně mělo začít těch srážek ubývat, ty nejnižší teploty od 17 do 14 stupňů, ale hlavně teda na východě v těch údolích, kde čekáme, že by té oblačnosti mělo být nejdéle méně, tak by ty teploty mohly klesnout až k 11 stupňům. Ty nejvyšší teploty čekáme od 22 do 25 stupňů a na jihu kraje možná, že mohou lokálně vystoupat až 27 stupňům. Vítr ten nám

0: tkáňkami, tam až potom večer a v noci by alespoň částečně mohly ty srážky začít ubývat. Ty nejnižší teploty nejčastěji od 15 do 11 stupňů, ty nejvyšší od 14 do 18 stupňů a čtvrtek tam vypadá, že taky v té první části dne by ještě mohlo být té oblačnosti více, ještě se doznívajícími srážkami a pak přes den už by mohlo být více takové oblačno. A ty teploty nejčastěji od 16 do 20 stupňů nejvyšší.
1: Ani dnes nevynecháme teplotní rekordy. Na závěr prosím, Andreo, prozraďte, jaké jsou to hodnoty pro 8. červen ve Zlínském kraji.
0: Tak ta nejnižší hodnota půl stupně je z roku 1933, naměřili jsme ji na stanici Vsetín a maximum 35 stupňů máme z roku 1915 a zaznamenali jsme ho na stanici Luhačovice.
1: Toliko počasí, podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, přejeme úspěšný začátek nového týdne a těšíme se zase brzy naslyšenou.
0: Děkuji, hezky den naslyšenou.
2: Říká se, že kaktusy jsou ideální rostliny pro zapomnětlivé pěstitele. Co ale máme dělat, když nekvetou anebo začnou chřadnout? Hostem poradny s Českým rozhlasem Zlín bude Petr Mamica z Otrokovic, člen zlínského klubu kaktusářů. Své dotazy si připravte na 8. června. Na setkání s Petrem Mamicou i s vámi se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Je pondělí 8. června, ve čtvrtek 11. uplyne 120 let od smrti Františka Bartoše. Moravský pedagog, vlastenec, jazykovědec, etnograf, významná osobnost moravské vzdělanosti a kultury druhé poloviny 19. století se narodil 16. března 1837 ve Zlíně na Mladcové. Pokračuje kolegyně Saskia Mišová.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Kdo byl František Bartoš? Z učebnic dějepisu se dozvíme, že to byl rodák předbaťovského Zlínska a významná česká osobnost druhé poloviny 19. století. Že byl vynikajícím pedagogem, etnografem, folkloristou i dialektologem. Přesto, jaký byl, z jaké rodiny pocházel a jaké měl dětství? Ví se to?
3: Ví se to. Pocházel z Mladcové, pocházel z rodiny Hostinského na Mladcové a jeho maminka byla dcerou zlínského kováře. Byly to poměry poměrně skromné, nicméně i přesto se díky své píli a intelektuálnímu talentu dostal na studia. Na začátku své kariéry působil jako gymnaziální učitel v Strážnici, později v Olomouci a v Těšíně a největší část svého profesního života strávil v Brně téměř 30 let.
2: V odborné práci se František Bartoš zabýval jazykovědou a dialektologií. Co si pod tím představit?
3: Té jazykovědě se zaměřoval zejména na jazykovou skladbu, tedy syntax, i na morfologii, to znamená mluvnické obory. Z hlediska publikačního vydal mnoho čítanek pro výuku češtiny. V té jazykovědě byl pověstný a někdy i později trochu kritizovaný, třeba jako jeden z takzvaných brusičů jazyka. Zaměřoval se na jeho čistotu, zbavení se veškerých parazitních jevů, například germanismu a podobně. Pokud je o tu dialektologii, tam se zabýval rozsáhlým sběrem národopisných materiálů typu lidových rčení, mluvy, byl svým založením venkovan, přestože to byla velká osobnost i jakoby ve společenském životě, tak vlastně celý život svým založením se cítil jako člověk bytostně vesnický a měl rád i tyhle lidi z těch menších poměrů. Dneska by se řeklo, že dělal rozsáhlé terénní výzkumy, kdy zajížděl do nejrůznějších moravských vesnic a městeček a existují půvabné fotografie, kdy to dělal tak, že se na náměstí nebo na návsi postavil stoleček a lidé k němu chodili a on se s nimi bavil. Na kartičky si zaznamenával jejich mluvu, jejich různá rčení, průpovídky a ty pak sbíral do knih.
2: Jaký byl pedagog, učitel?
3: Byl pravděpodobně skvělým pedagogem, měl velký dar. Někteří z jeho žáků se postupně prosadili ve společenském životě jako literáti, spisovatelé, politici a podobně. Ti ve svých vzpomínkách na něho rádi vzpomínají jako na člověka, který dokázal ty své studenty přitáhnout k tomu jazyku.
2: Dalším jeho tématem, jak už jste naznačil, byla také folkloristika, ve které proslul především sbírkami venkovských lidových písní. Proč to dělal?
3: On navazoval na své dva velké předchůdce, Kozinu a Františka Sušila, kteří vlastně začali s těmi velkými sběry lidových písní a během svého života vydal 3 sbírky národních moravských písní. To by se snad dalo říct, že z jeho díla je možná téměř to nejpodstatnější a zásadní, co přetrvává v živé podobě dodnes, protože z těch jeho sběrů čerpají národopisné soubory, folklorní spolky, zpívá se podle nich a důležité je a zajímavé, že na druhé a třetí sbírce intenzivně spolupracoval třeba s Leošem Janáčkem, který vlastně pracoval na těch nápěvech a podílel se na té hudební stránce.
0: Tak to uzavírá ředitel krajské knihovny Františka Bartoše Jan Kaňka. Ještě jednou připomenu, že od smrti rodáka ze zlínské části Mladcová, Františka Bartoše, ve čtvrtek 11. června uplyne 120 let.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A zprávy vám přináší Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Nová protipožární opatření letos získá základní škola Mánesova v Otrokovicích. Modernizace začne během letních prázdnin, vyžádá si investici skoro 1,4 milionu korun a přinese větší požární bezpečnost. Obliba sdílených kol v Rožnově pod Radhoštěm rychle roste. Během prvních dvou měsíců provozu lidé uskutečnili více než 5 000 výpůjček. Radnice teď připravuje úpravy stanovišť. V kauze Dozimetr, která se zabývá ovlivňováním zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu, dnes pokračuje soudní líčení. Předseda soudního senátu chce vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku. V případu čelí obžalobě 6 lidí a 2 firmy, mimo jiné i bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček. Papež Lev XIV. Pokračuje ve své první návštěvě Španělska. V Madridu by se měl zúčastnit neveřejného setkání s oběťmi sexuálního zneužívání duchovními. Šéf katolické církve má v plánu taky setkání s premiérem Pedrem Sanchezem a španělskými biskupy. Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno až polojasno, večer a v noci začne od západu přibývat oblačnost. Aktuálně naměříme mezi 14 a 18 stupni a nejvyšší teploty budou 24 až 27 stupňů. Vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Uherském Hradišti je na třídě maršala Malinovského světelná signalizace mimo provoz, a to v obou směrech. Končí zprávy Českého rozhlasu Zlín a pokračuje ranní vysílání a Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ještě připomínka, data 8. června, dnes má svátek Medard. Jméno germánského původu se u nás užívá jen zřídka, možná je na češtinu příliš tvrdé. Medard může být podle doslovného významu udatným silákem, častěji ale bývá spojován s počasím a deštěm, to známe ty pranostiky. Současné oslavence počítáme v řádu nižších desítek. I tak posílám gratulaci a písničku skupiny Činasky.

0: Ve dvou se to lépe táhne, jak říká známé přísloví, a dnešní hudební důkaz mám připravený. I když u zrodu kapely Talk Talk byly původně členové tři. Ale to už je dnes vlastně jedno. Pustíme si 42 let zpátky jeden vzorek, když ještě doznívala takzvaná nová vlna. Novoromantismus a syntezátory pronikaly i do oblasti zakázané mezi rockery. Této elektronické infekci se budu věnovat někdy příště. Vzpomínám si, jak jsem byl druhým albem Angličanů fascinovaný. Ten bohatý, vrstvený zvuk mě úplně dostal. Písnička Such a Shame byla z hitparádového pohledu už třetím úspěchem po sobě. Bavíme se o místech 1 až 10 celoevropsky. Pamětníci, kteří měli v té době nasměrovanou anténu na Vídeň, možná zaregistrovali, že zmíněná skladba byla použita i v televizní reklamě na francouzský vůz Peugeot 205, ale jak jsem řekl na začátku, je to 42 let, v určitém věku si člověk nemůže pamatovat každý detail. Pustíme si rok 84. Talk Talk, video je taky zábavné, hlavní zpěvák v něm záměrně vypadá jako duševní invalida s rádiovkou na hlavě a tváří se na IQ blížící se bublajícímu bahnu.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Je přesně 9:15. Zastavíme se u krátké předpovědi, zjistíme, jaký názor mají na začínající týden meteorologové.
1: Počasí.
0: A ještě nejdřív ranní teploty. Momentálně se už ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 14 a 18 stupni. Očekáváme jasno až polojasno, později večer začne od západu postupně přibývat průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Slabý proměnlivý vítr povane po rychlostí do pouhých 4 metrů za sekundu. Takže když to zhrnu do jedné věty, malá oblačnost a letní teploty. Rozptylové podmínky. Ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. Když se ještě podívám na biozátěž, tady bez problému jednička, takže zátěž pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Říká se, že kaktusy jsou ideální rostliny pro zapomnětlivé pěstitele. Co ale dělat, když nekvetou nebo začnou chřadnout? Dozvíte se v dopolední poradně s Českým rozhlasem Zlín. Na vaše dotazy bude odpovídat Petr Mamica z Otrokovic, člen zlínského klubu kaktusářů a dlouholetý pěstitel. Poradna začne po 11. hodině, abych vás dobře navedl, no a samozřejmě zvuk poslechu i následujících srdcovek, které uvede Zdeněk Junák hned po zprávách. Petr Uhřík přeje za celý vysílací tým hezký den, má být slunečno, teploty letní, tak snad naplní vaše představy na začátku nového týdne. 9 hodin bude za 6 minut.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Stavba uzavřela obvyklou cestu do Zašové na Vsetínsku. Rodiče můžou přihlašovat děti do dětské skupiny v Salaši na Uherskohradišťsku. Dnes je Světový den oceánů. Aktuálně je ve Zlínském kraji skoro jasno, nejvyšší teploty až 27 stupňů. Řidiči musí do Zašové na Vsetínsku nově objížďkou. Hlavní křižovatka u vjezdu do obce je kvůli demolici mostu uzavřena. Auta tak musí jet po objízdné trase. Omezení potrvá do poloviny srpna a dotkne se i autobusů a zásobování. Lidovecký starosta Jiří Kubrický proto vyzývá místní, ať si na cestu nechají více času.
2: Ten příjezd do té obce bude komplikovanější, protože se bude muset přijíždět od Stříteže. A vyjíždět se teda bude na tom hlavním výjezdu rekonstruovaném teďka, takže ty dva měsíce přes ty prázdniny, nebo teď už od června a pak ještě červenec, část srpna, prostě to bude takto omezené.
0: Salaši na Uherskohradišťsku dokončili dětskou skupinu. Je určená pro 12 dětí od 2 do 6 let a v provozu by měla být od druhé poloviny srpna. Kapacita zatím ještě není zcela naplněna. Přihlášky budou na obecním úřadě přijímat do konce června. Děti budou mít vedle herny k dispozici i velkou zahradu, říká nezávislá starostka Jitka Točková.
3: Bude tam bylinková zahrádka, nějaký prvek s vodou, zastínění v podobě stromů a ještě tam budou mít v další části té zahrady nějaká domácí zvířátka, předpokládáme na začátek určitě slepičky, takže k bylinkové zahrádce určitě přibude ještě pěstování nějaké mrkvičky nebo něco takového pro ta zvířátka.
0: Do zdravotnictví by mohlo příští rok přibýt o 24 miliard korun víc ze státního rozpočtu. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví. Jde o výrazně vyšší částku, než by přinesla běžná zákonná valorizace. Stát letos platí za státní pojištěnce 158 miliard korun. Zástupci pojišťoven zvýšení vítají jako krok ke stabilizaci financování péče. Dnes je Světový den oceánů. Cílem tohoto dne je jejich oslava a taky zvýšení povědomí o hrozbách, kterým mořské ekosystémy čelí. Připomínkový den poprvé uspořádala Organizace spojených států před 17 lety a slaví se ve všech jejich členských státech. Veřejná akvária, přírodovědná muzea a další instituce v tento den pořádají akce s environmentální výchovou.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno až polojasno, večer a v noci začne od západu přibývat oblačnost. Aktuálně naměříme mezi 14 až 18 stupni a nejvyšší teploty budou 24 až 27 stupňů. Vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Janové na Vsetínsku se srazilo osobní auto s motocyklem. Projíždějte tudy opatrně. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín navazují srdcovky Zdeňka Junáka. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Možná, že i petarda uctí svátek medarda. Třeba pak i bez techniky zahřmí jako z pranostiky. Já ovšem, když trochu mohu, nespoléhám na oblohu. Neb jsem dávno velký kluk, nabídnu teď lepší zvuk. Éter brzy rozhýbu dobrým kouskem z archívu. Snad už za ta léta vím, čím pak se vám zavděčím. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 8. června roku 2026. V Brně máme nádherně. A než vám pustím první přáníčko, tedy než si řekneme, tak já bych rád zavzpomínal na včerejšek. Včera byla v neděle a naše taková výborná kamarádka, respektive přesně kamarádka mé ženy, kadeřnice brněnská, úžasná, měla takový svůj nádherný den, kam pozvala všechny ty své příznivkyně a kadeřní, tedy, jak se tomu řekne, jejich prostě, o které se stará, ty její hlavičky, tak jsme se sešli, no bylo nás tam, jak když na mele, nádherný den, bylo to v Brně na Riviéře, no a tak to krásně probíhalo, ale hlavně, co mě potěšilo, tak jako mezi kamarádky Vlaďky patří i brněnská pěvecká legenda, dnes už Froso Tarasidu. Froso Tarasidu v 70. letech byla solistkou orchestru Gustava Broma, úžasná ženská, nádherná, prostě perfektní zpěvačka, tak to tam rozděla na plný pecky. A já bych tedy chtěl všem, co tam byli, protože nekazili zábavu, jelikož Vlaďka, o té se to všechno odvíjí, je to holka, která má ráda srandu a ráda se baví, takže to bylo fakt všechno nachystané, bylo to úžasné. Takže já bych všem chtěl poděkovat a řekl jsem, že je pozdravím takhle z rozhlasu, protože mnozí mě taky poslouchají, tedy respektive jejich maminky, babičky a podobně. No a tak, Vladí, byl to úžasný večer, už tedy odpoledne a večer, my ti moc děkujeme. A Frosenko, zpíváš úžasně. Tož tak. A teď už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosíme o zahrání písničky od bratrů Nedvědů. Milá Barunko, chceme ti touto cestou poděkovat za obětavou 3letou práci, kterou si věnovala zajišťování všech informací, zpráv a materiálů potřebných k našemu studiu Univerzity 3. věku, kterou ukončíme promocí. Děkujeme za všechno. Přejeme pevné zdraví a štěstí tobě i Ondrovi a chlapcům hodně sportovních úspěchů. To ti přeje babička Věra a teta Božena. Milé dámy, rád splním vaše přáníčko, rád zahrají pro Barunku a vybrali jste jí písničku, takže už jsou tady bratři Nedvědi.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

dobrý den, díky za každé ráno s vámi, moji milí posluchači. V pátek jsem vyrazil do Mikulova. Mikulov, krásné město na jihu naší Moravy. A právě Mikulov zažil něco, na co se jen tak snadno nezapomíná, a protože jsem toho byl součástí, tak se podělím o tento zážitek. Totiž v pátek se pořádal již v pořadí 24. jazzový večer na počest rodáka mikulovského Karla Krautgartnera. Tuhletu akci každoročně pořádá Sdružení přátel Karla Krautgartnera spolu ruku v ruce s městem Mikulov. Jenom pro připomenutí, Karel Krautgartner se narodil v Mikulově v roce 1922. Hrál v různých big bandech, taky dokonce vedl svůj vlastní orchestr. Po srpnu roku 1968 odešel nejprve do Rakouska, potom do Německa, kde také v roce 1982 v Kolíně nad Rýnem zemřel. Ovšem jeho velký odkaz a jeho hudba zůstala. A jak už jsem říkal, tuhletu akci každoročně pořádá Sdružení přátel Karla Krautgartnera. V čele stojí Jiří Tichý, její předseda. Ale donedávna, ještě do loňského roku, v čele stál Jaroslav Smečka. Ale bohužel, Jaroslav Smečka nás loni mezi Vánocema a Novým rokem opustil, vydal se na tu nejdelší cestu životem, z které není návratu. Ale před ním Ladislav Kolmačka, který stál u zrodu této tradice, nás opustil v roce 2023 taky na přelomu roku někdy mezi Vánocema a Novým rokem. A taky se vydal na tu dlouhou, nekonečnou cestu. No a při této akci, je to vždycky jako rozděleno do dvou fází. Ve 4 hodiny se scházíme před domem, rodným domem Karla Krautgartnera, kde do jazzového chodníku slávy je vložena bronzová hvězda se jménem význačného jazzového muzikanta, instrumentalisty, zpěváka. A potom ten dotyčný večer má v sále na zámku v Mikulově koncert. Tentokrát byla výjimka, udělena výjimka, protože, jak jsem říkal, odešli dva zakladatelé této krásné tradice, Ladislav Kolmačka a Jaroslav Smečka, takže bronzová hvězda za loňský rok tedy, nese jména Ladislava Kolmačky a Jaroslava Smečky. No a tady při té celé oslavě, nebo při tomhle happeningu, abych tak řekl, hrála krásná kapela, která hrává víceméně pravidelně, Jazz Petit Quai. Díky jim za to. No a potom večer na zámku vystoupil náš jazzový zpěvák Jan Smikmátor se svým big bandem. A Jan Smikmátor si dokonce pozval hosta, amerického saxofonistu Scotta Hamiltona. Scott Hamilton je obrovská legenda muzikantská, protože ten ještě před časem hrával dokonce s legendárním Bennym Goodmanem a do Mikulova přijel z Florencie. Tak, no a potom začal koncert se vyvedl, no a tam jako prostě potom Jan Smikmátor se svým big bandem to váleli úžasně a potom s tím je spojeno to, že vlastně tomu zpěvákovi, tomu, kdo koncertuje, tak je udělen řád Karla Krautgartnera. Tentokrát ho obdržel český swingový zpěvák Jan Smikmátor, ale s tím jsou spojená pravidla. Pravidla, která určilo Sdružení přátel Karla Krautgartnera. A ta pravidla jsou taková. Není to jednoduché. Prostě ten, kdo se stane kandidátem na tedy kdo se stane nositelem řádu Karla Krautgartnera a přijme ho, tak ho musí neustále nosit na krku při každém svém veřejném vystoupení. A potom tím, že získá tenhle ten řád Karla Krautgartnera, tak se stává kandidátem a čekatelem na udělení právě bronzové hvězdy v jazzovém chodníku slávy před rodným domem Karla Krautgartnera. Takže večer se vyvedl, sál byl plný, zněl jazzem, swingem a bylo to prostě úžasné. Takže všem díky, díky, díky. No a už vám tedy nepustím jazzovou písničku, ale bude to nakonec taky vynikající swingář Valdemar Matuška.

Surf je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Píseň dozněla, to byla skupina Tým a já už mám pro vás další přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Moc vás prosím o písničku Hej, lásko, nečekej pro mé rodiče Gábinku a Jardu Bergmanovi z Březí u Mikulova, aby je nožky neboleli a měli krásný den. Moc krát děkuji, Vladimír. Milý Vladimíre, rád splním vaše přáníčko, zahraj vašim rodičům. No, vybral jste si písničku, takže už je tady Věra Špinarová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: No, sir.
1: Tak to byl Frank Sinatra, který nám zaspíval. Dívám se na hodiny, máme 9:55 a už mám tady pro vás první indicii pro tento týden do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden chystá a připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko opery Leoše Janáčka O třech jednáních, Její pastorkyňa. Zpívají třeba Jenůfu paní Libuše Domanínská, Stařenku paní Soňa Červená a řada dalších úžasných operních solistů. Tak, dnešní, tedy pondělní indicie zní takto. E50? Před našimi obyvateli tenhle údaj raději neříkejte. Rádi by slyšeli, že nic neslyší. Opakuji pondělní indicii. E50? Před našimi obyvateli tenhle údaj raději neříkejte. Rádi by slyšeli, že nic neslyší. Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím Václava Neckáře.

0: Ráno, ráno, dospívala Marcela Holanová, dívám se na hodiny, co nevidět bude 9:45 a já tady, ajta policajta, mám ještě jedno přáníčko. Ano, z webového formuláře. Zní takto. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda a řidiče autobusu a muzikanta pana Josefa Kachníka. Je to dobrý muzikant, hraje na křídlovku, taky na tenor anebo bariton. A to všechno v dechové hudbě Hradcov Janka. Děkuji, Broněk Uher. Milý Broňku, to víte, že rád splním vaše přáníčko. Vybral jste si písničku? Písničku vám vybírám já, doufám, že se mu bude líbit. Michal Hrůza.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestávají.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní pondělní srdcovky s datem 8. června pomalilililinku končí. Ale jakým mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji tu první pro tento týden pondělní indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. E50. Před našimi obyvateli tenhle údaj raději neříkejte. Rádi by slyšeli, že nic neslyší. Tak to byla pondělní indicie. Nebojte se, jsme na začátku, takže ještě bude úterý, středa, čtvrtek a v pátek přijde piko nápovědička a my budeme vědět, co vlastně ten Miloš Šenkýř po nás, respektive po vás, moji milí posluchači, chce. Tak a ještě udělám takovou malou samozřejmě připomínečku. Rád hraji na přání, rád plním vaše přáníčka. No a jak mi to dát vědět, jsou tři možné cesty. Ta první je, že mi to svým vlastním hlasem namluvíte na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Telefon je vám tedy k dispozici 7 dnů v týdnu. Záznamník běží non-stop, takže není možno, abyste se třeba jen tak minuli. Určitě vás zachytí. Potom mi to můžete taky dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete konkrétní den, aby tedy ta přáníčko zaznělo v konkrétní den a chcete k tomu i konkrétní titul, název písničky, tak mi to prosím pěkně dejte vědět s dostatečným předstihem. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky, užijte si dnešní sluneční den a zítra v úterý po 9. hodině se na vás budu těšit opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Lukovečku na Zlínsku po 16 měsících končí stavba nové kanalizace. Rožnovská olympiáda dětí a mládeže zná své vítěze. Na odškodnění za zdraví poškozené vakcínou proti covidu bude mít nárok více lidí. Dnes je v regionu jasno, teploty čekejte až 27 stupňů. Poslední úseky nově vyasfaltovaných cest tento týden dokončují v Lukovečku na Zlínsku. Opravami silnic končí budování nové obecní kanalizace. Po kolaudaci se začnou domácnosti na kanalizace připojovat. Pokračuje starosta Lukovečku Lukáš Pšeja z ODS.
4: Je to završení nějakých 16 měsíců práce při kanalizaci Lukoveče, kde napojujeme zhruba 180 rodinných domů. Celý ten projekt je v řádu 130 milionů korun. Značnou část tady z té částky nám dalo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím dotace a Zlínský kraj.
2: Přes 1100 školáků z 18 škol z Rožnovska, Kopřivnice i ze slovenské Považské Bystrice se zúčastnilo olympiády dětí a mládeže v Rožnově pod Radhoštěm. Oblíbená sportovní akce se do města vrátila po 8 letech. Výsledky škol v jednotlivých sportech shrnuje mluvčí radnice Adela Kousalová.
5: Mladí sportovci se utkali v atletice a plavání, ale i v malé házené, vybíjené, basketbalu, florbalu a malé kopané. Mezi školami prvního stupně získala nejvíc medailí a první místo základní škola nemocničná z Považské Bystrice. Na druhém stupni vybojovala nejvíc medailí Rožnovská základní škola Vidická.
2: Víc lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví. Rozhodl o tom nejvyšší soud. Doteď měli na peníze nárok jen lidé, kteří se kvůli očkování ocitli v ohrožení života nebo kteří kvůli němu ztratili soběstačnost. Podle soudu ale má být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelně újmu, která dlouhodobě ovlivňuje jeho život, tedy jestli má třeba omezenou schopnost pracovat, sníženou kvalitu života nebo narušené každodenní fungování. Takové případy podle soudu vyžadují odborné znalecké posudky a důkladné dokazování. Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky. Základní a základní umělecké školy měly ještě 2 roky testovat střídání výuky doma a ve škole. Ministerstvo školství ho ale na konci května zrušilo.
6: Dětský ombudsman Martin Beneš postup ministerstva školství zatím nehodnotí. Chtěl by, aby úřad krok ještě zvážil a srozumitelněji komunikoval.
7: Zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově, tak aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
6: Důvodem ministerstva je nízký počet zapojených škol, nedostatečný pro systémové závěry. A podle ministra Roberta Plagy za ANO bylo rozhodnutí oznámeno včas.
8: Ministerstvo vyhodnotilo pokusné a poté se rozhodlo, že v něm dál nebude pokračovat. To je zákonný nástroj.
6: Expediční základní SCIO škola a síť škol Erazim podali proti rozhodnutí správní žalobu k Městskému soudu v Praze. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno až polojasno. Večer a v noci začne od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty čekejte mezi 24 až 27 stupni. Vítr povane slabý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Bystřičce na Vsetínsku se srazila 2 osobní auta, projíždí se kyvadlově a tvoří se kolony. Pokračuje dobré dopoledne s Annou Randárovou.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Přeji vám krásný den. Je pondělí 8. června a na začátku nového pracovního týdne vám dělá společnost Český rozhlas Zlín. Dnešní 10. hodina vám nabídne recept na skvělý oběd. Dozvíme se o nejsuších i nejdeštivějších místech u nás a pozvu vás také na výstavu do Galerie Kostnice v Rožnově pod Radhoštěm. Nebudou ale samozřejmě chybět písničky, které nestárnou. Poslechneme si teď Olympik a potom Věru Špinarovou. Jsem ráda, že se i dnes slyšíme. Anna Randárová.
3: Český rozhlas Zlín.

0: To byla Věra Špinarová ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Krémové kuře se špenátem. To je pondělní recept dobrého dopoledne. Ráda připomenu, že čerstvý špenát můžete přidávat do salátů, zdobitým salátové mísy anebo třeba obložené chleby. Ale také si z něj můžete vyrobit smoothie. Stačí 2 hrsti čerstvého špenátu rozmixovat s troškou vody a máte zdravou zelenou snídani anebo svačinu. Pojďme se ale pustit do slíbeného receptu. Potřebné suroviny jsou 2 kuřecí prsa, 200 ml smetany ke šlehání, 100 g čerstvého špenátu, 50 g parmezánu, 1 stroužek česneku, 1 lžíce másla, sůl a pepř. Pro jistotu ještě zopakuji. 2 kuřecí prsa, 200 ml smetany ke šlehání, 100 g čerstvého špenátu, 50 g parmezánu, 1 stroužek česneku, 1 lžíce másla, sůl a pepř. Kuřecí maso nakrájejte na plátky, osolte a opepřete. Na másle maso opečte do zlatova. Přidejte nasekaný česnek a krátce ho orestujte. Přilijte smetanu a potom přidejte špenát. Nechte několik minut vařit, dokud špenát nezavadne. Potom vmíchejte nastrouhaný parmezán a dobře promíchejte. Do omáčky můžete pro zajímavější chuť přidat sušená rajčata anebo trochu bílého vína. To byl dnešní recept. Více inspirace najdete na našem webu, a to pod záložkou recepty.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Začalo to v dětství, když si z dřevěných špalíčků vyřezával první píšťalky. Pak se Jiří Már posunul od užitných dřevěných výrobků k vyřezávaným sochám. Tvorba dřevěných skulptur je pro něj odpočinkem. Do jeho řezbářské dílny v Uherském Hradišti Mařaticích se spolu podíváme v reportáži z cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Písnička Krásným dívkám dozněla v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín. Slíbila jsem, že se dnes dozvíme o nejdeštivějších a nejsušších místech u nás. Poučí nás o nich dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Pojďme si ji společně poslechnout.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: To byla písnička S tím bláznem si nic nezačínej. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Za malou chvíli vás pozveme do Rožnova pod Radhoštěm, konkrétně do galerie Kostnice ve Farské zahradě. Ke zhlédnutí je tam totiž výstava Veroniky Richterové s názvem Hostina. Podrobnosti přidáme za okamžik.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Galerie Kostnice, kterou najdeme ve Farské zahradě v Rožnově pod Radhoštěm, aktuálně nabízí výstavu Veroniky Richterové s názvem Hostina. Více informací přidá sama umělkyně, se kterou jsem teď ve spojení. Paní Richterová, dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Co na výstavě Hostina můžeme vidět?
1: Tak výstava Hostina vznikla na základě výzvy od kurátorky paní Gábiny Varmužové, která spravuje tu galerii Kostnici, a ta mě pozvala k výstavě už někdy před rokem. A když mi poslala fotografie prostoru, tak mě napadlo okamžitě, že by se to dalo předělat na hodovní síň, protože galerie Kostnice je celkem kompaktní prostor, ale s otevřeným prostorem do krovu. Takže uvidíte jeden veliký stůl, který je prostřený a na něm ochutka všeho možného, co jsem udělala za více než 20 let, kdy se věnuju práci s petlahvemi. Čili všechno jídlo, nádobí, lustr, všechno je z plastových lahví.
0: Vy jste zmínila tedy, byl to ten prostor galerie Kostnice, co vás ke zpracování tématu Hostiny inspirovalo?
1: Přesně tak. Já každou z těch mých výstav, a už jich mám za sebou přes 50 samostatných výstav, vždycky koncipuju jako něco nového, s tím, že použiju jak starší, tak úplně nové exponáty, ale dávám tomu nějaký nový kontext, nějakou novou myšlenku. Takže takovou výstavu, která by představovala nádobí a jídlo, jsem udělala úplně poprvé.
0: Mluvila jste o tom, že jste ty exponáty vytvořila z pedlahví. A tak by mě zajímalo, jak jste se vlastně k práci s tímto materiálem dostala.
1: Úplně náhodou, řekla bych, že to bylo nějaké vnuknutí z hůry. A stalo se to před téměř 22 lety, kdy jsem zkusila zahřát lahev od minerálky. Zjistila jsem, že se podivně zkroutila, a v tu chvíli mě napadlo, že se pokusím z toho udělat nějakou plastiku. A považovala jsem to jenom za takovou malý experiment, ale nakonec mi to zůstalo celá ta léta a stále pokračuju a myslím, že jen tak neskončím.
0: A dnes se tedy můžeme přijet podívat i na výstavu Hostina. Připomeňte nám prosím, kdy a kam můžeme dorazit.
1: Tak galerie Hostina se odehrává v galerii Kostnice v Rožnově pod Radhoštěm. Je to bývalá márnice, která ale nepůsobí nijak stísněným dojmem, ba naopak. Je to velice příjemné a pohostinné místo přímo v centru Rožnova za kostelem, uprostřed krásné zahrady.
0: Vy jste mi ještě prozradila, že ale chystáte i další výstavy. Pozvete nás i na ně?
1: Moc ráda vás pozvu, především tedy návštěvníky z okolí Prahy a Středočeského kraje, což je od vás trošku vzdálené, ale Svatý Jan pod Skalou, takové poutní místo poblíž Berouna, tak tam teď 27. června otevírám výstavu s názvem Skleníkový efekt, která se týká rostlin. Bude to výstava jak v interiéru, tak v exteriéru, takže v tuto chvíli právě vytvářím velké stromy do zahrady před výstavní síní. A další výstava se potom odehraje o kus dál, a to bude ve Frankfurtu nad Mohanem v září, konec září, u příležitosti frankfurtského veletrhu. A to bude velký prostor ve skleníku botanické zahrady ve Frankfurtu.
0: Říká Veronika Richterová, která nás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pozvala na své výstavy, a zdůrazníme tu, která je nám nejblíže, a to je výstava Hostina, kterou najdeme ve Farské zahradě v Rožnově pod Radhoštěm v galerii Kostnice. Paní Richterová, děkujeme vám za pozvánku a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Já moc děkuju za pozvání a zdravím všechny posluchače. Děkuji, nashledanou.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: Dvě minuty po 11:15 posloucháte dopolední Český rozhlas Zlín. Dnešní babské rady budou věnovány kávě. Věřím, že mezi vámi posluchači jsou milovníci kávy. Přiznám se, že i já v tuto chvíli jim mám po ruce. Tak se můžeme společně inspirovat, jak ji vylepšit.
1: Babské rady.
2: Obyčejný šálek vaší kávy může získat úplně nový rozměr. Oblíbenou variantou k obohacení chuti je přidání koření. Z kořice, vanilka, kardamom nebo špetka kaká dodají kávě výraznější aroma a novou chuť. V chladnějším období roku se nabízí kombinace s perníkovým kořením nebo hřebíčkem. Milovníci sladších nápojů mohou vyzkoušet med nebo javorový syrup. A co takhle přidat i jiný druh mléka? Ovesné, mandlové, hráškové nebo kokosové mléko ovlivní i konzistenci kávy a sledem vás v létě osvěží. Experimentovat můžete i s přidáním pomerančové kůry, pár kapkami kokosového nebo ořechového oleje, případně špetkou soli, která zaručí zvýraznění chuti vaší oblíbené kávy. A nezapomeňte, že účinky kofeinu jsou v těle aktivní 8 hodin po vypití šálku. Takže k snídani i během dopoledne je káva vřele doporučována. Později by vám mohla překazit usínání.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín.

Blíží se 11. hodina. Naše dopolední vysílání bude po zprávách pokračovat poradnou. Dnes budeme mluvit o kaktusech. Mým hostem bude Petr Mamica z Otrokovic, dlouholetý pěstitel a člen zlínského klubu kaktusářů. Pokud máte dotaz, můžete nám napsat už teď, a to na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Soud v Olomouci rehabilitoval bývalého arcibiskupa Matochu, rodáka z Pitína na Uherskobrodsku. Ve Valašském Meziříčí připravují stavbu parkovacího domu u náměstí. Most přes Frištátský potok ve zlínské místní části Vršava bude dnes a zítra uzavřený. Dnes je v regionu jasno, teploty až 27 stupňů. U další zpráv vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkné dopoledne. Okresní soud v Olomouci dnes rehabilitoval někdejšího olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu, rodáka z Pitína na Uherskobrodsku. V letech 1950 až 61 ho státní bezpečnost nezákonně internovala v rezidenci arcibiskupství, a to až do jeho smrti. Důvodem byly jeho údajné protisocialistické a protikomunistické postoje. Podnět k rehabilitaci podalo Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. Instituci zastupoval advokát Lubomír Miller.
2: To soudní řízení bylo důležité, aby bylo jasně pojmenováno, že státní moc zacházela s panem profesorem Matochou naprosto nepřijatelným způsobem. Že to bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci, když ho 11 let internovali. Neposkytli mu potřebnou lékařskou péči.
0: Rozhodnutí soudu je pravomocné. Ve Valašském Meziříčí pokračují přípravy na výstavbu nového parkovacího domu v centru města. Město už má architektonickou studii a zároveň připravuje opravy okolních ulic Komenského, Pospíšilovi, Poláškovi a prostoru u pošty. Aby rekonstrukce na sebe dopravně navazovaly, nechává si radnice podle starosty Roberta Stržínka z Hnutí ANO zpracovat samostatnou dopravní studii.
3: Řeší možnost vybudování nového kruhového objezdu právě v těsném sousedství parkovacího domu. Varianty jsou tři, ten kruhový objezd by mohl být jak na ulici Králova, tak u pošty, anebo třetí místo se nabízí u stanoviště MHD na ulici Sokolská.
0: Kvůli rekonstrukci bude dnes a zítra uzavřený most přes Frištátský potok ve zlínské místní části Vršava. Omezení se dotkne přístupu k fotbalovému areálu Vlastislava Marička, zábavnímu parku Galaxie i tenisovým kurtům. Na most budou moct po dobu oprav vjet jenom složky integrovaného záchranného systému. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský letos odhalil dva případy nákazy vinic novou agresivní formou nemoci zlaté žloutnutí. Choroba se objevila v sazenicích, které mířily na tuzemské vinice. Asi 2000 rostlin se dostalo přímo na vinice. Inspektoři nařídili je zlikvidovat. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělským vinařům doporučuje vinohrady pečlivě sledovat, vysvětluje mluvčí Petra Hrabčáková.
4: Také doporučujeme nenakupovat rozmnožovací materiál z oblastí silného výskytu. Dále se mohou bránit nákupem jen sazenic a roubů opatřených rostlin lékařským pasem. A vinaři se také mohou bránit monitorováním přenašečů a při silném výskytu ošetřovat zejména proti přenašeči křísku révovému.
0: Na podzim chce ústav začít monitorovat vinohrady pomocí snímku z družice.
1: Počasí.
0: Dnes máme ve Zlínském kraji skoro jasno až polojasno. Večer a v noci začne od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty čekejte 24 až 27 stupňů. Vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme ve Zlínském kraji hlášené žádné dopravní nehody. Zprávy končí a pokračuje Dobré dopoledne s Annou Randárovou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje i po 11. hodině. Stále je s vámi Anna Randárová. Říká se, že kaktusy jsou ideální rostliny pro zapomnětlivé pěstitele. Co ale máme dělat, když nekvetou anebo začnou chřadnout? Nejen na to se budu ptát mého dnešního hosta. pozvání do poradny s Českým rozhlasem Zlín přijal Petr Mamica z Otrokovic, člen zlínského klubu kaktusářů a dlouholetý pěstitel. Pane Mamico, dobré dopoledne, vítejte.
6: Taky dobré dopoledne.
5: Pokud už teď máte nějaký dotaz, napište nám ho na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Hostem poradny s Českým rozhlasem Zlín je člen klubu kaktusářů a dlouholetý pěstitel Petr Mamica z Otrokovic.
1: Dobrý den.
0: Myslím si, že v řadě domácností bychom aspoň jeden kaktus objevili. A mě by zajímalo, pamatujete si vy na ten svůj úplně první kaktus?
1: No tak určitě v řadě domácností mají kaktusy. Můj první kaktusy pamatuju, teda nevím, pro posluchače, jestli jim to něco řeknu, je to Echinopsis irisi a pak ještě nějaká Mamillaria centricera. Takže ten název, jsou to kaktusy, které bývají většinou zastoupeny doma, ale záleží, odkud ten dotyčný ten kaktus sehnal, jestli nějakým dárkem, nebo jestli to dostal, nebo si to koupil někdy náhodně na trhu, na výstavě, čili těch možností je několik.
0: A kdy to bylo? Jak dlouho vlastně pěstujete kaktusy?
1: Já kaktusy pěstuju, to se stalo asi 15 letech. Já jsem hrál tenis a tam byl jeden takový starší pán a mluvili jsme spolu a on říkal, že se máme k němu podívat, že má doma zajímavou sbírku kaktusů. Bylo to tady na náměstí Míru ve Zlíně, bydlel a měl to tam, není to vidět, je to ze dvora tam jednoho velkého domu. A v 15 letech mi dal prostě kaktus, pak mi druhý prodal už za 10 korun, ale se mi to líbilo, takže pak jsem asi během roku vstoupil do kaktusového klubu, asi do základní vojenské služby, čili to je do 19 let jsem měl koupených asi 10-15 kaktusů. No a pak jsem bohužel šel na vojnu a po vojně taky jsem pár koupil a asi do svých 30 let jsem měl těch kaktusů asi 50.
0: A kolik jich máte dnes?
1: No, dneska jich mám 2500 asi, protože to všechno nepočítám. Já mám semenáčky, které jsem letos vysel a v loňském roce to jsou kaktusy, které mají v průměru asi 1 cm, takže nevím, jestli se to dá počítat. Takže asi větších jak 2-3 cm mám asi těch 2500. Zda je to málo nebo moc, to nevím, protože kaktusáři velicí mají několik deseti tisíců dokonce nebo tisíců a podle mě má paní říká, že mám hrozně moc kaktusů, ale když jedeme na zájezd, tak tam prostě ti kaktusáři mají mnohokrát teda víc kaktusů, než mám já, takže podle mě to není žádné velké množství.
0: Abychom si to dokázali představit, my, kteří takové tam množství kaktusů nemáme, kolik času vám zabere péče o ně?
1: No, tak asi tak v průměru 2 hodiny, někdy víc, protože záleží, jestli přesazuju, ale já většinou přesazuji v zimě, takže já musím ráno otevřít skleníky, které mám v Otrokovicích a otevřít a zakrýt je, pokud svítí slunko, mám takovou síťovinu, protože byli v zimě ve tmě, takže teď je velké nebezpečí, že by se popálili. Takže asi tak 2 hodiny, pak něco tam dělám a asi na večer prostě ty kaktusy zase musím nejenom oddělat ty slony, ale hlavně musím zamknout. Já jsem měl kaktusy tady ve Zlíně na zahradě, tady na obecninách a bohužel mě navštívil zloděj a ty nejpěknější kaktusy mi teda zebral a pak jsem to začal zamykat. Já mám skleník, který je zamykatelný, nebo já jsem bývalý svářič, takže jsem si to sám ty skleníky nejenom udělal, ale i samozřejmě i zamykání, takže i v Otrokovicích to musím zamykat, tady ty skleníky.
0: Takže ale všechny rostliny už jsou v bezpečí.
1: No jsou tak? Teď v bezpečí a zatím tam žádný zloděj nebyl a okolo mě jsou sousedi, kteří by to viděli, kdyby tam nějaký byl, možná někdo má i kameru, takže můj syn, který bydlí vedle v Otrokovicích, tak ten tam má kameru a teď nedávno nahlásil na policii, že se mu tam vloupali do nadvorku a dokonce on jim předal pak foto, video s tím dotyčným a oni říkali, že to je známá firma nějaká, ale tak nic se jim nestratil, jenom tam nevím, co tam chtěl, ale takže mám strach trochu, ale zatím už tam jsou 10-15 roků tam na té zahradě, kde jsou Otrokovice a zatím se mi tam nestratil. Předtím jsem byl ve Zlíně.
0: A kaktusům se daří a jsou tam v bezpečí. Vy ale pěstujete nejenom kaktusy, ale i sukulenty. Jaký je vlastně mezi nimi rozdíl pro toho, kdo se v tom třeba tak neorientuje?
1: No, tady ve Zlíně je členů teďka momentálně asi 26 z toho je asi polovina žen, asi v tomto bývá tady víc členů, každý rok se to mění, ale...
0: V klubu kaktusářů,
1: ano, klubu kaktusářů. A většinou ženy pěstují sukulenty, to jsou tučnolisté rostliny, většinou zabírají moc místa, když to já toho místa tolik nemám, tak já pěstuju kaktusy. Ale jsou i muži, kteří pěstují obojí, i sukulenty a kaktusy. Jaký je mezi tím rozdíl, není moc jasné, protože všechno i kaktusy patří do čeledi sukulentů, ale prostě říká se jim kaktusy, protože mají trny, mají takzvané areoly a mají trny a vypadají jinak. Když to ty sukulenty jsou různé stromečky, agáve, aloe a mnoho dalších, tady těch druhé stovky. Já sám mám doma asi 50 sukulentů, ale nějak to nerozšířuju a víceméně vysévám jenom semena kaktusu, takže moc ty sukulenty nepěstují. Jak říkám, je to moc místa.
0: Říká jeden z členů Zlínského klubu kaktusářů Petr Mamica z Otrokovic. V našem povídání budeme pokračovat za malou chvíli a pokud byste se chtěli také na něco zeptat, napište nám na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz anebo nám můžete zavolat přímo do studia a to na číslo 221 555 210.
2: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín.

0: že chce začít pěstovat kaktusy. Co by si měl zjistit, než si pořídí první rostlinu?
1: No, to je těžký dotaz, protože nikdo sám asi od sebe nechce začít pěstovat kaktusy. To většinou, až ten kaktus má doma. Buď ho dostane, že, nebo někde ho, jak jsem řekl, zakoupí. Takže až dostane kaktus, tak teprve se rozhodne, jestli se mu líbí, že jsou kaktusy, které jsou absolutně atraktivní, tak určitě se snaží pořídit další kaktus. Tak teprve až si pořídí další kaktus, tak začne se třeba o to víc zajímat, takže kaktusáři tady ve Zlíně pořádají dvakrát ročně výstavu, dříve bývalo jenom jednou za rok, bývalo to tady někdy na internátech, pak to bylo v divadle městském a teď jsme tady v klubu 204, čili je to uprostřed Zlína, takže tady kdyby došel a viděl ty kaktusy, takže určitě se mu to zalíbí a skoro každý, kdo tady jde na tu výstavu, tak si nějaký kaktus odnese koupit a jedině tak by se z něho stal časem nějaký kaktusář. A jak říkám, pokud by se mu to líbilo, zejména když kaktus vykvete, že, tak teprve toho upoutá a od té doby asi se stane aspoň milovníkem nebo obdivovatel kaktusu a může se stát kaktusářem. No a pokud by se stal, tak samozřejmě tady máme v klubu 204, je tady kaktusový klub, čili máme schůze, byli jednou za měsíc, ale letos je to poprvé, protože jsme nemohli sehnat žádného přednášejícího, ti bývalí přednášející hodně zestáhli a už se k nám nechce nikdo, jsou z dálky, už se k nám nechce nikdo jezdit, takže bývají přednášky jednou za dva měsíce nějaké, nebo výstavy, schůze, takže na každé výstavě by tomu dotyčnému řekli, poradili, jak to má pěstovat. Samozřejmě jsou ještě knížky, že je internet, kde se dozví skoro všechno, tam je prostě hrozně moc stránek, tisíce různých odkazů, takže nejenom českých, ale samozřejmě zahraničních, takže tam se dozví, jak ty kaktusy by mohl pěstovat.
0: Dělají podle vás lidé při nákupu nějakou typickou chybu, když si chtějí pořídit rostlinu?
1: No, tak to je zase těžká otázka, protože každý si kupuje to, co se mu líbí, případně tam ti kaktusáři, kteří tam obsluhují, tak prostě jim poradí. A já nevím, jak by dělali při pěstování, to dělají chyb moc, protože to zalívají v zimě a nebo další, nebo to má někde ve tmě, nebo málo světla je tam. Kaktusy nejsou pokojové rostliny, nejlépe na okně, před oknem, ve skleníku, prostě venku, kdekoliv, ale ne v bytě. Jsou možná nějaké druhý pár, kterých se ta tma nedotkne, že se nedeformují, takže další chyby jsou, že hlavně v zimě, protože pokud to zalívají ten kaktus, tak ten jim nepokvete. To víme, že nějaký kaktus jim pokvete, pokud to zalívají v zimě. Ty kaktusy se vytahují, pokud v zimě rostou za světlem a jsou z toho místo, aby to byla koule, tak je z toho prostě nějaký vysoký válec, který není ani vzhledný, ale navíc ani nekvete. Takže to je hlavně chyba, co dělají spoustu lidí, kteří pěstují kaktusy.
0: Oni potom někteří lidé dávají třeba kaktusy rádi jako dárek, v domnění, že se jedná o nenáročnou rostlinu, ale těch pravidel, co se týká péče, tam je asi docela dost, je to tak?
1: No, ono se říká, že kaktus je absolutně nenáročná rostlina, ono je to pravda, já klidně můžu odjet na 14 dní kam na dovolenou a nic se nestane, nechám zavřené skleníky nebo je někde uschovám a nic se jim nestane, ale prostě kaktus vyžaduje taky nějakou péči, ale většinou, že zahyne, když se přelije, nebo prostě špatně se s ním zachází, ale tak nevím, jaké chyby by se mohly dopustit. Tam je problém, že kaktusů je asi 3000 druhů, mezi tím se věci přejí, jestli je to varieta, nebo jestli je to druh, takže asi 2000, 3000 druhů a prostě jsou některé, které jsou těžko pěstovatelné, obtížně choulostivé, takže ty bych nedoporučoval samozřejmě žádnému začátečníkovi, protože ten to nepřežije. I já mám problémy, nebo členové našeho klubu prostě si koupí kaktus nějaký dražší, kaktusy.

0: Tu sice prodávají od 10 korun až možná po 5000 korun a možná ještě dražší, a prostě když si někdo koupí nějaký dražší kaktus na nějaké burze, která bývá teda v Pardubicích jednou za rok, takže a ten mu zahyne, tak prostě je to velká škoda a trochu to odradí od pěstování kaktusu.
1: Říká můj dnešní host, pěstitel kaktusu Petr Mamica z Otrokovic. A právě o tom, jak o kaktusy pečovat i o tom, jak je zalévat, si budeme povídat za malou chvíli. Připomínám, že je stále prostor i pro vaše dotazy, a to buď prostřednictvím e-mailu studio.zelin@rozhlas.cz anebo na telefonním čísle 221 555 210.
2: Rakovina prsu patří mezi nejčastější onkologická onemocnění u žen. Při včasném odhalení je ale zároveň jednou z nejlépe léčitelných. Klíčem je prevence. Pravidelné samovyšetření a screening. Jaké nové metody léčby může medicína ženám nabídnout? A ohrožuje rakovina prsu i muže? I pro vaše otázky tady bude primář chirurgického oddělení zlínské EUC kliniky Jiří Duben. Už 10. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín,

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

0: Posloucháte poradnu s Českým rozhlasem Zlín, která se dnes věnuje kaktusům. Mým hostem je dlouholetý pěstitel Petr Mamica z Otrokovic. My jsme v průběhu písničky tady měli posluchačský dotaz. Jeden z vás posluchačů se dovolal k nám do studia a šlo o problém, že pěstitel opuncí řeší to, že rostlina šedne ze spodní strany. Pane Mamico, co byste poradil, jak byste odpověděl?
1: No, to je pro mě těžký dotaz, protože já doma opuncie nemám. Důvod je takový, že se mi líbí samozřejmě, ale některé opuncie mají takzvané glochidy, to jsou takové jemné trny, že když se toho člověk dotkne, zůstane mu to v ruce a prostě velice těžko se to vydělává. Tady náš bývalý předseda říkal, že mu dítě spadlo právě do té opuncie a vydělával to několik hodin prostě a pořád to tam cítil, takový nepříjemný. Ale přesto několik lidí opuncí má, ale co se týká tady té závady, tak já říkám, opuncie nemám, ale je to nejlepší to vidět. Že já tady těžko na to odpovím, jak to vypadá, se mi taky může stát, jak to ze spolu šedne. Jako mezi příčiny může být například to, že zaprvé to se to přelívá, nebo to má moc sucho, ale tak to asi nebude ten hlavní důvod, ale třeba je tam dlouho nepřesazovaný kaktus, čili chce to přesadit, nebo možná jeden ten dílek oddělat a zasadit znova, protože kaktusy velice snadno, a zejména opuncie prostě koření, že nasazují nové kořeny, ale říkal mi něco podobného jeden můj soused a prostě zjistit se nám to nepodařilo, o čeho tady ten problém je. Takže, jak říkám, buď znova přesadit, nebo podívat se na kořeny, nebo moc výživy, nebo málo výživy opačně, prostě těch důvodů může být moc.
0: A důvod může být i v zalévání. A my jsme slíbili, ano, že to zalévání teď trochu probereme, protože v něm spousta, obzvlášť začátečníků, může dělat chyby. Tak na co bychom si měli dát pozor? Nebo existuje nějaké univerzální pravidlo, jak kaktusy zalévat?
1: Ano, univerzální pravidlo je to, že kaktusy má zalívat, až půda je úplně suchá. Čili nejenom na vrchu, ale i trochu vidět pod půdu, jestli tam je to mokré nebo suché. Kaktus se má zalívat za týden až jedno za 14 dní. Záleží taky podle toho, ten kaktus, čem je zasazen. Někde to vyschne podle květináče, vyschne velice rychle a v některém se ta vlhkost drží třeba těch týden, možná i 14 dní. Takže pravidlo je tak zhruba jednou za 14 dní vydatně to zalít. A někdy teďka, pokud je teplota okolo 25 a víc, tak může se jít čase jednou za týden. Takže nic se nestane. Záleží, jestli ten kaktus je starý, mladý, já mám semenáčky, které zalívám každý třetí den, ale teď je teplo, takže jednou za týden, za 14 dní.
0: A co dělat potom, pokud se nám podaří kaktus přelít? Dá se ještě zachránit?
1: No, to je taky těžká otázka, protože pokud se dá přelít, jak se to pozná? Já mám skupinu kaktusů, které jsou úplně pod takovou drátinou střížkou, čili na ně, jak když jedu pryč, to 10 dní klidně jsou v mokru a přežijou to, ale podle mě se mi nestane a jedině zase další nějaký problém, kdyby se měl vyřešit tady toto, tak vydělat z půdy a nechat zaschnout třeba týden a pak znova zasadit. To je asi jediná rada, když se přelije kaktus. Prostě
0: a doufat, že to zvládne.
1: No, záleží, jsou některé choulostivé druhy, třeba mamilárie některé, které se moc přelijou, tak prostě odejdou. Už jim nic nepomůže. Prostě zníjou kořeny a ale to jsou speciálně jenom pár druhů, takže já zalívám všechny stejně, ale opravdu asi některé mamilárie a i další druhy by to nepřežili, pokud by se moc zalívali.
0: Vy jste zmínil takový zimní odpočinek, nebo jak se o kaktusy pečuje v zimě? Liší se tam i to zalévání, nebo co bychom vlastně s nimi měli správně dělat?
1: No, v zimě zase je úplně jednoduchá zásada. Všechny kaktusy potřebují mít klid, odpočinek, takže já celou zimu, a nejenom já, ale kaktusáři, kaktusy nezalívají a prostě dáme kaktusy buď do sklepa, jsou tam od listopadu až do dubna, do půlky dubna, a maximálně můžou být, je lepší, aby byly na světle, ale to byste museli sehnat nějakou místnost, kde se netopí. Tam je to lepší, ale já takovou místnost nemám, tak je dávám do tmy, ale na jaře musím postupně zvykat na světlo, takže tam hrozí spálení toho kaktusu. Takže oni, aby kvetli, musí odpočívat. Pokud nebudou odpočívat, tak prostě nepokvetou. Zas je tam pár nějakých druhů, ale to jsou výjimky, které kvetou i přesto, že se zalívají, ale neměli by se zalívat. To jsou základní zásady teda pro pěstování kaktusu.
0: Říká host poradny s Českým rozhlasem Zlín, pěstitel s dlouholetými zkušenostmi, Petr Mamica z Otrokovic. Pokud chcete, aby ve vysílání zazněl i váš dotaz, napište nám ho na adresu studio.zlin@rozhlas.cz anebo nám zavolejte na číslo 221 555 210. Zpět budeme za malou chvíli. Český rozhlas.

0: Posloucháte poradnu s Českým rozhlasem Zlín, ve které si dnes povídám se zkušeným pěstitelem kaktusů Petrem Mamicou z Otrokovic. Budeme pokračovat dalším z posluchačských dotazů. A ten se týká toho, že kaktusy i tedy sukulenty dokážou nádherně kvést, ale může se stát, že nám zkrátka doma nikdy nevykvetou. Z vaší zkušenosti, co může být příčinou?
1: No tak příčinou nekvetení kaktusů je hlavně špatné pěstování. Zaprvé, jak už jsem říkal, že v zimě by se neměli zalívat. Tady paní možná se ptala na nějaké sukulenty, tak ty se mají nějakou dobu občas zalít, takže, ale zas jsou to nejběžnější chyby, že je tam nějaká stará hlina, že kaktus sukulent není přesazen, nebo špatným zalíváním, že se tam dává moc se hnojí, nebo málo, nebo se vůbec nehnojí, že, takže já teda nejsem moc pěstitelem sukulentů, ale máme a doma občas vykvetou, takže některé druhy prostě se jim nechce kvést. To je u sukulentů, u kaktusů, protože my to rozebíráme, že máme kaktusy, sukulenty už dlouho a některé druhy odmítají. Zaprvé je tam důležité, aby jsme, jak dlouho ten sukulent máme a zdá jsme ho koupili někde, zdá jsme ho dostali od někoho, takže pokud změní sukulent kaktus v prostředí, tak prostě se s tím těžko vyrovnává a rok, dva trvá, než si zvykne na prostředí na jinou zálivku, jinou vodu, prostě jestli je dešťová voda nebo prostě z kohoutku, z vodovodního, takže je tam hodně rozdílu, takže po nové rostlině musí si prostě ta rostlina zvykat na nové prostředí. Takže to trvá rok, dva. Takže proč nekvete? Je to, pak jsou některé druhy, které jsou velice nejenom choulosivé, ale prostě se jim moc nechce kvést. My to s kaktusářemi rozebíráme a prostě na to není asi žádný speciální návod, protože když si rostlina řekne, tak nekvete. Je to velice těžké to zjistit, ale jak četl jsem o tom různé pojednání a tam se píše, že prostě musí se té rostliny zajistit ideální podmínky. Samozřejmě o každém tom sukulentu se píše, je mnoho knížek, samozřejmě i na internetu se dá dozvědět spoustu rad, jak postupovat, když rostlina kvete, že zejména ten sukulent, ale někdy i ani ta rada na tom počítači, kterou se dozvíte, vám nepomůže.
0: Takže zaměřit se na to, jestli pečujeme správně, ale no, zkrátka, když se rostlina rozhodne, tak prostě nemusí vykvést, i když má všechno.
1: Ano, tak to je, ale prostě rostlina se rozhodne, anebo může tam těch možností několik, že je to špatné složení půdy a jestli je stará ta půda a musí se to asi tak jednou za čas, prostě u každého je to jinak, za rok, za dva, některé za pět roků stačí přesadit to. Prostě to záleží na zkušenosti toho pěstitele, jak dlouho to pěstuje a musí se zkoušet prostě. Zkoušet různé možnosti a na to přijde, aby to zakvetlo. Ale my si máme také problémy, že některé rostliny nám nekvetou.
0: To byla tady odpověď na další z posluchačských dotazů. Já bych se teď chvíli ráda věnovala takové speciální skupině kaktusů, která se podle zákona může pěstovat jen ve velmi omezeném množství. A vy je také pěstujete, tak řekněte nám, o jaké druhy jde?
1: No tak to se jedná u kaktusů o asi 3-4 druhy, které prostě byly na seznamu zakázaných rostlin, které mají ty psychotropní různé vlastnosti a bohužel asi před 15 roky to vláda dala do nějakého zákona, kde ty rostliny absolutně jsou v Česku zakázané, kde hrozili i těm, co je mají, postihy. Ale kaktusáři, Český svaz kaktusářů, prostě se proti tomu postavil a rok, dva to trvalo, než si vymohli výjimku. Takže výjimka byla v tom, že by se mohli pěstovat jenom menším množstvím. Takže zatím nevím, jestli bylo určené přesné množství, ale zhruba bylo nám kaktusářům doporučené tak 3-10 kusů. Já mám doma taky jeden takový, to většinou, to se jmenuje Lofofora williamsi, tady ten kaktus, ten má nejvíc tady těchto látek, ale pěstují to samozřejmě v té Americe, kde to prostě roste, tady na ty, používají to, ale to, tu látku dostat prostě z toho kaktusu je obtížné, ale prostě mají na to metody a ví, jak to dostat. Proto to bylo původně zakázané zákonem, ale teď je to povolené v množství, které jsou pro kaktusáře prostě, že to nepoužívá na nějaké jiné účely, jako na ozdob kaktusy se pěstují hlavně pro okrasy, že se to moc užitku není, že, ale pro tu okrasu, že to je úplně podle kaktusářů, to je nádhera. Nejenom podle kaktusářů, ale já mám kaktusy ve skleníku, které jsou u chodníku. Většina kaktusů kaktusářů to má doma, někdy na balkoně, nebo v rodinném domku, že nejsou vidět, ale já to mám v Otrokovici u chodníku a tam chodí hrozně moc lidí a úplně každý druhý se tam zastavuje a obdivuje to, protože to má různé barvy, že od bílé, žluté, zelené, prostě je to nádhera. Takže já to chválím jako kaktusář, takže proto taky pěstuji.
0: A můj poslední dotaz, plánujete svou sbírku kaktusů ještě dál rozšiřovat?
1: No, tam u těch kaktusů je problém, že se to musí na zimu schovávat do sklepa nebo domů, prostě do tepla. Někdo má vytápěné skleníky, ale ty skleníky, prostě to vytápění stojí hrozně moc peněz, je to drahé, takže většina kaktusářů to stěhuje do domu, takže to dá na podzim a na jaře hrozně moc práce, že s tím stěhováním. Takže kaktusy samozřejmě váží nějaké, některé ty veliké váží aj 50 kilo, takže je to obtížné. A proto já nějaké rozšiřování nemůžu. Navíc teda máme zahrádku, kde na tu zahrádku jsem si postavil 3 skleníky a paní by mi už víc nedovolila, takže já si absolutně nemůžu dovolit, abych měl další skleníky a jak říkám, zabírá to mnoho času, že já mám ještě další koničky, takže už nemíním rozšiřovat, ale to tvrdím, ale pokud je nějaká výstava, nebo teď jsme byli na zájezdě na Slovensku, tak zase jsem si dovedl nové a nové kaktusy, takže to je velice těžké tady to splnit, že to nebudu rozšiřovat, takže pořád mi jich přibývá, naštěstí máme tady výstavu, kde jsem nějaké kaktusy prostě prodal, takže zase se mi to nějak vyrovnává, ale zhruba zůstávám stejně a stejně ten počet mám stejný, takže
0: kolem těch 2500. To říká Petr Mamica v Českém rozhlase Zlín.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hostem poradny s Českým rozhlasem Zlín dnes byl dlouholetý pěstitel kaktusů Petr Mamice z Otrokovic. Pane Mamice, děkujeme za váš čas, že jste za námi dorazil a ať se vám daří.
1: Děkuji, že děláte propagaci nám kaktusářům a přijďte se podívat taky na naši výstavu, protože bylo tam teda včera hodně lidí, ale přesto bychom přivítali i víc.
0: Takže na viděnou na příští výstavě. No,
1: děkuji, nashledanou.
0: Na záznam dnešní poradny si můžete poslechnout v audioarchivu na našem webu zlín.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Diabas.
1: Blíží se 12. hodina a tak pro vás mám pozvánku k poslechu úterního vysílání. Zítra dopoledne vám nabídneme velkou radioporadnu, ve které se bude mluvit třeba o tom, jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám. A já se budu těšit na slyšenou po 17. hodině u pořadu Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Přeji vám pohodové odpoledne. Anna Randárová.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Při zbraňové amnestii lidé ve Zlínském kraji odevzdali zatím bezmála 150 zbraní. Začíná druhá etapa přestavby křižovatky v Zašové na Vsetínsku. Výstavba nových bytů roste, informoval o tom Český statistický úřad. Dnes odpoledne bude v regionu jasno až polojasno a na výše naměříme až 27 stupňů. Polední zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Vítejte u nich. Lidé ve Zlínském kraji od začátku ledna odevzdali v rámci tzv. Zbraňové amnestie 141 zbraní a víc než 10 kusů střeliva. Českému rozhlasu to řekla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Zbraňová amnestie končí 30. června a umožňuje lidem beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně nebo střelivo na policii, která nezkoumá jejich původ.
2: Mezi zbraněmi se našlo i pár hezkých kousků, jako například samopal nebo armádní pistole vyrobená v roce 1912 pro armádu Rumunského království. Policejní pyrotechnici si zároveň odvezli bezmála 20 kusů různé munice, kterou následně bezpečně zlikvidovali.
0: V Zašové na Vsetínsku začíná druhá etapa přestavby křižovatky na vjezdu do obce. Stavbaři už dokončili první část, odsunuli železniční trať a uvolnili tak prostor pro rozšíření silnice. Teď přijde na řadu demolice poloviny mostu.
3: Dělníci se připravují na demolici první poloviny mostu. Ta začne s kyvadlovým provozem na této komunikaci. Jakmile zmizí první polovina mostu, přijde na řadu druhá. Auta projíždějí jen jedním pruhem střídavě. Ve špičce se proto mohou tvořit kolony. Omezení potrvá do poloviny srpna. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Českému stavebnictví se letos v dubnu dařilo. Jeho produkce stoupla oproti minulému roku skoro o 8%, informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se taky stavět víc bytů. V dubnu to bylo zhruba 5000, což je meziroční nárůst asi o 90%, říká analytička úřadu Petra Cuřínová.
4: Za vysokým růstem počtu zahájených bytů stálo v dubnu kromě rodinných domů také povolení většího množství rozsáhlých bytových komplexů, zejména v Praze.
0: Na Karlovarský festival přijede herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová a herec Jesse Eisenberg. Cenu prezidenta filmové přehlídky převezme na zahájení americká herečka, která stvárnila třeba asistentku ve snímku Temný rytíř nebo novinářku v hudebním dramatu Crazy Heart. Za sebou má také dva úspěšné režisérské počiny. Ocenění dostane také Jesse Eisenberg, který je známý díky roli zakladatele společnosti Facebook ve filmu Sociální síť. 60. ročník filmové přehlídky začne 3. července.
1: Počasí.
0: Dnes odpoledne očekáváme ve Zlínském kraji jasno až polojasno, později večer začne od západu postupně přibývat průsvitná oblačnost. Povane slabý proměnlivý vítr, který se bude večer měnit na jihovýchodní až jižní. Nejvyšší teploty se dnes mají pohybovat mezi 24 až 27 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava ve Zlínském kraji je v tuto chvíli plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín. A v našem vysílání už je připravena hodina plná písní na vaše přání. Před námi totiž polední část pořadu Morava krásná zem. Hezký poslech přeje Matěj Neradilek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Rozhlas Zlín.

Krásné pondělní poledne, přátelé, vám přeje Jiřina Ostrá. Je to tak, s novým týdnem přichází i Morava krásná zem nakonec, jak jinak. Začala pěkně zvesela Salašnickou, Bohumila Růčky hrály Záhořané. No a dnes blahopřejeme k svátku medardům, a to jak u nás, tak na Slovensku. Znáte, medardova kápě 40 dní kape, no zatím to tak nevypadá, i když nějaký ten deštík by byl určitě vítaný, ale určitě ne 40 dnů. Každopádně medardům přeji jen to dobré. Ještě připomínám telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Šohajka.

0: Tak Šohajka dohrála pěknou písničku Miloslava Procházky a Antonína Perničky. A já už tady mám telefonáty, tak nejprve pozdravím posluchače, který nechtěli do vysílání. Byl to pan Josef z Borského Mikuláša, který mě děkoval za úvodní písničku, jak jsme pěkně zvesela začali tu Moravu krásnou zem, tou Salašnickou. No, já panu Josefovi přeji, aby se ve stejné náladě odvíjel ten dnešní den. Tak pane Josefe, děkuji za zavolání a další písničky budou samozřejmě i pro vás. Ale teď už paní Milada. Dobrý den.
1: Dobrý den a krásné dobré poledne všem a zejména naší babičce a prababičce Marii Hladišové do Brna do Líšně, která dnes oslaví krásné půlkovatiny neuvěřitelných 95 let. Takže babičko, do té stovky spoustu radosti, spoustu lásky a ať pořád kvetou ty tvoje růžičky, které máš před domem.
0: No krásné, no paní Milado, já už teď předesílám, že vaše milá babička paní Marie dneska nebude tou nejstarší jubilantkou. Má tady ještě další,
1: teda.
0: No fakticky.
1: Někdo ji předběhl.
0: No mám tady takové ty, kteří mají ten zralý věk, bychom mohli říct. No ale teď se přálo krásně paní Hladišové a já doufám, že se i písničky budou líbit. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Taky se mějte. Moc děkuji.
0: Naschledanou. A teď už paní Tihelková. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych vás chtěla poprosit, kdybyste mohli zahrát moji sestře Martě Maršálkové z Pružánek, která dožívá 80 let dneska. A že bychom jí chtěli popřát všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí, Boží požehnání, ochranu Panny Marie a všecko, co si od života ještě bude přát a co je jí ještě přáno. A ze srdce jí přeje sestra Růžka, sestra Máňa a bratr Joška.
0: Ano, takže já přidám písničku, to je jasné, hudební dárek, ten je na nás. No ale na vás byla ta laskavá slova, která jste nyní předala. Paní Tihelková, někdy zase naschledanou.
2: Ano, moc vám děkuji.
0: Nemáte za naschledanou. No a teď už dávám prostor cymbálové muzice Josefa Válka z Čejče.

0: krásný zážitek. V sobotu a v neděli bylo v obci Sazovice starý hanácký právo. Já chci poděkovat celému obecnímu úřadu a všem dobrovolným hasičům, kteří se zúčastnili této krásné akce. A já to řeknu třemi slovy. Krása, krása, krása. Děkuji moc krát a nashledanou.
1: No, já mám pocit, paní Šidlíková, že na tuto akci, která se tuším koná jednou za 10 let, už ano, zvala, ano. Že jo, že zvala nás jedna posluchačka, tak já jsem ráda.
0: Ano, říkala mi, že zvonila paní ze Sazovic. Bylo to nádherný, paní Žinko, nádherný.
1: Tak já jsem ráda, že se tato akce skutečně vydařila, protože možná, že někteří posluchačů našeho vysílání se rozjeli právě do těch Sazovic, užít si toho hanáckého práva. Bohatý program byl, určitě dobrá nálada.
0: Ano, ano, krás Donečanka hrála, cymbal tam byl, pro děti tam byl kolotoč.
1: No, to jsme všechno slyšeli, paní Šidlíková. Jsem ráda, že se akce podařila a teď už společně pozdravíme nejenom milé posluchače Českého rozhlasu Zlín, ale také Českého rozhlasu Brno, kteří nás poslouchají, jo?
0: Ano, ano,
1: takže
0: děkuji moc krát a
1: nashledanou. Hezký den, nashledanou. A už paní, Boháčková, dobrý den.
2: Dobrý den. My bychom chtěli nechat zahrát naší kolegyni Jarce Tomanové k 60. narozeninám písničku a přejeme jí hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Kolegyně z lesa.
1: Tak jo, no je to dobrá kolegyně, předpokládám, paní Boháčková.
2: Ano, výborná, výborná.
1: Tak ji zdravíme a užívejte si navzájem. Naschledanou.
2: Děkujeme, naschledanou. Děkujem.
1: No a nyní vinšování, které patří manželům Zdeničce a Petrovi Novotným, kteří v pátek oslavili zlatou svatbu. Přejeme jim, ať se mají stále rádi, ať se jim vyhýbají choroby a těší se svojí rodinou a stále, ať trvají dobré společné sousedské vztahy. To přejí sousedé a spolu obyvatelé domova s pečovatelskou službou ve Velké Býteši. No a písnička ta se bude dozajista hodit, neboť se jmenuje Zlatý svatební valčík. Český rozhlas.

0: Tak to byla veselka, v jejím podání zazněl zlatý svatební valčík Vlasty Dvořáka a Zdeňky Dvořákové. No a co pak nám poví pan Miloš ze Zlína? Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych chtěl popřát mojí sestře Bohušce Kostelanové do Brna k její 80. Hodně zdraví, ať se jí daří celý život, zbytek života, ať se jí moc daří. To jí přeje její bratr Miloš ze Zlína. Děkuju, paní Ostrá.
0: Nemáte zas, pane Miloši, nashledanou. Tak to byl pan Miloš, který laskavými slovy popřál své sestře Bohušce Kostelance ke krásnému životnímu jubileu, ke kulatinám. No a další, dnes na svatého Medarda slaví svých úctyhodných 99 let nejstarší občanka Pitína paní Anna Jálová. Čtu dál. Babička prožila své dětství a dospívání na samotě pod horami, obklopena krásnou přírodou, kterou má stále ráda a s radostí se dívá právě na dokumenty o přírodě. Vždy byla velikou čtenářkou a i dnes má na stole vždy nějakou knihu, do které nahlédne. Je obdivuhodné, v jaké skvělé kondici se i v tomto požehnaném věku nachází. No a my víme, že zatím stojí nejenom její síla, ale i láskyplná péče syna Jirky, za kterou mu patří veliké poděkování. Babi, rádi bychom ti všichni popřáli, aby ti zdraví ještě dlouho sloužilo, abys byla obklopena lidmi, kteří tě mají rádi a aby ses každý den mohla s Boží pomocí radovat z maličkostí. To vše ze srdce přejí synové Vladimír a Jiří s rodinami, snachy Vlasta a Marie a 4 vnuci a také 7 pravnuků. No a já doufám, že si paní Anna Jálová i zaspívá s Moravěnkou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: No a teď už opět Morava krásná zem, připomínám telefonní číslo 726465200, no ale naše číslo dobře zná paní Kolaříková. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím všechny z rádiu i všechny posluchače a tentokrát bych chtěla popřát svému bratru, panu Václavu Jelínkovi do Blanska, které slavil své krásné narození v sobotu. Vašku, já tě přeju hodně zdravíčka za všechny, co tě mají rádi a znají tě. Taky bych chtěla pozdravit paní Boženku Suchomelovou do Medlovic. Boži, vzpomínám na tebe a myslím. Dále zdravím paní Martu a Martičku Hrdových a pana Františka Groška a Fany do Hoty a paní Jiřinku Jelínkovou do Opatovic a pana Jiřího a Hedvičku Jelínkovým do Lipovce. Všechny moc tam zdravím a paní Ostrá děkuju. Zdravím aj Borka a všechny posluchače. Děkuju
2: tak
3: vám
2: moc. Tak to byly pozdravy od paní Kolaříkové. Naschledanou, mějte se hezky.
3: Naschledanou, děkuju.
2: A už dopis. Prosím o zahrání pěkné písničky pro mého bývalého kolegu z práce, pana Josefa Winterlíka z Křepic, který dnes slaví 61. narozeniny. Byl mi 30 let dobrým kolegou i kamarádem. Nyní už 3 roky pečuje o svoji nemocnou maminku. Přeji mu mnoho radosti ze života a hodně síly a zdraví do dalších let. To vše přeje Jaroslav Maška. Připravena už je tu Faranka.

0: Tak to byla krásná písnička v podání Tufaranky, písnička Miroslava Irši, Ej, budo kamená. No a další přání ráda předám paní Toničce Krušinové. Všechno nejlepší k 98. narozeninám drahé babičce paní Toničce Krušinové, která žila v Břestku, nyní žije u syna v Uherském Hradišti, stejně jako hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody a božího požehnání přeje celá rodina Krušinova. No a včera měla svátek paní Iveta Pecivová z Horního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manžel Michal, syn Tomáš s rodinou, dcera Evička, rodiče, sourozenci s rodinami a rodiny Zapletalova a Uhrová. Písničkou potěší Hračovianka.
1: Český rozhlas zlý.

0: Tak to byla Hračovianka. V jejím podání zaznělo vůňavé vínečko Miloslava Procházky a Anny Žilkové. No je 12 hodin 44 minut. Ještě máte chviličku, abyste mohli třeba osobně poslat nějaký milý pozdrav vašim blízkým, ale já už si beru další dopis. Cituji. Krásné 52. výročí společné svatby přejí drahým svým rodičům, mamince Miladě a tatínkovi Josefovi Vlčkovým z Veselí nad Moravou s láskou a vděčností jejich dcera Soňa a Leona s rodinou, tak asi dcery Soňa a Leona s rodinou. Do dalších společných let vám ze srdce přejeme především pevné zdraví, neutuchající optimismus, klid, pohodu, lásku, stále stejnou vzájemnou oporu a boží požehnání. Máme vás moc rádi. A mají tady napsánou i písničku, kterou by si chtěli poslechnout, tak já jsem si tu písničku napsala jako písničku ze srdce. Teď to bude písnička jiná, ale musím říct, že opravdu velmi hezká. A teď se tady rozblíkal telefon, takže já si ho vezmu. Zdravím, dobrý den Ostra, kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý den, tady Jana z Miroslavy a já bych prosila zahrát písničku pro tetu a moji komotřičku k narozeninám.
0: Uh-huh. A jak pak se jmenuje teta?
1: Teta se jmenuje Zdeňka Doubková.
0: Ano.
1: A vy už jste... je z Moravského Krumlova.
0: Ano, a vy už jste ve vysílání, paní Jano, takže už můžete přát.
1: Takže přeji všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstí, spokojenost a pohodu.
0: Mhm. Uh-huh. Tak dobře, to bylo další pěkné přání. Nashledanou. No a jak už jsem říkala, ta další písnička bude také moc pěkná. Je to přímo Moravěnka.

Tak, Mistiňanka dohrála a tady neslaví neuvěřitelných 89 let náš tatínek pan Josef Jurošek z Malé Bystřice u Vsetína. Přejeme ti všechno nejlepší, ať ti pořád slouží zdravíčko, ať to na té samotě u lesa zvládáš v pohodě, ať se ti každý den hezky odpočívá po obědě při poslouchání Moravy krásné země a blahopřání s písničkou. To vše ti přejí manželka Marta, děti, Lenka s Lubošem, Pepa s Alčou a Rosťa, vnučky Lucka s Jirkou, Janča s Péťou, Áďa a Danča a pravnoučata Honzík, Eliška a Vašíček. A dnes, 8. června, slaví narozeniny i paní Anička Drozdová z Opatovic. Hodně zdraví, štěstí, pohody, radosti z vnoučat přeje sestra Jarka s celou rodinou. A ještě se kouknu na studiové maily. Vážení rozhlasáci, prosíme o zahrání pěkné písničky pro pana Milana Stančíka ze Zdislavic u Kroměříže, který se dnes dožívá 67 roků. Zároveň mu přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, životní pohody do dalších let, mnoho mysliveckých zážitků a stále tak dobrou mušku při střelbě na lovnou zvěř jako doposud. To přejí kamarádi a myslivci, poslední úplně. Prosím o přání z písní pro manžele Pavla a Libuši Kovářovi z Prakšic k 65. narozeninám. Pavel slaví dnes 8. 6. No a Liba 12. 6. v pátek. Všechno nejlepší, boží požehnání a zdraví přejí bratr František a sestra Bohumila s rodinami. Mějte se fanfárově, končí toto přání. No tak my se můžeme fanfárově mít třeba zrovna při písničkách, které bude zpívat kolega Karel Hegner.

Tak Karla Hegnera doprovodila cymbalová muzika Aleše Smutného. Já tady mám pro vás obvyklou pozvánku. Tak jako každé pondělí i dnes 8. června vás srdečně zve Moravská kapela na taneční podvečer Dechovka na přání do MK klubu na Vlhkou ulici 21. V Brně bude vám hrát oblíbené melodie, tak se přijďte pobavit. No a je 12 hodin 55 minut. Morava krásná zem, polední část končí. Těším se na vás krátce po 18. hodině. Příjemný den vám přeje Jiřina Ostráno a na závěr už slyšíte Glorii, která hraje netolickou Ladislava Kubeše staršího.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Anny Girardotová a Filip Noiré ve hře lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha stověžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v květnu mírně klesla na 4%. Bez práce bylo téměř 15 380 lidí. Muzeum v regionu Valašsko dokončilo rozsáhlou opravu Vsetínského zámku. Prezident Petr Pavel povede delegaci na valném shromáždění OSN, schválila to vláda. Složení delegace na summit NATO stále není jasné. Dnes odpoledne bude v regionu jasno až polojasno a nejvýše naměříme až 27 stupňů. Zpravodajská relace Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Ve Zlínském kraji bylo na konci května bez práce o 306 lidí méně než v dubnu. Nezaměstnanost tak v květnu klesla o desetinu procentního bodu na 4%. Pokles zaznamenal úřad práce už třetí měsíc v řadě. Nejméně lidí na úřadech práce bylo na Zlínsku, naopak na Vsetínsku jich bylo nejvíc. Podrobnosti o volných pracovních pozicích doplňuje Miriam Majdyšová, ředitelka krajské pobočky úřadu práce ve Zlíně.
3: Na konci května evidovala pracoviště úřadu práce ve Zlínském kraji celkem 3917 volných pracovních míst. V aktuálním seznamu volných pracovních míst je nejvíce nabídek pro řidiče, uklizeče, montážní dělníky a kuchaře.
1: Muzeum regionu Valašsko dokončilo rekonstrukci Vsetínského zámku. Třetí etapa obnovy památky ze 17. století přišla na 40 milionů korun. Polovinu zaplatil Zlínský kraj, zbytek pak pokryly dotace. Práce muzeum kvůli finanční náročnosti rozdělilo do 4 projektů, jak dodává mluvčí muzea Jiří Koňařík.
4: Nejdůležitějším byla obnova fasády zámku a vybudování nového výtahu do návštěvnických prostor v prvním patře. Následovala rekonstrukce zámeckého parku, včetně sítě cest a chodníků. Třetí projekt se týkal stavebních úprav zámecké terasy a poslední spočíval v revitalizaci parkové zeleně i nové výsadby stromů, keřů a květin.
1: Vláda dnes rozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit Severoatlantické aliance. Je jasné, že jednání se kvůli složení delegace účastnil i prezident Petr Pavel. Jeho přítomnost na setkání v Ankaře dlouhodobě odmítá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Finální rozhodnutí by mělo padnout 22. června. Ministři dnes ale schválili, že Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění Organizace spojených národů, které bude v září v New Yorku. Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 4,8%. Podle úřadu práce hledalo zaměstnání skoro 356 tisíc lidí, tedy asi o 5600 lidí míň než v dubnu. A to hlavně kvůli pokračujícím sezónním pracím a taky oživení ekonomiky. Volných pracovních míst bylo v květnu zhruba 96 tisíc.
2: Počasí.
1: Dnes odpoledne očekáváme ve Zlínském kraji převažující jasno až polojasno, později večer přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: S omezením počítejte na silnici 1/35 mezi Valašským Meziříčím a Horní Bečvou. Dnes se tady pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. A to bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín vše.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já vám moc krát děkuji, že jste přijala pozvání a přišla do studia. Kdyby se snad našel někdo, kdo by nevěděl, kdo teď právě sedí naproti mě, dovolte mi prosím v krátkém úvodu zmínit pár rolí, které vám jistě osvěží paměť. Květuška ve filmu Adela ještě nevečeřela, Mariánka ve filmu Honza málem králem, zdravotní sestra ve filmu Obsluhoval jsem anglického krále, Drncová v Lotrando a Zubejda, Matějova matka v Nesmrtelné tetě, paní Fajslová ve filmu Bylo nás pět, Vlasta v Polabí a teď se dostanu k divadlu. V divadle to byla Hrubešová v Plačícím satyrovi, paní Pírsová v Pygmalionu, Richtářka v Její pastorkyni a tak dále, abych mohl pokračovat do nekonečna. Na kontě má přes 300 stvárněných rolí. Mluví se o ní jako o nejobsazovanější herečce své generace. Tak snad jsem na nic nezapomněl, Naďo. A když jsem tady vyjmenovával takhle v rychlosti pouze ochutnávku z vašeho dlouhatánského seznamu, je nějaká role, na kterou si vzpomenete, která vás sformovala ze všeho nejvíce?
2: Sformovala. Já musím říct, že nejlepší byly začátky, protože to bylo Plzeňské divadlo, byly to první 3 roky, kde jsem teda prostě jako spadla do té řeky a prostě musela jsem plavat a byla to nádherná zkušenost, protože jsem šla z role do role. První role byla princezna v úplně normálním Zázraku, pak hned byla Verunka v Našich furiantech, ale hned třetí role byla Ofélie v Hamletovi, takže Ježišmarja. Prostě a tam teda opravdu každý rok 2-3 role, do toho jsem tam začala právě účinkovat v rozhlase, taky nějaký hry pro mládež, pohádky, všechno. A do toho ještě si mě bral pan Chmelař, Jiří Chmelař, takový pořad měl takový skeče pro vojáky, takže to bylo opravdu zkouška ohněm, protože ty kluci to prostě s nima přežít. Pan Chmelař občas si musel říct, že odejdeme, protože pískali, křičeli a prostě na mě měli různé narážky, ale tak to byl takový křest ohněm. Aha. A musím říct, že dlouho mě nechávali ty naivky a to jsem byla nešťastná, protože jako prostě pořád to byla jedna ta nota, ale naštěstí třeba zrovna Květuška v Adéle měla tu komediální nadstavbu,
1: ano.
2: Což prostě bylo bezvadný.
3: Dědečku, dědečku, podívejte dědečku, babočka je nerá dědečku.
4: Admirál, děvenko admirál.
2: Takže posléze ve mně objevili i, jako, že můžu prostě hrát komediální role. A vlastně první, kdo mě z těchto rolí jako úplně vyjmul, byl Hynek Bočan, který do takové série televizních inscenací Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to, na dvoře kůní Šéfe, bylo to 5 dílů, mě obsadil do Lehké děvy Marcelky. Aha. Takže jsem se přešupačila prostě z těch naivek, byla jsem za to nesmírně vděčná a pak už ty role prostě začaly mít trošku jiný charakter, samozřejmě pak jsem taky trošku přibrala, tak místo prince byly královny a místo naíveček maminky a tetičky a teď už jsou to babičky a čarodějnice, tak.
1: Tak to je krásné. Já vím, že herci mluví nejradši o svých projektech aktuálních. Já vím, že vy jste před nějakou dobou naskoušela Tennesseeho Williamse v Černoherním klubu, Kočku na rozpalené plechové střeše. Je teď ještě v současné době něco, co zkoušíte? Něco ještě novějšího než ten Tennessee Williams?
2: Já jsem posléze na Vinohradech ještě naskoušela Hanu od Aleny Murnsteinové a teď naposled jsme měli premiéru Ondiny od Žána Žiroda.
1: Taky na Vinohradech.
2: Takže to jsou moje poslední role, které jsem hrála. Tady hraju rybářku s Igorem Barešem, který hraje rybáře, a v Háně hraju Ludmilu Karáskovou. Tak zaprvé obojí to bylo nádherné zkoušení. Hana s panem Svojitkou, který prostě byl skvělej, takový ten milující režisér, který každý den přišel a říkal, já vás miluju, jste nejlepší. A prostě tak člověku tak vždycky dodal takovou chuť, že my jsme se pro něj všichni roztrhali. Jako jo. Já mám takovou zkušenost s jiným režisérem, to byl Ladislav Vymětel v Městských divadlech pražských, který prostě na nás křičel. Jo, a já si pamatuju, zkoušeli jsme, to bylo Jakub a jeho pán. A já jsem alternovala se Simonou Stašovou tu hostinskou a když jsem nehrála hostinskou, hrála jsem jako mámu lehkou děvu v druhé půlce a Simona takhle jako opačně jsme se střídali. No on na nás během toho zkoušení skutečně řval, protože on byl takový, on byl hysterik. A jednoho dne Simona prostě šla jako na kraj Forbíny a řekla, Láďo, ještě jednou na mě zařveš, já odcházím a už nikdy nepřijdu. No. Takže od té doby byla Simonka a řvala na mě. A já jsem tím pádem ta tréma stoupala, já už jsem ani gesto neuměla udělat. A přišla veřejná generálka a mě řekla, jo, nebudeš hrát ani veřejnou generálku, ani premiéru a já se bojím, že to nebude ani na první reprízu. Je to hrůza, jo? No takže já jsem přišla domů. Rodina byla někde na horách, já jsem si otevřela lahev, sedla jsem si na zem v kuchyni, vím, že jsem si i zapálila doutník, který jsem tam někde našla, plakala jsem a popíjela do rána. A ráno byla ta veřejná generálka, kdy já v té druhé půlce jsem měla hrát tu lehkou děvu, jo. A já tam nepůjdu. Já prostě za to, když jsem tak špatná, já to ani nepůjdu, jo. A teďko jsem slyšela záznamník, Naďo, pojď do divadla, to se nedělá, pojď do divadla, dramaturg. A já říkám, no tak dobře, zase tohle jim tak, že bych tam nepřišla vůbec, no tak, tak jsem si dala sprchu a pomalisku jsem se chystala a najednou zvonek a stál tam ředitel, dramaturg a říkají, Naďo, my víme, je to hrůza, ten se zachoval strašně, ale my se za něj omlouváme, ale prosím tě, pojď a tohle, my ti to vynahradíme. A no a teď, jak jsem hrála tu kurvu a jak jsem byla po té opici a jak jsem byla opravdu jako prostě otekla a teď jsem tam vtrhla a skutečně jsem do té kurvy neměla daleko. Takže už první slova byly prostě úžasný, lidi tleskali a povstal režisér a křičel bravo. No,
1: jo. Tak to, je, to má teda opravdu geniální pointu nakonec, to je skvělý. Ježišmarja. Já teď trošku se přesunu k filmům. Jakož vy máte i širokou filmovou kariéru, obrovskou filmovou kariéru, máte za sebou spousta natáčení. Já jsem se chtěl zeptat, poněvadž i já mám zkušenost s natáčením. Změnil se podle vás způsob, jakým se točí? Je to rychlejší, to tempo? Máte pocit, že jestli vy máte to srovnání, že jo? Já jsem začal točit před 10 lety, a takže tam se to zas tolik neposunulo, ale u vás přece jenom tam ten rozdíl nějaký bude. Tak jestli se mu na to můžu
2: zeptat. Například televizní inscenace se točily tak, že se nejdřív měsíc zkoušely jako divadlo. Poslední týden dokonce už stáli kameramani na té zkušebně, už se prostě dělali i ty záběry přesně, jak budou na kameru. Čili v podstatě my jsme do toho studia přišli a už to jelo jako divadlo, jako prostě normálně příběh hraný. Čili bez trémy, všichni jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude tohle, kdy kam přejít, prostě a kam kameramani, čili všechno to bylo velice připravené a já si myslím, že to na těch inscenacích do dneška je znát. Jsou velice kvalitní. Já jsem hlavně točila s panem Hášou, s Vlastou Janečkovou. Prostě všecko se to zkoušelo. Ve filmu to se neskoušelo samozřejmě, ale dlouho se zkoušelo ne dopředu, ale ten den ty záběry, které se točily taky několikrát, jelo se to víckrát, ne na první dobrou. A prostě byl u toho i třeba ta Adéla, byl tam i pan Brdečka, který ještě na poslední chvíli měnil ty věty, které jsou teď jako takový okřídlený, květ už sama vinula, takový žlopeče štrůdla a tak. Takže prostě všechno to bylo opravdu preciznější. A přeřek nebo něco to neexistovalo. Hlavně zvukař chodil a říkal, není ti rozumět, meleš, polikáš koncovky, vyslovuj a prostě se to hlídalo. Já dneska, když někdy koukám na ty mladý v televizi, já jim mnohdy nerozumím. Prostě drmolej, šumlujou, jako že by to bylo přirozený, ale když neslyším a nerozumím, tak jako jaká přirozenost.
1: Jaká přirozenost je potřeba, aby bylo rozumět. No,
2: právě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková.
2: Tak já se ještě přesunu, ale stále zůstaneme u toho herectví, respektive u herců. Jsou herci ještě stále vnímáni jako bohemové? Myslíte, že mladá herecká generace je jiná než ta vaše? Čem?
3: No já myslím, že my jsme víc seděli, my jsme opravdu jako před druhou divadlo, s hodinou se z divadla nešlo, to prostě vždycky se sedělo v tom klubu a rozebíralo
2: sedělo
3: se
2: jako,
3: všechno.
2: Že se rozebíralo do nočních hodin
3: přesně,
2: u vína.
3: Přesně, přesně, popíjelo se a prostě se to všecko vyříkalo, i ty vztahy v tom divadle se rovnaly a všecko prostě se to dotvářelo vlastně po tom představení. A to se dneska myslím moc neděje, no, že ti mladí už tolik nesedějí, ty kluby. Já vím, že činoherák tam už taky, že jo, moc tam ani nejsou židle, aby se tam dalo posedět.
2: Se to stojí, pravdu,
3: nebo naštěstí teda jsou tam aspoň ty schody, na kterých se dá sednout. Ale činoherák byl přece prostě tam to byla meka. Tam po každém představení se scházelo a sedělo se skoro do rána. Tam prostě se lidi seznamovali a mluvilo se o kultuře, mluvilo se o různých představeních. Prostě bylo toto setkávání a to si myslím, že teď chybí.
2: Že je toho méně.
3: Je toho méně, protože každý má tolik práce, že spěchá, aby zase ráno mohl vstát a prostě ta komunikace prostě je nějak narušená, se mi zdá.
2: Zajímavý to srovnání. Já mám právě pocit, že nebo já jsem taky takhle vlastně vychovaný, že my u nás v divadle, ve Švandově divadle právě takhle taky sedáváme a rozbíráme ty věci, takže je zajímavý to, že, ale máte pravdu, že vlastně dneska ty mladí opravdu hodně, já jsem toho taky důkazem, že taky hodně spěchám a mám pocit, že toho musím stihnout vlastně mnohem víc, že se nemůžu chvilku sednout a v klidu rozebrat to, co dneska letí, o co dneska jde, kulturu, přesně divadlo tady a tam. Máte pravdu, že je ta doba uspěchaná opravdu. Já se posunu zase dál. Já se chci zeptat, já sám totiž pocházím z umělecké rodiny, kde měl jeden z rodičů k bohémství, tam potom k tomu jsem se chtěl dostat velice blízko, dokonce tak blízko, že ho to stálo život. Jak vy osobně na temnější období pana Kaisera, svého bývalého muže, vzpomínáte? Byla to zkouška, která vás posílila? Nebo ptám se, protože mám tu zkušenost s tím sám, takže se na to chci zeptat.
3: Rozumím. Tak zaprvé Oldřich není alkoholik, ale má psychické problémy. A vlastně se to spustilo tehdy, kdy točil se Slováky film Sagarmáta na Montu Everestu. A byli v tom základním táboře, kde už ten vzduch je docela řídký, ale oni s Vladikou utekli až do těch 7000. A prostě myslím si, protože většina horolezců, když se vrátí, jsou pod dohledem psychiatrů a Oldřich prostě, čili tam začaly psychické potíže, on to začal řešit alkoholem, protože do té doby on tak jako popíl, jako my všichni, a jelikož byl bavič, tak celý večer bavil celou společnost a sem tam si dal to pivko, nebo prostě občas se dal panák, já nevím. Ale od té doby najednou to šlo se šupem. A on potom prošel představení v Ypsilonce a řekl, že to bude řešit čestně a šel rovnou prostě se léčit ke Skálovi. Byl tam 3 měsíce a za mnou přišla pak sestřička, když jsem se ho přišla vyzvednout a řekla: paní Konvalinková, vyhledejte psychiatra, pan Kaiser prostě je psychicky na tom moc špatně a není to alkoholik, ale má deprese prostě.
2: Jo.
3: Takže my jsme potom vyhledali toho psychiatra, prostě Olda začal brát léky, bylo to lepší, ale pak mu maminka řekla, že není blázen, aby bral prášky. Takže potom se to postupně tak jako vždycky někde projevilo a byly to kvartály, který řešil. Pak zas dlouho vydržel nepít a pak zas jednou to přijde. Vždycky, když ho něco psychicky rozhodilo. Daleko víc mě trápí než tohle, protože samozřejmě trápilo mě to, bylo to bolavý, i to, jak se k němu lidi chovali posléze a co o něm psali, ale daleko víc mě trápí, co píšou o mojí dceři, který je 43 letý, bylo včera, a znova psali prostě nějakým Instagramu, že je alkoholička, že pije, ta holka nepije vůbec, protože přesně má ten příklad, který viděla, prostě se toho bojí, zakazuje i mě oprázněná, aby si dala vínko, protože se toho bojí. A já myslím, že už bych měla někde udělat prohlášení, nebo prostě soud, nebo něco, aby ten bulvár přestal, aby dostal přes prsty.
2: Jasně.

0: Chápu, ono to je nesmírně náročný, já sám s tím mám zkušenost, prošel jsem si vlastně něčím podobným, takže chápu, ale zároveň vám chci říct, že nepůsobíte vůbec jako člověk, který by se tady tím náročným obdobím nějakým způsobem zpětně se k němu vracel a trápil a naopak svítíte jako sluníčko a ten váš zjev je neuvěřitelně pozitivní, tak já se chci zeptat, jak to děláte, čím to, že jste neustále takhle usměvavá a svítivá a zářivá jako to slunce?
1: Víte co, pouštím si zprávy, protože to opravdu nejde. A hlavně si myslím, že člověk by se na sebe měl dívat trošku zvrchu a trošku s humorem, nebrat se příliš vážně. A snažit se v každé situaci vzít to pozitivní. A z té negativní se poučit, proč se to dělo, co mu to přineslo a kam ho to díky tomu posunulo. Protože většinou se věci nedějou jen tak. Vždycky to má nějaký důvod, proč přijdou a vždycky je to nějaká zkouška, která nás má něco naučit. A já dneska zpětně vím, že mě to naučilo trpělivosti, laskavosti, moudrosti svým způsobem a dneska na to období vzpomínám spíš na to, že jsme se neuvěřitelně nasmáli, prostě jsme spolu přestavili dům, zasadili stromy, vychovali dceru a do dneška jsme kamarádi a já mu neskutečně držím palce a myslím si, že daleko víc toho pro náš národ udělal jako komik, jako herec, než to, že se o něm píše ve větší míře, že popíjí.
0: Jasně, tak to jsou prostě bulvární média, bohužel je to jejich práce, že oni zkrátka píšou a spousta z těch věcí zkrátka není pravda, jak říkám, mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
1: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno konvalinková na dně. A já říkám, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, no paní konvalinková, lidi jsou zoufalí. Od rána to kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
0: Co mi je.
1: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
0: To, jo, takhle, jasně.
1: Takže vždycky to má, oni udělají ten titulek prostě šílený, aby to lidi koupili a pak se dočte, vlastně ničeho nedočte, no.
0: Neuvěřitelný. Je nějaká rada, kterou byste dala začínajícím hercům a herečkám?
1: Že by prostě měli po škole jít do angažma, ať třeba na oblast kamkoliv, ale jít do divadla.
0: Jo.
1: Protože to je řemeslo. Oni se musí naučit to základní řemeslo. Prostě mluvit nahlas, vyslovovat. A hlavně tím, že jsem tam byla v tom angažmá, prostě šla z jedné role, tak skutečně prostě jsem prostě se naučila všechno hodně rychle.
0: Mm.
1: A když to ty, co čekají doma na dubbing nebo prostě na nějaký film, prostě nemůžou dozrát, nemůžou prostě se naučit to, co je základ. A potom, když se dostanou někdy na jeviště, no tak nejsou slyšet.
0: Jasně.
1: Já nechápu, že teď v Karlínském divadle mají mikrofony. Vždyť se to vždycky, teda ty
0: porty.
1: Vždyť se to vždycky uspívalo, umluvilo. Nechápu to.
0: Když vyjdou ze školy vlastně, tak radila byste jim jít teda do angažma a co třeba, když mají tendenci a ambici točit, co mají pro to udělat?
1: Já myslím, že teď jsou ty konkurzy, že jo,
0: že chodí
1: lidi na konkurzy. Já jsem to nepotřebovala, protože jako mě vlastně už na škole začali obsazovat, protože těch naivek bylo málo.
0: A chodilo se do divadla, že jo?
1: A chodilo se do divadla, do Plzně na mě taky jezdili, pak mě teda vlastně si pro mě přijeli z městských divadel pražských šéfrežisér, nabídl mě teda hostování a potom, když se to povedlo, angažma. Takže mě to šlo nějak jako prostě to štěstí samo. Jsem někde jako v životě měla, tak to šlo samo. Ale jako dneska se chodí na ty konkurzy, prostě to se musí.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A já mám stále ve studiu Naďu Konvalinkovou. Je nějaká role, kterou jste si ještě nevyzkoušela, třeba byste chtěla? V divadle, ať už v divadle, nebo ve filmu, nebo v dabingu?
2: Já si myslím, že jsem toho odehrála barevně opravdu hodně, ale prostě nějaká tragická role by mě velmi zajímala. I když Markéta v Dyranmatově u Faustovi byla vlastně skoro tragická, Obvelie taky, ale ano. Prostě v tomhle věku bych potřebovala nějakou opravdu vážnou dramatickou roli. Tak potom se mi stýská.
1: Takže vy jste v divadle na Vinohradech, v divadle v Černoherním klubu, ještě někde?
2: Já hostuju v Příbramském divadle ještě. Past na myši a to roli paní Bojlové. To byla poslední role Stelinky Zázvorkový v Městských divadlech v Pražských, to jsem ještě zažila, takže zpěty k Stelince a taky prostě, že ředitel Příbramského divadla byl můj ředitel kdysi v Městských, takže jsem tam ráda, tam hostuju.
1: Takže vy točíte, vy hrajete v divadle, dabujete, to je strašně práce. Jak vy si manažujete čas? Máte nějak jako už po těch letech té práce líp jako zvládnutý, kdy odpočíváte, kdy pracujete a dávkujete si to nějak jako už lépe, nebo furt jedete na dřeň?
2: Nejedu na dřeň, tak nemám toho tolik zase. Jako zdá se, že by, ale má to svoje časové prodlevy. Prostě se snažím chodit na procházky ráno v 6 jdu na Petřín a prostě jdu si hodinu, půl hodiny tam, půl hodiny spát, abych se rozhejbala. Dvakrát týdně jdu teda na ten Petřín, dvakrát týdně plavu a to je vždycky ráno, protože já pak bych nezaparkovala nikdy v tom centru s autem, takže musím takhle brzy ráno. No a pak, když je volný dopoledne, tak se třeba ještě natáhnu, nebo prostě si čtu, nebo se učím, nebo prostě tak. No a potom, když je zkouška, tak musím do zkoušky, odpoledne si odpočinu před tím představením, když není, tak prostě já hlavně hodně si čtu.
1: A když už čtete, tak co máte ráda? Co čtete třeba teď v současné chvíli? Nebo čtete hodně jako těch scénářů, když přichází nějaký nový, tak nebo máte nějaký oblíbený?
2: Teď čtu dopředu scénáře Polaví samozřejmě,
1: protože
2: přišli dalších 5 dílů, tak jsem v napětí, protože mě se to moc líbí a moc mě to těší s tím Vaškem Vidlou tam si zahrát. A jinak jako je to všeho chuť. Jsou to většinou, ale mám, prostě nemám ráda nějaký krváky, dramata vůbec. Jo. To vůbec, to odmítám, to nechci. Ale takový prostě romány, životopisy, paní Mojsovou ráda čtu, pana Sparkse, potom, prostě romány, no.
1: Podle dostupných zdrojů vím, že vaše sestra žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Je to pravda?
2: Je to pravda.
1: Je to pravda. Skvělý. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ve Švýcarsku žije? Nebo jste vy osobně v Čechách spokojená a dokážete si představit, že byste třeba žila někde jinde?
2: Já bych nechtěla žít jinde.
1: Nechtěla?
2: Ne. Já mám ráda naši zem. Mám ráda naši řeč. Mám ráda naše lidi. I když povaha je taková sporadická, ale prostě mám to tady ráda. Do Švýcarska samozřejmě za sestrou jezdím, tam obdivuju tu čistotu. To je až někdy přehnaný. ale vím, že ona tam je spokojená, šťastná. Ona, když se tam přestěhovala, tak hned jako otěhotněla, takže přestože si tam udělala bankovní kus, tak nemohla nastoupit, že tam děti nechodí ani do školky, ani do družiny, nic takového, že až dokud se o sebe nedokážou postarat, tak maminka je doma. Pak teda pracovala v nějakém obchoďáku a pak udělala konkurs na letiště, že byla takovou tou policají, prohlížela ty kufry a tak na letišti léta. A takže já jsem díky tomu měla i slevy na letenky. A potom, teď už je jako v důchodu, ale je tam velice šťastná, spokojená, má tam 5 vnoučat, takže teď se stará o vnoučata.
1: Já tady mám otázku, jak Naďa Konvalinková odpočívá, vy jste mi vlastně odpověděla, takže umíte i ten pasivní odpočinek, že jako opravdu, že si člověk jako lehne na kanape, přečte si knížku a potom i teda aktivní odpočinek, přesně sport, nějaký plavání, tak to máte taky ráda.
2: No a v létě ráda jezdím, miluju moře, takže my se sestrou vždycky každý rok se svoláme a někam vyrazíme aspoň na 14 dní k moři. Teď jsme se vrátili z Dubaje, zaplať pánbu, že jsme tam byli v prosinci a v lednu do 6. ledna, že jsem tu Dubaj ještě viděla jako v pořádku a prostě, no je to hrůza, co se děje dneska. Svět se zbláznil.
1: Svět se zbláznil, ale vy proti tomu bláznoství vlastně pracujete, co jsem se dočetl, meditací. Je to pravda?
2: No tak já jsem si udělala reiki, všechny 3. stupně, takže v podstatě já pracuji s tou energií, kdybyste potřeboval do nějaký situace pomoc, já vám do toho pušlu rejky, aby to dobře dopadlo. Tím pádem, no prostě, jakmile někdo nemocný, jak mě volá, já třeba pošlu tu energii léčivou rejky.
1: To jsou ty rejky. No. A vy takhle to praktikujete každým dnem ráno, že si říkáte ty mantry, je to tak?
2: Ráno, ano, ráno já mám prostě takovou, jsou to mantry, který si říkám každé ráno, na každý den je vlastně jiný plamen, každý ten plamen vlastně mají na starosti jiní andělé. V úterý je to růžový plamen, plamen lásky, v pondělí zlatožlutý plamen, ve středu bílý plamen, v pátek rubínově zlatý plamen, v sobotu je to Mr. Saint Germain fialový plamen, který všechno čistí, takže když si představíte fialovou a potřebujete něco vyčistit, ta vám to vyčistí, a v neděli je námořnický královský modrý plamen.
1: Je, to je krásný. Co byste takhle popřála světu, nebo říkáte rejky, co byste popřála a poslala světu takhle na závěr rozhovoru pro všechny posluchače, ať už jsou jakkoliv nastavení, cokoliv prožívají, tak co byste jim takhle popřála do éteru? Nakonec.
2: Já jsem byla v jedné škole a děti se tam učili být novináři a jeden z těch chlapečků se mě zeptal, a co byste dneska řekla svému malému já? Aha. A mi to úplně dojalo a říkám, víte co, asi bych mu řekla, aby se nebálo. Že všechno má být, je jak má být a že všechno určitě dobře dopadne.
1: To je krásná rada, to vlastně se často používá, když člověk si neví rady, tak co by poradil svému dětskému já. To je nádherná rada, opravdu.
2: A já bych všem přála prostě mír. To je teď, myslím, to nejdůležitější. A pozitivní myšlení, protože tím, že budeme nadávat, že budeme myslet jako špatně, negativně, tak vlastně ta mračna ještě utužujeme. Když toho budeme posílat světlo, tak se to snad rozpustí. Já říkám každý den, že prosím o znovuzrození celosvětového míru a prosím o osvícení a požehnání všech hlav na vládních, státních a úředních místech České země a celého světa.
1: To je krásný na závěr. Mockrát vám děkuju, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Děkuju a děkuju za rozhovor.
1: Moc
2: jsem si to užila.
1: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Gott jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Výměna veřejného osvětlení ušetří Šumicím 3/4 nákladů na svícení. Základní školu Mánesova v Otrokovicích čeká modernizace, přinese větší požární bezpečnost. Poslední zbývající člen správní rady knihovny Václava Havla David Dušek se nechystá rezignovat. Dnes odpoledne bude v regionu jasno až polojasno a nejvýše naměříme až 27 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pěkné odpoledne. V Šumicích na Uherskohraděšťsku připravují rekonstrukci veřejného osvětlení. Spočívat bude ve výměně starých výbojek za LED úsporná světla. Obec by měla v budoucnu za svícení šetřit asi 3/4 nákladů. Pokračuje nezávislý starosta Josef Podešť.
2: Měníme svítidla, nicméně budeme ještě doplňovat i v určitých částech vlastně obce i sloupy nové. Počítáme výměnu sloupů kolem našeho místního kostela Narození Panny Marie, kde máme ještě navíc i pomník, který bychom chtěli opatřit novými svítidly, nějakými moderními, tak aby to vypadalo tohleto pietní místo dobře.
0: Práce budou stát 8,5 milionu korun. Téměř polovinu nákladů by měla pokrýt dotace ze Státního fondu životního prostředí. Nová protipožární opatření letos získá základní škola Mánesova v Otrokovicích. Modernizace začne během letních prázdnin a vyžádá si investici skoro 1,25 milionu korun. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
3: Součástí projektu bude výměna vybraných požárních dveří a instalace systému, který zajistí jejich automatické uzavření v případě požáru nebo zakouření. Nové řešení bude zároveň lépe odpovídat každodennímu provozu školy, kde se během dne pohybují stovky žáků a zaměstnanců.
0: David Dušek z hnutí STAN neplánuje rezignovat ze správní rady knihovny Václava Havla. Reaguje tak na dopis bývalých zaměstnanců knihovny, kteří navrhují Dagmar Havlové stažení svých výpovědí a spolupráci na dalším směřování instituce bez současného ředitele Tomáše Sedláčka. Právě jeho vize a vedení vedly k odchodu klíčových sponzorů Havlové i všech členů správní rady kromě Duška.
4: Za sebe bych chtěl říct jedinou věc a to, že kromě výzvy zaměstnanců bych byl odvolán, což v tuto chvíli podle mého ani není právně možné, zároveň nepočítám s tím, že bych v nejbližších dnech rezignoval.
0: Ceny ropy v reakci na izraelsko-íránské ostřelování rostou. Severomořská ropa Brent ráno vzrostla na ceně o více než 4% a dosáhla tak hodnoty $97 za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate pak vystoupala na $94 za barel. Konflikt na Blízkém východě vedl k blokádě Hormuzského průlivu, kterým projíždí tankery s ropou a plyn z několika zemí Perského zálivu. Jemenští Husíjové v reakci na nové boje vyhrožují, že zablokují námořní dopravu i v Rudém moři.
1: Počasí.
0: Dnes odpoledne očekáváme ve Zlínském kraji jasno až polojasno, později večer začne od západu postupně přibývat průsvitná oblačnost. Povane slabý proměnlivý vítr, který se bude večer měnit na jihovýchodní až jižní. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 24 až 27 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně je uzavřena ulice Vodní, důvodem je havárie na vodovodním řadu. A to už byla poslední informace z našich zpráv. Teď Český rozhlas Zlín přeje pohodové odpoledne.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný den. 8. června je v kalendáři velmi populární jméno. A to navzdory tomu, že ho má dle serveru Naše jména v celé republice pouze 36 mužů. Konkrétně v našem kraji dokonce dva. To jméno zní Medard, ke kterému se vztahuje spousta pranostik, většinou spjatých s deštěm. Jedna z nich říká, když svatý Medard slzy roní, těžko práci rolník honí. Já doufám, že i pokud posloucháte Český rozhlas Zlín v zaměstnání, tak práci nějak nedoháníte, že jste v pohodě. My vám pro vaši pohodu a třeba i lepší výkony budeme také hezky hrát. a zároveň se od nás dozvíte spoustu zajímavých věcí. Třeba to, že jeden z olomouckých arcibiskupů, Josef Karel Matocha, byl v 50. letech bezpečnostními silami komunistického režimu vězněn v arcibiskupském paláci v Olomouci. Dnes ho okresní soud v Olomouci rehabilitoval. O životě Josefa Karla Matochy, rodáka z Pitína na Uherskobrodsku, vám řekneme za chvíli. V cyklu Rodáci známí, neznámí víc. Začíná Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem, první ve 24. týdnu letošního roku. Tak ať se vám dobře poslouchá.
1: Český rozhlas Zlín.

0: To byl Dalibor Janda ve vysílání Českého rozhlasu Zlín 8 minut po 14. hodině, kdy se ale z dnešního data, což je pondělí 8. června, vrátíme hlouběji do minulosti. Okresní soud v Olomouci dnes rehabilitoval někdejšího olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu, rodáka z Pitína na Uherskobrodsku. V letech 1950 až 61 ho státní bezpečnost nezákonně internovala v rezidenci arcibiskupství, a to až do jeho smrti. O životě Josefa Karla Matochy natáčela kolegyně Markéta Macháčková.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Komunistický režim 11 let nezákonně věznil Josefa Karla Matochu v arcibiskupském paláci v Olomouci. Vše vlastně začalo na vrcholu jeho působení, poté, co ho v březnu roku 1948 papež Pius XII. Jmenoval arcibiskupem olomouckým. Tomu bylo necelých 60 let.
3: Nastupoval do svého úřadu vlastně krátce po únoru roku 1948, tedy krátce po nástupu komunistického režimu. Bylo jasné, že ten úkol nebude lehký. Ta doba byla těžká pro všechny a o to víc pro lidi věřící a o to víc ještě pro lidi z církevní hierarchie, kterou představovali právě biskupové. Osud, který potkal arcibiskupa Matochu, nebyl až tak ojedinělý v té době. Vlastně komunistickému režimu šlo o to, aby církev dostal do područí státu, a kde jinde začít než právě u těch nejvyšších církevních představitelů, kteří měli nejvyšší vliv a také měli největší vazby na svobodnou Evropu, tedy hlavně na Vatikán.
2: Říká Vendula Prostředníková, vedoucí informačního centra arcibiskupského paláce v Olomouci. Na olomouckého arcibiskupa upřel komunistický režim tvrdě svou pozornost o Velikonocích roku 1950. Tehdy začala jeho izolace a věznění.
3: To vlastně začalo už dříve v roce 1949, kdy se začínal docela dost vyostřovat vztah komunistického režimu a církve. V roce 1949 víme, že arcibiskup Matocha, stejně jako jeho spolupracovníci, například generální vikář biskup Stanislav Zéla, byli sledováni STB. Už v roce 1950, někdy na počátku toho roku, měla obsadit arcibiskupskou rezidenci státní bezpečnost, která v té době se nacházela tedy pouze v prostorách dnešní vrátnice, kde hlídala, tehdy ještě teprve hlídala, kdo do té rezidence přichází, kdo naopak vychází. Všechno se ale zhoršilo po Velikonocích v roce 1950, kdy STB se přesunula do arcibiskupského bytu, respektive do předpokoje arcibiskupského apartmánu v prvním patře. No a tam už arcibiskupa Josefa Karla Matochu trvale střežila. Trvale vlastně byli přítomní dva příslušníci STB, kteří se střídali u arcibiskupa po 8-hodinových směnách, a arcibiskup už nesměl bez jejich souhlasu vůbec vycházet z toho soukromého bytu.
2: Jeho věznění trvalo až do jeho smrti.
3: V průběhu té jeho 11-leté internace komunistický režim mu střídavě povoloval, střídavě zakazoval různé návštěvy i komunikaci s generálním vikářem, přes něhož arcibiskup řídil diecézi. Po roce 1955 už se ta internace ještě více zostřila, tenkrát už nemohl vycházet ani na veřejnost, do té doby směl párkrát opustit palác, například v roce 1951, když mu povolila bezpečnost, aby se účastnil poutě na svatý Hostýn nebo svěcení kostela v Pitíně. Potom v těch pozdějších letech oni se stále snažili, aby arcibiskup Matocha podlehl nějakým jejich požadavkům, nicméně nepodařilo se to a on nakonec v té internaci umírá 2. listopadu roku 1961.
2: Byla síla jeho osobnosti důvodem, proč ho komunistický režim pronásledoval?
3: My si právě ceníme nejvíce jeho vysokých morálních hodnot, které nikdy nepřekročil. Určitě to byl člověk statečný, neústupný, zároveň ale víme, že musel být určitě empatický, protože opravdu on dokázal k těm zástupům lidí promlouvat velice dobře a velice dobře jej ti lidé vnímali i v této těžké době.
2: Říká Vendula Prostředníková, vedoucí informačního centra arcibiskupského paláce v Olomouci. Arcibiskup Josef Karel Matocha byl pochován v tichosti na hřbitově v rodném Pitíně. Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: A když budete poslouchat Český rozhlas Zlín i nadále, tak se dozvíte také o tom, že cesta na Slovensko se od dnešního rána řidičům pořádně komplikuje. Na hlavním tahu u Zašové na Vsetínsku začali silničáři bourat starý most. Auta se proto vejdou jen do jednoho pruhu a provoz řídí semafory. Situaci sleduje přímo na místě naše reportérka, spojím se s ní už za chviličku. Vydržte.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Jiří Schellinger zpíval o šípkové růžence ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, kde ovšem máme reportéři, kteří snad ani nespí a pořád sledují, co se v našem kraji děje, tak také ví, že řidiči na Vsetínsku musí od dnešního rána počítat s kolonami u Zašové. Ředitelství silnic a dálnic tam přestavuje křižovatku, na hlavním tahu na Slovensko jezdí auta kivadlově a řídí je semafory. Přímo na místě je naše reportérka Gabriela Hickl, které se zeptám, jak to tam teď vypadá. Gábino, hezký den.
1: Hezké odpoledne ze Zašové. No já teď stojím v místě budoucí křižovatky. Dostala jsem se sem na kole. Autem bych totiž v koloně čekala nejmíň teď v tuto chvíli, kdy je špička asi 45 minut. Kolony jsou od rána v obou směrech. Od Rožnova začínají u Zubří, z druhé strany pak u Hrachovce, místní části Valašského Meziříčí. Nejhůř jsou na tom malé řidiči jedoucí právě od Valašského Meziříčí, protože jejich objízdná trasa od restaurace Pelikán je dovede jen do centra Zašové. Odtud se pak musí znovu napojit na hlavní tah, protože ta silnice ze Zašové do Zubří je jednosměrná. Navíc je tato neoficiální objízdná trasa od Pelikána plná výmolu, a to i přesto, že silničáři obci slíbili, že ji před spuštěním kivadlového provozu opraví. Podle lidoveckého starosty Zašové Jiřího Kubrického se tak ale zatím nestalo. Podle starosty je aktuálně situace velmi kritická a kolony jsou nejen tady na hlavním tahu, a jak můžu sama potvrdit, tak i taky na výjezdu z obce. Vedení obce proto řidiče prosí o velkou ohleduplnost a také o to, aby nepřekračovali rychlost. V části úseku se totiž smí jezdit jen 30. Při průjezdu Zašovou by měli všichni dávat pozor a předvídat.
0: Tak to zní poměrně dramaticky. Navíc kivadlový provoz na hlavním tahu na Slovensko potrvá, pokud vím, přes celou letní sezónu. Kdy přesně skončí?
1: Projet bez omezení by měli řidiči až od 16. srpna. Za ty dva měsíce dělníci zbourají starý most, postaví nový, dokončí kanalizaci a rozšíří jízdní pruhy. Celá stavba, která začala v září loňského roku a přijde na 181 milionů korun bez daně, by pak měla být hotová na jaře příštího roku.
0: Prozradila také reportérka Gabriela Hickl. Ta nám jinak přinesla aktuální informace ze Zašové na Vsetínsku, kde ode dneška stojí řidiči v kolonách kvůli přestavbě křižovatky. Děkujeme za všechny informace, Gábino, a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: A všem nejen řidičům popřejeme v tuto chvíli hlavně tedy šťastnou cestu, hodně trpělivosti, pokud jste v inkriminovaných místech, a samozřejmě také ohleduplnost. Jestli k tomu všemu ještě i zaprší, tak to se dozvíme za chvíli od některého z našich meteorologů.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Rakovina prsu patří mezi nejčastější onkologická onemocnění u žen. Při včasném odhalení je ale zároveň jednou z nejlépe léčitelných. Klíčem je prevence. Pravidelné samovyšetření a screening. Jaké nové metody léčby může medicína ženám nabídnout? A ohrožuje rakovina prsu i muže? I pro vaše otázky tady bude primář chirurgického oddělení zlínské EUC kliniky Jiří Duben. Už 10. června v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
2: Poslechněte

radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Máme 8. června, což znamená svátek svatého Medarda, což je patron sedláků, vinařů a sládků. A v tuto chvíli o něm mluvím ve vysílání Českého rozhlasu Zlín proto, protože se budeme věnovat počasí. No a ono by se dalo říct, že jedna z těch nejznámějších pranostik, stahuje se jich k Medardu opravdu hodně, říká, že Medardova kráp je 40 dní kape. Tak se zeptám meteorologa Mojmíra Martana na to, jak je dnes a máme z předpovědí vystaráno navíc než měsíc. Hezký den.
1: Dobré odpoledne.
0: Asi to nebude úplně tak jednoduché, ale přece jenom opravdu začneme tím aktuálním stavem, pane Martane, pojďte nám ho popsat.
1: Tak aktuálně panuje ve Zlínském kraji počasí jen s malou lehkou oblačností, tedy skoro jasno, polojasno. Teploty jsou na mnoha místech letní, dosáhly

0: dosahují 21 až 26 stupňů.
1: O dešti neříkáte nic, tak tedy vypadá to, že žádná Medardova krápě dnes nebude?
0: Tak Medard má zpoždění, asi uvízl někde v koloně, takže dnes nedorazí a můžeme čekat až do večera takové hezké slunečné počasí.
1: Vida, tak tím pádem by nemělo 40 dní pršet, tak to není rozhodně dobrá zpráva, ale možná ji trošičku upravíte, když se podíváte na vaše meteorologické modely a všechny přístroje, které vám skýtají kýžené informace. Co vám napovídají?
0: Tak napovídají nám, že v noci bude zpočátku většinou polojasno, od západu postupně se dostaví více oblačnosti a ta noc bude poměrně teplá, 17 až 14 stupňů nejnižší teploty, pouze v údolích, hlavně na východě, tam mohou poklesnout až k 11 stupňům. Pofukovat bude slabý proměnlivý nebo vítr jižních směrů. No a zítra tam už od rána čekáme spíše více oblačnosti, a v poledne se mohou výjimečně objevit první přehánky. V průběhu odpoledne potom od západu nebo jihozápadu čekáme, že těch přeháněk bude podstatně více, mohou být i takové vydatnější, místy doprovázené bouřkami. Později večer a v noci potom tyto přehánky a bouřky na některých místech přejdou do slabého občasného deště. Co se týče teplot, tak před studenou frontou zítra ještě stihnou vystoupat na 22 až 25 stupňů. V jihozápadní části kraje může být ještě lokálně až k 27 stupňům. Slabý vítr jižních směrů se bude v průběhu odpoledne a večera měnit na mírný severozápadní, no a v bouřkách a při přechodu studené fronty přechodně zesílí.
1: Vydá, takže bude pršet, ne že ne. Možná tedy opravdu má ten Medard trošku zpoždění, takže by to znamenalo, že bude pršet pak vydatněji, rozhodně se ale ochladí. Udělá to zítra něco i z biozátěží, pane Martane?
0: Tak zítra by toho udělat nic nemělo, měla by platit jednička mírná zátěž.
1: A co ve středu? Tam tedy bude kapat?
0: Ve středu bude kapat, očekáme většinou zataženou oblohu a občas se bude vyskytovat déšť nebo přehánky, noční teploty 14 až 10, no a bude chladno, odpolední teploty díky absenci slunečního svitu a těm dešťovým kapkám, tak nejvýše 14 až 18 stupňů. Foukat bude nejprve slabý, přes den potom mírný vítr severních směrů.
1: A ještě poprosím o návrat do historie, konkrétně k 8. červnům, kdy bylo v našem kraji nejchladněji a nejtepleji.
0: Tak nejchladněji bylo v roce 1933 ve Vsetíně. Tam se tehdy teplota zastavila na pouhých 0,5 stupňů nad bodem mrazu. Naopak velice horko bylo v roce 1915 v Luhačovicích, kde tehdy naměřili rovných 35 stupňů.
1: Setřeme pod čela při té představě a poděkujeme Mojmíru Martanovi za předpověď počasí a všechny další informace do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: A nás za chviličku čeká téma, které pro leskoho nemusí být příjemné, ale je důležité, tak jako každá návštěva zubaře. Zubaři nebudou od července moct až na odůvodněné výjimky používat amalgámové výplně. Další podrobnosti uslyšíte hned po písničce v reportáži.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozor, pozor, opět ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pro vás máme něco, co se týká asi čas od času každého. Začátek července přinese zásadní novinku v péči o zuby. Z ekologických důvodů totiž v tuzemských ordinacích prakticky skončí používání amalgámových výplní. Zubaři je budou moct dělat už jen ve specifických a lékařsky odůvodněných případech. V Evropské unii zákaz amalgámu platí už od ledna 2025. Česko mělo dosud pro jeho používání vyjednanou výjimku.
1: Připravíme kapsly.
2: Přípravu zubní výplně mi ve své ordinaci ukazuje zubař a předseda Olomoucké oblastní stomatologické komory Ondřej Procházka.
1: Toto je třepačka, ve které se dají připravit jak kapsle amalgámu, tak kapsle jiných materiálů.
2: Časová náročnost se liší podle použitého materiálu.
1: Bych procentuálně řekl, že zhotovení neamalgámové výplně je o čtvrtinu, někdy až polovinu delší než zhotovení amalgámové.
2: Dodává Procházka. Do jeho ordinace mezitím přišel na preventivní prohlídku pan Ladislav. O blížícím se omezení amalgámu už slyšel.
3: Asi je to dobrá věc, že prostě už ty blomby budou v barvě zubů, že? Je to vidět, že? Jak člověk otevře ústa.
1: Já si vás položím.
2: Amalgámové výplně ale červencem zcela neskončí. Zubaři je budou moci dál používat, ovšem pouze v odůvodněných případech. Například u pacientů s alergií, dodává Ondřej Procházka.
1: V tom případě ten amalgám bude alternativou tak, aby pacientovi bylo možno výplň zhotovit. Může to být i psychický nebo fyzický stav pacienta.
2: Už od letošního ledna taky v Česku platí změny v úhradě zubních výplní, ošetření zubních kanálků a dalších výkonů. Upřesňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Na straně zdravotní pojišťovny sebou změna nese samozřejmě zvýšené výdaje za péči, která dosud z veřejného zdravotního pojištění hrazena nebyla. V případě VZP se předpokládá růst nákladů v segmentu o necelé 3 miliardy korun.
2: Zákaz používání amalgámu je podle ministerstva zdravotnictví v souladu s mezinárodní Minamatskou úmluvou. Ta má za cíl ochranu lidského zdraví a životního prostředí před emisemi a úniky rtuti a jejich sloučenin. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

mi brzy. Dopis čtyřstránkový, jak se ti stýská a jak ti moc schází. Napiš dopis dlouhý.

nebo pošli aspoň telegram na účet adresáta. Prusvih stop, necekej stop, nemůžu přijet stop. A já už budu vědět,

Kdybyš mi určitě, i když už bydlím na jiný adrese a jmenuju se jinak, než jsem ti řek, pojď to do schránky i bez jména, vždyť možná zázrak stane se a ten dopis mě najde po mojí slepý

0: téměř 7 minut po půl třetí si s Českým rozhlasem Zlín můžete také zatipovat, případně si trošku prověřit svoje znalosti. Víte schválně, kde byste našli nejdeštivější a nejsušší místa u nás? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Máme svátek svatého Medarda, tento den se asi více než kdy jindy mluví o srážkách a bude to tak i v dnešním díle seriálu Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Ten se totiž zaměří na nejdeštivější a naopak nejsušší místa u nás.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: To byl Phil Collins ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Až si za 40 let s Charvousem sedneme k ohni, budeme vzpomínat na to, jak jsme si zakopali na mistrovství světa. Říká fotbalista David Douděra, který se na vrchol kariéry chystá i s bratrancem Lukášem Červem. Jak to reprezentační obránce prožívá, to uslyšíte z našeho vysílání už za chviličku.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na start mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí v noci na pátek našeho času v mexické Guadalajaře soubojem s Jižní Koreou. Turnaj vyhlíží i reprezentační obránce David Douděra, který v posledních dvou přípravných zápasech pokaždé nahrál na gól. Pojďme si o tom poslechnout víc a můžete se už s Českým rozhlasem Zlín rovnou těšit na blížící se šampionát.
1: Tam je Douděra po pravé straně, který střílí a tady je gól. Češi vedou 1-0 a prosazuje se Ladra.
2: Na Letné ve vítězném utkání s Kosovem odehrál Douděra první poločas a ve 12. minutě připravil úvodní gól Ladrovi. Do přípravného duelu s Guatemalou naskočil v New Jersey na závěrečnou půlhodinu a po jeho centru zápas rozhodl Chorý. Hlavně v generálce předvedl pravý obránce velmi dobrý výkon a ukázal, že před světovým šampionátem formu má.
3: Já si myslím, že každý fotbalista, když zahraje v jeho samotných očích dobrý výkon, tak je spokojený. Což u mě tak bylo, takže ano, byl jsem spokojený.
2: Přiznal v rozhovoru pro radiožurnál Sport David Douděra. 28-letý křídelník byl před měsícem po vyloučení v nedohraném ligovém derby se Spartou společně s Tomášem Chorým vyřazený z kádru Slávie a nominaci obou hráčů na mistrovství světa tak někteří fanoušci i odborníci spochybňovali.
4: Já jsem o nich nikdy nepochyboval, jsou hráči, kteří patří do kádru. Já musím jako trenér zvolit zejména sportovní stránku, za to jsem hodnocený, jo, a tyhle ty věci, to je jiná scéna, kde se odehrály a máme svoji sen.
2: Řekl po utkání s Guatemalou trenér národního týmu Miroslav Koubek. Davida Douděru čeká s reprezentací druhý velký turnaj a stejně jako před dvěma lety na evropském šampionátu v Německu je v českém výběru i jeho bratranec, záložník Lukáš Červ.
3: Je to absolutní vrchol kariéry, na to budu vzpomínat celý život, až si s Červou sem za 40 let sedneme u ohně a budeme brečet společně, jak jsme z malých kluků z dovolený, když jsme si kopali na pláži, když jsme si zakopali na mistrovství světa společně. To jsou prostě rodinný zážitky na celý život a jsme myslím, že všichni kluci jsou tady jako nesmírně hrdí a vděční za to, že ta šance byla nám umožněna.
2: Je to pro vás o to sladší, že máte v týmu bratrance Lukáše Červa, i třeba rodina to prožívá o to víc?
3: Jo, se rozbrečím, jednoznačně. Tím, že jsme fotbalově založená rodina a aby dva členové z rodiny tohle to dokázali, tak si myslím, že jako obrovský úspěch a se všema to chceme sdílet, aby si to prostě užili stejně dobře tak jako my, takže na mistrovství nás pojede 20. Už jsme chtěli vypravovat soukromý letadlo, ale není to v našich možnostech, ale bude to sranda. My jsme taková rodina, že každý okamžik života si chceme prožít, ať už jsou to pozitivní nebo negativní věci, tak jsme za to, aby si ten život člověk prožil ze vším všudy, protože umíráme jenom jednou, ale žijeme každý den, takže tím se řídíme.
2: Dodává obránce fotbalové reprezentace David Douděra z Texasu Lukáš Michalík, Český rozhlas.

0: Tata. To jsou Tata Boys, MIG21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Soud v Olomouci rehabilitoval bývalého arcibiskupa Matochu. Komunisté jej nezákonně věznili 11 let. Při zbraňové amnestii lidé ve Zlínském kraji odevzdali zatím bezmála 150 zbraní. Česká obchodní inspekce uložila řetězci Penny Market milionovou pokutu za prodej alkoholu nezletilým. Dnes odpoledne bude v regionu jasno až polojasno a nejvýše naměříme až 27 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín zdraví Matěj Neradilek. Obvodní soud v Olomouci dnes rehabilitoval bývalého arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského Josefa Karla Matochu, rodáka z Pitína na Uhersko-Brodsku. V letech 1950 až 1961 ho komunistická státní bezpečnost nezákonně internovala v rezidenci arcibiskupství. Důvodem byly jeho údajné protisocialistické a protikomunistické postoje. Rozhodnutí je pravomocné.
3: Rozhodnutí soudu potvrzuje, že arcibiskup Matocha byl obětí nezákonného zbavení osobní svobody. Přestože nebyl nikdy formálně odsouzený, jeho nucený pobyt v arcibiskupském paláci v Olomouci pod neustálým dohledem státní bezpečnosti byl uznán za formu vězení. Důkazy o tom předložil obhájce Lubomír Miller.
4: To bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci, když ho 11 let internovali. Neposkytli mu potřebnou lékařskou péči.
3: Podněty k rehabilitaci Matochy podalo Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. To už je dříve iniciovalo a dotáhlo k úspěšnému konci třeba rehabilitaci kardinála Josefa Berana nebo kněze Josefa Toufara. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Lidé ve Zlínském kraji od začátku ledna odevzdali v rámci takzvané zbraňové amnestie 141 zbraní a víc než 10 000 kusů střeliva. Českému rozhlasu to řekla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Zbraňová amnestie skončí 30. června a umožňuje lidem beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně nebo střelivo na policii, která nezkoumá jejich původ.
5: Mezi zbraněmi se našlo i pár hezkých kousků, jako například samopal nebo armádní pistole vyrobená v roce 1912 pro armádu rumunského království. Policejní pyrotechnici si zároveň odvezli bezmála 20 kusů různé munice, kterou následně bezpečně zlikvidovali.
2: Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 000 000 korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělila Česká obchodní inspekce. Její jihomoravský a zlínský inspektorát loni provedl 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu, vysvětluje mluvčí František Kotrba.
6: Při stanovení výše pokuty zohlednila zejména to, že se jednalo o opakované protiprávní jednání, o vysokou míru kontrol se zjištěním, krátké časové období, ve kterém byla porušení zákona zjištěna, i způsob spáchání spočívající v ignorování kontroly věku.
2: Mluvčí řetězce Markéta Smutná uvedla, že prodej alkoholu nezletilým považuje Penny Market za nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku. Maximální cena benzinu klesne zítra na 1,40 korun a 50 haléřů za litr. Je to o 14 haléřů méně než dnes. Na webu o tom informuje Ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 40 korun a 5 haléřů. Cena se oproti víkendu změnila o 1 haléř. Vláda zavedla cenové stropy u paliv v polovině dubna. Opatření plánuje do konce června.
1: Počasí.
2: Dnes odpoledne máme ve Zlínském kraji převážně jasno, místy polojasno, později večer začne od západu postupně přibývat průsvětná oblačnost. Povane slabý proměnlivý vítr, který se bude večer měnit na jihovýchodní až jižní. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat v rozmezí 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně počítejte s uzavírkou mostu ke sportovnímu areálu Vršava, provádí jeho obnovu. Takové byly zprávy a teď pokračuje dál naše odpolední vysílání. Je s vámi Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Lucie Bílá, Beatles či Karel Gott, to je nejbližší hudební nabídka v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. A stejně pestrá budou i témata, která budeme v nadcházející hodině probírat a vám nabízet. Začneme informací o tom, že výstavba vedení velmi vysokého napětí na trase Slušovice-Slavičín dnes oficiálně dostala zelenou. K tomu řekneme podrobnosti už za pár minut. Dáme vám pak také pár kulturních tipů. A v cyklu Kořeny například to bude dnes nádherně vonět velmi příjemným materiálem. Zaměříme se tam totiž na řezbářství. Přeji nádherné pondělí s datem 8. června a příjemný poslech. Mé jméno je Pavel Vacek a jsem moc rád, že jste s námi.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 8 minut po 15. hodině, další aktuální téma ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Pro vás. V Čiperově vile ve Zlíně se dnes v poledne sešlo u jednoho stolu 12 starostů se zástupci Zlínského kraje a společnosti EGD. Společně podepsali memorandum, které definitivně odblokuje výstavbu vedení velmi vysokého napětí mezi Slavičínem a Slušovicemi. U tohoto přelomového okamžiku samozřejmě nemohla chybět ani reportérka Českého rozhlasu Zlín, byla jí Blanka Kovandová, teď už stihla s těmi nejčerstvějšími informacemi dorazit i sem do studia, kde ji vítám. Hezký den.
1: Pěkné odpoledne přeji.
0: Blanko, co tedy ten dnes podepsaný dokument vlastně stvrzuje?
1: Tak hlavně společný postup všech stran při přípravě nové trasy vedení velmi vysokého napětí. My jsme už na podzim informovali, že Zlínskému kraji se podařilo po 30 let neúspěšného vyjednávání domluvit se všemi dotčenými. Ten původní návrh, pocházející ještě z dob minulého režimu, tu trasu vedl totiž přímo přes poutní místo Malenisko u Provodova. Aktuálně se podařilo najít jinou trasu, která se Maleniskům vyhne. Se stávajícím řešením už všichni souhlasí, což dnes stvrdili podpisem.
0: Věda, to ale znamená změnu v území okolních obcí?
1: Ano, nejčastěji zmíněné slovo dnes na tom jednání bylo kompromis. A ten největší kompromis musel udělat městy z Pozlovice, sousedící s Provodovem. Na jeho území se muselo najít nové místo pro rozvodnu, která bude jediná na celé té trase Slušovice-Slavičín. Městy je s EGD dohodnutý, že půjde o takzvanou zapouzdřenou rozvodnu, tedy dražší kryté řešení, které vypadá jako hala, tak aby se co nejméně narušil ten rekreační a lázeňský ráz u Luhačovické přehrady, popsal nezávislý starosta Pozlovic Pavel Coufalík.
2: A myslím si, že i pro katastrální území Pozlovic ta nová varianta je lepší než ta původní. Proběhlo k tomu několik jednání v rámci zastupitelstva i lidí, kteří jsou v tomto, řekněme, obeznámení tou historií, mají do toho co říct a myslím si, že v rámci katastru Pozlovic jsme opravdu došli ke kompromisu, který byl přijatý největšími kritiky.
0: O jak dlouhou trasu jde a kolik bude vybudování stát, Blanko?
1: Na to jsem se zeptala jednatele společnosti EGD Pavla Čady.
3: Ta linka má nějakých 25 kilometrů, původně měla mít 29 kilometrů, čili podařilo se nám ji o nějaký kilometry zkrátit. Ta investice je přes 400 milionů korun v současných penězích, chceme začít kolem roku 2030.
1: A já vyjmenuju ještě dotčené obce, snad na žádnou nezapomenu, Slušovice, Veselá, Lípa, Zadveřice, Raková, Želechovice, Provodov, Podhradí, Pozlovice, Dolní Lhota, Luhačovice, Petrůvka a Slavičín.
0: Krásně si to vyjmenovala a ještě prosím závěrem, Blanko, připomeň, proč je taková trasa vlastně důležitá.
1: Tak protože rychle stoupá spotřeba elektřiny v regionu a je potřeba zajistit dostatečnou kapacitu distribuční soustavy jak pro domácnosti, tak pro firmy i nové energetické zdroje, třeba fotovoltaické elektrárny. Ta nová linka výrazně zvýší provozní bezpečnost celé oblasti, protože aktuální síť se právě na Slavičínsku dostává velmi často na hranici svých možností.
0: Výstavbě vedení velmi vysokého napětí Slušovice-Slavičín nic nebrání, stvrdí. Bylo to dnešní memorandum, o kterém nás informovala ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Blanka Kovandová. Děkujeme za to, hezký den.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Zlín, písně.

0: čtvrt na čtyři vás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pozvu například do divadla, hudební představení o životě pěvecké legendy Evy Pilarové, kterou Josef Škvorecký například nazval první českou jazzovou zpěvačkou, je ve večerním repertoáru Městského divadla Zlín v roli Evy Pilarové. V divadelním představení Eva vystoupí zlínská herečka Petra Králová, která za hlavní roli v tomto představení získala nominaci na cenu Thálie. A víte, kdo je to Mýval Severní, nebo jak u nás škodí nutrie? V rámci celorepublikového týdne invazivních druhů můžete zajít na neformální sousedské setkání pod širým nebem do parku Komenského ve Zlíně. Akce s názvem Vetřelci v zahradě i v lese, poznejte je s námi na Dece, se koná dnes odpoledne, pozor, už od 16 hodin za nějakou 15 minut. Setkání s odborníkem ze správy chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty je určeno rodinám i dospělým se zájmem o přírodu. Tak i tam můžete zajít. Stejně jako na naše webové stránky, kde pro vás máme spoustu dalších tipů, třeba i na dlouhodobější výstavy. Podívejte se. A teď také poslouchejte, jak pozvánky k dalším pořadům Českého rozhlasu Zlín, tak také Karla Gotta, píseň Měl jsem rád a mám, vás věřím, ve vysílání Českého rozhlasu Zlín potěší.
1: Stále platí základní pravidlo, že naše ráno je klidné, na vlně pohody a nikam se výrazně nespěchá. Tak to máme od pondělí do pátku nastavené, včetně lety prověřených nestárnoucích písniček. A já vás, milí posluchači, rád přivítám na společné vlně od pondělí do pátku, jak vstanete a postavíte vodu na kafe. Kdykoliv od 5 hodiny.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Petrem Uhříkem. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: 9 minut před 15:30 budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín mluvit o nádherném materiálu, který třeba já mám moc rád. Dřevo. Voní i dýchá a dokáže se proměňovat. Co vypadá jako vada dřeva, dokáže rozehrát řezbářské dobrodružství a ovlivnit výslednou podobu díla. Své o tom ví i řezbář Jiří Már. Reportáž Markéty Macháčkové z jeho dílny v Uherském Hradišti Mařaticích z cyklu Českého rozhlasu Zlín Kořeny uslyšíte v našem vysílání už za 3,5 minutky.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: V dětství poznal, jak se dřevěný špalíček dokáže proměnit v luk a šíp nebo v pohádkový hrad. Řezbářství jej chytlo a už nepustilo. V řezbářské dílně Jiřího Mára v Uherském Hradišti Mařaticích natáčela také redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
1: Kořeny. Ovšem, co dává našemu kraji tvář.
2: To je dirigent a bude dirigovat situaci v zahrádce. Ruce budou alegorie na housle, ale třeba místo

0: místo hlavy bude nějaké krmítko a bude to umístěné v zahradě u stromu a bude se do toho sypat zrní.
1: Díváme se na dvoře rodinného domu v Uherském Hradišti Mařaticích s řezbářem Jiřím Márem na dřevěnou sochu, na které aktuálně pracuje. Dřevořezbě se věnuje ve svém volném čase. Jak říká, je pro něj hlavní inspirací hudba.
0: Vždycky je v tom hudba. A potom věci kolem ní, ať jsou to city, pocity, ale vždycky základem je hudba. Za mě to je jedno z nevyčerpatelných témat.
1: Jiří Már, původem z Miroslavy u Moravského Krumlova, se na Slovácko přiženil a záhy se začal věnovat práci se dřevem. Jak se dřevo dokáže proměňovat, ho fascinovalo od dětství.
0: Já jsem to ne věděl, ale viděl, protože mě od malička fascinovaly řezbované věci, ať to byly zámky, hrady, anebo potom jednoduché věci, co jsme jako děcka si vyřezávali. Pistolky, pušky, luky, kuše. Za krátký čas nožíkem dostaneš do dřeva v podstatě, co potřebuješ.
1: Jiřího Mára ovlivnilo několik řezbářských osobností. Od svého souseda Antonína Hájka se naučil vylévání dřeva horkým cínem a za udržování těchto řemeslných technik obdržel od města Uherské Hradiště cenu Vladimíra Boučka.
0: Začít detailem a potom upravovat povrch je někdy kontraproduktivní, protože nikdy nevíme, co nás v tom dřevě čeká. Socha hotová, najednou člověk zjistí, že centimetr dva pod povrchem ho čeká suk, propadlina nebo nějaké zhnilé dřevo a celá kompozice té sochy se buď posune, nebo úplně změní. Je to takové dobrodružství.
1: Od užitných výrobků, misek, míz a naběraček přesunul svou pozornost a k figurálním motivům, bystám a sochám uměleckého charakteru.
0: Tohleto by mělo znázorňovat tři obličeje generace od dědy přes syna a vnuka. V pozadí jsou teda hudební nástroje a mně se strašně líbí, když se předává to muzikantství nebo to umění z generace na generaci. To by mělo evokovat právě tu generační návaznost.
1: Jako samouk se Jiří Már vzdělával pomocí odborné literatury a rozvíjel své schopnosti s každým dalším kmenem, který pomocí řezbářského dláta proměnil. Pokračuje Jiří Már.
0: Pro mě to je obrovský relax a odpočinek, protože já mám neplodnou práci a obrazně řečeno nevidím za sebou ten posekaný trávník, takže já potřebuju něco hmatatelného, nějaký ten výsledek činnosti a u toho si neskutečně odpočívám.
1: Z Uherského Hradiště Mařatic, Markéta Macháčková, Český rozhlas.
2: Dřevěné plastiky Jiřího Mára jsou ještě do neděle 14. června k vidění v Uhersko-Brodské galerii Panský dům, a to na výstavě Picasso. Teď další z písniček, které nestárnou ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Pro vaše ještě hezčí pondělní odpoledne.

0: Říká se, že kaktusy jsou ideální rostliny pro zapomnětlivé pěstitele. Co ale máme dělat, když nekvetou nebo začnou chřadnout? To bylo tématem pondělní poradny s Českým rozhlasem Zlín. Ukázku vám nabídneme už za okamžik.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: Aniž bychom chtěli 7 minut po 15:30 ve vysílání Českého rozhlasu Zlín někoho popichovat, máme pro vás takové lehce pichlavé téma. Snad v každé domácnosti se totiž někdy objevil kaktus. A věnovala se jim i pondělní poradna s Českým rozhlasem Zlín. Moderátorka Anna Randárová se pěstitele Petra Mamici z Otrokovic ptala na to, jak důležitý je pro rostliny zimní odpočinek i jestli existuje nějaké univerzální pravidlo pro to, jak bychom kaktusy měli zalévat.
1: Ano, univerzální pravidlo je to, že kaktus se má zalívat, až půda je úplně suchá. Čili nejenom na vrchu, ale i trochu vidět pod půdu, jestli tam je to mokré nebo suché. No prostě kaktus se má zalívat za týden až jedno za 14 dní. Záleží taky podle toho, ten kaktus, čem je zasazen. Někde to vyschne podle květináče, vyschne velice rychle, a v některém se ta vlhkost drží třeba těch týden, možná i 14 dní, takže pravidlo je tak zhruba jednou za 14 dní vydatně to zalít. A někdy teďka, pokud je teplota okolo 25 a víc, tak může se i častě jenom za týden, takže nic se nestane. Celá záleží, jestli ten kaktus je starý, mladý, já mám semenáčky, které zalívám každý třetí den, ale teď je teplo, takže jednou za týden za 14 dní.
2: Co udělat potom, pokud se nám podaří kaktus přelít? Dá se ještě zachránit?
1: No, to je taky těžká otázka, protože pokud se dá přelít, jak se to pozná? Já mám skupinu kaktusů, které jsou úplně pod takovou drátinou střížkou, čili na ně, jak když jedu pryč, to 10 dní klidně jsou v mokru a přežijou to, ale podle mě se mi nestane a jedině zase další nějaký problém, kdyby se měl vyřešit tady toto, tak vydělat z půdy a nechat zaschnout třeba týden a pak znova zasadit. To je asi jediná rada, když se přelije kaktus. Prostě
2: a doufat, že to zvládne.
1: No, záleží, jsou některé choulostivé druhy, třeba mamilárie některé, které se moc přelijou, tak prostě odejdou. Už jim nic nepomůže. Prostě zníjou kořeny a ale to jsou speciálně jenom pár druhů, takže já zalívám všechny stejně, ale opravdu asi některé mamilárie a i další druhy by to nepřežili, pokud by se moc zalívali.
2: Vy jste zmínil takový zimní odpočinek, nebo jak se o kaktusy pečuje v zimě? Liší se tam i to zalévání, nebo co bychom vlastně s nimi měli správně dělat?
1: No, v zimě zase je úplně jednoduchá zásada. Všechny kaktusy potřebují mít klid, odpočinek, takže já celou zimu, a nejenom já, ale kaktusáři, kaktusy nezalívají a prostě dáme kaktusy buď do sklepa, jsou tam od listopadu až do dubna, do půlky dubna a maximálně můžou být, je lepší, aby byly na světle, ale to byste museli sehnat nějakou místnost, kde se netopí, tam je to lepší, ale já takovou místnost nemám, tak je dávám do tmy, ale na jaře musím postupně zvykat na světlo, takže tam hrozí spálení toho kaktusu. Takže oni, aby kvetli, musí odpočívat. Pokud nebudou odpočívat, tak prostě nepokvetou. Zas je tam pár nějakých druhů, ale to jsou výjimky, které kvetou i přesto, že se zalívají, ale neměli by se zalívat. To jsou základní zásady teda pro pěstování kaktusu.
0: Záznam celé poradny s pěstitelem Petrem Mamicou z Otrokovic si můžete poslechnout v audioarchivu pondělní 11. hodiny na webu Českého rozhlasu Zlín. zlín.rozhlas.cz. Teď Miroslav Žbírka. Hezké odpoledne.

0: Máme 8. června 2026 a právě dnes je to rovných 240 let, co vyšla v tisku vůbec první reklama na zmrzlinu. Tu začal průmyslově vyrábět v New Yorku muž jménem Hall, který si také reklamu zadal. Pokud připomenutí tohoto výročí zafungovalo a dostali jste chuť na něco sladkého, tak tu máme Petra Uhříka, který nás rád obslouží.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Ve dvou se to lépe táhne, jak říká známé přísloví, a dnešní hudební důkaz mám připravený. I když u zrodu kapely Talk Talk byly původně členové tři. Ale to už je dnes vlastně jedno, pustíme se 42 let zpátky, když ještě doznívala takzvaná nová vlna novoromantismu, za syntezátory pronikaly i do oblasti zakázané mezi rockery. Této elektronické infekci se budu věnovat někdy příště. Vzpomínám si, jak jsem byl druhým albem Angličanů fascinovaný. Ten bohatý, vrstvený zvuk mě úplně dostal. Písnička Such a Shame byla z hitparádového pohledu už třetím úspěchem po sobě. Bavíme se o místech 1 až 10 celoevropsky. Pamětníci, kteří měli v té době nasměrovanou anténu na Vídeň, možná zaregistrovali, že zmíněná skladba byla použitá i v televizní reklamě na francouzský vůz Peugeot 205. Ale, jak jsem řekl na začátku, je to 42 let, v určitém věku si člověk nemůže pamatovat každý detail. Pustíme si rok 84. Talk Talk. Video je taky zábavné, hlavní zpěvák v něm záměrně vypadá jako duševní invalida s rádionkou na hlavě a tváří se na IQ blížící se bublajícímu

se už teď, 8 minut před 16. hodinou, těšíte na zítřejší dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín tak jako já, tak vás rád už teď navnadím na výjimečného sportovního hosta. Jím bude zítra po 15:15 úřadující český šampion ve vzpírání Josef Kolář z Holešova. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem ovšem začíná už po 14. hodině a spoustu zajímavého nabídne Český rozhlas Zlín i do té doby. Tak s námi zůstaňte a ať je vám s námi stále dobře. Přeji vše dobré k dalšímu poslechu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Muzeum regionu Valašsko dokončilo rozsáhlou opravu Vsetínského zámku. V Lukovečku na Zlínsku po 16 měsících skončila stavba nové kanalizace. Složení české delegace na summit NATO není ani po dnešním jednání vlády s prezidentem jasné. V noci na zítřek očekáváme v regionu nárůst oblačnosti s nejnižšími teplotami kolem 14 stupňů. U mikrofonu Matěj Neradilek a jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín. Muzeum regionu Valašsko dokončilo rekonstrukci Vsetínského zámku. Práce muzeum kvůli finanční náročnosti rozdělilo do 4 projektů, dodává mluvčí muzea Jiří Koňařík.
4: Nejdůležitějším byla obnova fasády zámku a vybudování nového výtahu do návštěvnických prostor v prvním patře. Následovala rekonstrukce zámeckého parku, včetně sítě cest a chodníků. Třetí projekt se týkal stavebních úprav zámecké terasy a poslední spočíval v revitalizaci parkové zeleně i nové výsadby stromů, keřů a květin.
2: Poslední úseky nově vyasfaltovaných cest v tomto týdnu dokončují v Lukovečku na Zlínsko. Opravami silnic končí budování nové obecní kanalizace. Po kolaudaci se začnou domácnosti na kanalizaci připojovat. Pokračuje starosta Lukovečku Lukáš Pšeja z ODS.
5: Je to završení nějakých 16 měsíců práce při kanalizaci Lukoveče, kde napojujeme zhruba 180 rodinných domů. Celý ten projekt je v řádu 130 milionů korun. Značnou část tady z té částky nám dalo Ministerstvo životní prostředí prostřednictvím dotace a Zlínský kraj.
2: Prezident Petr Pavel se ani dnes s vládou neshodl na tom, kdo bude reprezentovat Česko na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Finální složení delegace oznámí vláda Andreje Babiše z hnutí ANO za 2 týdny. Premiér spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů dlouhodobě odmítají, aby se prezident summitu účastnil. Podle Pavla tím kabinet narušuje zaběhlé zvyky a přišel proto o věci jednat na schůzi vlády. Ta dopoledne ale neschválila prezidentovu účast na zářijovém valném shromáždění OSN v New Yorku.
6: Ocenil jsem, že přijala rozhodnutí o vedoucím delegace na valné shromáždění OSN a požádal jsem vládu, aby stejně civilizovaně přistoupila i k našemu zastupování na summitu NATO.
2: Stavební výroba v Česku roste, její produkce za duben stoupla oproti minulému roku skoro o 8%, informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet pozemních staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se taky stavět víc nových bytů. V dubnu to bylo zhruba 5 000, což je podle úřadu meziroční nárůst asi o 90%.
3: Počasí.
2: Večera v noci na zítřek bude zpočátku většinou polojasno, od západu pak ve Zlínském kraji přibude více oblačnosti, povane slabý, proměnlivý nebo místy vítr jižních směrů. Nejnižší teploty naměříme mezi 17 až 14, na východě kraje potom v údolích lokálně až 11 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati ve směru z centra města do Otrokovic se střetla 2 osobní vozidla. Počítejte zde se zdržením v koloně. V Zašové na Vsetínsku se taky bouralo, i zde se střetla 2 osobní auta.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
7: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
8: Ahoj, Pavle. A je tady Josef Dvořák šťastný. Protože já jsem se teď dozvěděl, přátelé, jednu věc, že zítra má být blbě, má pršet a my hrajeme s pidlou v zádech někde na Mlejně u Plzně. Copak, já to hraju v dlouhým hábitu, mně bude ještě jakž tak dobře, ale strachoval jsem se, že promokneme. A to už jsem tady dostal zprávu v rozhlase. Přátelé, diváci, klidně přijďte, ono totiž před začátkem představení přestane pršet.
7: On to ví, prý, není nad naše dovádění, kde se všichni vesmíšky změní.
3: Humoriáda.

0: Nádherná láska Pavla Nováka hudebně odstartovala dnešní Humoriádu, kde je hostem Josef Dvořák a ten nám poví, jak se má, co dělá.
1: No, já se mám skvěle úplně. Ne, opravdu, čoče, já se mám úplně skvěle a nerad bych, aby se mi to něčím pokazilo teda.
0: Přesto jsi trošku postěžoval, že všechno nějak rychle roste.
1: Šíleně.
0: Takže musíš sekat, řezat.
1: V jednom kuse. Já bohužel teda teď na sobotu a neděli, nebo na, v pátek jedeme do Brna, se bude odevírat nějak v rámci návštěvníků, jako připomínka na návštěvníky, se bude odevírat most. Je pojmenovaný most podle Adama Bernaua. Mm-hmm. Ten má přiletět z Nového Zélandu. A my si spolu čas od času telefonujeme. A on se mě ptal, jestli... A slibujeme si, že se navštívíme. Já tam nepojedu, to je strašně daleko. Ale když on bude tady, jo, tak už se informoval. Přijedeš, taky jsem říkal, jasně, samozřejmě. Takže se těším, ale já bych zase v sobotu měl být na chalupě a sekat trávu.
0: Takže expedice Adam 84 s tebou a s Adamem Bernauem bude pokračovat? Částečně. Jo.
1: Částečně, ano. Budem se držet za ruku a držet palec tomu, kdo to bude odevírat ten most, aby to nepopletně.
0: No a hlavně nenastupujte do žádného vozidla, které vypadá jako Lada Niva. To bylo to vaše přemisťovadlo,
1: no,
0: že jo?
1: No, to tam
0: aby se něco nestalo,
1: taky.
0: Aby někdo nezmáčk čudlíka a nebyli jste zase někde úplně jinde v minulosti, v budoucnosti, co já vím. Ale každopádně krásná akce, nevěděli jsme o ní, díky tobě víme.
1: Jo.
0: A teď se dozvíme, koho nám vybereš.
1: No ale to já mám samý milý povinnosti. Pavlíku, jo? Kamarádi, přátelé, poslouchejte. Pan Jiří Sovák, chalupáři. Mám něco dodávat?
0: Nemusíš. Režie František Filip, ale ano. To všichni vědí.
2: Je, stydné hlava, to mi zakázal. Já musím jít pořád nějakou pokrývku. Co to tak zdůrazněte, já jsem úplně klidný, co na mě koukáte, jako bych byl nějaký cvok, nějaký dědek prostě potrhlej. Že mám tu rádiovku na hlavě, to se nezlobte, ale to je prostě, to mi doporučili, poněvadž mi stydne hlava. A jak nemám pokrývku na hlavě, tak mám šílený bolesti. Tomu říká teplá večeře, to je pohřívaná večeře, taková teplá večeře. Dojeste to sami, já už jsem sytej. Pomoc má mě nějak, sakra.
3: Dobrý,
2: jo, počkejte, neuklidněte se, nebuďte tak nervózní, sakra.
4: Klid.
2: Tak to je na postel, pane císař. Já jsem v invalidním důchodu.
4: Klid.
2: Tady to mám černý na bílým, já se nesmím rozčilovat, já nesmím prožívat žádný konfliktní situace.
4: Ale pane Huma, jaká pak konfliktní situace, no, spadli skory, protože byli snilí, no.
2: Klid. Já se nebudu rozčilovat, já jsem.
4: Prášek, já si mohu prášek, kruty, tu na rybě. Já nejsem třeba vrah!
2: To je můj dům! Moje pastel! A vy jste mě číhal z mýho záchoda! Ale já se s váma zlobit nebudu. Já mám jedny nervy a jedno zdraví. Tady mám na to papír. V baráku mám na to papír. Ano, Evžen Huml pacient potřebuje klid. A ten klid tady bude. Nebo to rozsekám všecko na tříčky.
4: Všechny geniální myšlenky jsou jednoduchý.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik chalupář Jiří Sovák, jsme zase na chalupě, Pepo.
1: No.
0: Už jsme probrali, co ti dělá starosti a teď co ti tam dělá největší radosti.
1: No největší radost mi dělá to, jak kolem chalupy proudějí ty nekoneční davy lidí.
0: Průvody smávátky,
1: průvody
0: zdravíme
1: smávátky,
0: Pepu.
1: No. Hele, my jsme to kupovali, to už jsem mnohokrát řekl, jako samotu. To byl důvod, proč já jsem přistoupil na to, aby jsme měli chalupu, ale jedině na samotě. A ten majitel, když nám ji prodával, my jsme to kupovali nějak dávno zpátky a bylo blátivo, pršelo a já už nevím, na co bych se vás tak zeptal. Seděli jsme u stolu a uzavírali jsme ten obchod a na co bych se tak zeptal. Jsou tady lidi, okolo chodí lidi a on se na mě podíval, říká, vy někoho vidíte? Já jsem říkal, nevidím nikoho. To byla taková hloupá otázka. Tak to byla asi podle mě poslední chvíle, kdy tam lidi nechodili. Ne, že by začali kvůli mnám. Takhle domýšlivý nejsem. No jo, ale on je to český hráč, člověče. To jsou davy lidí. A s kolika lidma já se seznámím, s kolika se vyfotím, kolika se podepíšu.
0: Jsi součást krás českého ráje.
1: No, dokonce můj bývalej tchán, ten chtěl, abych tam vyvodnickým vylez na vrbu a dělal každou celou hodinu dětem vystoupení.
0: Co ti za to nabídnul?
1: Co?
0: Co ti za to nabídnul?
1: Nic,
0: za takový výkon?
1: Nic, jenom, že lidi budou spokojení. Já
0: říkám, takhle,
1: myslíš to dobře, člověče, já si sem jezdím odpočinout, takže každou hodinu vylezu na vrbu.
0: Jo?
1: No, ne.
0: Rozmluvil
1: jsem mu to.
0: Jo, dobře, takže neuvidíte Pepu na vrbě, ale možná ho zahlédnete v zahradě s kosou.
1: Jo, jo, to určitě, to určitě. A já už jsem se naučil, hele, já už před lidma, ze začátku jsem prchal, ale pak jsem pochopil.
0: Pak jsi na ně zvyk.
1: Zvyk jsem si, nemá to smysl. A teď můžeš někomu udělat radost třeba, fakt.
0: Pochopil jsi to úplně správně.
1: Ano.
0: Já myslím, že posluchači a návštěvníci českého ráje už vědí, kam zamíří. Teď se naplno inspiroval, takže ať jste všichni spokojení. Tak s kým budeme spokojeni dál v naší humoriádě?
1: Nejsem já blbý.
0: S Jiřím Sovákem nebo Petrem Martinákem, známým to bavičem a imitátorem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04 je posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda právě teď probíhá. Josef Dvořák, Pavel Kučera ve studiu. Vy možná na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy. Jiří Sovák nebo Petr Martinák. Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
3: A já bych si přál Bčko.
2: Máme zapsáno. Díky moc.
3: Děkuji.
2: Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Haló.
2: Haló.
5: Tady Pepa z Kopřivnice.
2: Mm-hmm.
5: Zdravím vás, pánové, hlavně Pepička.
4: Díky.
5: No a Pepička řadím já osobně mezi tři krále. Je to Vlasta Burian, Ladík Menšík a Pepíček Dvořák.
4: Já to opakovat nemůžu, vy to opakujte.
2: To je tedy svatá trojice skoro.
5: Tak jo. Marie Formáčková nedávno v nedělní pořadu hovořila o Pepičkovi, že je dokonalej a že je pořád lepší. Já bych to podepsal 10x.
4: Musím Maruš se poděkovat.
2: Pepa, děkuje.
4: Díky.
5: Jinak já jsem pro Ačko, jo?
2: Děkujeme pěkně. Mějte díky, se hezky,
5: jo,
2: Pepo. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Tady je Jirka z Čerčan. Já vás zdravím do studia. Oba dva, i Pepíka Dvořáka. I
4: dobrý
6: vás.
4: Den.
6: Dobrý den. Hodně zdraví vám přeju.
4: Díky.
6: Jste nějakej smutnej, že to je ten váš hlas.
4: Ne. Já vám nechci skákat do řeči, pro Bůh.
6: Ale klidně, já už jsem starý dědek a mě to nevadí.
2: Tak, Jirko.
4: Tak já jsem mladý dědek, já budu čekat jenom, co řeknete.
2: Tak paní dědkové.
6: Já bych řekl Ačko. Jo, já
2: Ačko,
6: řekl,
2: no super.
6: Jo.
2: Už víme, co
6: jo,
2: jsme potřebovali.
6: Jo, hodně zdraví vám oběma přeju. Jo?
2: No podobně, děkujeme. Děkujem. Pěkně.
6: Děkuju a hodně zdraví ještě jednou, nashledanou.
2: Tak, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Tady David Prostějová, zdravím pana Kuřátka.
4: Díky.

0: To už to tu bylo zmíněno v telefonátech. Téma je dědkové.
1: No to je dobrý.
2: Oni některý dědkové jsou choulostivější na svůj zemíček než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe třicátníka. A nebo ve 30 šedesátníka. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyschne, píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný. Tam chodí, babi jim říkají nevybrkovaný dědkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství já nepěstuju. Ale tyhle dědkové, co tam chodí v tom parku, ty, tam chodí mezi těma holkama z kuchařské školy, modrý krky jako krocaní, vykřeštěný furt, jako kdy to začne. Kdy to začne? A vůbec se nenapadne, že už to bylo. Abych to vysvětlil, oni tam děvčátka chodí přes most, za mají školu za mostem, kuchařskou a zkracujou si to po schodech přes park do Davis. Tam chodí a dětkové to vědí, tak tam chodí, tam se popelej a ukazují tam svoje peří prostě, no, mezi holkama. Já tam taky občas zajdu. Ale já tam chodím spíš kvůli těm dětkům, až to je tutovka. Nedávno jsem tam byl, Antoni, ani kvůli dětkům, ani kvůli holkám bylo po dešti, tak jsem se šel nadejkat čerstvýho vzduchu, až to je v Praze vždycky 2 hodiny vzduch po dešti. Pak se to zase ty plyny zavřou. No a nikdo tam nebyl, akorát jeden nevybrkovaný dědek si to tam hasil po cestičce, cestičky tam takový asfaltový s loužem a vody, kaluže vody tam byly veliké. Co čert nechce, pač nikdo tam nešel, tak dědek šel uvolněně, téměř po 4 si to hasil. A přesto najednou střebíčky zacupitala dívenka jako malovaná. Dědek okamžitě vystartoval do pozice, teďka před ním louže z pravý strany holka, pan Ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel. On jí přeskočil s nasazením života. Ovšem zapích se tam hubou do keře. Vysel tam ze stráně. Já ho tahal nahoru, teď to vypadalo, jako když zápasíme, pač já už taky nejsem žádný velký frajer. A domlouval jsem, ale tam jsem pochopil, že je možný ještě těsně před smrtí za sebe udělat blbce. Humoriáda.

0: Tak na viděnou nám zpívali Krištof, tak těšíme se i s nimi naslyšenou a v tuto chvíli se rádi uslyšíme s někým z vás, kdo bude soutěžit v naší humoriádnické červnové hře. Hrajeme o knihu z edice Humoriády plus ještě šance každý týden v pátek získat v losování digitální rádio. 731 800 900 je náš telefon a počkáme si, kdo pak se nám tam umístí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak stlumíme rádio, prosím, to je první věc.
1: Ano.
0: Druhá věc, kdo a odkud volá?
1: Jenda Orlické hory.
0: Dobře.
1: Já vás zdravím, pana Dvořáka.
2: Díky.
0: To je dobře, si ho předcházíte. Otázka se týká samozřejmě jeho, vždy je to o našem hostu konkrétním, který sedí ve studiu, takže já se ptám. Josef Dvořák uváděl velkou hudebně soutěžní revue Československé televize s názvem za A. Dva z jednoho města, za B. Dva z jednoho těsta.
1: Dva z jednoho města.
0: No jo, to je jasný. Tak knížka je vaše.
1: No.
0: Tím pádem ještě prozraďte, kterou jste si vybral. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny
1: Jiřího. No samozřejmě Kulišárny.
0: Jo, nemusím to říkat všechno.
2: Správně,
0: no,
2: správně.
0: To je muž na správném místě, ten pan posluchač.
1: Jo, jako, no. Když je tam pan Dvořák, tak no. Určitě.
0: Tak jo, tak my vám gratulujeme v tuto chvíli a držíme palce v pátek v losování.
1: Jméno.
0: Jméno.
1: Lednice.
0: Ještě jedno.
1: Věk. FL.
0: Jo, takhle.
1: Nejsem dítě.
2: To je kytice, no.
0: Pán cituje z umění našeho hosta. Výborně, tak jo. Tak vy jste fanoušek tělem i duší toho Pepi, vy tu knížku musíte mít prostě.
2: A vy jste viděl nějaký pořad dva z jednoho města?
0: No.
2: To ne.
1: Chtěl jsem říct, když to dávali tamhle někde v tom, to bylo ze Sichrova. Hradce Králové to bylo.
2: Na Sichrově jsem zrovna nebyl teda, to byl jediný, který jsem neuváděl, ale když to bylo na Spartě, bylo to v Plzni, v Budějicích, v Ústí.
0: Pardubicích, České Budějovice, Karlovy Vary, Bratislava, Zlín, Trnava, Praha, Liberec, Kladno, Žilina, Brno.
1: To, ten ano. Sváťa Kuřátko, tak to vždycky vyhořely trafačky a protože všichni zapli něco, tak to šlo do háje normálně, ty trafela.
0: No, to se blikalo žárovkami, jak se má pokračovat.
1: Oni to stejně podle toho, to na to nemělo vůbec vliv, protože to ani nešlo tak ani udělat.
0: Ale tak optický pocit a dojem byl, čeho je více.
1: A měli lidi radost, tak to tak
2: no, byla to hra. Byla to hra, hrálo se, jo.
0: Tak jo. Tak Jendo, ať to všechno nepropovídáme, ten dnešní celý pořad.
1: Ať mi to tam pan Dvořák podepíše, napíše mi tam Jendovi.
2: Jasná zpráva, nějak to dáme dohromady
0: tak
2: tohle.
0: Ještě jednou gratulujem, mějte se hezky, děkuju, naslyšenou.
2: Děkuju. Ano, naschle.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: Tak a my se teď od pořadu a z doby let 83 až 86 od dvou z jednoho města přesuneme do současné humoriády. Yeah. Tady nemusíte blikat žárovkami, tady stačí hlasování SMS-kou nebo telefonátem. No a aby bylo o čem hlasovat, tak rozehrajeme další kolo. Koho vybereš?
2: No, koho vyberu? Já ho mám tady napsanýho, já jsem šťastný, že jste ho sem napsali. Teď jsme měli před chviličkou pana Sováka a kdo myslíte, že je teď? Pan Horníček.
0: Z kabaretu U dobré pohody.
2: No.
0: Tak to bude pohoda.
2: Je, minko.
0: Prohlídka Prahy.
2: Dva písaři, vzpomínáte?
4: A taky si všimněte, jsou sochy v Praze, které jsou spojeny třeba s určitými nápisy. Já jsem objevil tady takovou sochu, tam je to socha, je taky spíš relief, bych řekl. Pod kvetoucím kaštanem to všechno je vytesaný. Takový obézní člověk vyvalil sud, zrovna, jestli to je mládek nebo stárek, nevím. Vyvalil sud a pod ním nádherný nápis dieta žaludeční žlučníková diabetická. Si říkám, s tím sudem je to nádherná reklama. A na tom též sousoší v kousek dál je paní, která nese tři korbele, talíř buchet a zase dieta srdeční výživná. A mezi tím krásný nápis dietní jídelna. Nádherná reklama. Člověk to vidí, dostane chuť, jde dovnitř a tam dostane plátek se zeleninou. Taky to je umístěno, bych řekl, nesprávně. Já bych teda třeba do Mariánských lázní, jako léčebný ústav Svoboda, třeba by vítal své pacienty, nebo v Karlových Varech ústav Thomayer, zase, že byl by vyzdoben pán ze sudem a paní z buchtem, a pak vejte dovnitř, bum, redukční dieta. Žádný takovýhle ty sudy a buchty. Tak to je taky zase takový příklad krásného sousoší, které bych řekl, znamená něco jiného, než v podstatě by mělo. Ale to jsou sochy takové, jenom ozdobné. Pak jsou sochy přímo konající. Sochy konají různé úkony na domech, například drží balkony. Zná to po Praze řadu případů, kdy socha drží balkon, třeba Klamkala jsou v palác, obři takový, a vždycky jsou to takový svalnatí chlapy. Ten sochař ví, co je asi síly zapotřebí k tomu udržet balkon. Tak vždycky vytěsne svalnatýho chlapa. Přitom je to blbost mezi náma, protože i kdyby vytěsal štílýho člověka, třeba mě, jak ten balkon drží na ukazováčku, jak se taky nic nestane. To je jenom taková představa, že to musí být svalovec. A tahle důslednost, řekl bych, realistická, už je neposedne v případě žen. Všimněte si ženy, které nesou balkon. To jsou usměvavý štíhlý bytosti. Takhle stojí paní, usmívá se a na hlavě má balkon. A ona vypadá, jako kdyby tam měla závojíček nebo kytku do vlasu. Nic. Ta ženská neví, co to obnáší nést balkon. Jenom jednou jsem viděl změnu výrazu takový sochy, kdy na ten balkon vyšla jiná paní, daleko silnější než ta dole. A ta, co tam držela, tak jenom tak zaťala zuby, ale jinak se nic nestane. A tak jsem chodil po Praze, já nevím, možná 2 nebo 3 roky a fotil jsem tyhle sochy, bavilo mě to si s nima povídat a ty hovory jsem zapisoval, oni odpovídali. A chtěl bych to ne jako průvodce, já vám taky neříkám, kde to je. Já vám jenom říkám toto, zkuste jednou jdouce Prahou zvednout oči a objevíte další, novou Prahu. Prahu těchto bytostí, které tam, jak říkám, sedí, klečí, něco prožívají a které si zasluhují tu vaši pozornost, objevíte nové město. Já vám přeju na této objevné pouti šťastnou cestu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Horníček. Poprvé bude dál, to už je otázka na naše posluchače a posluchačky a posluchačata u rádia. Pište SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B je SMS-ka pro Ivana Mládka v tuto chvíli na 90 011 04. Tam jsou SMS schromažďovány a spočteny v zápětí po písni a po našem dalším vstupu 731 800 900 je náš telefon. Pepa Dvořák se těší.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A kdo bude mít v našem vysílání teď zelenou, bude to v Humoriádě dál vystupující z našeho archivu Miroslav Horníček nebo Ivan Mládek, Josef Dvořák i Pavel Kučera se těší na vaše hlasy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Věra od Budějc a chtěla jsem se zeptat Pepička, kdy jestli budou toho pidlu v zádech, který ho toužím vidět, hrát někde tady v okolí těch Budějc.
3: Je, Minko, to je na to já vám nejsem schopný odpovědět, protože veškerou produkci řídí moje žena. Já do mě strčí jenom, ukáže rukou směr a já jedu.
1: Jestli máte někoho s internetem nebo vy vládnete, tak koukněte na Josefovy stránky, určitě najdete hravě tam všechny termíny potom.
3: A vy jste z Budějic?
1: Od Budějic, říkala.
2: Od Budějic, ano. No. Dobře, takže děkuju a ano. Já to zkusím a volím znovu pana Horníčka.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: A mějte se a držíme palce, ať najdete představení. Zábavné, viděl jsem taky, chválím a jdeme dál.
3: No a 40 let na světě.
1: Dokonce, Pepa, s představením. Tak, to máme velkou ozvěnu, takže hodně slumíme rádio. Tak ne. To je jak na náměstí nebo na návsi u kolotočů, tak to nebudem poslouchat. Dobrý den. Haló?
4: Dobrý den. Zdravím Pavla, zdravím i pana Vozáka.
3: Mm-hmm. Milej, dobrý den.
4: A já bych prosil Bečko pana Mládka.
1: A kdo pak volá?
4: Volá Jarda, volá z auta, volá od Pálavy.
1: Dobře. Tak se mějte, dobře dojďte, nashledanou. Tak jo, poslechneme si dalšího, odkud je a kdo? Dobrý den.
5: Miroslav Karviné.
1: Výborně.
5: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
5: Dávám hlas Ivanovi Mládkovi.
1: Děkujeme.
3: Ano.
1: Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. A poslechneme si rozhodující hlas, protože teď je vyrovnáno, teď v tuto chvíli.
3: Dobrý.
1: Že jo? No.
6: Dobrý den, já vám zdravím. Mm-hmm. I pane Dvořáka.
3: Děkuju.
6: Já jsem chtěla jenom poprosit, jestli by pan Dvořák mohl zaspomínat na natáčení pana Tau a s tím slonem, s Bimbou. Nebo na malý televizní kabaret, něco zajímavého. A jinak dávám pana Horníčka.
1: Děkujeme.
3: Hlejte, rád bych, ale ono je to delší vyprávění a my se nemůžeme teď zaseknout na jednom vyprávění.
1: No, mě by to taky zajímalo, já jsem to jako dítě obojí zažil.
3: Jo, to by, tebe to zajímá
1: já
3: taky.
1: Já jsem bylo dítě tehdy.
3: To znamená, tvůj pohled znamená teď, že to můžu vyprávět.
1: Můžeš něco, aspoň ať posluchačka je uspokojená.
3: Hlejte, tak já vám řeknu jednu věc, teda maličkou. Tam tenkrát, jestli si vzpomínáte, vystupovalo jedno sluně. Mm-hmm. Tenkrát nám ho koupili na filmování, to sluně se jmenovalo Šanty a říká se, že slon má obrovskou paměť. Tak ta Šanty, to byla slonice, má obrovskou paměť. Představ si, že já jsem měl monolog, držel jsem jí za špagát, který ona měla kolem krku a vždycky, když jsem ten monolog končil, tak ona mi svojí nohou šlápla na moji nohu, než se ozvalo stop. Vždycky, já nevím, co jí to napadlo.
1: No, taková režisérka.
3: Taková režisérka.
1: No, asistentka režie.
3: Pozor, tak jsme to jeli ještě jednou a ona to zopakovala. No a nic, já jsem vysadil svoji dceru, která tam byla, kterou jsem tam měl sebou na slonici, vyfotil jí. Ale představte si, přátelé, že po mnoha letech my jsme byli v zoologické zahradě a šli jsme se podívat na slony, tam byl velikánský výběh a všichni ty sloni byli na druhé straně toho výběhu. Já nevím, co mě to napadlo, jsem zavolal Šanty a z té schrumáže těch slonů jeden začal couvat, vycouval, otočil se, přišel k nám, my jsme stáli nad ním, tam je to takhle udělaný, a já jsem na ní volal Šanty, a ona mávala chobotem ne. A dívám, opravdu. Ale mě ještě teď naskakuje husí kůže, no. Takhle. Mají krásně, obrovskou paměť.
1: Slavě. Krásně, krásně. Tak to je Šanty, která hrála Bimba.
3: Ano.
1: Panu Tau,
3: ano,
1: abychom
3: ano,
1: věděli.
3: Ano.
1: A to bylo v Zoo Praha nebo ve dvoře?
3: V Zoo Praha.
1: V Zoo Praha, tak. Tak jo, tak už to víme všechno o Sluněti.
3: No.
1: Tak můžeme pokračovat v tuto chvíli s Miroslavem Horníčkem, jak nám zvídavá posluchačka rozhodla tento souboj.
3: A to se máme, to se máme, děkujeme.
7: Já jsem vás upozornit, že tady na okrajích jeviště jsou nachystány pro případ potřeby papíry. To je... Ne, to je na písemné dotazy, které je možno o přestávce napsat a položit, protože já teď zjišťuju, že jak zajímavé, jak některé slova nabývají váhy určité konstelaci, že jo? Já vždycky, když řeknu slovo papíry, tak se ozve smích. Ne, dokonce poprst, ano. Ty předkové neuměli nic udělat, opravdu. A je to zajímavé, já jsem, mě to napřed jsem ani nevěřil, že je to tak vážný tenhle problém s tím papírem, protože my jsme tam spíš měli trápení vybrat si barvu. Mezi těmi 8 barvama, tak si vybrat, kterou barvu chceme pro barvu té, které koupelny, ale nedávno jsem zjistil, že je to problém, protože jsem poprvé v životě vešel koupit tento sortiment, tedy koupit, kupovat a... Říkám té dámě za pultem, že chci toaletní papír a ona říká, nemáme. A pak se na mě podívala a buď mě poznala nebo co, protože najednou se prudce naklonila přes ten pult a zašeptala mi, počkejte okamžik. Tak jsem počkal a ona za chvilku, když lidi opustili krám, přišla a nesla zabalený 4 svazky, že jo, který mě opatrně předala jako špionážní materiál. Takže jsem první, kdo vyfasoval toaletní papír na obličej.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou sérii s Miroslavem Horníčkem, takže můžeme do závěrečného souboje. Kam vracíme ty, co vás ještě nestihli pobavit v dnešní humoriádě? Je to Petr Martinák, tentokrát se utká s Ivanem Mládkem. Tak co vy na to? Hlasujte Humor mezera A nebo B na 90 011 04. Telefon 731 800 900. Koho by si dal Pepa ve finále?
3: Je, smím napovídat, já mám můžeš, rád Ivana Mládka,
1: no jasně. Čekal jsem to, byla by to pohádka o Sněhurce, no uvidíme, co si posluchači zvolí. Petr Martinák je taky šikovný, určitě by nám pověděl nějaké veselé vtipy i se svým společníkem. Teď Věra Špinarová a vzpomínka na Fernando od Aby.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak, my už známe výsledek hlasování s Josefem Dvořákem. Pepa je zklamán trošku, no, že ten Ivan Mládek nebude.
2: Já jsem byl odehnaný od toho, abych se do toho nehrabal a nepočítal to znova. Řekni to, jak to bylo.
1: No, ale já jsem to objektivně všechno tady přijal. Všechny hlasy SMS i během písničky hlasující po telefonu. A výsledek je, že Petr Martinák s Mojmírem Maďaričem v našem archivu mají vtipy a my je teď nabídneme.
2: A já se těším.
1: Tak jo, tak jdem se smát.
3: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mě jak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
4: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopne ho z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhýho, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven. Až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. A on říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
3: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkón, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to ráno, takhle vstanu, že jo, najednou na balkóně koukám, takhle z okna modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.
4: Baví se takhle tři muži o svých manželkách, která z nich je nejhloupější. Jeden říká: chlapi, já mám tak hloupou manželku. Představte si, ona neumí plavat a přitom si koupila celé potápěčské vybavení. Ten druhý říká: to nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že normálně ona, jenom když se dívá z prvního patra z balkónu, tak má závrať a přitom si koupila Rogalo. A ten třetí říká: to vůbec nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že představte si, ona jede teďka na 14 dnů do lázní, jo. Koupila si 50 prezervativů a já s ní nejedu.
1: Tak to byla tečka ze dnešní humoriádou, co se týká scének. Hudební tečku udělá Martin Maxa písní Je to prostý. Čili je to prosté, je třeba se rozloučit, Josefe, Pepo, Dvořáku.
2: Ne.
1: Bylo to krásné, děkujeme.
2: No, ale prostě, já se neumím loučit. Pro mě je to vždycky, pro mě je to trauma. Já ti děkuju, Pavlíku, za tohle odpoledne. A chci
1: já bych
2: říct
1: tě
2: vám...
1: traumatizoval, tak ale
2: ne, to ne,
1: děkujeme, nashledanou.
2: Mějte se moc krásně. Ujišťuji vás, že se na vás těšíme.
1: No, tak aspoň to máme potvrzeno. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den, krásné léto.
2: Já taky.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v květnu mírně klesla na 4%. Bez práce bylo téměř 15 380 lidí. Rodiče mohou přihlašovat děti do dětské skupiny v Salaši na Uhersko-Hradišťsku. Pilot Aleš Svoboda by mohl do vesmíru letět příští léto. V noci na zítřek očekáváme v regionu nárůst oblačnosti a nejnižší teploty kolem 14 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a s nimi je tady Matěj Neradilek. Ve Zlínském kraji bylo na konci května bez práce o 306 lidí méně než v dubnu. Nezaměstnanost tak v květnu klesla o 0,1% bodu na 4%. Pokles zaznamenal úřad práce už třetí měsíc v řadě. Nejméně lidí na úřadech práce bylo na Zlínsku, naopak na Vsetínsku jich bylo nejvíce. Podrobnosti o volných pracovních pozicích doplňuje Miriam Majdyšová, ředitelka krajské pobočky úřadu práce ve Zlíně.
4: Na konci května evidovala pracoviště úřadu práce ve Zlínském kraji celkem 3917 volných pracovních míst. V aktuálním seznamu volných pracovních míst je nejvíce nabídek pro řidiče, uklizeče, montážní dělníky a kuchaře.
2: V Salaši na Uhersko-Hradišťsku dokončili dětskou skupinu. Je určená pro 12 dětí od 2 do 6 let a v provozu by měla být od 2. poloviny srpna. Kapacita zatím není zcela naplněná. Přihlášky budou na obecním úřadě přijímat do konce června. Děti budou mít vedle herny k dispozici i velkou zahradu, jak říká nezávislá starostka Jitka Točková.
5: Bude tam bylinková zahrádka, nějaký prvek s vodou, zastínění v podobě stromů a ještě tam budou mít v další části té zahrady nějaká domácí zvířátka, předpokládáme na začátek určitě slepičky, takže k bylinkové zahrádce určitě přibude ještě pěstování nějaké mrkvičky nebo něco takového pro ta zvířátka.
2: Stíhací pilot a člen záložního týmu astronautů Evropské komise agentury Aleš Svoboda poletí na mezinárodní kosmickou stanici ISS nejspíš příští léto. Novinářům to dnes oznámili zástupci vlády. Evropská kosmická agentura se společností VAST podepsala dohodu. Zajišťuje roli pilota mise, jednu z klíčových pozic celé posádky, potvrzuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
6: Je to samozřejmě důležitý milník, ale je to jenom milník. Není to cíl, ještě spousta práce čeká. Mě čeká na několika měsíční výcvik, přímo na ten daný let. Běží zároveň příprava 13 českých projektů, které mají být součástí naší mise na ISS. Takže je to důležitý milník, ale ještě nejsme úplně na konci, takže ještě spousta práce čeká. Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace se připravuje na úvodní zápas ve skupině mistrovství světa. V Mexiku vyzve Jižní Koreu. Hrát bude v noci ze čtvrtka na pátek. V dějišti utkání se očekává podobná vlhkost vzduchu, jako je v Texasu, kde reprezentanti trénují, tedy 70 až 80%. Mluví o tom asistent trenéra národního týmu Jan Suchopárek.
7: Pro nás i tohleto prostředí uvidí se v tom vzájemném utkání, kdo je líp připravený, ale myslím si, že i výkon a výsledky obou připravených utkání, které jsme odehráli my i Jižní Korea, tak ukazují, že obě dvě mužstva jsou ve velmi dobré formě a že si půjde o zajímavý zápas.
3: Počasí.
2: Večera v noci bude zpočátku většinou polojasno, od západu postupně více oblačnosti, povane slabý proměnlivý nebo vítr jižních směrů. Nejnižší teploty se mají pohybovat mezi 17 a 14 stupni, zejména na východě v údolích lokálně může být až 11 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati ve směru z centra města do Otrokovic se střetla dvě osobní vozidla. Ve Zlíně v ulici k Pasekám bourala dvě osobní auta. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou za námi a teď už se od Anny Randárové dozvíte, co přinesl dnešní den v našem kraji.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Ještě jednou vám přeji krásný den. Tentokrát vás zdravím. U pořadu Den v kraji máme pondělí 8. června. Nastartuje hodina, ve které vám shrneme ty nejzajímavější události Zlínského kraje. Pozveme vás na výstavy do Kroměříže i Rožnova pod Radhoštěm, podíváme se na setkání maminek na Zlínsku a připomeneme si osud olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy. Mám radost, že nás posloucháte a pouštím první písničku 17. hodiny. Anna Randárová.
3: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.
8: Mám naději, že uslyšíš

0: me lasco o braço. Ouro. Jak žil bych rád.
1: To byl Pavel Bobek ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Posloucháte Den v kraji. Na řadě je pravidelný zpravodajský souhrn, který dnes připravil Matěj Neradilek.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
3: Na kolonii se musí ode dneška připravit řidiči mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. Na silnici 1/35, která je hlavním tahem na Slovensko, totiž začala demolice mostu v Zašové. Provoz je zde řízen kyvadlově pomocí semaforů. Omezení podle ředitelství silnic a dálnic potrvá do poloviny srpna. Práce na mostě jsou součástí přestavby křižovatky, která má řidičům usnadnit výjíždění ze Zašové, a to na hlavní silnici i odbočování zpět do obce. V Šumicích na Uherskohradišťsku připravují rekonstrukci veřejného osvětlení. Spočívat bude ve výměně starých výbojek za úsporná LED svítidla. Obec by měla v budoucnu za zvýšení ušetřit asi čtvrtiny nákladů. Přes 1100 školáků z 18 škol z Rožnovska, Kopřivnice i ze slovenské Považské Bystrice se zúčastnilo olympiády dětí a mládeže v Rožnově pod Radhoštěm. Oblíbená sportovní akce se do města vrátila po 8 letech. Výsledky škol v jednotlivých sportech shrnuje mluvčí radnice Adéla Kousalová.
4: Mezi školami prvního stupně získala první místo základní škola Nemocničná z Považské Bystrice. Na druhém stupni vybojovala nejvíc medailí Rožnovská základní škola Vidická.
3: Kvůli rekonstrukci je dnes a zítra uzavřený most přes Frištátský potok ve zlínské místní části Vršava. Omezení se dotkne přístupu k fotbalovému areálu Vlastislava Marečka, zábavnímu parku Galaxie i tenisovým kurtům. Na most budou moct po dobu oprav vjet jenom složky integrovaného záchranného systému. Lidé ve Zlínském kraji od začátku ledna odevzdali v rámci takzvané zbraňové amnestie 141 zbraní a víc než 10 000 kusů střeliva. Českému rozhlasu to řekla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Zbraňová amnestie skončí 30. června a umožňuje lidem beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně nebo střelivo na policii, která neskoumá jejich původ.
5: Mezi zbraněmi se našlo i pár hezkých kousků. Policejní pyrotechnici si zároveň odvezli bezmála 20 kusů různé munice.
3: Ve Valašském Meziříčí pokračují přípravy na výstavbu nového parkovacího domu v centru města. Město už má architektonickou studii a zároveň připravuje opravy okolních ulic Komenského, Pospíšilova, Poláškova a prostoru u pošty. Aby rekonstrukce na sebe dopravně navazovaly, nechává si radnice zpracovat samostatnou dopravní studii.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Český rozhlas Zlín.

0: To byla písnička Želva. Posloucháte Český rozhlas Zlín a Den v kraji. Na řadě je první ze slíbených kulturních pozvánek. Miloš Macourek králem fantazie. Tak se jmenuje nová velká výstava v Muzeu Kroměřížska. Připomíná, že letos je to rovných 100 let, co se slavný scénárista a spisovatel právě v Kroměříži narodil. Kostýmy z filmů i seriálů spolu s rekvizitami a nábytkem ukazují, že způsob, jakým Miloš Macourek dokázal propojit realitu se světem fantazie, byl zábavný a naprosto jedinečný. A naše reportérka si výstavu prohlédla s jedinečným hostem.
1: Mě teda děda na natáčení nikdy nevzal, takže já to mám opravdu jenom jako divák, to jeho dílo. Tak vypadá to, že jsme se dostali k obýváku u Majerových z Arabely.
2: Miloš Macourek byl duchovním otcem stovek postav. Já teď novou velkou výstavu kostýmů a rekvizit, která jeho tvorbu připomíná v Muzeu Kroměřížska, procházím s jeho skutečnou vnučkou, Annou Macourkovou.
1: A mně se jako vždycky samozřejmě ty kostýmy hrozně líbily, jo, takže já teď na to taky koukám jako těma dětskýma očima, že tady konečně vidím teda Arabelu.
3: Tady pracovníci muzea připravili takovou fingovanou pracovnu vašeho dědečka, tak jak to vypadalo v té skutečné pracovně?
1: Samozřejmě byl tam ten psací stroj, měl tam telefon a kouřil tam, takže tohle je správně, že jsou tam ty cigarety. Já vím, že to není trendy, ale prostě ten cigaretový kouř k němu patřil.
3: Když se člověk podívá na tvorbu vašeho dědečka, tak má pocit, že takovýho dědečka by chtěl mít každý, tak byl zábavný dědeček?
1: Vlastně úplně zábavný pro nás nebyl, jako pro mě a bratra. On byl takový docela přísný. A myslím si, že byl zábavný jednak v té své tvorbě a jednak asi mezi přáteli. Ale teda doma se opravdu soustředil hlavně na tu práci a pořád psal. Stával brzo, byl vlastně docela až asketický, bych řekla.
2: Dědečkův humor jako dospělá, tak Anna Macourková vnímá hlavně prostřednictvím jeho filmů.
1: Když se dívám na Čtyři vraždy stačí drahoušku a směju se těm fórum, tak vím, že to je prostě on.
3: Podědil někdo tu jeho fantazii?
1: No, bám se, že ne, protože nikdo z nás nic netvoří. Asi ne.
2: A výstava je i interaktivní. Popisuje mi jedna z kurátorek, Martina Malá.
4: Návštěvníci na výstavě získají i odpovědi na zajímavé otázky. Načtou si QR kód.
3: Tady máme otázku. Myslíte si, že by Miloš Macourek chtěl mít kouzelný prsten princezny Arabely? Jaká je odpověď?
5: Kouzelný prsten bych mít nechtěl a myslím to docela vážně. Protože kdybych měl všechno, co by mě jenom napadlo, stal by se život krutě nezajímavý.
4: V Jezerní královně návštěvníci mohou lovit perly pro Jezerní královnu. Film Což takhle dá si špenát u nás připomíná obří kremrole, kterou mohou děti prolézt.
2: Výstava Miloš Macourek králem fantazie bude v Muzeu Kroměřížska k vidění až do 20. září. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: nádherné účinkování v živém pořadu na Pohovce Jožky Kubáníka, kde ho doprovodila cymbálová muzika Cifra? A proč se vedle hudby pustil také do záchrany kostela, kde byl pokřtěný? Poslouchejte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín už 11. června. Těší se na vás muzikant Ondřej Ruml a Jarka Barboříková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín

0: Český rozhlas Zlín je s vámi i 25 minut po 17. hodině. A my se teď společně podíváme na teploměry.
1: Počasí.
0: Dnes jsem ve spojení s Mojmírem Martanem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý podvečer.
2: Dobrý den.
0: Jaká je aktuální situace na území Zlínského kraje?
2: Máme slunečné počasí, jen s malou oblačností. Teploměry ukazují od hodnot kolem 21 stupňů v těch vyšších polohách až po 26 stupňů v nížinách.
0: Co můžeme očekávat dnes v noci?
2: V noci čekáme zpočátku většinou polojasno, od západu se dostaví postupně více oblačnosti. No a teploty poklesou na 17 až 14 stupňů, no a v údolích, zejména na východě kraje, může být lokálně až k 11 stupňům. Pofukovat bude slabý proměnlivý nebo vítr jižních směrů.
0: Podívejme se rovnou i na zítřek, tedy na úterý. Jaké předpovídáte počasí?
2: To už čekáme velkou oblačnost, dopoledne a v poledne jen výjimečně přehánky spíše na horách, v průběhu odpoledne od jihozápadu nebo západu se přehánky budou vyskytovat četněji, místy i bouřky, které mohou být i výraznější. Později večer a v noci už se situace bude trochu uklidňovat a bude se vyskytovat už jen místy občasný déšť. Teploty přes den vystoupí na 22 až 25, na jihozápadě kraje lokálně až na 27 stupňů. Večer za frontou se bude výrazně ochlazovat a také se změní vítr ze slabého

0: na mírný, bude foukat postupně od severozápadu, no a nejvíce bude foukat v bouřkách a při přechodu fronty, to se mohou objevit i nárazy větru kolem 50 km za hodinu.
1: To bylo tedy úterý. Jak se bude počasí vyvíjet dál?
0: Tak další deny budou spíše zatažené a deštivé. To se týká hlavně středy, která bude také poměrně chladná, s ranními teplotami 14 až 10 stupňů. Ty nejvyšší odpolední teploty budou mezi 14 a 18 stupňů. A foukat bude slabý, přes den mírný vítr severních směrů. Pršet bude zpočátku i ve čtvrtek, ale v průběhu dne čekáme spíše proměnlivou oblačnost, ale na mnoha místech se budou stále vyskytovat přeháňky, výjimečně i bouřky. Srážky budou ustávat až ve čtvrtek večer. Čtvrteční ráno přinese teploty kolem 10 stupňů, odpoledne se oteplí na 17 až 21.
1: Říká Mojmír Martan. Děkujeme vám za aktuální informace a přejeme krásný zbytek dne. Naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dozněla písnička To se nikdo nedoví. My se ale teď dovíme o druhé kulturní pozvánce, kterou jsme pro vás připravili. Galerie Kostnice, kterou najdeme ve Farské zahradě v Rožnově pod Radhoštěm, aktuálně nabízí výstavu Veroniky Richterové s názvem Hostina. Více informací v našem vysílání přidala sama umělkyně.
1: Výstava Hostina vznikla na základě výzvy od kurátorky paní Gábiny Varmužové, která spravuje tu galerii Kostnici, a ta mě pozvala k výstavě už někdy před rokem, a když mi poslala fotografie prostoru, tak mě napadlo okamžitě, že by se to dalo předělat na hodovní síň, protože galerie Kostnice je celkem kompaktní prostor, ale s otevřeným prostorem do krovu. Takže uvidíte jeden veliký stůl, který je prostřený a na něm ochutka všeho možného, co jsem udělala za více než 20 let, kdy se věnuju práci s petlahvemi. Čili všechno jídlo, nádobí, lustr, všechno je z plastových lahví.
0: Byl to ten prostor galerie Kostnice, co vás ke zpracování tématu hostiny inspirovalo?
1: Přesně tak. Já každou z těch mých výstav, a už jich mám za sebou přes 50 samostatných výstav, vždycky koncipuju jako něco nového s tím, že použiju jak starší, tak úplně nové exponáty, ale dávám tomu nějaký nový kontext, nějakou novou myšlenku. Takže takovou výstavu, která by představovala nádobí a jídlo, jsem udělala úplně poprvé.
0: Mluvila jste o tom, že jste exponáty vytvořila z pedlahví. A tak by mě zajímalo, jak jste se vlastně k práci s tímto materiálem dostala.
1: Úplně náhodou, řekla bych, že to bylo nějaké vnuknutí z hůry. Stalo se to před téměř 22 lety, kdy jsem zkusila zahřát lahev od minerálky. Zjistila jsem, že se podivně zkroutila, a v tu chvíli mě napadlo, že se pokusím z toho udělat nějakou plastiku. A považovala jsem to jenom za takovou malý experiment, ale nakonec mi to zůstalo celá ta léta a stále pokračuju a myslím, že jen tak neskončím.
0: A dnes se tedy můžeme přijet podívat i na výstavu Hostina. Připomeňte nám prosím, kdy a kam můžeme dorazit.
1: Hostina se odehrává v galerii Kostnice v Rožnově pod Radhoštěm. Je to bývalá márnice, která ale nepůsobí nijak stísněným dojmem, ba naopak. Je to velice příjemné a pohostinné místo přímo v centru Rožnova za kostelem, uprostřed krásné zahrady.
0: A já dodám, že výstava Hostina bude k vidění až do 12. července tohoto roku.
2: Den v kraji. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 8 minut po půl šesté posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Zkouška sirén, to je název pravidelných setkání maminek na Zlínsku. Tato komunita žen má název Zlínské matky. Potkávají se každou první středu v měsíci a sdílí své rodičovství i podnikatelské ambice. Poslední setkání bylo v Parku Komenského při Zlín Film Festivalu.
1: V 6 hodin začne zkouška sirén, přijdou sem i další maminky a vlastně budeme jenom pokračovat v tom propojování a sdílení.
2: Popisuje zakladatelka komunity zlínských matek Martina Julíčková. Setkání pořádá pravidelně už rok a půl. To poslední bylo na netradičním místě v šapito zlínského filmového festivalu.
1: Tak my jsme ten prostor uspůsobili tak, aby se sem všechny maminky vešly, takže udělali jsme takové stolové prezentační místa a ty maminky, které přijdou, se můžou volně pohybovat mezi jednotlivými stolky.
2: Ve festivalovém stanu bylo okolo 25 zlínských matek, které měly možnost prezentovat své podnikání. Na běžném setkání probírají různá témata od rodičovství, cestování až po návrat do práce nebo psychohygienu.
1: Když se představíme, tak potom máme takovou volnou networkovací část, kde už se ty maminky baví každá s každou a opravdu je to tam vždycky jako v úle, 15 žen štěbetá v jedné místnosti. Já říkám, že to naprosto skvěle vystihuje tu zkoušku sirén.
2: A kdo vymyslel ten název?
1: No vlastně to vymyslel manžel. Já jsem říkala, víš, já bych potřebovala každou první středu v měsíci, aby zhlídal naše děti. A on, jo, první středa v měsíci, takže taková zkouška sirén, jo.
2: Vzpomíná s úsměvem Martina Julíčková na začátky projektu. Přestože spolek propojuje podnikavé maminky, je otevřený všem ženám.
1: Už když jsem vycházela s tím projektem ven, tak jsem měla takové jako odrážky a vlastně jsem tam měla napsané, a ti 20 nebo ti táhne na 50, protože jsou maminky mladé, které třeba se přistěhovaly do Zlína, nikoho tu nemají. Pak jsou i maminky, kterým právě děti vylétly třeba už z hnízda a teďka chtějí měnit svoji bublinu, takže pro všechny tady z těch tu jsme.
3: Je to nádherná komunita silných žen, maminek, inspirativních žen. Vždycky se těším na to, že je uvidím, že se setkám i s někým novým.
2: Právě propojování žen a navazování nových vztahů je podle účastnice Lídy Vaňkové velkým benefitem. Společně připravují i nové projekty pro komunitu.
3: Teďka se můžou maminky těšit na program o řepě, kde zapojím projekt Svačinkuj, kteří mi tam budou pomáhat s fermentací řepy, ale předtím si děti budou hrát. Bude tam sensory play, uvaříme si modelínu, která bude obarvená řepou, zahráme si pohádku o řepě.
2: Akce, na které se spolu podílejí ženy z komunity zlínských matek, se bude konat koncem června. Ze Zlína Karolína Macejová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Máme 6:15 a 2 minuty, posloucháte Český rozhlas Zlín a pořad Den v kraji. Okresní soud v Olomouci rehabilitoval někdejšího olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu, rodáka z Pitína na Uherskobrodsku. V letech 1950 až 1961 ho státní bezpečnost nezákonně internovala v rezidenci arcibiskupství, a to až do jeho smrti. O životě Josefa Karla Matochy natáčela Markéta Macháčková.
1: Komunistický režim 11 let nezákonně věznil Josefa Karla Matochu v arcibiskupském paláci v Olomouci. Vše vlastně začalo na vrcholu jeho působení, poté, co ho v březnu roku 1948 papež Pius XII. Jmenoval arcibiskupem olomouckým. Tomu bylo necelých 60 let.
2: Nastupoval do svého úřadu vlastně krátce po únoru roku 1948, tedy krátce po nástupu komunistického režimu. Bylo jasné, že ten úkol nebude lehký. Ta doba byla těžká pro všechny a o to víc pro lidi věřící a o to víc ještě pro lidi z církevní hierarchie, kterou představovali právě biskupové. Osud, který potkal arcibiskupa Matochu, nebyl až tak ojedinělý v té době. Vlastně komunistickému režimu šlo o to, aby církev dostal do područí státu, a kde jinde začít než právě u těch nejvyšších církevních představitelů, kteří měli nejvyšší vliv a také měli největší vazby na svobodnou Evropu, tedy hlavně na Vatikán.
1: Říká Vendula Prostředníková, vedoucí informační centra arcibiskupského paláce v Olomouci. Na olomouckého arcibiskupa upřel komunistický režim tvrdě svou pozornost o Velikonocích roku 1950. Tehdy začala jeho izolace a věznění.
2: To vlastně začalo už dříve v roce 1949, kdy se začínal docela dost vyostřovat vztah komunistického režimu a církve. V roce 1949 víme, že arcibiskup Matocha, stejně jako jeho spolupracovníci, například generální vikář biskup Stanislav Zéla, byli sledováni STB. Už v roce 1950, někdy na počátku toho roku, měla obsadit arcibiskupskou rezidenci státní bezpečnost, která v té době se nacházela tedy pouze v prostorách dnešní vrátnice, kde hlídala, tehdy ještě teprve hlídala, kdo do té rezidence přichází, kdo naopak vychází. Všechno se ale zhoršilo po Velikonocích v roce 1950, kdy STB se přesunula do arcibiskupského bytu, respektive do předpokoje arcibiskupského apartmánu v prvním patře. No a tam už arcibiskupa Josefa Karla Matochu trvale střežila. Trvale vlastně byli přítomní dva příslušníci STB, kteří se střídali u arcibiskupa po 8-hodinových směnách, a arcibiskup už nesměl bez jejich souhlasu vůbec vycházet z toho soukromého bytu.
1: Jeho věznění trvalo až do jeho smrti.
2: V průběhu té jeho 11-leté internace komunistický režim mu střídavě zakazoval různé návštěvy i komunikaci s generálním vikářem, přes něhož arcibiskup řídil diecézi. Po roce 1955 už se ta internace ještě více zostřila, tenkrát už nemohl vycházet ani na veřejnost, do té doby směl párkrát opustit palác, například v roce 1951, když mu povolila bezpečnost, aby se účastnil poutě na svatý Hostýn nebo svěcení kostela v Pitíně. Potom v těch pozdějších letech oni se stále snažili, aby arcibiskup Matocha podlehl nějakým jejich požadavkům, nicméně nepodařilo se to a on nakonec v té internaci umírá 2. listopadu roku 1961.
1: Byla síla jeho osobnosti důvodem, proč ho komunistický režim pronásledoval?
2: My si právě ceníme nejvíce jeho vysokých morálních hodnot, které nikdy nepřekročil. Určitě to byl člověk statečný, neústupný, zároveň ale víme, že musel být určitě empatický, protože opravdu on dokázal k těm zástupům lidí promlouvat velice dobře a velice dobře jej ti lidé vnímali i v této těžké době.
1: Říká Vendula Prostředníková, vedoucí informačního centra arcibiskupského paláce v Olomouci. Arcibiskup Josef Karel Matocha byl pochován v tichosti na hřbitově v rodném Pitíně. Markéta Macháčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 18. hodiny nás dělí necelých 5 minut. Naše vysílání bude pokračovat aktuálními zprávami, ve kterých uslyšíme třeba o tom, že zájem o sdílená kola v Rožnově pod Radhoštěm roste a přidáme i podrobnosti o modernizaci základní školy Mánesova v Otrokovicích. Já se s vámi loučím, přeji vám pohodový večer a budu se těšit na slyšenou zase příště na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zájem o sdílená kola v Rožnově pod Radhoštěm roste. Základní školu Mánesova v Otrokovicích čeká modernizace. Přinese větší požární bezpečnost. Vláda chce příští rok poslat do zdravotnictví o 24 miliard korun navíc. Peníze mají směřovat hlavně na státní pojištěnce. V noci na zítřek očekáváme v regionu nárůst oblačnosti s nejnižšími teplotami kolem 14 stupňů. Matěj Neradilek ve studiu a jsou tady zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítejte u nich. Obliba sdílených kol v Rožnově pod Radhoštěm rychle roste. Během prvních dvou měsíců provozu lidé uskutečnili více než 5 000 výpůjček. Radnice teď připravuje úpravy stanovišť, sleduje, kde si lidé kola nejčastěji půjčují a kde je vracejí, říká mluvčí Adéla Kousalová.
3: Zůstanou ta nejvytíženější, tedy Masarykovo náměstí a vlakové i autobusové nádraží. Využívané je také stanoviště u krytého bazénu. Naopak méně využívané je stanoviště u vjezdu do areálu Tesly nebo u dřevěného městečka ve Valašském muzeu v přírodě. Jednáme proto s muzeem o jeho přesunu blíže k pokladnám a zvažujeme také o zřízení stanoviště v Hážovicích.
2: Nová protipožární opatření letos získá základní škola Mánesova v Otrokovicích. Modernizace začne během letních prázdnin a vyžádá si investici skoro 1,25 milionu korun, pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
4: Součástí projektu bude výměna vybraných požárních dveří a instalace systému, který zajistí jejich automatické uzavření v případě požáru nebo zakouření. Nové řešení bude zároveň lépe odpovídat každodennímu provozu školy, kde se během dne pohybují stovky žáků a zaměstnanců.
2: Vláda schválila navýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun na příští rok. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a doplnit peníze, které chybí v systému. Podle Babiše ale vláda zároveň požaduje po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
5: Zdravotnictví určitě má rezervy z hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
2: Veřejné zdravotní pojištění letos hospodaří s více než 570 miliardami korun. Z toho stát do systému posílá za děti, seniory nebo nezaměstnané asi 160 miliard korun. Jihokorejská společnost KHNP v tendru na stavbu dvou nových bloků jaderné elektrárny Dukovany neporušila pravidla Evropské unie. Vyplývá to ze závěru předběžného vyšetřování Evropské komise. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO je to dobrá zpráva pro dukovanský projekt.
1: Počasí.
2: Večera v noci bude zpočátku ve Zlínském kraji většinou polojasno, od západu postupně více oblačnosti, povane slabý proměnlivý vítr nebo vítr jižních směrů. Nejnižší teploty se mají pohybovat mezi 17 a 14 stupni, zejména na východě a v údolích lokálně až kolem 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: U Nětčic na Kroměřížsku ve směru do Zborovic a Troubek Zdislavic se střetla dvě osobní vozidla. Počítejte zde s drobným omezením a provozu a zdržením. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín bylo vše. Další v našem vysílání zase za hodinu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Doufám, přátelé, že jste prožili příjemné odpoledne, bylo a je stále krásně. No tak pohoda určitě zavládne i během Moravy krásné země, která právě začala. Zdraví vás Jiřina Ostrá. Za námi je úvodní písnička polka Václava Maňase mladšího a Jaroslava Salače Vínko červené. Hrál orchestr Dalibora Kaprase. No a před námi jsou další pěkné písničky. Třeba zrovna písničky ze srdce. Pro paní Květoslavu Ondrouškovou ze Sentic bude valčík Kdo ze srdce dává. No a při této písničce si i vzpomeneme na autora hudby Jiřího Vránu, který zemřel 8. června 2006. Druhou písničkou ze srdce jistě potěším pana Jiřího Vatku. Pro něho bude přímo slivovička. No a do třetice písnička Fanuše Mikuleckého V širém poli studánečka zazní pro manžele Jiřinu a Jiřího Brázdilovi z Kroměříže. Doufám, že přinesu radost, že jmenovaní jsou skutečně na příjmu. Ještě připomínám, ale to vy nakonec určitě už víte, že svátek mají u nás i na Slovensku medardové. Každopádně blahopřeji. Teď ještě připomínám telefonní číslo 726 46 5200. A teď už Jožka Šmukař.

0: Jošku Šmukaře doprovodila cymbálová muzika Slovácko mladší a já už tady mám první telefonáty, tak na tom prvním telefonu by měl být, a doufám, že i je, náš opravdu věrný posluchač, a je to pan Bohumil z Citonic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Tady je Bohumil z Citonic, váš věrný posluchač. A já bych měl takovou vzpomínku. Dnes jsou to 4 roky, kdy nás opustila naše milovaná maminka, manželka a babička, paní Ludmila Kalávová. Stále vzpomínají manžel, dcery Lenka a Dana a vnoučátka. Tak bych ji chtěl poslat do nebička nějakou pěknou písničku.
0: No,
1: děkuji vám.
0: Tak písniček zazní tady během pořadu hodně. Teď jsou zrovna na řadě písničky ze Džbánku. No a pane Bohumile, jaká byla paní Ludmilka Kalábová? Byla to veselá žena?
1: Ano.
0: No tak to se hodí, to budou samé veselé písničky, takže
1: tak jo.
0: Třeba paní
1: děkuji
0: Ludmilka
1: vám,
0: si tam nahoře i zaspívá. Naschledanou.
1: Ano. Naschledanou.
0: A teď už pan Petr Badin z Nových Bránic. Dobrý večer.
2: Dobrý podvečer, paní Jirinko. Zdravím vás ve studiu, hlavně posluchače Českého rozhlasu Brno. A chtěl bych touto cestou poslat písničku k nám do Nových Bránic bývalýmu kolegovi, dobrýmu, skvělýmu řidiči autobusu Jendovi Elderovýmu, který dnes slaví své narozeniny půlkulaté. Milý Honzo, přeju ti ze srdce hlavně zdraví a děkuji ti za vše, co jsi pro mě udělal, co jsi mě naučil, jak se chovat k lidem, jak se chovat k autobusu a tak, jak se má správný chlap zachovat při nějakém problému. Moc krát ti děkuju za vše, za kamarádství, za kolegy, a hlavně zdraví ti přejeme všichni autobusáci z ČSAD Kyjov. Pro radost všem do nemocnic a do domova důchodců. A chtěl bych ještě poděkovat. V sobotu jsme měli v Nových Bránicích oslavu 130 let hasičského sboru. Takže bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se na téhle akci podíleli.
0: Ano, tak doufám, že akce byla v pořádku, že proběhla v pořádku, že jste se všichni tam pobavili. No ale teď, abychom nezapomněli na toho vašeho úžasného kolegu Jendu, který vás naučil takřka všechno, pane Petře Badine. No a ještě tu písničku, kromě toho, že vy posíláte i do všech těch domovů pro seniory, do nemocnic, tak já tu písničku posílám i všem těm autobusákům, jo?
2: A se vždycky vrátí ho večer nebo v noci.
0: V pořádku, jste z domu. Tak jo, takže se můžeme rozloučit.
2: Ta písnička bude, jak jste říkala, kdo ze srdce dává, si myslím, že ten Jenda Elderuj vždycky ze srdce dal tu lásku všem.
0: No vidíte, tak to se hodí, teď sice ta písnička ještě na řadě není, ta bude až chviličku, teď to budou písničky ze Džbánku a taky určitě si někdy po službě jdete sednout do hospůdky, ne pane Petře?
2: Jdeme někdy, ale vidíte. Až koncem týdna vždycky.
0: Tak samozřejmě, takže za chviličku písničky ze Džbánku.
2: Děkuju moc.
0: Není zač, no a před sebou mám přání, která možná už zazněla ve víkendovém blahopřání s písničkou, to ale bohužel nevím, protože však tato přání byla poslána i do Moravy, byla poslána do Moravy krásné země, tak raději předám. Tak tady je jedno z nich, v tomto dopise se píše, byl poslán 7. června. Dnes má svátek náš velice dobrý kamarád Milan Bašný. No tak tady bych se zastavila, protože Milanové mají svátek 18. června, ale nevadí, je to kamarád Milan Bašný z Prostějova. Kamarádství spolu udržujeme od dob základní aktivní vojenské služby v Kroměříži, tedy od roku 1961. Jsme stále v kontaktu i s jeho milovanou ženou Jiřinkou. Vždy na něho bylo spolehnutí i při výkonu vojny, kde pracoval jako automechanik. Jeho milá a upřímná povaha nás navěky spřátelila. Přejeme s celou mojí rodinou hlavně hodně zdraví, protože v těchto dnech je to vlastně to štěstí, které se vždy v přání objevuje. Přání zasílají i s pěknou písničkou Stejskalovi z jižních Čech. A já bych tady ještě jednou připomněla. Pokud, přátelé, chcete, aby bylo vaše přání vysíláno o víkendu, ve víkendovém blahopřání s písničkou, tak tam je ta adresa blaho@bo.rozhlas.cz. No a ve všední dny pak Morava krásná zem, morava@rozhlas.cz. Tak bylo to přání pro kamaráda Milana Bašného, stejně jako další přání, která zazněla, a také vzpomínkám na paní Ludmilu Kalábovou. Tak, ale teď už tady ty slíbené písničky ze Dbánku.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla rožmitalská venkovanka. No a teď si mi tady rozblíkal jeden z telefonů, takže já si ho vezmu. Zdravím, dobrý večer, Ostrá, kdo pak je na té druhé straně?
1: Dobrý paní Ostrá, tady je Anna, studentce.
0: No, tak už jste ve vysílání, paní Ano.
1: Já bych chtěla vzpomínku. Dneska je nedávda a to by měl náš bratr nejmladší dneska narozeniny. Ale je tomu rok, 14. května tomu bylo rok, co odešel. Takže za celou rodinu. Je to Mirek Bábuněk z Kuroslet. A za celou rodinu, za sestru Květu i Slávka a za všechny bych chtěla, aby si na něj, kdo ho dobře znal, měl moc. Bylo tam moc lidí. Já jsem říkala, tehdy umřel i pan Bartoška a já říkám, že měl náš Mirek vždycky tak než on.
0: Tak určitě na něho také hodně lidí vzpomíná. Na vašeho Mirka, paní Ano. A mohou zaspomínat i při následující písničce. A to bude právě ta krásná písnička, Kdo ze srdce dává. Takže můžete si ji vychutnat i vy. Nashledanou.
1: Chtěla byste mi to, paní Ostrá, nechat puštěný. To Já nejsem doma.
0: Jakože vám nemám zavěšovat telefon, abyste to slyšela z toho. Dobře, dobrý, to je jasný. Tak jo, nashledanou. No a jak už jsem říkala v úvodu, zazpomínáme na hudebního skladatele Jiřího Vránu. Jiří Vrána se narodil 1. března 1947, zemřel náhle 8. června 2006. Na konzervatoři v Kroměříži studoval klarinet, klavír a kontrabas. Vedl vlastní taneční orchestr, pro který začal psát orchestrální skladby. No a velkou praxi v aranžování získal službou u vojenské hudby v Kroměříži. Napsal na 150 skladeb, které hrají orchestry jak u nás, tak i v zahraničí. Jeho dvorní kapelou byla Stříbrňanka a právě ona nám zahraje valčík Jiřího Vrány a Růženy Sipěnové Kdo ze srdce dává, který je zároveň písničkou ze srdce pro paní Květoslavu Ondrouškovou ze Sendic, která měla nedávno narozeniny. Takže paní Květu zdraví.

0: Tak to byla písnička ze srdce pro paní Květoslavu Ondrouškovou ze Sentic, kterou ještě jednou zdravím, přeji krásný večer. A zároveň to byla vzpomínka na hudebního skladatele Jiřího Vránu, který zemřel 8. června 2006. Písničku otextovala Růžena Sipěnová, kdo ze srdce dává, hrála Stříbrňanka. No ale teď už mám na telefonu paní Darinu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla nechat zahrát naší mamince Věrušce Poláhové z Bojkovic její dnešním narozeninám a chtěla bych jí popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, spokojenosti, aby byla pořád tak skvělá, jaká je doteď. A to i za celou rodinu přeje manžel Bohumil, dcera Darina s rodinou, syn Luboš s rodinou, vnoučátka a pravnoučátka.
0: Tak to bylo další krásné přání pro Věrušku, říkala jste, že?
1: Paní? Ano, ano.
0: No, takže pro Věrušku bude i písnička. No, budeme za maličkou chvilku připíjet slivovičkou, ale Věruška si může připít, čím bude chtít.
1: Já si myslím, že Věruška, nebo naše maminka, tu slivovičkou, protože to spíš tatínek, ale maminka raději tu slivovičku.
0: Super, takže teď si budeme připíjet společně s paní Věruškou Poláchovou slivovičkou za maloj chvilku. Tak paní Darino, nashledanou, hezký večer vám
1: děkuji
0: přeji.
1: Děkuji vám moc, večer a děkujeme. Mějte se krásně, nashledanou.
0: Není zač, nashledanou. A tady chtěli bychom nechat zahrát Strejdovi, Jeníkovi Mičánkovi z Katova k jeho narozeninám, které slavil 7. června. Přejeme mu pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu při sledování sportu a boží požehnání. To přeji všichni od Musilů z Vratislávky. No a teď už je na řadě ta druhá písnička ze srdce. Takže já zdravím pana Jiřího Vatku. Ano, je to písnička ze srdce pro pana Jiřího Vatku. Nedávno měl narozeniny, takže zdravím, no a budeme si připět slivovičkou.
2: Český rozhlas Zlín.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: No ale teď už Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Telefonní číslo, pokud neznáte, 726 46 520. No a za maličkou chvilku zazní už ta poslední písnička ze srdce, třetí v pořadí. Ale předtím, stejně jako v poledne, i nyní zazní přání pro paní Toničku Krušinovou. Všechno nejlepší k 98. narozeninám drahé babičce Toničce Krušinové, která žila v Břestku, nyní žije u syna v Uherském Hradišti. Hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody a boží požehnání přeje celá rodina Krušinova. No a teď už ta třetí písnička ze srdce, tak doufám, že zpozorněli. Milí manželé Jiřina a Jiří Brázdilovi z Kroměříže, já vím, že slavili zlatou svatbu a právě tato písnička je od Jiřího z Kroměříže k jejich krásné zlaté svatbě, tak já, milí Brázdilovi, vám přeji další šťastný společný život a teď už pro vás v širém poli Sudánečka.

0: Nádherná písnička Fanuše Mikuleckého v širém poli studánečka. Zpívali Jožka Černý s Karlem Hegnerem, doprovodila je Grácia. Já ještě jednou zdravím milé manžele Brázdilovi z Kroměříže. No ale teď už zdravím paní Jindřišku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tady Jindřiška z Francové Lhoty. Já zdravím vás v Brněnském rozhlase i posluchače. A já bych chtěla popřát paní Anice Jálové z Pitína jejím krásným 99. narozeninám, které slaví dnes. Hlavně hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a lásky od svojich blížních, nejbližších. Mm-hmm. A také velký dík patří jejímu synovi Jirkovi, jak se o maminku pečlivě stará. Tak to všechno přeje Jindřiška s rodinou a Lhocané.
0: Ano, no tak přání pro paní Aničku už zaznělo jedno v poledne a tam jsme se dozvěděli, že paní Anička je pořád ještě šikovná, že moc ráda četla, že ráda sleduje ty filmy o přírodě. No tak doufám, že jí ráda poslouchá písničky, paní Jindřiško. Určitě laskavá slova jí potěší.
1: Určitě, ona to poslouchá, no.
0: Jo, tak já jí zdravím.
1: Ona je taková... ještě všecko, prostě ona všecko ještě ovládá. Já jsem strašně ráda poslouchala, protože o všeckém věděla, co bylo dřív, takže
0: tak
1: člověk je rád.
0: Doufejme, že to bude i tak nadále, paní Jindřiško.
1: Já jsem
0: onehdá někdy četla, že člověk si pořád stěžuje na stáří, ale vlastně by měl být rád, že mu bylo umožněno zestárnout, že každému toto
1: to
0: není
1: pravda.
0: Možné. Takže paní Anička určitě prožila bohatý život, který ještě pokračuje.
1: Jo,
0: paní Jindřiško, hezký večer, nashledanou.
1: Děkuji a moc krát vám děkuji.
0: Nemáte za co.
1: Také všechno nejlepší v rozhlase. A co vám daří?
0: Tak děkujeme moc. Naschledanou. Paní Boženo, už jste na řadě. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Hrozně vás všechny zdravím. A děkuji za takový krásný pořad, který máte. Protože je opravdu jedině, to mě těší. Já nevidím. Mhm. Ale prostě nechci začínat jako ze smutný jenom zprávou, ale poslouchám písničky. Miluji poledne i večer. A chtěla bych prosím teda teď zahrát pro paní Jarinku Kurkovu, která odešla 8. před rokem. Moc na ní vzpomínám, celá rodina Sicerová i Doležalová.
0: Takže to vzpomínka na paní Jarinku. Tak budeme vzpomínat také při písničkách, paní Boženo.
2: Ano,
0: a doufám, že se budou líbit i vám, když vám ty písničky přinášejí takovou radost.
2: Ano, mně se teda líbí všechny písničky.
0: Tak to je teda
2: děkuji
0: úžasné, super. Děkujeme, že nás posloucháte. Nashledanou. Nashledanou. No a přání ráda předám i paní Marii Klimkové z Vracova, která dnes slaví 82. narozeniny. Přejeme, milé tetě, vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí. Před pár dny se stala podruhé prababičkou, tak ať má ještě hodně sil a může se s pravnoučátek Laury a Vašíka ještě hodně dlouho těšit. K přání se připojují dcery Jarmila a Vlaďka s rodinami a také rodiny Novotná, Rajsiglova, Bílkova a Jančova. Máme tě, teto, moc rádi. Tvoje neteř Naďa Bílková. No a klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Tady vidím, že svátek, je to tady napsáno, má dnes paní Pěva Horáková z Kroměříže. No a narozeniny pak slaví paní Anna Drozdová z Opatovic. Takže, milé dámy, děkujeme vám za vaši přízeň. A dole dalších vám přejeme zdraví, štěstí, spokojenost. Prostě mějte se moc hezky. No a poslední přání, dnes slaví 67. narozeniny pan Milan Stančík ze Zdislavic. Přejeme mu hodně zdraví, radosti z velké rodiny a ještě mnoho zážitků a úspěchů v myslivosti. No a tomu přejí kamarádi z Troubek. A kdo potěší písničkou, no nebude jenom jedna, písnička mi potěší Dambořanka.

Tak poslechli jsme si Dambořanku, která nám zahrála skutečně pěkné písničky, známé písničky, tak ty určitě potěšily. No a doufám, že vás potěšila i milá slova, která zazněla v dnešní Moravě krásné zemi. No ale Morava krásná zem za maličkou chvilku už skončí, ale mám tady pro vás ještě pozvánku. Město Lanžhot a ženský sbor Lanžhota zvou na 19. zpívání ženských sborů, jarní zpívání. Koná se 14. června, což je neděle. Začátek je v 17 hodin ve Společenském domě. No a kdo se tam zúčastní? Ženské sbory z Lanžhota, z Dolních Bojanovic, z Kuklova, Mikulčic, no tam bude mužský sbor z Mikulčic, dále mužácký sbor z Lanžhota, no a sbory a solisty doprovodí mladá cymbálová muzika Kanafaska z Lanžhota. Tak to byla pozvánka do Lanžhota 14. června v neděli v 17 hodin. No a je teď 18 hodin 54 minut, takže Morava krásná zem končí. Po závěrečné orchestrální skladbě zprávy a na pěknou notečku, a bude to notečka z celé Moravy, pořad připravil Jaroslav Kneisel. Mějte se, přátelé, hezky, děkuji za přízeň a přeji pěkný večer, klidnou noc. Loučí se Jiřina Ostrá a zítra už Karel Hegner. A na závěr Vlado Kumpan a jeho muzikanti už zní vypichnutá Metoděje Prajky.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Soud v Olomouci rehabilitoval bývalého arcibiskupa Matochu. Komunisté jej nezákonně věznili 11 let. Velká dopravní omezení čekají ode dneška řidiče v Zašové na Vsetínsku. Policie navrhla obžalovat pekárnu z koncernu Agrofert kvůli podezření z dotačního podvodu za 100 milionů korun. Zítra bude v regionu převážně oblačno a nejvyšší teploty naměříme v úterý kolem 25 stupňů. Matěj Neradělega, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobrý večer. Olomoucký soud v Olomouci dnes rehabilitoval bývalého arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského Josefa Karla Matochu, rodáka z Pítína na Uhersko-Brodsku. V letech 1950 až 1961 ho komunistická bezpečnost nezákonně internovala v rezidenci arcibiskupství. Důvodem byly jeho údajné protisocialistické a protikomunistické postoje. Rozhodnutí je nyní pravomocné.
2: Rozhodnutí soudu potvrzuje, že arcibiskup Matocha byl obětí nezákonného zbavení osobní svobody. Přestože nebyl nikdy formálně odsouzený, jeho nucený pobyt v arcibiskupském paláci v Olomouci pod neustálým dohledem státní bezpečnosti byl uznán za formu vězení. Důkazy o tom předložil obhájce Lubomír Miller.
3: To bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci, když ho 11 let internovali. Neposkytli mu potřebnou lékařskou péči.
2: Podněty k rehabilitaci Matochy podalo Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. To už je dříve iniciovalo a dotáhlo k úspěšnému konci třeba rehabilitaci kardinála Josefa Berana nebo kněze Josefa Toufara. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: V Zašové na Vsetínsku dnes odstartovala druhá etapa přestavby křižovatky u vjezdu do obce. Hlavní práce se přesouvají k silnici 1/35, kde se dělníci pouští do přestavby mostu a řidiče proto čekají velká dopravní omezení.
4: Řidiči se báli nočních uzavírek, podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla, ale nebudou nutné.
5: Původně plánované noční uzavírky silnice číslo 35 kvůli demolici silničního mostu nakonec nebudou potřeba. Demolice bude probíhat po polovinách, a to za kyvadlového provozu.
4: Do Zašové se řidiči dostanou po objízdných trasách, upřesňuje lidovecký starosta Jiří Kubrický.
6: Hlavní příjezd do Zašové bude od Střítežské křižovatky, kde bude jednosměrný provoz jenom pro příjezd a vyjíždět se bude nyní na rekonstruovaném výjezdu z obce.
4: Omezení potrvá do poloviny srpna. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dvě další osoby kvůli podezření z dotačního podvodu. Zjistil to server i rozhlas. Kauza se týká dotace 100 milionů korun z roku 2018 na inovační linku na toustový chléb. Podle Evropské unie projekt nesplnil dostatečnou míru inovace. Agrofert, pod který pekárna spadá, tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem. Návrh policie teď posuzuje úřad Evropského veřejného žalobce. Obviněným hrozí až 10letý pobyt ve vězení. Český armádní pilot Aleš Svoboda nejspíš poletí do vesmíru. Evropská kosmická agentura o tom podepsala dohodu se společností VAST. Svoboda by měl pilotovat misi, která poletí na mezinárodní kosmickou stanici ISS, a to nejspíš v roce 2027. Jeho zařazení do posádky musí ještě schválit panel všech pěti mezinárodních partnerů ISS. V případě, že pilota zařadí, Svoboda by se mohl stát prvním českým astronautem na této vesmírné stanici.
1: Počasí.
0: Zítra očekáváme ve Zlínském kraji velkou oblačnost, která může být přechodně průsvitná. Dopoledne a v poledne jen výjimečně přehánky. K večeru od jihozápadu až do západu postupně přehánky četnější. Místy se mohou objevit v regionu taky bouřky, které mohou být i výraznější. Později večer a v noci na středu nás potom čekají přehánky menší, až ubydou úplně do slabého až občasného deště. Nejvyšší teploty se budou v úterý pohybovat kolem 22 až 25 stupňů. Na jihozápadě kraje lokálně naměříme až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: U Nětčic na Kroměřížsku ve směru do Zborovic a Troubek z Dislavic bourala dvě osobní auta. A to už byla poslední informace z těchto zpráv Českého rozhlasu Zlín. Matěj Neradilek přeje pohodový zbytek dne v naší společnosti.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Přátelé, skončil pořad Morava krásná zem, odbyla 19. hodina a je tu opět, jako každý všední den, čas na půl hodinku s lidovou muzikou. U dnešní pěkné notečky vás srdečně vítá Jaroslav Kneisel. Dnes to bude opět hudebně pestré, aspoň co se regionu týče. Začněme na úpatí Beskydských kopců. Obec Kozlovice, ležící nedaleko od Frenštátu pod Radhoštěm, byla jednou z nejzápadnějších výseb, kde bylo praktikováno tzv. Valašské právo. To bylo mimo jiné charakterizováno dlouhodobým osvobozením obyvatel od dalších podanských povinností. Představitelem světské moci u těchto Valachů, tedy pastevců, kteří hospodařili na nově vyklučených a zúrodňovaných pozemcích, byl valašský vojvoda. Právě v Kozlovicích, které spadaly pod Hukovaldské panství, sídlil valašský vojvoda, který byl často z rodu Krpců. No a už jsme doma, protože valašský vojvoda je v Kozlovicích pořád. Jen v posledních dekádách už je takto pojmenován soubor lidových písní a tanců. No a přátelé, představte si, že dodnes je na Hukovaldském panství i dost potomků z rodu Krpců. Jeden Krpec, tedy přesněji Jirka Krpec, nám zaspívá společně s Dušanem Strakošem za doprovodu gajdošské muziky souboru Valašský vojvoda. Příjemný poslech.
2: Byl tu

Gajdošské prospěvování synku spod Ondřejníka nám vystřídal taneční valčík Okolo Súče. Zpívala valašská dcerka Marta Gerlíková a hrála cymbalová muzika Valašsko s primášem Vojtěchem Gerlou. A propo, tato kapela je složená z muzikantů žijících v povodí obou Bečev, tedy té vsetínské i rožnovské. A ještě si dovolím připomenout, že píseň Okolo Súče kdysi dávno proslavila Jarmilu Šulákovou. No, nebo snad Jarmila Šuláková proslavila tuto píseň? No ať tak, nebo onak, věřím, že jste si valčíček zaspívali také. Nyní nabízím krásnou táhlou, připomínající dálky až u Jaderského moře, kde také občas chodívali bojovat naverbovaní mládenci, třeba možná i ze Svatobořic Mistřína. Zpívají bratři Pavel a Petr Varmužovi a hraje Varmužova cymbalová muzika, vedena v polovině 90. let, kdy nahrávka vznikla, houslistou Pavlem z rodu Varmužů.

stáhlou i závěrečné friško dohrála Varmožova cymbálová muzika. A já si v dnešní pěkné notečce, ve které posloucháme melodie z celé Moravy, dovolím ještě jednou zvuk nástroje, který patří v organologii k těm archaičtějším. Ještě jednou to dnes budou gajdy. Tentokrát se ovšem budou rozléhat na vrškoch moravských kopanic. Zpívá Ivana Pilátová, doprovázena gajdošskou muzikou Josefa Černíka.

Vážení posluchači, nikterak výjimečný v našem vysílání není zpěv Luboše Holého, který nás v písni Široko daleko přivedl na východ od našich hranic. Jeho přesvědčivý zpěv doprovodila cymbálová muzika Technik z Ostravy, která dlouhá desetiletí tvořila pod vedením cymbalisty, občasného basisty a také rozhlasového redaktora s obdivuhodným přehledem Jana Rokity staršího. Přátelé, k 7:30 nás dnes dovedou muzikanti a zpěváci z Horňácka. Táhlou Svítaj Bože svítaj, ovšem nebude to asi ta, kterou myslíte, a následné melodie k tanci sedlácká zahraje horňácká cymbálová muzika Petra Galečky. Tato kapela je

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vnímá téměř polovina obyvatel republiky jako ohrožení nezávislosti obou médií. Česká obchodní inspekce uložila řetězci Penny Market milionovou pokutu a počasí zítra postupně v celém Česku velká oblačnost, déšť, maxima kolem 21, na východě kolem 26 stupňů. Zprávy a o Tany Hasil, dobrý večer. Lidé v České republice si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Většina respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích, pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
0: Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 milion korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělila Česká obchodní inspekce. Její jihomoravský a zlínský inspektorát loni provedl celkem 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu, potvrzuje její mluvčí František Kotrba.
3: Při stanovení výše pokuty zohlednila zejména to, že se jednalo o opakované protiprávní jednání, o vysokou míru kontrol se zjištěním, krátké časové období, ve kterém byla porušení zákona zjištěna, i způsob spáchání spočívající v ignorování kontroly věku.
0: Mluvčí řetězce Markéta Smutná uvedla, že prodej alkoholu nezletilým považuje Penny Market jako nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku. Středočeský kraj od letošního srpna rozšíří nastupování všemi dveřmi na dalších autobusových linkách. Shodli se na tom dnes krajští zastupitelé. Lidé už teď mohou využít k nástupu všechny dveře, například v autobusech, které míří do Prahy. Rozšíření se nově bude týkat 51 linek, říká radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký z Hnutí STAN.
4: Například jde o spoje mezi Prahou a Příbramí, Dobříší, Benešovem, Vlašimí nebo Brandýsem nad Labem Starou Boleslaví, anebo třeba mezi Brandýsem, Úvaly a Říčany. Ten systém se rozšiřuje také v oblastech, jako je Milovicko, Nymbursko, Mladoboleslavsko, ale taky Mělnicko nebo na trasách mezi Kladnem, Unhoští a Berounem.
1: Počasí.
0: Čeká nás výrazná změna v noci, bude postupně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a zejména v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty mezi 18 a 13 stupni, na východě kolem 11. A zítra přes den oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách, během dne také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky, později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. V východě republiky mezi 22 a 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Hlavní tah číslo 11 Ostrava Opava je neprůjezdný před sjezdem na Velkou Polom. Havarovalo osobní vozidlo do svodidel a jde o vážnou nehodu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a jeho host.

0: Osobnosti Česka.
1: Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já vám moc krát děkuji, že jste přijala pozvání a přišla do studia. Kdyby se snad našel někdo, kdo by nevěděl, kdo teď právě sedí naproti mě, dovolte mi prosím v krátkém úvodu zmínit pár rolí, které vám jistě osvěží paměť. Květuška ve filmu Adéla ještě nevečeřela, Mariánka ve filmu Honza málem králem, zdravotní sestra ve filmu Obsluhoval jsem anglického krále, Drncová v Lotrando a Zubejda, Matějova matka v Nesmrtelné tetě, paní Fajslová ve filmu Bylo nás pět, Vlasta v Polabí a teď se dostanu k divadlu. V divadle to byla Hrubešová v Plačícím satyrovi, paní Pírsová v Pygmalionu, Richtářka v Její pastorkyni a tak dále, abych mohl pokračovat do nekonečna. Na kontě má přes 300 stvárněných rolí. Mluví se o ní jako o nejobsazovanější herečce své generace. Tak snad jsem na nic nezapomněl, Naďo. A když jsem tady vyjmenovával takhle v rychlosti pouze ochutnávku z vašeho dlouhatánského seznamu, je nějaká role, na kterou si vzpomenete, která vás sformovala ze všeho nejvíce?
2: Sformovala. Já musím říct, že nejlepší byly začátky, protože to bylo Plzeňské divadlo, byly to první 3 roky, kde jsem teda prostě jako spadla do té řeky a prostě musela jsem plavat a byla to nádherná zkušenost, protože jsem šla z role do role. První role byla princezna v úplně normálním Zázraku, pak hned byla Verunka v Našich Furiantech, ale hned třetí role byla Ofélie v Hamletovi, takže prostě a tam teda opravdu každý rok 2-3 role, do toho jsem tam začala právě účinkovat v rozhlase, taky nějaký hry pro mládež, pohádky, všechno. A do toho ještě si mě bral pan Chmelař, Jiří Chmelař, takový pořad měl takový skeče pro vojáky, takže to bylo opravdu zkouška ohněm, protože ty kluci to prostě s nima přežít. Pan Chmelař občas si musel říct, že odejdeme, protože pískali, křičeli a prostě na mě měli různé narážky, ale tak to byl takový křest ohněm. Aha. A musím říct, že dlouho mě nechávali ty naivky a to jsem byla nešťastná, protože jako prostě pořád to byla jedna ta nota, ale naštěstí třeba zrovna Květuška v Adéle měla tu komediální nadstavbu,
1: ano.
2: Což prostě bylo bezvadný.
3: Dědečku, dědečku, podívejte dědečku, babočka je nerá dědečku.
4: Admirál, děvenko admirál.
2: Takže posléze ve mně objevili i, jako, že můžu prostě hrát komediální role. A vlastně první, kdo mě z těchto rolí jako úplně vyjmul, byl Hynek Bočan, který do takové série televizních inscenací Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to, na dvoře kůní Šéfe, bylo to 5 dílů, mě obsadil do Lehké děvy Marcelky.
1: Aha.
2: Takže jsem se přešupačila prostě z těch naivek, byla jsem za to nesmírně vděčná a pak už ty role prostě začaly mít trošku jiný charakter, samozřejmě pak jsem taky trošku přibrala, tak místo prince byly královny, místo naíveček maminky a tetičky a teď už jsou to babičky a čarodějnice, tak.
1: Tak to je krásné. Já vím, že herci mluví nejradši o svých projektech aktuálních. Já vím, že vy jste před nějakou dobou naskoušela Tennesseeho Williamse v Černoherním klubu, Kočku na rozpalené plechové střeše. Je teď ještě v současné době něco, co zkoušíte? Něco ještě novějšího než ten Tennessee Williams?
2: Já jsem posléze na Vinohradech ještě naskoušela Hanu od Aleny Monštajnové a teď naposled jsme měli premiéru Ondiny od Žána Žiroda.
1: Taky na Vinohradech.
2: Takže to jsou moje poslední role, které jsem hrála. Tady hraju rybářku s Igorem Barešem, který hraje rybáře, a v Háně hraju Ludmilu Karáskovou. Tak zaprvé obojí to bylo nádherné zkoušení. Hana s panem Svojitkou, který prostě byl skvělý, takový ten milující režisér, který každý den přišel a říkal, já vás miluju, jste nejlepší. A prostě tak člověku tak vždycky dodal takovou chuť, že my jsme se pro něj všichni roztrhali. Jako jo. Já mám takovou zkušenost s jiným režisérem, to byl Ladislav Vymětel v Městských divadlech pražských, který prostě na nás křičel. Jo, a já si pamatuju, zkoušeli jsme, to byl bylo Jakub a jeho pán. Mm. A já jsem alternovala se Simonou Stašovou tu hostinskou. A když jsem nehrála hostinskou, hrála jsem jako mámu lehkou děvu v druhé půlce. A Simona takhle jako opačně jsme se střídali. No on na nás během toho zkoušení skutečně řval. Protože on byl takový, on byl hysterik. Mm. Jo? A jednoho dne Simona prostě šla jako na kraj forbíny a řekla, Láďo, ještě jednou na mě zařveš, já odcházím a už nikdy nepřijdu. No. Takže od té doby byla Simonka a řvala na mě. A já jsem tím pádem, ta tréma stoupala, já už jsem ani gesto neuměla udělat. A přišla veřejná generálka a mě řekla, jo, nebudeš hrát ani veřejnou generálku, ani premiéru a já se bojím, že to nebude ani na první reprízu. Je to hrůza, jo? No takže já jsem přišla domů. Rodina byla někde na horách, já jsem si otevřela lahev, sedla jsem si na zem v kuchyni, vím, že jsem si i zapálila doutník, který jsem tam někde našla a plakala jsem a popíjela do rána. A ráno byla ta veřejná generálka, kdy já v té druhé půlce jsem měla hrát tu lehkou děvu. Jo? A já jsem říkala, já tam nepůjdu. Já prostě začal, když jsem tak špatná, já to ani nepůjdu, jo. A teďko jsem slyšela záznamník, Naďo, pojď do divadla, to se nedělá, pojď do divadla, dramaturg. A já říkám, no tak dobře, zase tohle jim tak, že bych tam nepřišla vůbec, no tak, tak jsem si dala sprchu a pomalý jsem se chystala a najednou zvonek a stál tam ředitel, dramaturg a říkají, Naďo, my víme, je to hrůza, ten se zachoval strašně, ale my se za něj omlouváme, ale prosím tě, pojď a tohle, my ti to vynahradíme. A no a teď, jak jsem hrála tu kurvu a jak jsem byla po té opici a jak jsem byla opravdu jako prostě otekla a teď jsem tam vtrhla a skutečně jsem do té kurvy neměla daleko. Takže už první slova byly prostě úžasný, lidi tleskali a povstal režisér a křičel bravo. No,
1: jo. Tak to, jak je, to má teda opravdu geniální pointu nakonec, to je skvělý. Ježišmarja. Já teď trošku se přesunu k filmům. Jakož vy máte i širokou filmovou kariéru, obrovskou filmovou kariéru, máte za sebou spousta natáčení. Já jsem se chtěl zeptat, poněvadž i já mám zkušenost s natáčením. Změnil se podle vás způsob, jakým se točí? Je to rychlejší, to tempo? Máte pocit, že jestli vy máte to srovnání, že jo? Já jsem začal točit před 10 lety, a takže tam se to zas tolik neposunulo, ale u vás přece jenom tam ten rozdíl nějaký bude. Tak jestli se mu na to můžu
2: zeptat. Například televizní inscenace se točily tak, že se nejdřív měsíc zkoušely jako divadlo. Poslední týden dokonce už stáli kameramani na té zkušebně, už se prostě dělali i ty záběry přesně, jak budou na kameru. Čili v podstatě my jsme do toho studia přišli a už to jelo jako divadlo, jako prostě normálně příběh hraný. Čili bez trémy, všichni jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude tohle, kdy kam přejít, prostě a kam kameramani, čili všechno to bylo velice připravené a já si myslím, že to na těch inscenacích do dneška je znát. Jsou velice kvalitní. Já jsem hlavně točila s panem Hášou, s Vlastou Janečkovou. Prostě všecko se to zkoušelo. Ve filmu to se neskoušelo samozřejmě, ale dlouho se zkoušelo ne dopředu, ale ten den ty záběry, které se točily taky několikrát, jelo se to víckrát, ne na první dobrou a prostě byl u toho i třeba ta Adéla, byl tam i pan Brdečka, který ještě na poslední chvíli měnil ty věty, které jsou teď jako takový okřídlený, květ už sama vynula, takový, že někdo peče štrůdl a tak. Takže prostě všechno to bylo opravdu preciznější. A přeřek nebo něco to neexistovalo. Hlavně zvukař chodil a říkal, není ti rozumět, meleš, polikáš koncovky, vyslovuj a prostě se to hlídalo. Já dneska, když někdy koukám na ty mladý v televizi, já jim mnohdy nerozumím. Prostě drmolej, šumlujou, jako že by to bylo přirozený, ale když neslyším a nerozumím, tak jako jaká přirozenost.
1: Jaká přirozenost je potřeba, aby bylo rozumět.
2: No, právě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková.
2: Tak já se ještě přesunu, ale stále zůstaneme u toho herectví, respektive u herců. Jsou herci ještě stále vnímáni jako bohemové? Myslíte, že mladá herecká generace je jiná než ta vaše? V čem?
3: No já myslím, že my jsme víc seděli. My jsme opravdu jako před druhou hodinou se z divadla nešlo. To prostě vždycky se sedělo v tom klubu a rozebíralo
2: se
3: jako, všechno.
2: Že se rozebíralo do nočních hodin u vína.
3: Přesně, popíjelo se a prostě se to všecko vyříkalo. I ty vztahy v tom divadle se rovnaly a všecko prostě se to dotvářelo vlastně po tom představení. A to se dneska myslím moc neděje, no, že ti mladí už tolik nesedějí. Ty kluby, já vím, že činoherák tam už taky, že jo, moc tam ani nejsou židle, aby se tam dalo posedět.
2: Se máte stojí, pravdu,
3: nebo naštěstí teda jsou tam aspoň ty schody, na kterých se dá sednout. Ale činoherák byl přece prostě tam to byla meka. Tam po každém představení se scházelo a sedělo se skoro do rána. Tam prostě se lidi seznamovali a mluvilo se o kultuře, mluvilo se o různých představeních. Prostě bylo toto setkávání a to si myslím, že teď chybí.
2: Že je toho méně.
3: Je toho méně, protože každý má tolik práce, že spěchá, aby zase ráno mohl vstát a prostě ta komunikace prostě je nějak narušená, se mi zdá.
2: Zajímavý to srovnání. Já mám právě pocit, že nebo já jsem taky takhle vlastně vychovaný, že my u nás v divadle, ve Švandově divadle právě takhle taky sedáváme a rozebíráme ty věci, takže je zajímavý to, že, ale máte pravdu, že vlastně dneska ty mladí opravdu hodně, já jsem toho taky důkazem, že taky hodně spěchám a mám pocit, že toho musím stihnout vlastně mnohem víc, že se nemůžu chvilku sednout a v klidu rozebrat to, co dneska letí, o co dneska jde, kulturu, přesně divadlo tady a tam. Máte pravdu, že je ta doba uspěchaná opravdu. Já se posunu zase dál. Já se chci zeptat, já sám totiž pocházím z umělecké rodiny, kde měl jeden z rodičů k bohémství, tam potom k tomu jsem se chtěl dostat, velice blízko, dokonce tak blízko, že ho to stálo život. Jak vy osobně na temnější období pana Kaisera, svého bývalého muže, vzpomínáte? Byla to zkouška, která vás posílila? Nebo ptám se, protože mám tu zkušenost s tím sám, takže se na to chci zeptat.
3: Rozumím. Tak zaprvé Oldřich není alkoholik, ale má psychické problémy. A vlastně se to spustilo tehdy, kdy točil se Slováky film Sagarmáta na Montu Everestu. A byli v tom základním táboře, kde už ten vzduch je docela řídký, ale oni s Vladikou utekli až do těch 7000. A prostě myslím si, protože většina horolezců, když se vrátí, jsou pod dohledem psychiatrů a Oldřich prostě, čili tam začaly psychické potíže, on to začal řešit alkoholem, protože do té doby on tak jako popíjel, jako my všichni, a jelikož byl bavič, tak celý večer bavil celou společnost a sem tam si dal to pivko, nebo prostě občas se dal panák, já nevím. Ale od té doby najednou to šlo se šupem. A on potom prošel představení v Ypsilonce a řekl, že to bude řešit čestně a šel rovnou prostě se léčit ke Skálovi. Byl tam 3 měsíce a za mnou přišla pak sestřička, když jsem se ho přišla vyzvednout a řekla: paní Konvalinková, vyhledejte psychiatra, pan Kaiser prostě je psychicky na tom moc špatně a není to alkoholik, ale má deprese prostě.
2: Jo.
3: Takže my jsme potom vyhledali toho psychiatra, prostě Olda začal brát léky, bylo to lepší, ale pak mu maminka řekla, že není blázen, aby bral prášky. Takže potom se to postupně tak jako vždycky někde projevilo a

0: obojí. Zakazuje i mě na oprázněná, aby si dala vínko, protože se toho bojí. A já myslím, že už bych měla někde udělat prohlášení nebo prostě soud nebo něco, aby ten bulvár přestal, aby dostal přes prsty.
1: Jasně, chápu, ono to je nesmírně náročný, já sám s tím mám zkušenost, prošel jsem si vlastně něčím podobným, takže chápu, ale zároveň vám chci říct, že nepůsobíte vůbec jako člověk, který by se tady tím náročným obdobím nějakým způsobem zpětně se k němu vracel a trápil a naopak svítíte jako sluníčko a ten váš zjev je neuvěřitelně pozitivní, tak já se chci zeptat, jak to děláte, čím to, že jste neustále takhle úsměvavá a svítivá a zářivá jako to slunce?
0: Nepouštím si zprávy, protože to opravdu nejde. A hlavně si myslím, že člověk by se na sebe měl dívat trošku z vrchu a trošku s humorem, nebrat se příliš vážně. A snažit se v každé situaci vzít to pozitivní. A z té negativní se poučit, proč se to dělo, co mu to přineslo a kam ho to díky tomu posunulo. Protože většinou se věci nedějou jen tak. Vždycky to má nějaký důvod, proč přijdou a vždycky je to nějaká zkouška, která nás má něco naučit. A já dneska zpětně vím, že mě to naučilo trpělivosti, laskavosti, moudrosti svým způsobem a dneska na to období vzpomínám spíš na to, že jsme se neuvěřitelně nasmáli, prostě jsme spolu přestavili dům, zasadili stromy, vychovali dceru a do dneška jsme kamarádi a já mu neskutečně držím palce a myslím si, že daleko víc toho pro náš národ udělal jako komik, jako herec, než to, že se o něm píše ve větší míře, že popíjí.
1: Jasně, tak to jsou prostě bulvární média, bohužel je to jejich práce, že oni zkrátka píšou a spousta z těch věcí zkrátka není pravda, jak říkám, mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
0: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, paní Konka, lidi jsou zoufalí. Od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
1: Co mi je.
0: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
1: To... Jo, takhle, jasně.
0: Takže vždycky to má, oni udělají ten titulek prostě šílený, aby to lidi koupili a pak se dočte, vlastně ničeho nedočte, no.
1: Neuvěřitelný. Je nějaká rada, kterou byste dala začínajícím hercům a herečkám?
0: Že by prostě měli po škole jít do angažma, ať třeba na oblast kamkoliv, ale jít do divadla.
1: Jo.
0: Protože to je řemeslo. Oni se musí naučit to základní řemeslo. Prostě mluvit nahlas, vyslovovat. A hlavně tím, že jsem tam byla v tom angažmá, prostě šla z jedné role, tak skutečně prostě jsem prostě se naučila všechno hodně rychle.
1: Mm.
0: A když to ty, co čekají doma na dubbing nebo prostě na nějaký film, prostě nemůžou dozrát, nemůžou prostě se naučit to, co je základ. A potom, když se dostanou někdy na jeviště, no tak nejsou slyšet.
1: Jasně.
0: Já nechápu, že teď v Karlínském divadle mají mikrofony. Když se to vždycky, teda ty...
1: No, porty.
0: Když se to vždycky uspívalo, umluvilo. Nechápu to.
1: Když vyjdou ze školy vlastně, tak radila byste jim jít teda do angažmá. A co třeba, když mají tendenci a ambici točit, co mají pro to udělat?
0: Já myslím, že teď jsou ty konkurzy, že jo,
1: že chodí
0: lidi na konkurzy. Já jsem to nepotřebovala, protože jako mě vlastně už na škole začali obsazovat, protože těch naivek bylo málo.
1: Chodilo se do divadla, že jo?
0: A chodilo se do divadla, do Plzně na mě taky jezdili, pak mě teda vlastně si pro mě přijeli z městských divadel pražských šéfrežisér, nabídl mě teda hostování a potom, když se to povedlo, angažma. Takže mě to šlo nějak jako prostě to štěstí samo. Jsem někde jako v životě měla, tak to šlo samo. Ale jako dneska se chodí na ty konkurzy, prostě to se musí.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A já mám stále ve studiu Naďu Konvalinkovou. Je nějaká role, kterou jste si ještě nevyzkoušela, třeba byste chtěla? V divadle, ať už v divadle, nebo ve filmu, nebo v dabingu?
2: Já si myslím, že jsem toho odehrála barevně opravdu hodně, ale prostě nějaká tragická role by mě velmi zajímala. I když Markéta v Dyranmatově Ulfastovi byla vlastně skoro tragická, Obvelie taky, ale ano. Prostě v tomhle věku bych potřebovala nějakou opravdu vážnou dramatickou roli. Tak potom se mi stýská.
1: Takže vy jste v divadle na Vinohradech, v divadle v Černoherním klubu, ještě někde?
2: Já hostuju v Příbramském divadle Past na myši a to roli paní Bojlové. To byla poslední role Stelinky Zázvorkový v městských divadle v Pražských, to jsem ještě zažila, takže zpěty k Stelince a taky prostě, že ředitel Příbramského divadla byl můj ředitel kdysi v městských, takže jsem tam ráda, tam hostuju.
1: Takže vy točíte, vy hrajete v divadle, dabujete, to je strašně práce. Jak vy si manažujete čas? Máte nějaký jako už po těch letech té práce líp jako zvládnutý, kdy odpočíváte, kdy pracujete a dávkujete si to nějak jako už lépe, nebo furt jedete na dřeň?
2: Nejedu na dřeň, tak nemám toho tolik zase. Jako zdá se, že by, ale má to svoje časové prodlevy. Prostě se snažím chodit na procházky ráno v 6 jdu na Petřín a prostě jdu si hodinu, půl hodiny tam, půl hodiny spát, abych se rozhejbala. Dvakrát týdně jdu teda na ten Petřín, dvakrát týdně plavu a to je vždycky ráno, protože já pak bych nezaparkovala nikdy v tom centru s autem, takže musím takhle brzy ráno. No a pak, když je volný dopoledne, tak se třeba ještě natáhnu, nebo prostě si čtu, nebo se učím, nebo prostě tak. No a potom, když je zkouška, tak musím do zkoušky, odpoledne si odpočinu před tím představením. Aha. Když je, no a když není, tak prostě já hlavně hodně si čtu.
1: A když už čtete, tak co máte ráda? Co čtete třeba teď v současné chvíli? Nebo čtete hodně jako těch scénářů, když přichází nějaký nový, tak nebo máte nějaký oblíbený?
2: Teď čtu dopředu scénáře Polaví samozřejmě, protože přišli další 5 dílů, tak jsem v napětí, protože mě se to moc líbí a moc mě to těší s tím Vaškem Vidrou tam si zahrát. A jinak jako je to všeho chuť. Jsou to většinou, ale mám, prostě nemám ráda nějaký krváky, dramata vůbec. Jo. To vůbec, to odmítám, to nechci. Ale takový prostě romány, životopisy, paní Mojsovou ráda čtu, pana Sparkse, potom, prostě romány, no.
1: Podle dostupných zdrojů vím, že vaše sestra žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Je to pravda?
2: Je to pravda.
1: Je to pravda. Skvělý. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ve Švýcarsku žije? Nebo jste vy osobně v Čechách spokojená a dokážete si představit, že byste třeba žila někde jinde?
2: Já bych nechtěla žít jinde.
1: Nechtěla?
2: Ne. Já mám ráda naši zem. Mám ráda naši řeč. Mám ráda naše lidi, i když povaha je taková sporadická, ale prostě mám to tady ráda. Do Švýcarska samozřejmě za sestrou jezdím, tam obdivuju tu čistotu. To je až někdy přehnaný. ale vím, že ona tam je spokojená, šťastná. Ona, když se tam přestěhovala, tak hned jako otěhotněla, takže přestože si tam udělala bankovní kus, tak nemohla nastoupit, že tam děti nechodí ani do školky, ani do družiny, nic takové, že až dokud se o sebe nedokážou postarat, tak maminka je doma. Pak teda pracovala v nějakém obchoďáku a pak udělala konkurs na letiště, že byla takovou tou policají, prohlížela ty kufry a tak na letišti léta. A takže já jsem díky tomu měla i slevy na letenky. A potom, teď už je jako v důchodu, ale je tam velice šťastná, spokojená, má tam 5 vnoučat, takže teď se stará o vnoučata.
1: Já tady mám otázku, jak Naďa Konvalinková odpočívá, vy jste mi vlastně odpověděla, takže umíte i ten pasivní odpočinek, že jako opravdu, že si člověk jako lehne na kanape, přečte si knížku a potom i teda aktivní odpočinek, přesně sport, nějaký plavání, tak to máte taky ráda.
2: No a v létě ráda jezdím, miluju moře, takže my se sestrou vždycky každý rok se svoláme a někam vyrazíme aspoň na 14 dní k moři. Teď jsme se vrátili z Dubaje, zaplať pánbu, že jsme tam byli v prosinci a v lednu do 6. ledna, že jsem tu Dubaj ještě viděla jako v pořádku a prostě, no je to hrůza, co se děje dneska. Svět se zbláznil.
1: Svět se zbláznil, ale vy proti tomu bláznoství vlastně pracujete, co jsem se dočetl, meditací. Je to pravda?
2: No tak já jsem si udělala reiki, všechny 3 stupně, takže v podstatě já pracuji s tou energií, kdybyste potřeboval do nějaký situace pomoc, já vám do toho pušlu reiki, aby to dobře dopadlo. Aha. A tím pádem, no prostě, jakmile někdo nemusí, jak mě volá, já třeba pošlu tu energii léčivou reiki.
1: To jsou ty reiki. No. A vy takhle to praktikujete každým dnem ráno, že si říkáte ty mantry, je to tak?
2: Ráno, ano, ráno já mám prostě takovou, jsou to mantry, který si říkám každé ráno, na každý den je vlastně jiný plamen, každý ten plamen vlastně mají na starosti jiní anděle. V úterý je to růžový plamen, plamen lásky, v pondělí zlatožlutý plamen, ve středu bílý plamen, v pátek rubínově zlatý plamen, v sobotu je to Mr. Saint Germain fialový plamen, který všechno čistí, takže když si představíte fialovou a potřebujete něco vyčistit, a vám to vyčistí, a v neděli je námořnický královský modrý plamen.
1: Je, to je krásný. Co byste takhle popřála světu, nebo říkáte reiki, co byste popřála a poslala světu takhle na závěr rozhovoru pro všechny posluchače, ať už jsou jakkoliv nastavení, cokoliv prožívají, tak co byste jim takhle popřála do éteru? Nakonec.
2: Já jsem byla v jedné škole a děti se tam učili být novináři a jeden z těch chlapečků se mě zeptal, a co byste dneska řekla svému malému já? Aha. A mi to úplně dojalo a říkám, víte co, asi bych mu řekla, aby se nebálo, že všechno má být, je jak má být a že všechno určitě dobře dopadne.
1: To je krásná rada, to vlastně se často používá, když člověk si neví rady, tak co by poradil svému dětskému já, to je nádherná rada opravdu.
2: A já bych všem přála prostě mír, to je teď myslím to nejdůležitější a pozitivní myšlení, protože tím, že budeme nadávat, že budeme myslet jako špatně, negativně, tak vlastně ta mračna ještě utužujeme. Když toho budeme posílat světlo, tak se to snad rozpustí. Já říkám každý den, že prosím o znovuzrození celosvětového míru a prosím o osvícení a požehnání všech hlav na vládních, státních a úředních místech České země a celého světa.
1: To je krásný na závěr. Mockrát vám děkuju, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Děkuju a děkuju za rozhovor. Moc jsem si to užila.
1: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česká vláda schválila navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Modernizace dálnice D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi omezí motoristy na 3 měsíce. Basketbalisté Pardubic podruhé za sebou porazili Nymburk o jediný bod. A počasí v Česku zítra postupně v celé republice velká oblačnost, k tomu déšť maxima kolem 21, na východě země kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda dnes schválila navýšení plateb za státní pojištěnce na příští rok celkem o 24 miliard korun. Po jednání kabinetu to potvrdil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za Hnutí ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a také doplnit finance, které v systému chybí. Podle premiéra Babiše ale vláda zároveň chce po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
2: Zdravotnictví určitě má rezervy z hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
0: Silničáři zahájili modernizaci dálnice D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem. Mezi 18. a 48. kilometrem mezi Novou Vsí a Lovosicemi vybudují nový systém nouzového volání. Ten současný už nevyhovuje. Práce téměř za 400 milionů korun potrvají asi 3 měsíce, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Provoz na dálnici D8 zůstane při opravě zachovaný v obou směrech. Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy, a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
0: Administrativní budova pro Bohumínskou nemocnici teď vzniká v Havlíčkově Brodě. Firma objekt postaví ve svém areálu a následně ho po částech převeze na sever Moravy. Jde totiž o stavbu celkem z 28 modulů. Hlavní výhodou je to, že budova může vznikat, i když zatím nemá vydané stavební povolení, vysvětlil technický ředitel firmy Ladislav Jancík.
4: Měsíc po vydání stavebního povolení tam bude stát budova. Zase ty moduly musíme rozpojit. Každý ten modul bude mít svoje auto, to znamená, je to na dopravě nějakých 28 aut, který pojede do Bohumína, a v Bohumíně se to zase skládá všechno dohromady.
1: Sport.
0: Basketbalisté Pardubic srovnali stav finále play-off nejvyšší domácí soutěže proti Nymburku na 2-2 na zápasy. O své výhře 101-100 přitom rozhodli v poslední sekundě. Pátý zápas série je na programu tento týden ve čtvrtek na palubovce Nymburka.
1: Počasí.
0: V noci čekáme přibývání oblačnosti, na oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a zejména v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem docela vysoké, v Čechách mezi 18 a 13 stupni, na východě republiky většinou kolem 11. A zítra přes den oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách. Během dne i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky, místy také bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od západu slábnout. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Na východě republiky většinou mezi 22 a 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 za sjezdem na Barandov vyšetřují nehodu. Na 16. kilometru blokuje část připojovacího pruhu na dálnici. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

písničkou Za 7 dní otevřela naše další pravidelně nepravidelné setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými harcovníky naší country, folku a trimské písně, budějická formace Víkend, která vznikla v roce 91 a před rovnými 30 lety se v nahrávacím studiu sešla s Michalem Tučným.

Budějický víkend s Michalem Tučným a Pavlínou Jíšovou a klasická bluegrazovka byla Monroeova Modrý měsíc s textem Honzy Vyčítala a pak hostující Pavlína solově s Růží v závějích z prvního alba téhle party, které vyšlo o rok později a jmenovalo se Někdo jiný než já. Originál přivedla na svět o 13 let dříve Emmylou Harrisová.

Další nestárnoucí bluegrazovka Blues dálnice číslo 40, tak jak i v roce 1997, nabídlo album Odechový čas. Víkend do něho nastoupil v čele se solovým Mirkem Indiánem Bartizalem, mandolinistou a houslistou Jirkou Machem, kytaristou Milanem Tripesem, benžistou Milanem Kocourem Husárikem, basistou Vladimírem Křešničkou, bicími Zdeňka Bíny a zpěvačkou Romanou Míňkovou. U nás i záhy po víkendu začal zpívat Petr Kocman a rozhodně nejvíc ji proslavil už v roce 1983 Ricky Skaggs.

Heavy Fory Blues jako asfaltový blues z největší pravděpodobností první nahrávka Petra Kocmana po odchodu ze sestavy Greenhornu. V roce 2016 se po 9leté přestávce přihlásil Víkend novou a zatím poslední kolekcí Ohlédnutí, v níž konečně nabídl i jednu z písniček, které hrál záhy po svém vzniku, Noční autobus Michala Bydžovského.

Mirek Bartizal s Víkendem a z kolekce Odechový čas výzva Nezabíjej čas. V roce 1993 ji přivedl do elitní hitparádové pětky rodák z New Jersey Clint Black pod názvem No Time to Kill.

Romana Miňková a Poznání Mirka Indiana Bartizela. Stejně jako před chvílí Nezabíjej čas, další aktuální hitparádovka. Mirek Bartizel ji v onom roce 93 vybral z čerstvé sklizně tehdy populárního Johna Andersona, v níž mu vítr přinášel vzpomínky na indiánský kmen Seminolů, původně žijících na Floridě.

Mirek Indián Bartizal a jeho připomínka dávné spolupráce s Michalem Tučným. Dojemná i varující otázka Zdeňka Rychíře, jak chcete žít bez koní. Ze zatím posledního alba, který Víkend připravil v roce 2016 v sestavě Indián, Tomáš Berka, Roman Bizon Pacholík, Mirek Kudrna Kučera a Romana Miňková.

Ráno ze zpěvníku rodinné dvojice The Jazz s Romanou Miňkovou na závěr dnešního setkání s Budějickým víkendem. U jeho školébky stáli před 31 lety Tonda Hlaváč, Viktor Porkrystl, Milanové Tripes a Husárek, Zdeněk Bína a Mirek Indián Bartizal. Teď se vám ještě Jirka Mach přizná, že večeří raději sám, a já vám poděkuji za dnešní společnost, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede v červenci na summit Severoatlantické aliance. V Ústí nad Labem začala očekávaná oprava Žukovovy ulice a počasí zítra postupně v celé České republice velká oblačnost, k tomu déšť, maxima kolem 21, na východě republiky kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda dnes nerozhodla, zda pojede na letní summit NATO i prezident republiky Petr Pavel. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Prezident s vládou se o tuto cestu dlouhodobě přou. Vláda naopak schválila, že prezident povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN v New Yorku.
3: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
4: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
5: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obranu schopnost.
3: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří třetinu příjmů zdravotních pojišťoven. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Český armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl příští rok v létě zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura dnes podepsala dohodu, která České republice zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
6: Posádku musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
7: Ta posádka je 4členná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
6: Aleš Svoboda by se měl stát naším druhým astronautem v historii po Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Žukovova ulice na Ústeckém Střekově je kvůli opravám půl roku zavřená. Řidiči musí jet objížďkami. Ulice vede průmyslovým areálem bývalé Setuzy a stoupá kolem obytných domů. Zakázku téměř za 47 milionů korun provede firma Eurovia, říká její mluvčí Iveta Štočková.
8: První etapa bude probíhat do konce srpna a poté navážeme druhou etapou, která by měla skončit do konce roku. Odstraňujeme původní vozovku frézami a nákladními vozy. Budeme opravovat i odvodnění vozovky.
0: Sport.
2: Česká tenistka Kateřina Siňaková zůstala po deblovém titulu z prestižního Roland Garros světovou jedničkou. Jakub Menšík díky účasti v semifinále mužské dvouhry poskočil na 17. pozici. Nejlepšími Čechy v singlovém pořadí jsou 17. Jiří Lehečka a 10. Karolína Muchová.
0: Počasí.
2: V noci čekáme postupně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a hlavně v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni, na východě republiky kolem 11. A zítra přes den velká oblačnost, oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách, během dne také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maxima zítra mezi 17 a 22. stupni, na východě České republiky většinou mezi 22 a 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Prachaticku v úseku hlavního tahu číslo 4 Strážný Nová Hloužná v noci pokračuje práce údržby. Počítejte tam s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, moji nebo naši milí, a hned z kraje se dnes omlouvám, že to dnešní divadlo bude asi víc osobní než jindy. Ostatně ono to jinak ani nejde, když naším hostem je herec, který i po dlouhých kolik 17 letech tolik chybí českému divadlu, rodině i přátelům. Charizmatická postava českého jeviště, nepřehlednutelný a v jistém slova smyslu dodnes všudy přítomný. Zkrátka pan Boris Rezner.

0: vrchl mi, sotva ses dobře lovit naučil. Sotva ses dobře lovit naučil.
1: Takhle si pěkně, družně a pospolu v jedné inscenaci pražské komorní violy zaspívali pánové Jiří Štěpnička a Boris Rezner. Nakonec je to další důkaz toho, co Boris opakoval svým studentům. Herec je klaun, mim, zpěvák, akrobat, recitátor a hypnotizér a nejlépe všechno v jednu chvíli nebo všechno najednou. V roce 2001 slavil své padesátiny v toboganu Tomáše Slámy společně s dalšími hosty a kamarády. Nechyběli mezi nimi třeba grafik a malíř Jiří Andrle nebo historik umění profesor František Dvořák a taky jeden z nejbližších Borisových kolegů a přátel nejen z divadelní šatny.
2: Tady na jedné stránce píšeš, v Klatovech jsem se naučil jako malý kluk od Pavla Landovského jezdit na motorce. Měl javu 380. Tak má vypadat správný mužský, řekl jsem si. Má být vysoký a mít motorku. Jak to vidíš dneska po letech? A jak vidíš Landovského po letech?
3: No, stejně. Je to, já s tou knížkou docela souhlasím, jo. Já už jsem jí dlouho nečet, samozřejmě. Asi dneska, kdybych si ji přečet, tak se trošku budu stydět, ale... Souhlasím s tím, protože chlap má mít motorku a má být vysoký a má imponovat samozřejmě v první řadě a ten Pavel, všichni ho známe, že jo, jaký to je typ člověka a to byla taková zvláštní, tenkrát historka mě bylo, já byl v páté třídě, kolik to je let, 12 nebo tak nějak, 13 a tenkrát on byl v angažmá v Klatovech, že jo, s mojí mámou a nějak přišel za mojí matkou a říkal, hele Jarmilo, půjč mi toho kluka, on se potřebuje naučit jezdit na motorce, teďka to je důležitý, že má jedničky, to je, není tak důležitý a takhle neformálně, no a opravdu mě posadil na tu javu a učil mě jezdit, jo, a mě to příšerně imponovalo. Ono to má něco společného s tím, co jsi říkal na začátku o těch soubojích a o těch klucích, jak šermujou a prostě moji hrdinové byli kapitán Nemo a D'Artagnan. To byli moji hrdinové, to byli moji kvalitní hrdinové a pak hlavní postavy z knížky pana Branalda Dědeček automobil. Tyhle ty chlapy, který prostě malí Češi, který dobili svět, jo, to pro mě byl ideál. A tenkrát ten Pavel svou neformálností a svým přístupem k životu a mě bylo 13 a já jsem nevěděl nic o pohlaví, samozřejmě nic. A on se mnou bavil takhle prostě, jako kdybych byl stejně starý jako on.
2: Ale on možná o tom taky nic nevěděl, akorát to tak hrál.
3: Já myslím, že on v té době už o tom velmi dobře věděl. Ale nějak vycítil, že tenhle ten kluk, chlapec, potřebuje takovouhle prostě chvilku pevný ruky a chlapství vedle sebe, aby to potom někdy mohl. My jsme se pak strašný léta neviděli. Já jsem vyštudoval tu Damu, že jo, a když jsem byl na Damu, tak jsem chodil do toho Činohráku se dívat, protože pro nás to v té době bylo posvátné divadlo. V těch 60. a potažmo začátkem 70. let. A já jsem jednou přišel, já nevím, co se to hrálo, a přijdu za ním do šatny, to už jsem byl dospělý, už jsem byl chlap, že jo, tak bylo mi 20. A on, nazdar, co dělá máma? A takhle jsme se bavili, jako kdyby jsme se viděli včera. Jo, takže my jsme k sobě měli takovej vztah, nemuseli jsme se příliš objímat, nemuseli jsme se příliš vídat, ale když jsme se viděli, tak jsme se k sobě chovali takovýmhle způsobem a on byl jeden z chlapů, když to slovo řeknu v uvozovkách, který jsem svým způsobem obdivoval.
2: Citace z knížky Souboje Borise Reznera. Sám cítím, že s někým mi to na jevišti jde, s někým mi to něco říká a s někým mě to povznáší. S Janou Prajzovou a s několika dalšími kolegy. Je to víc než přátelství, než láska. Řeč je nejen o Janě Prajzové, ale řeč je také o Františku Němcovi, kterého srdečně zvu na pódium. František Němec.

0: Františku, máte tady místo. Já, škoda, že v rozhlase není vidět takové to herecké objímání jednoho herce od druhého. Já jsem chtěl jenom Borisovi Reznerovi, že se zabývám také herecím, ukázat jeho základní postoj na divadle. Františku, dívejte se, to je tohle, to, co ten Boris umí v každé postavě. Akorát, že já tak hezky nevypadám. Tak, co to teda, pánové, Františku a Borisy, je, když tato spolupráce, o které mluví Boris, není přátelstvím ani láskou, je to něco víc? Jak byste to tedy charakterizovali?
1: No, možná je to trochu složitější, ale pokusím se to říct stručně a jednoduše. Je to rozhovor dvou duší. Je to rozhovor dvou duší.
0: Jakou úlohu při tom rozhovoru hraje intuice, emoce? Odprostíme se od toho, že tady je dramatický text, je tady text básníka nebo autora, dramatika, ale herec do toho přináší ještě něco víc než poselství samotného autora.
1: No, zase, jak říkám, souvisí to trochu s tou duší, protože je v tom i určitá tělesnost, samozřejmě, a všechna ta lidská chemie, která se tak těžko postihuje, víte? Ono se to dá těžko pojmenovat. Co to je? No, já mám proto jediný, teda jak jsem, už zase tady nechci mlátit slámu.
0: Ne, to ne, to by...
1: To bych si ani nepřál,
0: teda pěkně prosím.
1: Ne, měl jsem na mysli tu prázdnou slámu příslovečnou. Ale tak to nějak je. Samozřejmě, že když vznikne mezi kolegy přátelství, takový to obyčejný lidský přátelství, jakože mezi Borisem a mnou, troufám si tvrdit a stvrdit, že vzniklo takové přátelství, tak pak je to samozřejmě všechno snaží. Ty duše skutečně spolu rozmlouvají.
2: Víte, já to můžu, promiň, Františku, já to můžu dokumentovat na jaksi takovým divadelním zážitku. Tady padají mikrofony, jenom aby věděli posluchači.
0: Těžko se hovořit vážně o divadle, když najednou přijde i Němec, začíná pokukovat o absolvenové. No tak... Těžko se mě to bude vést, ten rozhovor.
2: Já to velmi krátce se budu snažit postihnout z té herecké stránky. Já jsem přišel do Prahy a měl jsem za sebou samozřejmě, troufám si tvrdit, úspěšný leta v Liberci. A my jsme se s Františkem samozřejmě vůbec neznali. Já ho znal, že ho, z televizní obrazovky, neboť on už byl v té době slavnej a obdivoval jsem ho a samozřejmě jsem mu lehce záviděl. Ale zároveň jsem mu to přál, protože jsem ho, nebo považuji ho za velkýho herce. A já jsem přišel prostě do Prahy a po jisté době jsme spolu byli obsazeni do jedné hry, která se jmenuje Maškaráda. A já jsem dostal roli Arbenina. V podstatě neoprávněně, neboť mě bylo 27 a tuhle roli hrávají tak už charakterní herci kolem 50 a mě bylo tenkrát 27. A František tam hrál poměrně malou, leč velmi významnou roli neznámýho, který ho celou dobu sleduje, toho Arbenina, jeho životní pády, a pak si to s ním na konci vyřídí, neboť on způsobí ten Arbenin způsobí jeho pád. A nastala taková zvláštní situace, že ten František, aniž by cokoliv dával najevo, mě tu roli dotvořil, protože věděl, že samozřejmě potřebuju pomoc v novém prostředí, s novýma kolegama, v novém divadle, a ty duše se tak nějak potkaly, a aniž bychom si cokoliv řekli, nebo aniž by on přišel, hele, já bych ti, a já bych vás, tenkrát jsme si vykali ještě, tak a on si možná ani neuvědomuje, ale mě strašně pomohl svým postojem, tím, že hrál tu roli, která byla takzvaně poslužná, a on mě tu roli zved ještě vejš, než já jsem byl schopený vůbec někam dostat. A to mě strašně utvrdilo v tom, že on je za prvé vynikající herec, ale za druhý výborný člověk, který ví, v kterou chvíli jak třeba pomoct, nebo jak se dostat k sobě, aby to divadlo fungovalo dohromady.
1: Pravda taky je, že my jsme to se snažili, ten proces zbližování v zákulisí dost urychlit.
2: To je pravda.
3: Divadelní Divadlo pro vaše uši.
0: Pane profesore, vy jste dělal velké tahy s Františkem Tichým po restauracích, hospodách, kavárnách, vernisážích. Proč ten svět divadla je tak vzrušující pro výtvarníky a proč je vzrušující i pro vás, pro výtvarného teoretika, který to sleduje, to dění?
4: No, je inspirativní samozřejmě tím, že jsme svědky tvoření. Podívejte si, když malíř namaluje obraz, když maluje obraz, tak si může udělat pauzy, může si říct, dnes mě to nebaví a vrátím se k tomu zase někdy, až budu mít náladu. Herec, jak vystoupí na jeviště, nastaví svoji kůži a prostě my, mohu to říct i jaksi pejorativně, my se těšíme tím, jak on tam trpí a co prostě musí prožívat, když tady ze sebe musí louskat text, sledovat režisérův plán, tvořit roli, která je pokaždé jistým způsobem jiná, poněvadž jsme lidé, kteří neustále jsou ovlivňováni všem možným kolem nás a ten herec musí tu roli odevzdat. Abychom neutíkali daleko, zde přítomný Jiří Andrele představuje právě tento druh tvorby, že dovede do svého díla promítnout, co zažil a co současně utváří podle svého prožitku.
5: A navíc musím teda jaksi říct, že přátelé, já s váma hluboce cítím, protože já jsem na divadlech celého světa 8 let, mě to bylo souzeno, trdloval jako mim Černého divadla. Já vím, co to je okno. A dovedete si představit, když mám mim, který přijde na jevišť, mně se to stalo v Berlíně, a udělá 3 kroky a najednou kouká do toho divadla. A co mám vlastně dělat? To je horší možná, než když má okno herec činoherní.
2: To je pravda, protože tam není text, že jo, v té pantomimě.
5: No, tak... Já vidím, že se do dneška probouzím strašnýma snama, že mám okno, nebo že jsem nestih představení. 8 let je dlouhá doba.
0: Boris jednou málem také nestihl, jo, zůstal viset na Nuselském mostě, nemyslím jako, že dole takhle směrem, ale v té zátpě, kdy jste se zapotili na jevišti, buď že odešel text, nebo kolega zapomněl text, anebo vzniklo nějaké nedorozumění díky třeba technice, takový váš...
2: Já si teď nespomenu na úplně konkrétní zážitek, teď se to v poslední době bohdá nestalo, ani mě, ani mým kolegům v divadle. Ale pamatuju si v Liberci, když jsme hráli Sedm noci svatojánské.
6: No počkej, taky nehrajem furt spolu, že jo? Já nevím, co ty hraješ jinde.
0: Františku, pak to musíš připomenout. No, musíš
2: ale na takový šokující zážitek, já nejsem oknář příliš velký a když se něco stane, tak já celkem si jako poradím nějak, jo? Zatím teda. Ale v Liberce jsme hráli Sedm noci svatojánské, já hrál Demetria, jedna kolegyně tu Helenu, že, který jsme do sebe zamilovaný, puk nás uspal, my spíme, nad náma se odehrává jiná scéna, pak on se probudí rázem a zamiluje se rázem do té druhé holky, že o tom je jaksi milenecký vztah ve Sedm noci svatojánské. Já jsem se probudil, ta Šajtková přede mnou stála a já jsem věděl, že mám takovejhle monolog, takovou repliku a jediný, co jsem si vzpomněl, je, že se jmenuje Helena. Jinak vůbec ten popis té lásky nebyl a já jsem podle staré divadelní zásady věděl, že nesmím být ticha, tak jsem řekl, Heleno, tvé oči, které na mě upřeně hledí, i tvé ruce, které snaží hladit se mé, a teď jsem si vymýšlel, věděl jsem, že jsem zamilovaný a že se jmenuje Helena. To bylo jediný. A teď jsem byl schopen mluvit půl hodiny, tyhle bláboli. A ta kolegyně na mě takhle koukala, koukala mi do té huby, co se to tam rodí. A naštěstí asi během minuty mě tu pusu ucpala a odvedla mě pryč prostě, ale tak to bylo strašný. To člověk chce spáchat sebevraždu, zhubne o 5 kilo, je mokrej až tedy tam, že? A je to příšerný zážitek a nepřeju to nikomu, je to hrozný.
0: Františku, ta tvoje reakce na Borise?
7: Já nechtěl Borisovi připomenout, že jsme ne vlastní vinou vytvořili takovou pauzu v představení Marie Stuartovny, kdy vycházíme na jeviště z orchestřiště a protože samozřejmě dveře v tom hradu londýnským jsou z Papundeklu, tak se tak jako lehce otvírali. A aniž jsme o tom věděli, tak nějaký horlivec je zajistil vohnutým hřebíčkem.
2: Aby se neotvírali.
7: Aby se neotvírali sami od sebe, bezděčně. A až já jsem ten první, který ty dveře otvírá, tak jsem za ně vzala nic, nešli otevřít. A tam už dohrála hudba, nastalo ticho, a to je najvyšší, to vždycky signalizuje, že něco... Buď přijde bouřka, nebo smrt, že jo? Žádnou jinou postavu, tak velká pauza, jak se neavízuje. A prostě jsme ty dveře, já to netušil, že tam je ten hřebíček, který zajišťuje ty dveře, no tak jsme museli zase běžet z toho orchestru, víte, normálně do portálu.
2: Oběhnout půlku divadla v podstatě.
7: Oběhnout půlku divadla, protože ty velký divadla, ty vzdálenosti jsou tam velký a... Teď jsme do té nastalé pauzy, že jo, tak no nic. Tak to bylo taková, nedávno takové žertí.
2: To je vlastně pravda, protože
7: kolegové z techniky vyvedli.
2: Vznikla taková situace, že my jsme to bylo dupání, že jo, to je v civilu člověk, úplně bez role, a pak se dostane do toho portálu a vleze na to jeviště a dělá, že to tak mělo být, ještě ano. Ke všemu, že jo. Že ta pauza něco měla znamenat. To byl ten moment.
7: Zas vstoupí do té iluze.
2: Ano, do té lži.
0: Já se jenom bojím, abych v poslední době, co vidím, abych neříkal, to je divadlo plný pauz.

0: miloval a mikrofon zase na oplátku měl rád Borise. Kolik jen bylo těch velkých dramatických rolí, ať už v dramatizacích, rozhlasových hrách nebo rozhlasových četbách. Když jsem připravoval to dnešní divadlo, nevědomky jsem se přistihl, že poslouchám Stendalova Červeného a Černého, Borise jako Juliana Sorella, a mám pocit, že ho přece musím zítra někde potkat nebo už večer s jeho charakteristickým velkým gestem na jevišti Národního divadla. Tak životný a přítomný je pro mě jeho hlas. No, řekněte sami, co jiného už dokazuje, že silné a působivé herectví nestárne, neumírá a zůstává stále moderní.
1: Ve Verrier našel Julián faráře Šélana zaměstnaného stěhováním. Byl nakonec opravdu sesazen. Na jeho místo nastoupil vikář Malon. Julián dobrému faráři pomáhal balit a přitom ho napadlo napsat Fukému, že neodolatelná náklonnost, kterou cítí pro svatý úřad, mu zpočátku bránila přijmout jeho laskavou nabídku, ale že byl právě svědkem takové nespravedlnosti, že by pro něj bylo asi prospěšnější, kdyby se kněžskému povolání nevěnoval. Pokládal za velké chytráctví, použije-li sesazení verierského faráře k tomu, aby si nechal otevřená zadní dvířka a mohl se vrátit k obchodu s dřívím, kdyby v něm nízké opatrnictví zvítězilo nad sklonem k hrdinství.

Kdyby měl Julián jen trochu zkušenosti, byl by si mohl druhého dne blahopřát k účinku své cesty do Verrières. Jeho nepřítomnost způsobila, že paní de Renal na jeho neobratné chování úplně zapomněla. K večeru dostal střeštěný nápad. Sotva usedli v zahradě, přiblížil Julián, nečekaje ani, až se úplně setmí ústa k uchu paní de Renal. A nedbaje nebezpečí, že ji může kompromitovat, zašeptal. Milostivá paní, dnes v noci ve 2 hodiny přijdu k vám do pokoje. Musím vám něco říci. Julián se chvěl úzkostí, že jeho žádost bude odmítnuta. Úloha svůdce ho nesmírně tížila. Paní de Renal skutečně odpověděla na Juliánův nestydatý návrh s nepředstíraným rozhořčením. Zdálo se mu, že z její stručné odpovědi vycítil pohrdání. Jisté bylo, že v tiché, překotně zašeptané odpovědi uslyšel slovo fuj. Pod záminkou, že chce něco říci dětem, odešel zhrzený Julián do jejich pokoje. A když se vrátil, sedl si k paní Dervilové, co nejdál od paní de Renal. Tím se však připravil o možnost vzít jí za ruku. Proč jenom nemohu přijít na nějaký obratný tah, uvažoval, který by přinutil paní de Renal, aby znovu opětovala mé výmluvné projevy něžnosti. Vždyť ani ne před 3 dny se zdálo, že je již má. Julián byl zoufalý, že se mu plán nedaří. Ale nic by ho nebylo přivedlo více do rozpaků než úspěch. Když se o půlnoci rozešli, namlouval si ve svém pesimismu, že jím paní Dervilová velmi pohrdá a že na tom pravděpodobně není lépe ani s paní de Renal. Julián byl velmi rozmrzelý. Cítil se hluboce ponížený a nemohl usnout. Nechtěl se smířit s myšlenkou, že by se měl svého plánu vzdát. Lámal si hlavu až do naprostého vyčerpání, aby vymyslel nějakou důmyslnou lest. Ale každý plán se mu hned v zápětí zdál nesmyslný. Byl zkrátka velmi nešťasten, když na zámeckých hodinách odbíjeli 2 hodiny. Jejich zvuk ho probral z truchlivých myšlenek. Ano, nadešla chvíle zkoušky. Poprvé od chvíle, kdy paní de Renal učinil svůj opovážlivý návrh, si na něj znovu vzpomněl. Řekl jsem jí, že přijdu ve 2 hodiny, řekl si vstávaje. Možná, že jsem neskušený a hrubý, jak se sluší na selského synka. Paní Dervilová mi to dala dosti jasně najevo, ale aspoň nebudu slabochem. Julián mohl být skutečně hrdý na svou odvahu. Jakživ si nečinil větší násilí. Když otvíral dveře, třásl se tak, že pod ním kolena poklesla a musel se opřít o zeď. Byl bez střevíců. Nejprve se tiše přikradl ke dveřím pokoje pana de Renal. Slyšel ho, jak uvnitř chrápe. To jej mrzelo.

Teď už neměl výmluvu, abych paní Drenal nešel. Ale bože, co tam bude dělat? Neměl žádný plán. A i kdyby nějaký měl, nebyl by schopen jej ve svém rozrušení provést. Když vešel do úzké chodby, která vedla k pokoji, paní Drenal trpěl tisíckrát víc, než kdyby se ubíral na smrt. Chvějící se rukou a se strašným lomozem otevřel dveře. Pokoj byl osvětlen. Na krbu hořela noční lampička. To byla další komplikace, s níž nepočítala. Když ho paní Drenal uviděla, vyskočila z lůžka. Nešťastníku, zvolala a zahrnula jej přívalem výčitek. Oba byli zmateni. Julián na její lamentace odpověděl pouze tím, že se jí vrhl k nohám a objal jí kolena. Tvrdá slova paní Drenal se jej dotkla tak, že se rozplakal.

Když za několik hodin vyšel Julián z pokoje paní de Renal, neměl už, řečeno románovým slohem, čeho si přát. Lásce, kterou vzbudil, a neočekávanému dojmu, kterým na paní de Renal zapůsobili jeho slzy, děkoval za vítězství. K němuž by mu nebyla dopomohla žádná nemotorná taktika. Ale byl stále obětí podivné pýchy. A i v těch nejsladších okamžicích si namlouval, že hraje úlohu muže zvyklého svádět ženy. Místo, aby vnímal smyslové vzněty, které vzbuzoval, myslel stále jen na povinnost. Bál se, že by se navěky zesměšnil, kdyby popustil úzdu svým citům. Paní de Renal si počínala jako smyslu zbavená. Byla přesvědčená, že je bez milosrdenství odsouzena k věčnému zatracení a myšlenky na peklo se snažila přehlušit nejvášnivějšími polibky. Zkrátka nic by nebylo chybělo ke štěstí našeho hrdiny, aniž hnoucí citovost ženy, která se mu právě oddala, kdyby se z toho dovedl těšit. Pane Bože, být šťasten, být milován, je pouze toto? Bylo první myšlenkou Juliánovou, když se vrátil do svého pokoje. Byl překvapen a zmaten jako člověk, který právě dosáhl toho, po čem toužil.

Když se Julián u snídaně opět setkal s paní de Renal, jeho chování bylo mistrovskou ukázkou opatrnosti. Za to paní de Renal se nemohla na Juliána podívat, aniž by se nezarděla, až po uši. A nemohla vydržet ani okamžik bez pohledu na něj. Uvědomovala si svůj zmatek, ale pokusy jej utajit její rozrušení jen zdvojnásobovalo. Julián na ně však pohlédl za celou dobu trvání snídaně pouze jednou. Paní de Renal se zprvu obdivovala jeho opatrnosti, avšak když viděla, že se spokojil s jediným pohledem, zneklidněla. Že by mě už nemiloval? Uvažovala. Ach, jsem pro něho příliš stará. Je mi přece o 10 let víc než jemu. Když odcházeli z jídelny do zahrady, stiskla Juliánovi ruku. Byl překvapen tak nezvyklým projevem lásky a vášnivě se jí zahleděl do očí. Ten pohled paní de Renal sice utěšil, ale nezaplašil veškeré její obavy. Její manžel při snídani nic nespozoroval. Ale jinak tomu bylo u paní Dervilové. Ta byla přesvědčena, že paní de Renal už co nevidět Juliánovi podlehne. Po celý den s naléhavostí upřímného přátelství dělala narážky, jimiž se snažila nejhoršími barvami vylíčit nebezpečí, kterému se její sestřenice vydává. Paní de Renal však toužila potom, aby zůstala s Juliánem o samotě. Chtěla se ho otázat, zda ji ještě miluje. Přes vrozenou laskavost by byla málem dala několikrát své přítelkyni na srozuměnou, že jí překáží. Večer v zahradě to paní Dervilová zařídila tak obratně, že seděla mezi paní de Renal a Juliánem. Paní de Renal se v duchu kochala představou, jak stiskne Juliánovi ruku a přitiskne na ní své rty, a teď na něj nemohla ani promluvit. Tato překážka jen zvýšila její rozechvění. Odešla velmi brzy ze zahrady do svého pokoje, ale nemohla netrpělivostí vydržet. Přikradla se k Juliánovým dveřím a naslouchala. Přes nejistotu a vášeň, která jí zmítala, se však neodvážila vejít. Služebnictvo ještě nespalo, proto se z opatrnosti vrátila do pokoje. 2 hodiny čekání byly pro ně 2 staletími muk. Ale Julián byl příliš věrný tomu, co nazýval svou povinností, než aby nevykonal bod za bodem, co si předepsal. Když odbyla 1 hodina, vyklouzl tiše z pokoje, přesvědčil se, že domácí pán tvrdě spí, a vstoupil k paní de Renal. Této noci nalezl u své milenky více štěstí, neboť nemyslel tak vytrvale na svou úlohu. Také mu dodávalo jistoty to, že paní de Renal mluvila o svém věku. Ach, je mi o 10 let více než vám. Jak mě můžete milovat? Opakovala mu bez nějakého zvláštního záměru, jen proto, že jí to skličovalo. Julián sice nechápal její žal, ale viděl, že je upřímný. A zbavil se tak skoro úplně strachu, že se zesměšní. Po několika dnech byl Julián stržen temperamentem mládí, šíleně zamilován. Je opravdu, říkal si, andělsky dobrá a ze všech nejkrásnější. Když paní de Renal nabyla tolik klidu, aby mohla uvažovat, divila se, že takové štěstí vůbec existuje a že o něm neměla ani tušení. Ach, říkala si, kdybych byla Juliána poznala před 10 lety, kdy jsem byla ještě hezká. Julián měl docela jiné myšlenky. Jeho láska byla vlastně jen ctižádostí, radostným vědomím, že se jemu, chudému, nešťastnému a opovrhovanému tvoru oddala tak vznešená a krásná žena. Ve chvílích, kdy zapomínal na svou ctižádost, obdivoval se nadšeně dokonce i kloboukům a šatům paní de Renal. Nemohl se nasytit rozkoše, kterou mu působila jejich vůně. Otvíral zrcadlové dveře její skříně a obdivoval se po celé hodiny kráse všeho, co tam viděl. Prohlížel si s rozzářenýma očima šperky a prádlo, které den před svatbou dostává nevěsta do výbavy. Paní de Renal jej přitom sněžným úsměvem na rtech pozorovala. Za takového muže jsem se měla vdát, myslela si. Jakou má vášnivou duši, jaký nádherný život bych měla po jeho boku. Za to paní Dervilová byla zoufalá nad tím, co správně uhodla.
A když viděla, že její rozumné rady jsou ženě, která v pravém slova smyslu ztratila hlavu, jenom nepříjemné, odjela z Verži bez udání důvodu. A paní de Renal se jí na něj raději ani neptala. Prolila pro ně několik slz, ale brzy se jí zdálo, že se její štěstí ještě zvětšilo. Po odjezdu přítelkyně bývala skoro celý den s milencem sama.

Už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jeden pořad, jedno divadlo pro vaše uši nám rozhodně nestačí k tomu, abychom v úplnosti představili výjimečný talent Borisa Reznera. Už teď vím, že s jeho uměním se tady nepotkáváme naposledy. Na to je těch stránek Borisových scénářů v rozhlase příliš mnoho. Ano, asi nejvíc mu slušely nejenom ty jeho postavy svůdců nebo romantických milovníků, ale co třeba takový Molierův Lakomec. V posledním roce Borisova života bylo to parádní rozloučení, opakovaný potlesk vyprodaného hlediště, stejně jako jeho Cyrano. Jenomže na finále to bylo ještě příliš brzy. Škoda. Ale místo plané lítosti teď poděkujme třeba i za Borisova malíře Caravaggia z dramatizované četby Krev na paletě. Další z důležitých a krásných kamínků v mozaice velkého talentu se jménem Boris Rezner.
2: Caravaggio, to bude mazal žebra.
3: Chtěla bych, aby byl velkým umělcem.
4: Rozdávej radost.
5: Caravaggio, Caravaggio.
4: Jej na zřeteli konec.
5: Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio.
2: Jenom pravé.
4: Barva je příliš jasná. Jako krev. Nechci krev na paletě.
6: Z temné předsíně domu svého mistra vyšel 16-letý mladík. Oslnili ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamžik se zastavil na zápraží, jako by zaváhal. Pak se hluboce nadechl, vzdorovitě pohodil hlavou, levící se vřel kufřík, až v něm štětce a barvy zachrastily, a rázně vykročil do Milánské ulice.
7: Tenhle okamžik jsem si představoval už dávno. Konečně svoboda. Volnost. Život. Do Benátek? Do Říma? Ne. Nejdřív domů. Vidět maminku.
6: Když před 4 lety, na jaře roku 1584, přivedl 11-letého Michelangela Merisiho jeho starší bratr Batista k mistru Petercánovi, byl chlapec jako u vytržení. Dlouhá cesta a ruch velkého města, do něhož přišel poprvé, ho zdaleka tak nevzrušili jako obrazy, které mu malíř ukázal ve své dílně. Bohatost barev a vznešené postavy světců a andělů zapůsobily na něj takovým dojmem, že když konečně večer ulehl na lůžko v přístěnku, jež mu mistrova žena vykázala, dal se do pláče.
7: Padla na mě úzkost z beznaděje, že se nikdy nenaučím namalovat tu krásu tak jinou, než jsem si představoval. Co byl proti tomu můj obrázek Krav na pastvě nebo Mančinky, na který jsem byl tak hrdý? Každý, kdo ho viděl, hned poznal sousedovic děvče.
6: Signor Fermo Merisi měl pochopení pro nadání svého syna. Sám jako majordomus Marquise da Caravaggio rozuměl umění a rozhodl se na přímluvu starého Felluniho dát Michela vyučit v Miláně. Záhy na to však zemřel. Smutek nad jeho smrtí jakoby potlačovalo zvědavé očekávání.
7: Ale teď jsem poznal, že je jiné kreslit děvče sedící přede mnou u potoka na kameni, než zobrazit anděli a svaté jen podle představy, jak maluje mistr Petercano.
6: Sklíčenost mladičkého Michelangela netrvala dlouho. Chodil s mistrem do chrámu, kde Petercano maloval. Obdivoval se jeho zručnosti, zkušenosti v míchání a nanášení barev a rychlosti jeho práce. Tíseň zvolna ustupovala zápalu pro malířství. Sledoval každý mistrův pohyb, jako by chtěl do sebe vsát jeho umění. Chytal útržky rozhovorů svého učitele s jeho přítelem, slepým malířem Lomacem, o Leonardovi, Rafaelovi a Tiziánovi, o jejich příkladu, který nikdo nepředstihne. Když jednou Lomaco vykládal o poslední večeři, kterou Leonardo da Vinci vytvořil zde v Miláně, učedník se nezdržel a dychtivě se vyptával na obraz. Starý Lomaco, potěšen zájmem, se nabídl, že chlapci obraz ukáže.
7: Netušil jsem, že lepšího průvodce a vykladače bych nenašel v celé diecézi. Giovanni Paolo Lomazzo znal slavný obraz Leonardův do každého detailu. Sám před více než 20 lety maloval jeho věrnou kopii, která zdobí jídelnu kláštera della Pace. Když jsme v doprovodu mnicha vstoupili do prostorného refektáře a můj zrak padl na průčelní stěnu, kde jsem čekal zázrak, pocítil jsem prudké zklamání. Místo očekávané nádhery bylo vidět jen nejasné obrysy malby se zašlými barvami. Na ostatních stěnách byly jiné obrazy, všechny jako živé.
8: Snad si překvapen, čekal si asi víc. Nediv se, že obraz je zašlý, stěnou prosakuje vlhkost, která jej ničí. To však jeho velikosti neubírá. Obraz je báseň, kterou vidíme, říkal Leonardo da Vinci. Jako báseň nebo knihu nemůžeš přečíst jedním pohledem, nýbrž musíš číst větu za větou, slovo za slovem, abys poznal děj nebo myšlenku, tak ani obraz neobsáhneš a nepochopíš, když se na něj jen letmo podíváš. Každé dobré dílo má myšlenku, kterou k tobě mluví. Ty jí máš porozumět a jako budoucí malíř jí musíš umět sdělit tak, aby jí divák pochopil. A nezapomeň, i prostý divák. Díváš se na poslední večeři Ježíšovu s apoštoly. Na stole zbytky jídel, nedopité poháry. To je úvod do prostředí, detail k dokreslení. Na první pohled však poznáváš, že nejde o obvyklou večeři, že se zde děje něco mimořádného, neobvyklého, něco, co všechny rozrušilo, všechny, kromě hlavní osoby, Krista. Je to chvíle, kdy Ježíš uprostřed klidné večeře vyřkl slova: jeden z vás mě zradí. Ano, jeden z vás, kteří zde sedíte, teď u tohoto stolu, jeden z vás je zrádce. Hrozné obvinění. A zde vidíš, jak všichni dohromady a každý zvlášť za sebe na ně odpovídá. To je myšlenka obrazu. Začátek dramatu, které vyvrcholí ukřižováním na Golgatě.
7: Bylo neuvěřitelné, jak starý mistr dokázal mluvit o obraze, který neviděl. Chvíle mi se mi zdálo, že nestačím sledovat výklad a vnímat scénu. Avšak slepý Lomazzo pokračoval, jak Leonardo provedl svou myšlenku. Uprostřed, v čele podélného stolu sedí Ježíš. Klidný, smírně skloněnou hlavou a rukama rozprostřenýma na stole. Právě promluvil. Víc nemá co říci. Apoštolové, ti nejbližší u něho, Jakub a Jan, se v úleku od něho odklonili. Již zde je vyjádřeno, že Ježíš začíná být od nynějška sám. Učedníci, na každé straně stolu 6, jsou ve skupinkách po třech. Každá trojskupina je samostatná, v sobě ucelená a přece harmonická s celkem. Petr, ten třetí po pravici, pobízí Jana: zeptej se, kdo zradí. Na ostatních vidíš rozhodné: já ne. I když se nahlas ptají: zdali já, pane?
8: A kde bys hledal Jidáše, toho skutečného zrádce? Myslíš někde v pozadí, stranou, na konci stolu? Tam jej malíři, kteří poslední večeři malovali, dosud vždy umísťovali. Ne však Leonardo. Jidáš zde sedí druhý po pravici Krista, přímo vedle Jana, na bližším místě než Petr, který sedí až za ním. Leonardo tím říká: zrada je mezi nejbližšími, tím je větší a těžší. Dívej se, jak je ten Jidáš přece odlišen. Jedině jeho obličej je ve stínu. Jen on, ač v trojskupině s Janem a Petrem, je sám. Jen on mlčí.
7: Na pokažené stěně jsem však těžko rozeznával tváře apoštolů. Pak Lomazzo odpovídal na mé otázky. Leonardo maloval poslední večeři plné 3 roky. někdy neodložil štětec od rána do setmění. V ty dny zapomínal na jídlo a na všechen svět kolem sebe. Jindy zase přišel, díval se, pozoroval, přemýšlel a zase odešel. Nebo štětcem jen něco málo poopravil. Ale vždycky, když přistupoval k práci, se zdálo, že je spoután strachem. Viděl vady na obrazech, které jiní pokládali za zázračné výtvory. Proto pořád něco vylepšoval, měnil. A nemohl dospět ke konci.
9: Vidím, mistře, jak chcete chlapce zasvětit do umění. A na něm pozoruji, jak přímo hltá vaše slova. Chtěl bych také trochu pomoci, aby ho poznal, jak Leonardo pracoval.
8: Jen začněte. Vím, že znáte dopodrobna obraz i jeho historii.
9: V Giraldiho rozpravách o způsobu, jak skládat román a komedii, je úryvek pojednávající o tom, jak se má dramatický básník řídit příkladem slavného Leonarda da Vinci. Když tento velký malíř měl uvést nějakou osobu do svého obrazu, dotazoval se nejdříve sám sebe na hodnotu tohoto člověka. Měl-li být rodu vznešeného či prostého, veselé či přísné povahy, ve chvíli neklidu či pohody, byl-li stár či mlád, spravedlivý či zlý. Když po dlouhém rozjímání si odpověděl na tyto otázky, chodíval na místa, kde se obyčejně scházívají lidé podobného charakteru. Pozoroval jejich obvyklé pohyby, jejich fyziognomii a způsob chování. Kdykoliv nalezl sebemenší rys, který by mohl sloužit jeho předmětu, načrtl jej úhlem do knížky, kterou nosíval vždy sebou. Když se mu po dlouhém běhání zdálo, že sebral dostatečný materiál, chápal se konečně štětců.
7: Tedy skuteční lidé, tak jak opravdu vypadají, jací skutečně jsou. Ne figury, ne vymyšlená krása, ale lidé. Vždycky jsem cítil, že v tom je smysl pravého umění.
10: Co se děje?
9: Milánský arcibiskup umírá.
11: Svatý Karel Boromejský.
10: Svatý?
11: Určitě bude prohlášen za svatého.
9: Mistře, nemluvte tam, kde svatá inkvizice naslouchá.
6: Michelangelo Merisi začal využívat každé volné chvíle, aby se dostal z domu.
7: Často jsem se celé hodiny jen potuloval a díval. Někdy jsem spatřil tvář nebo postavu, která mě zaujala. Vytáhl jsem papír a uhel a rychle kreslil. Nebýval jsem však spokojen. Zdálo se mi, že tomu něco chybí. Kdyby se mě někdo zeptal, co jsem vlastně chtěl, nedokázal bych to vysvětlit. Ale cítil jsem to. Intenzivně. Všemi smysly.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka tentokrát pondělně úterní právě otevírá, právě začíná a krásný pondělní pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme jako vždy před sebou celé dvě hodiny pro to, abychom se potkávali v našem vysílání a abychom popovídali a samozřejmě pro vás i tentokrát máme spousty zajímavých písniček, aby se vám krásně odpočívalo a pozdně večerně relaxovalo. No a teď už zbývá jenom odpovědět na otázku, o čem to dnes bude. Tak tedy takto, máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá a jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu. Možná je tím vaším světem umění nebo hudba nebo výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout a být jen sami sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte? Každý člověk, co si budeme namlouvat, potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života a odskočit si do takzvaně svého vlastního světa. Usebrat se, nadechnout se, nabrat sílu. No a kam v takovém případě odcházíte vy a jak pak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více z mnoha úhlů pohledu, bude to jen a jen na vás. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web noční linka nebo rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se k nám můžete samozřejmě dopsat. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik na úvod, Věra Špinarová, Hej lásko, nečekej, a tolik také písnička. No a jako první se k nám dnes dovolal pan Jarda ze severu Čech, ze Sokolovska. Jardo, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím, doufám, že se máte hezky, tak to na závěr celého pondělního dne. A už se vás ptám, máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře a kam se třeba občas uklidíte?
1: Já vás sice nerad, ale opravím, ze západu Čech.
0: Dobře.
1: nerad bych patřil k severu Čech.
0: Jo, dobře, tak vás posuneme na západ, ano.
1: No. Jo, mám se dobře. Myslím se ptala na to, kde jsem a to.
0: Ne, kde jste. Jestli máte v životě svůj svět, ve kterém je vám dobře a kam se jdete občas tak jako uklidit a odpočinout si tam a tak.
1: No, mám, no.
0: A prozradíte nám?
1: To určitě. Víte, my máme, já mám zahrádku uprostřed města. A to je oáza klidu.
0: Jo.
1: A mám výborný sousedy. Takže jsme stejně věkový kategorie, takže to je úplně bomba.
0: Mm-hmm.
1: A jestli vám můžu dát příklad toho našeho soužití, tak už 8 let jsme plánovali propojení zahrádek nějakou brankou,
0: mm-hmm.
1: aby jsme to nemuseli obcházet.
0: Ano, ano.
1: A když jsem byl tady u jedné nejmenované firmy, tak mi řekl, tak počkejte, jakou ještě to vlastně branku, já se to potřebujete. Říkám, no, my chceme propojit zahrádky se sousedem. A říkám, to si děláte srandu?
0: Jo. No neděje se to asi často, to je pravda.
1: Já říkám, ne, proč? Říkám, vy máte takový dobrý vztah se sousedama, že chcete vlastně udělat propojení? Říkám, no ano, no.
0: Mm-hmm.
1: No a ta slečna mi říká, mimochodem hrozně krásná, a říká, to byste šťastný člověk.
0: Takže, tak to je dobře.
1: No a tak nějak víceméně my jsme 50 plus všichni.
0: Ano.
1: No a víte co, aby tomuhle světu už okolo nerozumíme, no ty mladí, ty mají, ty žijí úplně jinak.
0: Tak jako vždycky nejmladší generace má samozřejmě svůj životní styl.
1: Jo, samozřejmě.
0: A do toho se my starší tak nějak třeba už úplně nevejdeme, to tak je, no. Měli to tak určitě naše prarodiče, rodiče a tak.
1: Ano, přesně. Dneska lidi třeba na to nadávají, ale když je to normální posloupnost.
0: Hmm.
1: Když vlastně naši rodiče byli mladí, tak taky žili jinak. Ale my nemůžeme tu dobu srovnávat s tím, co je dneska.
0: To určitě nejde, ne. Vlastně, přesně tak.
1: Jenomže hromada těch seniorů dneska vlastně to dělá, jo.
0: Hmm.
1: No, za našich mladých let, rozumíte.
0: Dobře, ale to mi tak jako utíkáte od toho našeho tématu, od toho našeho tematického povídání. Zkrátka dnes je to o tom, že každý máme nějaký ten svůj svět a tam si to tak jako užíváme a srovnáme si třeba myšlenky i na toto téma ve své hlavě a především si chceme vyčistit tu hlavu, odpočinout si. Tak na té zahrádce určitě nechcete pořád, ale i když máte zlaté sousedy, což vám moc přeju, i v dobrém také závidím samozřejmě, protože to je velmi důležitá věc. Tak určitě děkuji. Máte také potřebu třeba být chvilku sám na té zahrádce, ne? Nebo užít si to, že tam jste chvilku sám a máte klid a nemusíte mluvit a nikoho poslouchat.
1: To jsem třeba teď.
0: No, vidíte to.
1: Dejte, já vám to úplně krásně vysvětlím.
0: No, povězte.
1: Já jsem byl taky ženatej chvilku.
0: Mm-hmm.
1: No, ale pak jsem se dal na kamionářství.
0: Mhm.
1: 22 let jsem byl v kamionu.
0: Je.
1: No, takže já jsem si ty samoty užil až. Ale tam jsem přišel na hromadu věcí, které jsou dobrý i zlý.
0: Mm-hmm.
1: Takže dneska, já na té zahrádce sedím třeba zrovna teď a je mi tady krásně. Úplně bomba, ticho.
0: No to je nádhera.
1: Popijím si pivko. A jsem spokojený, člověk, protože já nepotřebuji nikoho poslouchat, nikoho slyšet.
0: Mm-hmm.
1: Je to sice třeba možná špatný, že tohleto v tom kamionu vlastně, tam se taky sama furt.
0: No dobře, ale musíte se zase velmi soustředit na cestu, na řízení, na provoz a
1: jo,
0: určitě
1: jasně,
0: to není relax, samozřejmě je to určitě stále napětí.
1: Ale já jsem to myslel, když máte pauzy, jo? Když
0: jo, takhle, ano, pátek, ano, to jo.
1: Pátek večer skončíte a jedete až pondělí ráno, jo?
0: Mm-hmm.
1: No, na kurzí kamenářský ty to znají. Co. A vlastně dneska, abych si k tomu životě, já už třeba 3 roky nejezdím.
0: Aha.
1: Jezdím tady kolem komína, teda furt se tomu věnuju, mám papíry na úplně na všechno. A věnuju se jenom tak nějak tomu, abych byl doma furt, protože, no, ale to nechci zabruslovat. Mhm. No, jsem skončil kvůli tátovi, když umíral, a potom maminka, takže jsem zůstal doma.
0: Mhm.
1: Ale naučil jsem se to, takové věci vůbec vlastně neřešit, užívat si ten svůj klid, pohodu.
0: Ano, ano.
1: No, je to krásná práce. A hlavně přeju těm klukům za volantem, ať jsou kolama dolů.
0: No je,
1: to všichni chápou.
0: Důležitá věc. Dobře,
1: no,
0: tak Jardo, moc vám děkuju za vaši návštěvu tady u nás v Noční lince. Moc vám přeju, abyste si užíval teď krásné období na zahrádce, protože teď nás budou čekat ty nejdelší dny vlastně. Mimochodem, od západu k nám mají studená fronta, už tam něco vidíte?
1: No helejte, já to sleduju od rána už.
0: No.
1: Protože když by to něco mělo přijít, něco vážnějšího, tak zítra se stěhuju ráno domů.
0: Jo, do tepla.
1: Do bytu.
0: Do tepla a do sucha.
1: No.
0: Ano, je mi to jasný.
1: No, tady jde o to vlhko. No. Když prší, tak nazerá se vlhko a já to nemám rád. No. Ale takhle, tak ale sleduju to a ona se trochu nějak zase mění, takže uvidíme, co nám přinese ráno. No.
0: Uvidíme, co se stane do rána, přesně tak. Jardo, moc vám děkuju, užijte si krásné dny na zahrádce a hodně odpočinku i radosti a mějte se hezky a zase příště u nás, ano?
1: Jestli můžu říct ještě něco.
0: Jenom v krátkosti, povídáme už strašně dlouho. Jednu
1: já
0: větu.
1: Vám děkuju.
0: Dobře, tak já děkuju.
1: Nejlepší rádio na světě.
0: Děkujeme za pochvalu a budeme se těšit zase příště.
1: Takže neděkujte vy mě, ale já děkuju já vám.
0: Dobrá, naslyšenou, díky, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Žalman Hohonka a spol a písnička Barevný šál. Trochu jsme zpomalili, ale na druhou stranu kam spěchat, je pozdní večer a na telefonu můžeme teď pozdravit paní Elišku. Eliško, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, Lituško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju za všechny.
1: A vynikající téma pro nás, teda budu mluvit za sebe.
0: Dobře.
1: Pro starší lidi, protože člověk už je někdy unavený, tak pan čtete k řezníkovi nakoupit a ta, potom městě a já musím chodit s tím mojím vozíkem, takže kolikrát to tak, ako když jdu tady Olomouci na náměstí, tak ten můj vozík mě skáče půl metru vysoko. Takže potom si jdu unavená dom a když přijdu domů, tak první řadě si jdu, mám velké balkon a tam mám teda zahrádku a skutečně se mi tam jahody, kedluby.
0: No to je nádhera.
1: Květák, to všechno si tam sadím do těch truhlíků.
0: Ano.
1: Už to mám plný, dcera mě říkala, že za chvilku tam nevejdu. A pak jdu, to je asi tak 5 kilometrů,
0: ano.
1: Jdu k rybníku a tam je moje takový, prostě já jsem tam tak šťastná, je. Tam je kačeně a já je sleduju, ale mám tam už vybraný svoje ty kačeně a ty jsou tam malinký, takže já je nakrým, já nic nevyhodím, já to všechno šetřím
0: ano,
1: pro kačeně.
0: Ano, ano, ano.
1: A tak je tam nakrmím a jsem tam tak spokojená, všechno ze mě spadne. No tak potom se teda, ale už se mě taky stalo, to musím na své prozradit, že jsem tam krmila kačeně, to, teď to bude druhý rok.
0: No.
1: A to mě bylo 91.
0: Pánečku.
1: Takže si představte, že já jsem ztratila ten piplík, od toho, co jsem tam to krmení zesla, já jsem se ohla a já mám špatnou stabilitu. Takže jsem se ohla, ona se to se mnou zatočilo a já do toho rybníku spadla.
0: Je.
1: A to je tak 3-4 metry hloubka. Jako ta stráň k tomu rybníku. Tak já jsem si tam zaplavala. A dokonce jsem se vyškrabala nahoru. A šla jedna paní s pejskem a dívala se a já jsem nemohla ten přelez, ten jsem vylezla nahoru, ale tam byl převis a já ho nemohla přelez, tak ona chuderka mě ho tam vytáhla. Takže tak jsem se vykoupala a i s tím mojím rybníku.
0: Tak to tak teda, je. Ještě, že to dobře dopadlo, Eliško, to vám teda
1: dobře
0: řeknu.
1: To, jo, já jsem taková otrdlá, víte, a i tak, když člověk, tak jsem taková otrdlá. A druhý den jsem jela a trošku jsem jela teda obočí rozbitý. A o ten rybník neudělala, ale o ten vozík. Já jsem na ně padla a potom jsem spadla do rybníka. A druhý den jsme jeli na chalupu, kteří, a je s náma taky ten můj nejmladší pravnuk.
0: Jo.
1: Tak ten měl těch 13 roků. A já jsem jim to neřekla, že jsem spadla do rybníka, aby se mě nevysmáli.
0: Zatajila jste to.
1: A ten malý mě řekl, babi, ty budeš tak dlouho chodit k tomu rybníku, až tam jednou spadneš.
0: No.
1: A já jsem se nemohla udržet, a jsem přišla dom. Tak jsem jim to zavolala, že jsem tam byla v tom rybníku. Takže také, já jsem si to nic měla. Šla si úplně za těch 5 kilometrů mokrá domů, sprchovala se a šla jsem si raz nakoupit.
0: Ano, ano, ano. Ale je to ta vaše oblast, kam ráda chodíte a kde to máte ráda v té přírodě zkrátka?
1: Vlastně ráda. Ano, a někdy jdu přes tu vesnici, to se jmenuje Nemilany. A tak jdu přes ty Nemilany, tak mám zase trošku jiný takový, ne to město, že tam na té vesnici vás každý zdraví, že to. Takže takovýhle já mám pohody k tomu, abych se odpoutala od těch denních problémů.
0: Tak to je dobře, že si tam takhle v přírodě krásně užíváte, jdete pozorovat živé tvory i to zelené, co tam všechno roste, kvete a tak. A zkrátka je to
1: tak,
0: taková vaše...
1: Takže to mě potom večer dobře začíná spát, to všechno potom promítnu a ano. Celkem si řeknu, tak to zvládla.
0: Ano.
1: Jak dlouho ještě nevím, ale snažím se to pořád zvládat.
0: To je dobře, Eliško, moc vám to přeju samozřejmě a přeju hodně pevné zdraví, hodně elánu, kterého vy máte stále na rozdávání, takže velikánská poklona. Až půjdete zítra na procházku zase, tak si to moc užijte, jo?
1: Přesně tak, děkuji, Tuška, já vám taky přeju hodně zdravíčka.
0: Děkuju.
1: A pohody. A nám trošku zaprší, protože vidím, že to je na těch polí, je to všechno.
0: Je to suchý. Tak uvidíme.
1: Se mějte moc pěkně.
0: Taky, krásný večer, děkuju, hezkou noc.
1: A nashledanou, dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: večer a děkuju, že se mi podařilo se provolat.
1: Jo, to poděkuji telefonním linkám.
0: Jo, já jim děkuju a děkuji i nebi. No a zdravím teda všechny posluchače samozřejmě, tebe obzvlášť a všechny posluchače a Elišku jsem teď moc ráda slyšela její peripetie. No a teď už k tomu tématu bych ráda teda. Já totiž jsem takovej člověk, který miluje přírodu a zvláště stromy, zvláště takovou tu jarní, já nemusím až tak ty vedra úplně největší a to sucho a větrno, to taky ne, ale prostě vodu, přírodu a řeku. No a já mám takové dvě místečka, kam chodím teda za každého počasí dáli se to tak říct.
1: Ano.
0: A to je prostě taková moje oáza. Jednak je to parčík tady nedaleko, to je pár kroků od baráku. Je to parčík, kde je taková poetická lavička, kde si můžeš pustit asi 20 básní. Je tam takový sloup, to je. Tam se dají pouštět verše.
1: Ano.
0: No a pak vždycky popojdu dál ke stoletýmu dubu, který je teda, on už má, určitě ta škola má 125 let měla, takže ten dub musí mít možná ke 200 letům. A to je takový strom, který já ráda obejmu. A pak třetí místečko ještě je řeka, která protéká vlastně Blatnou.
1: Ano.
0: A kousek od zámku, to je, když jedu nakoupit, a to jedu většinou na kole, tak já si tam vždycky sednu a z té lavičky se nemůžu odtrhnout, protože tam ta řeka ještě je taková mírná, protéká tam, já koukám na tu vodu a pokud k té vodě z rovínka nemůžu, tak jako si zaplavat třeba, tak prostě jenom koukám na tu vodu, pozoruju ty kačenky a prostě jsem úplně šťastný člověk a jsem v jiném světě.
1: To je
0: no
1: pravda.
0: A pak ještě třetí věc, která mě teda dělá dobře. Když chci fakt úplně se sklidnit, tak to je hudba, buď to CDčka, anebo další dřevo, a to je moje sladké dřevo, kytára,
1: jo.
0: Kterou si prostě pospívám nějaký písničky, třeba melancholický.
1: No je, co by ne.
0: Prostě je mi fajn. No a dneska mě prostě, já si úplně vybavuju tu písničku, teď nevím, jak se přesně jmenovala, jak zpívala předchozím vstupu. No,
1: myslíš Pavel Žalman Lohonka?
0: Ano.
1: Barevný
0: Pavel
1: šál? Žalman. Ano.
0: Barevný šál. No tak to já jsem si zpívávala a zrovínka teď si říkám, až ukončím a bude písnička nějaká.
1: Že si ji půjdeš zaspívat ještě jednou.
0: Jo.
1: No co by ne.
0: Ta mě oslovila.
1: Jo.
0: No a jinak teda to asi tak všechno k tomuto tématu. Já prostě mám svá místa, která jsou spojená zpěta s přírodou, s vodou a prostě s tichem klidem a to mě dodává nejvíce energie, tu spotřebu prostě vypnout. Tak úplně od všeho.
1: Tak to je dobře. Tak milá Dano, moc si to tam užívej u vás, protože to je krásná oblast, máš tam hodně míst, kam ráda chodíš a kde se dá tak jako opravdu čistit hlava, odpočívat, relaxovat a užívat si takové to spojení se světem.
0: To malé město, já bych velké město prostě už dneska v dnešní době.
1: Rozumím.
0: Nepojala jeho. Jako
1: rozumím, takže přeci jenom jako poklidnější život a tak, to je důležitá věc.
0: Takže Jituško, měj se krásně.
1: Nápodobně, děkuji moc krát, hezký večer, hezké dny a brzy naslyšenou zase u nás.
0: Ano, děkuju.
1: Dobrou noc, děkuju taky.
0: Zdravím, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Peter Naď a Na mojom poschodí. Tolik písnička a teď už pozdravíme Františka do Židlochovec na Moravu. Františku, krásný večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuška.
0: Jej, a telefon nám vypadl, tak uvidíme, jestli se to podaří Františkovi hned dovolat se k nám zpět na to samé číslo studiové. Jinak samozřejmě i pro vás platí naše studiové číslo 731 800 900 a uvidíme, jestli se k nám František teda znovu teď dovolá. Františku, jak to dopadlo? Slyšíme se?
1: Zase se mě to zmáčklo, víte?
0: Aha, vypadlo to hned po pozdravu. Ano, už to vidím, ale je to v pořádku, takže můžeme pokračovat směle v našem povídání.
1: Ano. Tak, paní Tuško, já vám to řeknu asi tak. Já nejsem samotář. Já musím mít okolo sebe furt nějaký lidi, jo, abych si s tím měl co vykládat, a protože je pořád oči vykládat, jo? Já v té hospuci, tam je nás vždycky u toho stolu, ale je 8, začneme samozřejmě někde o autech a končíme o ženách, jo? Víte? Tak to je tady takové, takhle chlapi se baví o hospodě, víte? A pak si ze mě dělají legraci, jak mě to ještě doma všechno jde. Já říkám, hoši, mě už to nende, já už jsem všechno pověsil na provázek, jo? Uh-huh. A tak už vedu jenom slušný život.
0: Ano.
1: Vedu si jenom práci, jako, jo?
0: Ano.
1: Jinak mám rád třeba, když někam jedeme, já si kolikrát vybírám, kde to vede lesama, ta silnica, jo?
0: Uh-huh.
1: Takže to mám rád prostě, jo, to je, tam se úplně jinak aj dýchá v tom autě, jo.
0: Ano.
1: Rád se dívám třeba na vodu, jak teče řeka někde, jo, nebo hory, když někde jedeme, tak jedete někde na nějaký kopcovitý terény, tak vidíte z těch kopců daleko, a to se mně krásně líbí, když tam to někde v dálci to žloutne, tam jo, nějaká ta řepka, nebo tam to zase nějaký, to, prostě ty plodiny, jak to tam pěkně všechno roste, to se mně líbí. Já jsem ze zemědělství, tak se na to dívám, jako jo.
0: No to je dobře, že to takhle obdivujete a máte se zkrátka kam vypravit a kam se podívat, no.
1: Mám taky rád na rozhledny, když někde vlezem na rozhledny, jo.
0: Ano.
1: Teď pohled do té dálky, prostě tak si vždycky říkám, jak ta naša země je krásná, jo? Takže nebo když se mě daří práci, jo? Tak to taky má člověk jinou náladu, jo? Nebo jezdíme na koncerty dechové hudby, teď jsme byli v pátek, v nedělu na dechovkách, takže To mě nabíjí všechno.
0: Věřím, ano.
1: Sice tam tomu člověku zatí spoustu peněz, tak dneska už to není nic levného, ale musím podpořit i ty pořadatele a všechno, jo?
0: Ano.
1: A jízda autem, třeba to dělám hlavně kvůli manželce, ona ráda, protože je celý den doma, jo?
0: Ano.
1: Nikam se skoro nedostane, tak vždycky jedeme na nákup.
0: Taky provezete.
1: No a pak ujedeme třeba 30 kilometrů a tak, aby se taky mohla trochu kochat. Jo. To,
0: ano.
1: No, takže takhle, prostě já mám rád společnost, jako jo, to některým lidem to vadí a že nemají rádi, manžáka taky, když třeba řeknu, že přijde ten a ten, tak musí všechno chystat, tak se to nelíbí, ale já jako to vidím jinak, jako jo.
0: Jasně.
1: Když mám rád společnost, tak za každou cenu.
0: Tak máte svůj svět ve společnosti, tak to taky může být, proč ne? Konec konců, každý to máme nějak, jasný. No.
1: Takže takhle to mě nabíjí, no, já jako to, a když někdy, jo, když jsem sám, tak většinou někde učinám, jako jo, toho,
0: jo.
1: To dokážu snad všude, jo.
0: To je ale taky výhoda tohleto, protože dokážete aspoň relaxovat a dohnat spánek, který chybí a tak.
1: No, a to je ta noční líka, když to chce celý poslouchat, tak to je tak do jedné hodiny, pak někdo ale zase mě nevadí ráno stávání, takže...
0: Tak to je dobře, Františku, tak přeju hezké dny a děkuju taky za povídání a za návštěvu. Hezký večer, jo?
1: Ano, taky děkuju, že jste mě v západě, Jiduško.
0: Dobrou noc, taky se budu těšit. Zase příště, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Habka, s ním také Jana Kiršner a jejich duet Bude mi lehká zem. To vše v noční lince, tady u nás na vlnách Českého rozhlasu, kam se dovolal přímo zpoza volantu i Honza. Honzo, zdravím, krásnou, šťastnou cestu přeju.
1: Děkuju, já zdravím všechny nočňáky.
0: Dobrá, děkuju.
1: Kteří poslouchají a vás taky samozřejmě.
0: Tak kolik máte ještě před sebou dneska kilometrů, nebo už?
1: Teď už to mám kousek, už to mám nějaký 20.
0: Jo, tak to jo, tak už budete taky odpočívat za chvilku. Tak
1: jo.
0: Já vím, že, já nevím, jestli jste dálkový řidič, nebo jestli jedete svým osobákem jenom jako od někud.
1: Ne, já s kamionem, no.
0: S kamionem. Takže jste hodně hodin na cestách a hodně hodin sám za volantem, předpokládám.
1: No, každý den, no.
0: Každý den. Je to váš svět za tím volantem v kabině kamionu?
1: Jo, jo.
0: Co tak člověka napadne při těch dlouhých cestách, třeba pokud máte rád čas samozřejmě, protože je nutno sledovat provoz a tak?
1: Tak na to si zvyknete. To, když jezdíte celý život, tak to už vám ani nepřijde.
0: No, a tak
1: to už je jenom takový rituál, no.
0: Spousta lidí.
1: Ale já jsem, víte, proč volám?
0: No, povězte.
1: Já jsem slavně čekal, že je to takovýhle dobrý téma.
0: No.
1: Já jsem slavně čekal, jestli je někdo takový blázen třeba jako já.
0: No a v čem?
1: Protože já, když, víte co, jo, když takový člověk jezdí, tak nervy na silnici, jo, v práci, doma, tohleto.
0: No, no.
1: A já když potřebuji vyplivnout, tak se seberu a jedu třeba na 5 dní, k vodě, takže jsem rybář. Ale pozor, vůbec mi nejde o ryby. Jde o to si tam prostě sednout.
0: A koukat.
1: No, koukat, pozorovat tu přírodu.
0: No okolo, jo, jasně.
1: Nejistí jsou ty rána, jo. Když se člověk probudí, vidí ten opar nad tou vodou, tedy se ty ptáci začínají probouzet. A teď si do toho uděláte kafe pěkně, uřízete si kedr chleba, na to si dáte nějakou paštíku, rybičky, vajíčka, cokoliv prostě. A tomu kafě si dáte cigaretu a teď sedíte a koukáte a já říkám, že vždycky se jezdím vyčistit hard disk.
0: Jo, rozumím tomu, jo, ano.
1: V dnešní době, jak je ta doba taková uspěchaná a tohle. A s přítelkyní jsme si koupili dodávku.
0: Ano.
1: Já jsem si naivně myslel, že to budeme dělat tak, že prostě i zateplím, připravím všechno a že budeme v sobotu ráno, že se třeba sebereme, a někam pojedeme na blind, úplně prostě.
0: Ano,
1: jo,
0: ano,
1: bez,
0: ano,
1: bez
0: rozumím,
1: plánu.
0: Rozumím.
1: A někde si dáme večeři, že v oběd večeři, projdeme se, no přespíme a druhý den se zase třeba projde, nebo jo.
0: Ano.
1: A večer se vrátíme a prostě ten víkend někde procestujeme. Jenomže bohužel ona není romantik.
0: Aha, tohle jí nezaujalo vůbec, jo?
1: Tohle jí nezaujalo a ona ještě má doma starýho otce, no, takže se musím uvařit a klízet a tohle. Takže teď není čas, ale třeba jednou...
0: Třeba jednou přijde na to, že by to bylo docela fajn aspoň někdy si to vyzkoušet, a, protože to je nádhera, tak, když jedete se svým domečkem vlastně, vždycky někam popojedete, kde to je pěkný, kde to stojí za to.
1: Kde se vám líbí, tak tam si zastavíte.
0: Ano.
1: To je romantika úplně...
0: Ano, ano.
1: Tá za vlasy, jo. Jenomže bohužel, no. Takže já musím takhle k té vodě. A s vámi jsem čekal, jestli někdo se ozve, jestli někdo taky takový blázen. No,
0: možná se nám nějaký
1: blázen,
0: rybář
1: ale...
0: ještě ozve určitě, třeba,
1: no, to je možný,
0: třeba rybáři nespějí.
1: Oni o nás říkají, že jsme tichý blázni, ale ty, co to tvrdí, a ty nejsou romantici, protože ty to nemůžou v životě pochopit.
0: Jo, jo, jo.
1: Nechci nikoho urazit,
0: no, jasně.
1: Tak to je. Jo.
0: Ano, ano, ano, přesně tak.
1: Takže to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl.
0: Dobře, tak Honzo, moc vám děkuju, užívejte si krásné chvíle v přírodě, ve svém volnu, když máte čas, ať vás tam moc lidí neruší a zkrátka, ať si tam pěkně vyčistíte hlavu a odpočinete a jinak šťastnou cestu tam i zpět vždycky a budu se zase těšit, že se někdy uslyšíme. Jo, mějte se hezky, já děkuju.
1: Mějte se hezky,
0: taky.
1: Hezkou noc.
0: No, podobně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marek Ztracený a písnička jménem Naše cesty. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě paní Jarmilu na Vysočinu. Jarmilo, krásný pozdní večer přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Děkuju.
1: A k tématu bych řekla asi tolik.
0: Povězte.
1: No, už jako malá, prostě 4letá, tak jsem chodila s tatínkem na houby, nebo nás bral všechny, že jo, měli jsme 3 děti. A s tím, že už jsem vlastně úplně byla nadšená z toho, co tam všechno roste a co tam prostě úplně jakoby mechy jak peřiny, že jo, polštáře. A prostě to tak na mě zapůsobilo, že on nás teda vedl k lásce přírodě a to a já jsem taky tak založila věc a všechno tak jako nás učil, brouky, koupil atlas, že jo, a byl, já jsem totiž z Hájinky, takže jsme měli 100 metrů do lesa.
0: No tak to je krása.
1: Rybník hnedka lavičku a rybník za plotem.
0: No nádhera, to je romantika.
1: To bylo kouzelný, o tom se mi ještě dneska zdá.
0: Věřím,
1: normálně.
0: Věřím.
1: A měli jsme hospodářství, protože taťka pochází jakoby ze statku. Z Budišova tam s familií. No a s mamkou se poznali jakoby v kuchyni, tam ona dělala pomocnou sílu, takže prostě taky tak jako se brzo brali, protože no chtěli být už sami. Tak dostali taťka rajon na Hladově a s tím, že teda teď jsem se trošku do toho zamotala, ale takže prostě jsme od malinka byli s tou přírodou tou jako spjatý, no.
0: Takže k přírodě máte ten nejbližší, nejužší vztah, jaký si člověk vůbec může vypěstovat.
1: A taky, když jdu do lesa nebo tak, tak prostě ne, že najdu houby. Ale já tam nejdu za tím cílem, že jdu na houby.
0: Ano, ano.
1: Ale s tím, že prostě tam uvidím tolik krásných věcí a tolik úplně na mě dejchne prostě ten vzduch a všechno. A dala jsem si, aj nás naučil jednu věc, že když si chceš z lesa něco odníst, tak něco jakoby uklid, jo, protože lidi jsou takový nepořádní, že já mám ještě igelitku a do té sbírám prostě odpadky, papírky, plechovky, plasty.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Toho mám vždycky tolik, že jsem si říkala, ty lidi, to snad není...
0: To je neuvěřitelná věc, já vím, no...
1: Jak je to znečištěný a jak to prostě... A jsme tam jednou chytli králíka, jo. Takže místo hub jsme chytali králíka. Ale krásnýho teda, no, tak jestli někomu utekl z vesnice, nebo prostě ho někdo tam... Nevím, asi
0: no,
1: utekl,
0: to no. Se může stát asi, že takhle
1: takže
0: pěkně zdrhne někam.
1: Dovedete si oběd, no. Takže krásný. A ještě chci říct, že prostě a jít ty ptáč, a to všechno, to člověk prostě tak, já teda vody jak živa od malinka to tak cítím a prožívám, že mám z toho takovou radost a přála bych to všem, protože není nad to prostě tady s tou přírodou takhle být spjatý. Jinak mě baví zahrádka, takže každá kytička, každý prostě má své místo.
0: Ano, ano.
1: A nejlepší je to, že dám 2 barvy vedle sebe stejný, takže pak tam musím dokoupit nebo dosázet něco, aby to bylo takové, že jo, trošku zajímavější. Takže mám prostě, ráda chodím na dřevo, ráda a i štípu, řežu, no a prostě si tak jako ten den, ne, že se štvu, ale já prostě potřebuji být v pohybu. Do toho ještě peču, takže to mě tak naplňuje, že prostě pak si dáme něco dobrého ke kávičce.
0: Jo.
1: A prostě dobrý oběd, taky to mě taky baví. Takže taková kačenka, zelíčko a bramborový knedlík a na to sklenička piva.
0: Relax u dobrého jídla taky proč ne, že jo, to je pravda.
1: To chcete víc. A na co na tom světě člověk má... Někdo chodí do kaváren, do hospod, ať si každý dělá, co chce, koho co baví. Mě prostě baví tady ta příroda, zahrada a prostě mám proto cit a ještě abych se vrátila, jsem si, škoda neříct, že jsme měli na Hladově jednu paní, ta už byla 80 leta a ta mě naučila tolik věcí a já mám do dneška fotku v peněžence.
0: Jo.
1: A prostě švadlena. Jo, ale ona se tak strašně jako taky s tou přírodou vozenčem vždycky takovej vzala a jeli jsme a já jsem teda tam naučila chodit s babičkou. No a pak teda jsme chodili s ní do lesa a i se sestrou. A ona nás prostě naučila tolik věcí, že já
0: tak,
1: úplně...
0: Tak, to je krása.
1: Zbožňuju. Fakt, muchomurky, ty masáky, to jsme nejedli. A ona, to poznáš podle toho, že ta noha je baculatá a červivá a taková, že jo.
0: Ano, ano. A už prosím jenom krátce, protože mně se blíží půlnoc.
1: Takže prostě děkuji za ní, za to všechno, ty rady, bylinky a jak se co čistí.
0: No je,
1: a
0: je.
1: Prostě tyhle. Úplně nádhera. A takovej prostě, my jsme byli, jak když jsme tam chodili jako domů, jo.
0: Ano, tak paní Jarmilo, musím poděkovat. Užívejte si krásný pobyt v přírodě, no. Přeju vám hezké dny, hezké léto a zase v noční lince se budu moc a moc těšit. Mějte se moc hezky, děkuju.
1: Já všichni zdravím a máte výbornou pořad ty programy.
0: Děkujeme moc krát, děkujeme za přízeň, naslyšenou zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Jirky Korna jsme se přehoupli do nového dne, kterým je úterý s datem už 9. června. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den úterní vydařený, abychom z něj měli radost, abychom také proto dokázali něco udělat, aby se nám dařilo všechno to, co máme před sebou a zkrátka všechno, na co sáhneme. No a když náhodou půjde něco stůha, tak to nechte chvilku odpočívat a ono si to zase dá za chvíli zcela určitě říci. Co se týče noční linky, tak se nás samozřejmě čeká ještě další povídání až do 1 hodiny na téma Máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá? Jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu? Možná je tím vaším světem umění, hudba, výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout, být jen sami se sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte, kam se uklidíte? Každý člověk potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života, odskočit si do vlastního světa, usebrat se, nadechnout se a taky samozřejmě nabrat nové síly. Tak kam pak v takovém případě třeba odcházíte právě vy a jak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více i v druhé polovině naší noční linky. Telefon opět beze změn 731 800 900, náš web rozhlas.cz/linka a náš e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný nový den, hezkou noc a právě teď můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Michal Tučný, koukám, jak celá země vstává a dovolal se také Olin z Kopřivnice. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás také zdravím, konečně doma v Kopřivnici po
0: měsíci. Zpátky z lázní, tak jaké to bylo, potrženo, sečteno jednou větou, stálo to za to?
1: Nechám to bez komentáře.
0: Tak já doufám, že přínos to určitě mělo, ne, že jste si to přece jenom...
1: Určitě,
0: no, tak to je nějak. Dobře. Tak to je dobře. No a co pak ten váš svět? Máte v životě ten váš svět, který je prostě jenom váš, kde vám je dobře a kam se tak jako občas schováte?
1: Já těch světů mám několik, no. Teď jsem se zrovna s jedním světem vrátil, to je moje fenečka karelského medvědího pejska. Mm-hmm. Kde jsme na procházce zase hodinu a půl po Kopřivnici chodíme.
0: Krása.
1: No, tak já to dložím, už měsíc nebyla nikde pořádně, takže jsem vždycky tady projdeme.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je jeden svět, druhý svět, to víte, to jsou včely.
0: Aha.
1: Zrovna dneska, jak jsem, protože byli bez dozoru, tak jsem je prostě tady jeden roj přiletěl, prostě musel jsem udělat takové opatřenička. Dneska jsem prohlížel jedny, dostal jsem 4 žádla. Tak to je maličko, to je jako v pohodě. No to jako cítím, to je to takové, svědím je to, no.
0: Jo.
1: Takže to jsou včelky, takže já zítra pořádně to prohlídnu, protože musím pravděpodobně vytočit med, protože kolegové všichni už točili, takže já to musím taky udělat. Další svět je hudba. Kytara, banjo, to s kamarádama se vždycky scházíme. Teď máme domluvenou pátek ve vinárně Bobule, tady v Kopřivnici. Kde se sejdeme, bude nás asi 6. S kytarama, banjo, harmonika, nevím, jestli přijde, ale to je jedno. Prostě máme takový, těch kolektivů máme teda jako víc, tam, protože nesouští zase pouze na tu Kopřivnici, ale jezdíme, jak jsem možná říkal, do Příbora jezdíme, na Kletnou jezdíme a prostě je těch míst víc. Prostě jsme šmrncli takovým tím, jak se říká, hudbou country, takže na něco hrajeme, takže se jdeme a je to perfektní.
0: Ano, ano.
1: Když, jak se říká, když zpívá celá hospoda, tak to je, jako, to je zážitek.
0: Tak to je krása, no je.
1: To mají radost děti, kteří tam přihlásili na pivku a teď se tam začne loudit nějaká ta hudba a podobně. No jak jsem byl v těch lázních, tak jsem stihl, byl jsem pozvaný na Potlach, jestli víte, co to Potlach je.
0: No, takové setkání, jako ne?
1: Tramského Sariana.
0: Ano, ano.
1: Pozvou kamarády z celého širokého dalekého okolí a prostě se sejdou a zapálí se slavnostní oheň. Takže jsem byl břidličné na Potlachu Tramského Sariana, zlomená Podkova. Mělo to skvělé. Tam jsme hráli od 7 hodin do 11, teda já jsem pak už musel zase vrátit do lázní, takže já jsem měl takové, jak se říká, bojové, takové dobré prostě. Bylo to fajn, jako ve výsledku.
0: No tak to je dobře.
1: Potom další svět, to je potom příroda, to je Kopřivnice na kraji Beskyd, takže buď kolo, nebo turistika, na Javorník, ten takový nejvyšší vrchol, tady ten má 980 metrů, tam krásná rozhledna.
0: Mm-hmm.
1: Se vidíme, když je viditelnost, vidíme Praděc. Jak jsem byl v té Karlově stonánce, tak jsem byl i na tom Praděru a tam zase vidíme z toho Praděru, vidím ty Beskydy. No a ta rozhledna na tom velkém Javorníku, tam vidíte Lysou horu, Radhoš, Pustevný.
0: Jo.
1: Na druhou stranu Hostýnské vrchy, potom vidíte ty Jeseníky a to prostě je to nádhera.
0: Stojí to za to zkrátka, je to krása.
1: Ano, musí člověk šlapat, ale ono, je škaredé počasí, třeba příklad uvedu. To bývá tak většinou v zimě, kolem těch Vánoc, tady je mlha a podobně. A stačí, když jedete do Vědec s vlakem, tam vyjdete nějakých výškových 100 metrů a už jste nad mlhou.
0: Ano.
1: Krásně svítí sluníčko, všechno je dole, taková ta kaše krásná, to se krásně fotí z té rozhledny. Takže, jak se říká, není špatné počasí, je špatné oblečení a podobně.
0: To je pravda.
1: To byl takový průlet mým světem, který prostě nejenom jeden, ale několik.
0: Tak
1: to mám i do každému, ať to každý pozná. Protože když se do něčeho zakousne, tak prostě to potom.
0: Ano, ano.
1: To se pak žije. Takže to paráda.
0: Užívejte všem propojené své světy, protože jich je mnoho, takže vždycky chvilku jeden, pak zase další a moc, moc přeju krásné.
1: Právě čas se stane to, že se propojí ten svět s tím druhým.
0: Ano.
1: No prostě je to nenudím se.
0: To je dobře.
1: Takže tak.
0: To je dobře, jinak přeju hezké dny, děkuju za návštěvu, Oline, a krásnou noc.
1: Mějte se krásně, taky. Zdravím všechny, budu poslouchat. Já zase pozdravuji samozřejmě svoje kamarády, Jiřinku, Milana, Roberta z Olomouce a tady paní Rozenkráncovou. Prostě já bych musel jmenovat dlouho.
0: Dobře, ráda, vyřizuju. Takže, a krásnou noc přeju. Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marcel Zmožek a písnička, která se jmenovala Dlaně, a máme další telefon a to znamená také další návštěvu. Dovolal se z Mladé Boleslavy Milan. Krásnou noc, Milané, zdravím vás.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům Českého rozhlasu.
0: Moc děkuju.
1: A já jsem strašně rád, že vás můžu pozdravit v tuto noční hodinu.
0: No, podobně. Tak Milane, prozraďte, jak vypadá ten váš svět, který máte určitě moc rád a kam se třeba občas jdete tak jako schovat a uklidit a odpočívat a tak.
1: No, nejradši se uklidím někde do kouta, ale nejradši to mám v přírodě a rád při procházení. Mm-hmm. Chtěl bych říct, že mám rád třeba pozorování mravenců.
0: Mhm.
1: Málo kdo ví, že takový mravenec se dožije 7 až 9 let.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem kdysi choval hlodavce, myši, potkánky, rozárku a Josívka.
0: Jo.
1: Ale málo kdo ví, tito hlodavci se dožívají zhruba 2 až 3 let.
0: Mm-hmm.
1: Ale ty mravenci, jako hmyzáci, nemám rád ty invazivní, takový masožravý, ale já obdivuju ty s velkými kusadly, co lezou do korun stromu a odhryzávají ty listy.
0: Yeah.
1: A ty listy padají dolů a potom jsou ty sběrači a oni si ty listy nosí do toho hnízečka, do toho krásného mraveniště.
0: Mm-hmm.
1: Tam si to napichují. A co se děje? Ono to trochu tleje a rostou jim tam houbičky. A tím se tím mravenečkové živí. Takové mravenci já mám nejradši.
0: Jo, rozumím. Mm-hmm. Takže rád chodíte,
1: příroda.
0: Jo, rád chodíte do přírody, pozorujete přírodu a život v přírodě a tak. To je takový ten svět, který vás naplňuje, uklidňuje.
1: Mi to z duše.
0: No to je dobře.
1: Měla, paní redaktorko.
0: Tak já moc samozřejmě děkuju za tohleto povídání. A máte nějakou, vy jste z Boleslavy, jste říkal, tak tam je určitě spousta krásných míst, kam se vypravit, kam chodíte nejradši.
1: Je, tady jsou švédské šance.
0: Mm.
1: A těch kulturních míst.
0: Do Českého ráje, kousek taky od vás, to je pravda.
1: Samozřejmě do Turnova, na Sichrov, na zámek.
0: Ano.
1: A vůbec tenkrát, když jsem tam byl naposledy, rekonstruovali sídlo Berty Rohanové, to západní, ale to už je všechno jaksi překonané.
0: Jo.
1: Neměl bych se pouštět do politiky.
0: No to se ani nepouštějte, v noční lince se politika neřeší.
1: A taky nebudu dělat nikomu lacinou reklamu samozřejmě.
0: No právě.
1: Ale abych se držel vašeho tématu.
0: Ano.
1: Já když se pro něco zapálím, jako jsem to udělal tenkrát, tak potom se zatím jdu a to mě naplňuje.
0: To
1: a
0: je dobře.
1: To je moje poslání.
0: Mm-hmm.
1: Je. A víte, jak rád vás poslouchám ten váš pořad.
0: No děkujeme.
1: Víte, ještě jak kdekoliv jiná konkurence.
0: Dobře.
1: Rád vás. Skutečně.
0: Tak to máme radost tady všichni, ano.
1: Řeknu příklad. Váš kolega včera pouštěl krásného Josefa Dvořáka. Já jsem si to nahrál. A já toho budu žít třeba ještě 10 let.
0: No to je dobře, že si u nás vyberete různé pořady.
1: Váš program pokračuje posléze od vašeho rozhlasového kolegy a toho já si nesmírně cením, ale abych nezapomněl na všechny, kdo se nám tady přihlásili a které jsem poslouchal,
0: no.
1: Rád bych hodil smyčku na pana Františka na Moravu. Ten se mi moc líbil. Mně se to moc líbilo, to jeho vyprávění.
0: Dobře, tak to bude mi určitě. To bude mi určitě radost.
1: Dobrá práce. Vaše práce, paní redaktorko. Děkuji vám.
0: Dobře, tak Milane, moc děkuji. Užívejte si krásné jarně-letní přírody. Hezké dny vám přeju a budu se těšit zase v noční lince, ano?
1: Děkuji vám pěkně moc.
0: Mějte se hezky.
1: A všem posluchačům krásnou dobrou noc.
0: Napodobně dobrou noc. Noční linka.
2: čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a písnička Nešlap na lámej. No a jinak za 6 minut půl jedné, to je přesný čas. Na telefonu teď můžeme pozdravit Aničku do Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Já vám taky přeju krásnou noc, Jituško, a všem posluchačům, kteří ještě poslouchají.
0: Děkuji moc krát za všechny.
1: No, když vemu tak to vaše téma dnešní, no, je velice zajímavé a musím říct, že pro mě už jsou takové ty odpočinkové, jak bych to řekla, takové odpočinkové příběhy, jenom které jsou platné pro uši. Jo, protože moje ztráta zraku mi to nedovoluje, takže procházky v přírodě už mi nedovolí ani moje nohy, takže něco na zahrádce, to dělám velice ráda, dělala jsem to velice ráda. Pobyt po domě, uklid, to mě taky baví.
0: To proč ne, samozřejmě.
1: Ale nejvíce, víte, co já mám nejvíce ráda? Já mám nejvíce ráda, když si večer vlezu do té mé postýlky, já se obložím a to už je brzo, pro někoho je to hodně brzo, že to kolem deváté, před devátou, po deváté hodině, já se obložím polštáří, já mám u své postele rádio s přehrávačem, mám tady telefony oba dva, jak pevnou linku do ruky, tak mobil, a mám tady takový malý tranzistoráček, který si dám k uchu, ale já se posadím, obložím se polštáři, jo, mám už třeba z internetu najít nějaký program, který budu poslouchat na Českém rozhlase, ať je to četba, ať je to, nebo to mám

0: udělala, co mě čeká a tak, tak si na, krásně si oddychnu v mé postýlce. A to je takové mé, mé zakončení dne.
1: Ano.
0: Počkám si na hymnu, protože si na dvojce poslouchám hymnu každý den, tak, takže to, to je takové, takový můj relaxační ten, ne, že bych to té posteli se válila celý den, ale...
1: Rozumím, ale, rozumím. Ale večer už je to pro vás, už je to váš svět.
0: Večerní čas a k tomu pěkná knížka. Ještě když je trošičku napínavá, tak já potom se to v tom nejlepším to vypnu, když už mě srdce skáče a celý den přemýšlím a já si nikdy nedovolím, aby si to předsvakala na konec, abych věděla, jaký je konec, i když ta knížka mě byly, já se tak jako se prostě těším, těším a to své napětí ve svém těle tak živím, abych se dobrala správnu na, na to, toho konce.
1: Ano,
0: no a
1: ano.
0: Tak se posteli, pak to odložím a nechám si jenom ten svůj pravý polštářek, až je jedna hodina a ulehnu a spínkám.
1: Dobře.
0: No, když se mi podaří.
1: Když se nepodaří, tak se usne později, ano, přesně
0: no,
1: tak.
0: Ale nejlepší takové místečko mám doma v mé posteli. Mám svůj pokoj s počítačem, mám tam taky gauč, že bych si, taky si tam někdy přes den přilehnu, poslechnu si písničky, dechovou hudbu, nebo jiné písničky, ale v té posteli se cítím tak, tak jako opravdu nejlíp a nejlíp se mi relax.
1: Největší relax, ano. Dobře, no, Aničko, no tak vám přeju krásný noční relax, potom krásné usínání. A děkuji moc taky za návštěvu.
0: Mám okno otevřené, tak poslouchám ptáčky a včera, aby si toho lidé trochu všimli, tady se rozhodně rozmnožilo hrdliček. A já je poslouchám, ty hrdličky, je tady ticho, hrdlička se ráno brzy zbudí a sedá si tady na parapet a já žádný cukru neslyším.
1: Jo.
0: Já slyším, nedej se. To slyším, tak je, jestli má ta hrdlička, ta samička jiný zvuk, toho vábení, anebo ta, nebo ten sameček, nevím to, ale já slyším, žádné cukru neslyším, já slyším, nedej se.
1: Dobře, tak ať se vám hezky usíná i s hrdličkama a děkuji moc krát. Jo. Krásnou noc, Aničko, naslyšenou.
0: Dneska, ještě vám to řeknu, dneska v Dolních Dubňanech byl v neděli byl dechovkový festival a my, že tam přijedeme na ten dechovkový festival, bohužel se to zvrtlo, takže jsme nepřijeli a v sobotu tam byl dětský den. No a dneska mi volal ten náš 4letý pravnouček a říká mi, babi, my jsme vás čekali, že přijedete na ten dětský den, který je pro babičky a pro dědečky. Tak jsme se tomu smáli s dědou, takže že máme dětský den. Oni tam měli předtím den pro děti.
1: Ano, ano, ano.
0: Na hřišti na fotbalovým a takže on si to myslel, to byl
1: festival. Že to bude to samé pro vás.
0: Hudeba. Takže nás čekali, že přijedeme na ten dětský den pro babičky a pro dědečky.
1: Tak příště to doženete určitě. Tak Aničko, děkuji moc krát, krásnou noc a příště u nás. Jo, naslyšenou.
0: Já vám taky přeju krásnou noc a mějte se moc.
1: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Václav Neckář, a kdo vchází do tvých snů, má lásko. No a krátce po půl jedné pozdravíme do Brna pana Jaroslava. Jaroslave, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: A všem zdravím vás i všechny lidi.
0: Moc děkuju za všechny.
1: No, já bych řekl, že mám těch oáz a zálib taky po vícero.
0: Mm-hmm.
1: To bychom přetáhli, kdybych to měl všechno vyjmenovat a komentovat.
0: Ani ne tak zálib, Jaroslavy, jako v ten váš svět, kde vám je dobře, kde se zkrátka tak jako uchýlíte k sobě.
1: Já jsem to pochopil, to slovo záliba se dá taky použít, myslím. Já jsem vnímavý, já jsem to takhle pochopil.
0: Mm-hmm.
1: No tak, to je svým způsobem vlastně taky záliba, že jako dá se říct, jako tak trochu se mě vyvedla z konceptu. No, takže, ale nejvíc pro mě největší medicínou je pro mě největší medicínou a lékařem je pro mě příroda.
0: Jo.
1: Pokud možno příroda nedotčená, dá se říct panenská.
0: Mm-hmm.
1: Prosím?
0: Nic, jenom jsem se chtěla zeptat, třeba v okolí Brna, kam rád chodíte, nebo kde to tam máte rád?
1: Brno má krásné okolí.
0: No to věřím.
1: Krásné okolí. Kromě jedné strany na jih, na Břeclav, na Znojmo, tak jsou všude krásné lesy. Takže Brno má krásné okolí. No já nejraději chodívám, toulám se, ať už s někým nebo sám, ale nemohl bych procházet, chodit přírodou s někým ukecaným
0: jo.
1: a mnohomluvným jako zvukově jako vydatného rázu. To by mě rušilo.
0: Rozumím.
1: Já spíš vnímám ty zvuky přírody a tak dále. Takže s někým nepříliš mluvným, nebo ať už sám.
0: Radši sám.
1: To dám to přírodo.
0: Ano.
1: Tak prostě vnímám ty zvuky té přírody a no, také obývám stromy.
0: Jo.
1: A vždycky si říkám, je to kluk nebo holka. Ale jelikož jsou v tomhle směru, řekl bych, těžce normální, tak si říkám, vždycky to bude holka. Tak, no, tam v přírodě si nejlépe, nejvíce odpočinu, vyléčím všechny trampoty.
0: No je.
1: A nebo když mám nějaký dilema, potřebuju si nějak rozhodnout.
0: Promyslet si to.
1: Takže ano. A já, víte, já někdy tak, já se v té přírodě někdy cítím až tak hezky, tak dobře, že slovy se to dá dost dobře těžko vyjádřit.
0: Rozumím. Prostě je vám krásně jako, dobře, nechce se vám tam odsud ani.
1: Ale kdybych se měl o to pokusit, tak já bych řekl, že jsou nějak tak nějak načisto a docela úplně tak nějak poeticky jakoby sfanfanili úplně.
0: Jo.
1: Jako že chce mi jako něco, jako že se mi chce zpívat, jásat, jo. Úplně jako, nebo jakoby opilí se někdy cítí.
0: Ano.
1: Tak to se ale jsou věci, záležitosti, které se slovy těžko vyjadřují.
0: Rozumím.
1: Takže nějak tak.
0: Dobře, tak každopádně vám přeju krásné výšlapy do přírody v těchto dnech, protože to počasí přímo zve na takové krásné vycházky a výlety, tak si to moc a moc užijte a moc děkuju za návštěvu a přeju krásnou noc, Jaroslave, ano?
1: I vám a vše dobré zdraví.
0: Taky, nápodobně.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Černocká, jak jste určitě všichni poznali, a její písnička Tam je, dovolal se k nám Pavel ze Šumavy. Krásnou noc, Pavle.
1: Ale nádherná písnička. Moc se mi líbila, já ji miluju.
0: To je dobře, že se vám líbila. Moc vás zdravím na Šumavu, krásnou.
1: Tohle se mi hrozně líbilo. No, a na toto téma, o kterým se dneska povídáme, víte, já mám rád odpočinek, a víte kde?
0: No, povězte.
1: V kostele.
0: To tady dnes ještě nebylo,
1: nezaznělo, já vím. Já jsem pracoval v podniku, jak já jsem pracoval v rádiu. A chodil jsem domů a po cestě jsem měl na cestě kostel.
0: Jo.
1: A když jsem měl v práci jako problémy a jako nebyl jsem úplně nadšený, a byl jsem, byl jsem naštvaný. Tak jsem došel do toho kostela, byl otevřený vždycky, to nechávali otevřený. A já jsem si tam sedl. Já ne, že bych tam potřeboval faráře, nebo tohle, já jsem si prostě sedl do toho kostela. A nechal jsem působit na sebe, jako ten kostel má, prostě každý kostel má určitou jakou auru, která na vás padne.
0: Jasně.
1: A já jsem prostě seděl a nechal jsem na sebe působit ten klid. Klid.
0: Rozumím.
1: Ten klid toho kostela. A seděl jsem tam hodinu nebo dvě. A pak jsem vyšel a jako jsem si říkal, tak pojď domů, aby je to dobrý, se ženou se nepohádáš, bude to v klidu. Víte, na mě takhle působí kostely.
0: No to je dobře. Že si tam najdete své místo klidu.
1: Jako jezdíme občas, samozřejmě jedeme se podívat, já jsem byl na Notre Dame a tohle než ještě zhořel a tohle všechno, byl jsem na tom velkým klášteře ve Francii, ten velký, to je jedno. A prostě jako procházel jsem mnoho těchto kostelů, byl jsem jako v Římě a tohle, ale vždycky jsem tam šel se podívat a vždycky jsem si jenom sednul na půl hodiny třeba. A seděl jsem a jako jsem jako bral do sebe ten kostel totiž má určitý fluidum.
0: Ano.
1: A to jsem do sebe vždycky vsákal a jsem si říkal, tak Pavlíku, teď seď a poslouchaj vysrzen a nech to všechno kolem sebe a nech na sebe působit tohle místo.
0: No krásně jste to vymyslel, zcela určitě, nádhera.
1: A víte, jako já bych doporučoval hodně lidem, kteří jsou steklí a občas se hádají a tohle.
0: Jo, aby se šli sklidnit.
1: Ať se sednou do kostela. Na půl hodiny. A nechaj prostě na sebe působit jako to prostředí. On totiž ten kostel, to je zvláštní prostředí. Ať si říká, kdo chce, co chce, jo, kdo si myslí, že není pánbu a tohle, to je jedno. Ale každý kostel má svý určitý, to je prostě zvláštní fluidum.
0: Ano.
1: Já žiju v Přední Výtoni.
0: No.
1: A my tam máme starý gotický kostel. A já tam chodím, sednu si a koukám a nechci tam kolem sebe nikoho. Mě to jedno, já si tam sednu sám.
0: Ano.
1: No, a je mi tam dobře.
0: Tak to je dobře. Výborně. Tak Pavle, taky vám moc děkuju. Užijte si krásné chvilky tam právě v těch místech, kde to máte rád a kde na vás to působí dobře a na vaši duši.
1: A doporučuji všem.
0: Dobře.
1: Když budete naštvaný, steklý a nepříjemný, sedněte si na chvíli do kostela.
0: Dobře, tak to je krásný vzkaz. Já za něj moc děkuju a přeju vám hezkou noc. Mějte se hezky,
1: taky
0: zdravíme na Šumavu. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Pavel Bobek dospívává, dík, že smím pár přátel mít. No a my jsme se dostali do finále pondělně úterní noční linky, tak se pojďme také v rychlosti ještě podívat do pošty, protože jste se k našemu tématu poměrně hojně rozepsali, za což děkuju mnohokrát. A pan Michal Sedlák třeba píše: můj vnitřní svět je vrstevnatý a daleko bohatší než ten vnější. Utíkám se do něj před drsností života a nepochopením schovat. Tady na pražském Chodově jsem si oblíbil několik míst, jedním z nich je vnitroblok s Oskarem, sochou fantaskního zvířete, připomínajícího křížence psa a lva. Vytvořili spálené hlíny keramik Jaroslav Róna. Sednu si na lavičku, pozoruju ho a nořím se do sebe. No a pan Bohumír zase píše: zdravím noční linku, pohodová otázka, ať už pro líné nebo vysloužilé, přerušit práci na zahrádce a jen tak posedět, to je můj případ, nebo si sednu na kolo a zajedu kousek do vedlejší ulice za kamarádem. Je vdovec, tak mu zkracuju osamění. No a já jsem také potom v pohodě, aniž by mě něco uteklo. Nejradši mám dny po dešti a větru. Sednu si do okna a koukám na vyčištěnou krajinu Drahanské pahorkatiny, koukám na moje rodiště v dáli a nemohu se toho nabažit. Tak tolik pan Bohumír. Tak přátelé, tolika mnohem více na téma máme v životě svůj svět, ve kterém nám je dobře. Určitě ano, každý máme ten svůj, tak si jej také užívejme a doufám, že najdeme také chvilku času pro to, abychom si jej mohli užívat. No a protože jsme na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud samozřejmě jdete spát. Pokud se vám nechce spát, tak pro vás máme další pořady, takže vám přeju hezký poslech. No a jinak vám děkuju moc, přeju dobrou noc a budu se těšit zase velmi brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Nedávno jsem si tu liboval, jak je to pěkné, když se host našeho divadla představí hned na úvod první písničkou. Jenomže, když jsem dnes pozval spisovatele a humoristu, jak se říká, muže od pera, tak raději nechám ten začátek na Martě Kubišové, která, jak ještě uslyšíme, našeho hosta poznala v mládí v jednom literárním kabaretu.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Miloslav Švandrlík, většina z nás asi hned doplní Černí baroni. A nebo si vzpomeneme na obrázky kresleného humoru na stránkách někdejšího dikobrazu s nepraktovou až ladovsky tlustou nebo silnou černou linkou. Švandrlík, neprakta. Ale abychom si hosta dnešního divadla pana Miloslava Švandrlíka trochu blíže představili, on totiž zdaleka nebyl jen autorem těch Černých baronů a textové části nepraktových vtipů, pojďme teď na chvíli mezi diváky do Šemánovic u Kokořína, kde byl svého času Miloslav Švandrlík hostem Ondřeje Suchého.
2: Pane Švandrlíku, začínám vždycky u dětství. Jak to bylo u vás? Kdo z vašich rodičů a prarodičů eventuálně vás nakazil svým humorem? Po kom jste?
3: No tak můj tatínek byl takový ochotnický komik, který si do kabaretu sám psal kuplety a vždycky mi to předčítal. A říkal, tak co, jaký to je? Já jsem řekl, blbý. To ráno jsem dostal facku a říkal, a teď to napíšeš sám. A to byly moje začátky.
2: Než jste se stal spisovatelem, tak jste chtěl jste hrát divadlo, dostal jste se ke hře na flétnu, dělal jste asistenta režie slavnému Alfredu Radokovi a to ještě zdaleka nebylo všechno. Zoufal jste si, anebo jste se tím bavil vším, čím jste byl?
3: Já jsem jako Neruda byl všem rád.
2: Jo.
3: Něčím sice radši, ale, ale celkem jsem byl vždycky spokojený.
2: Proč jste si vybral takovou klikatou cestu?
3: No já jsem si ji nevybral, mě
2: tak
3: bude
2: život.
3: Všeť vyhodit.
2: Ale zkoušky na divadelní fakultu jste...
3: No to byla taky legrace hrozná, protože já jsem v té době nějak recitovával a to, a, ale byl jsem zaměstnaný v Regule Národní podnik. Když jsem zametal dílnu. A teďka jsem šel z té továrny a uklouz jsem po takovým tom, jak
2: jsem
3: po mříži na kanálu a porazil jsem pána. Hlavou jsem mu drc do břicha. A pán vstává, já se omlouvám, a říká, hele, ty jsi recitoval, já tě znám, já jsem osvětový inspektor na Praze 3 a já scháním lidi z dělnických profesí, který by šli študovat na AMO. Tak jsem šel dělat zkoušky asi druhý den hned, nebo třetí.
2: A zkoušel jste toho Sirána? Nebo...
3: Ne, to bylo dřív, to jsem se pokoušel kdysi na konzervatoře.
2: A tam byl ten pan Heger?
3: Tam jsem ho málem připravil o život, ano, protože, protože Karel Heger hrál v té době Sirána, slavná to figura. No já jsem tam přišel ve skautských kalhotkách, těch manchesterákách, místo meče jsem měl v ruce větev a teď jsem tam začal umírat. No a Heger zrovna svačil, měl mlíko a housku a zaskočilo mu. Jak se chytal, že?
2: Takže kolegové potom pomohli a...
3: Pomohli. A nevzali mě, vidíte to.
2: Ale tam na tu divadelní vás vzali.
3: No pak mě vzali.
2: A jak jste se dostal té režii?
3: No zase jsem měl problémy v tom herectví. Protože no já jsem byl přes ten kabaret a přes takový ty srandičky, no a teďka jsem dostával třeba Seriožu Tulenina v Mladý gardě a takovýhle role, tak
2: to... Takže oni vás přeřadili na...
3: Na režii.
2: Ale ještě mě tam nefalíruje ta flétna, jak jste... To jste si zvolil?
3: To ještě dřív.
2: Ještě dřív.
3: To jsem chodil do hudební školy, no. Ale to, předtím já jsem chodil do dramatického oddělení městské hudební školy, který zrušili, protože si řekli, že jedna konzervatoř stačí. No a tu naši zrušili, já jsem šel za ředitelem a říkám, co mám dělat? On říká, jděte do Dolů nebo do Hutí. No, to se mi nechtělo. A on říká, no podívejte, nám nechali ještě pedagogické oddělení. Kdybys to vystudoval, byl bys z vás učitel hudby, pokud ovšem na něco hrajete. Já říkám, no hraju na housle trochu. On vytáhl z futrálu housle, říká, předveďte. Jsem to vzal, spustil jsem Lapalomu, on mě nechal zahrát asi šest tak, to říká, to by nešlo. No a pak na mě prohlížel si mě a říkal, ale poslouchejte, vy máte krásné masité rty a my nemáme pletnisty. No tak jsem souhlasil s tím, že budu hrát na flétnu.
2: Co říkal tatínek k tomu?
3: No, žasl? Tatínek žasl velice.
2: A zahrajete si ještě dneska tak
3: na... Ne, mám.
2: Na flétnu.
3: Tatínek říkal, to jsi to dopracoval. Bude z tebe pastevec, budeš foukat na fujaru.
2: Vy se dodnes umíte dívat na léta 50. s ohromným humorem. Byla to pro vás opravdu taková sranda i tenkrát?
3: No já musím říct, že...
2: Byla.
3: Tenkrát, jo. Protože jsem si neuvědomoval ani v plný šíři, co se kolem mě děje. Tak vždycky to nějak dobře dopadlo.
2: Vy jste byl dělnického původu, takže
3: já
2: jste měl...
3: Já jsem byl dělnického původu.
2: To jste ještě mohl obrazit různé další školy, že jo? To by vás brali...
3: No všude by mě vzali.
2: No a jeden čas jste byl také vychovatelem mládeže.
3: Ano.
2: To je úžasná epizoda ve vašem životě. Já si myslím, že u toho se musíme zastavit, protože jste byl dvakrát, pokud vím jednou, totiž po druhé jste byl dokonce vychovatelem korejských sirotků.
3: Ano, to bylo v 50. letech, jsem přijeli sirotci z korejské války.
2: No, jaké jste měl výchovné metody a jaké jste měl výsledky s prací s korejskými sirotky?
3: Měl krásný výsledky. Třeba jsme šli na procházku a najednou slyším soudruh, soudruh. Tak koukám a 8 metrů nad zemí na větvi visí Koreječek a křičí soudruh, korejský člověk trochu jako opice, že?
2: Měli vás rádi, malí Korejčata?
3: Strašně, no.
2: Jo. Vzpomínáte si ještě na nějaký jména nebo na někoho konkrétně?
3: Ano, můj oblíbenec se jmenoval Kim Munzo, ale teďka, když jsem podepisoval knížky, tak najednou připochodoval krásný Korejec obličený v nádherném šatu. Nechal si podepsat knížku a říká, já Liběšice u Úštěku, nyní Chicago.
2: No, na konci 50. let už to začalo, jaksi, už se začaly objevovat první divadla malých forem, to je takové moje oblíbené téma. Jak vás ta vlna těch divadel malých forem oslovila a kde a čím vším jste do téhle zlaté éry jako autor přispěl?
3: No, mě oslovila moc, hlavně písničky vašeho bratra. To si vzpomínám, že jsem s šéfredaktorem Dikobrazu Šafránkem byl na dovolený a teď jsme tam chodili po břehu Lužnice a zpívali jsme si to a teď byla už půlnoc, my jsme byli trochu ovíněni a zpívali jsme ty písničky, včera neděle byla a tak. A najednou tam z nějaký chaty vyrazil chlap a říkal, vy si čáci hned přestaňte, nebo to dám do dikobrazu.
2: No tak vy jako flétnista jste musel hezky zpívat hezky, taky, hezky, že jo? Hezky, no. Se konečně dostáváme k Černým baronům. Já věřím, že tady spousta lidí už je na to natěšených. Pane Švandrlíku, vlastně ze všeho nejdřív vzhledem k vašim knížkám a i k těm, v nich se vracíte k době Černých baronů. Píše se vám líp v první osobě anebo ve třetí osobě, kdy se jmenujete Kefalín?
3: No tak já tohle to zase tak moc nerozlišuju. Ale to s tím Kefalínem byl problém, jak pojmenovat toho hrdinu. Že? Tak jsem nad tím jsem moc dumal. A v té době já jsem chodil k Linkům pro Kofol. Jestli víte, co to ještě bylo.
2: Kofola, no jistě.
3: Kofola. A mě to chutnalo, protože jsem vylemtal jsem jich hrozně.
2: S rumem nebo bez?
3: Ne, bez rumu.
2: Promiňte.
3: Ale stejně jsem si ublížil s tím. Nachodil jsem k Linkům vždycky s dvěma taškama, tam jsem si koupil 10-20 kofol, až jel jsem do Chodova zase. A teď jsem tam přišel a slyším, jak jedna prodavačka druhý říká, hele, ten Kofolín už je tu zase.
2: Tak vzniknul Kefalín jméno.
3: Kefalín, no.
2: Já mám tady poznámku, že Stop kabaret nebo Stop divadelko v Pardubicích uvádělo nějaký muzikál dokonce, nebo...
3: No, krvavýho byla a violu. A jenže to už přišlo nějaký avize tyhle divadla likvidovat. Nechali ten semafor, který to zavinil, tak ten jakž takž nechali. Ale ty ostatní divadla likvidovali. A moc se mi líbilo, když přišlo to oznámení, že teda to nemůže být, protože se tam neobjevil ani jeden talent. Přitom tam zpívala Kubišová a hudbu dělal Petr Hapka.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: No, nevím, jak jsou na tom ti dnešní mladí. My jsme třeba četli a hltali svého času knížky Jaroslava Foglara, Foglarovky, nebo právě neuvěřitelné příběhy nezvedných žáků Kopita a Mňouka, které si vymýšlel a psal Miloslav Švandlík. Jako ilustrátor ani tady nechyběl Jiří Winter Neprakta. Ti dva se znali tak dobře, že si kápli do noty, respektive i do obrázků na stránkách těch společných knížek. A dost možná jsou ty příhody Kopita a Mňouka stejně psané pro generaci, která s nimi nějak zestárla. Takže do našeho divadla rozhodně patří.
2: Zachraň se, kdo můžeš. Už jsme tady.
3: My oba hrdinové neuvěřitelných příhod.
2: Žáci Kopito a Mňouk.
4: Pan učitel Pěnička zabavil při vyučování Mňoukovi knížku Vražda v zeleném domku. Vlastně to ani nebyla knížka, ale starý, oškubaný sešit, který se válel u Mňouků na půdě. Pedagog se zamračil a pravil. Mňouku, Mňouku, v učení vázneš, chování máš neuspokojivé a místo toho, aby ses snažil, čteš při vyučování literární brak. Copak nemáme dost krásné a hodnotné literatury? Řekni mi, prosím tě, co se ti na tom krváku tolik líbilo?
3: Hlavně ta mrtvola ve sklepě, jak ten starý pán zabil svou ženu a udělal jí tajný hrob ve sklepě.
4: Což pak nevidíš, jaký to je nesmysl? Zlobil se pedagog. Jednak se domnívám, že máš na mrtvoli ještě dost času, nebo ti nevíš, co je příčestí minulé trpné. A za druhé, schovávat mrtvolu ve sklepě je pošetilost. Ve skutečnosti by občané uvědomili policii, že žena se již delší dobu neobjevila na veřejnosti. A první místo, kam by se policie odebrala, by byl právě sklep. Mňouku, Mňouku, co z tebe bude? Zdali pak si již přečetl veškerou povinnou literaturu?
3: Prosím, ještě ne.
4: A učitel pokračoval. Zde to vidíte, žáci. Mňouk je odstrašující příklad toho, kterak i nadaný žák může hluboce klesnout. Nesměj se, Benecká, ty nejsi o nic lepší. Jste zvlčelá třída, z které nic nebude. A Mňouk mě velice zklamal. Číst literaturu, jakou je Vražda v zeleném domku, to je totéž jako hrabat se v hnojišti. Uvědom si to, Mňouku, a styď se. Když se odpoledne sešli žáci Kopito a Mňouk, aby podnikli novou výpravu za dobrodružstvím, byl Kopito bez nálady.
3: Ty jsi tomu zase dal. Já se těšil, že mi tu knížku půjčíš a teď leží u Pěničky ve stole.
2: Mám nápad. Vrátíme se do třídy a kdyby něco namítala školnice, vymluvíme se na nějaký kroužek. Katedra nejde zamykat a tak se knížky klidně zmocníme. Ty si ji rychle přečteš a zase ji vrátíme na původní místo. Vsadím se, že Pěnička nic nepozná.
3: To by šlo. Tak jdeme.
4: První etapa prošla bez nejmenších nesnází. Na chodbě sice potkali paní Školníkovou, ale ta si jich ani nevšimla. Znala Kopita a Mňouka dobře a věděla, že škole se spíš vyhýbají a nelezli by sem dobrovolně, kdyby nemuseli. Žáci proběhli chodbou a otevřeli dveře do třídy. Vrhli se dovnitř a strnuli.
3: Pěnička.
4: Ano. Seděl za katedrou v prázdné třídě. Žáci si rychle začali vymýšlet nějakou výmluvu, ale pak si všimli, že je učitel vůbec nevnímá. Skláněl se nad otevřenou knížkou.
3: To je ona. Vražda v zeleném domku.
4: Ano. Četl jí s takovým zaujetím, že pro něj nic jiného neexistovalo. Žáci tedy tiše vycouvali ze třídy.
3: Tady ho máš. Mně to sebere, protože to je brak. A sám to hltá, že nevidí a neslyší.
2: No jo, ale tím pádem si to nepřečtu já. Můžeš mi to aspoň vypravovat?
3: Beze všeho.
4: A Mňouk začal přednášet obsah toho literárního klenotu, jehož zlatým hřebem byla právě ta mrtvola ve sklepě, o které tak nadšeně hovořil s panem učitelem Pěničkou. Zdálo se, že barvitý děj uchvátil i jeho kamaráda. Hluboce se zamyslel a pak se zatvářil spiklenecky.
3: Člověče, tak
2: Tak mě napadá, proč starý Mazánek chodí ustavičně do sklepa. Už párkrát jsem ho viděl, že sebou nesl motičku a kýbl hlíny.
3: Snad si nemyslíš, že starý Mazánek...
2: Je už 3 neděle doma sám. Sousedům řekl, že jeho dcera s ženou odjeli k tetičce a ta, že je těžce nemocná.

0: To bych řekl, že ne. A právě proto ho musíme včas zneškodnit. Četl jsem v jedné detektivce, že jedna vražda plodí druhou. Chceš, aby starý mazánek vyvraždil úplně všechny u nás v městečku?
1: Ne, to nechci. Jen si myslím, že mu nemusíme strkat hlavu přímo pod sekeru.
0: Taky nebudeme. Budeme ho nenápadně sledovat a až někam odejde, vleze jeden z nás do sklepa. Několik minut bude stačit, aby zjistil, co a jak. Buď jsou ve sklepě hroby, nebo tam nejsou.
1: A když tam ty hroby budou?
0: V tom případě vnikneme do sklepa oba a vezmeme sebou motyčky. Hroby rozkopeme a odhalíme strašnou pravdu.
1: No dobře, když chceš, tak se teda do toho dáme.
2: Odešli k domku občana Mazánka a nenápadně se tam začali procházet. Dlouho se nic nedělo, ale za nějakou dobu přijelo auto s uhlím. A teď to přišlo. Když se uhlíři nabídli, že mu náklad odnesou do sklepa, Mazánek to odmítl a chtěl schodit uhlí jen tak ven před kůlnu.
0: Slyšel jsi? Mazánek nechce mít ve sklepě uhlí. To znamená, že tam ty hroby určitě jsou.
1: Tak to tam ani nemusíme lézt. Byla by to zbytečná práce.
0: A to zase ne. Naše podezření zesílilo, ale absolutní jistotu přece jen nemáme. Jak se starý Mazánek vzdálí z domku, musíme jeden z nás do sklepa.
1: Ale kdo?
0: Kdybys byl hrdina, přihlásil by ses dobrovolně. Takhle budeme losovat.
1: Stejně to prohraju. Já nevím, čím to je, ale vždycky všechno odskáču já. Mně se ještě nestalo, aby se mi nějaká nepříjemnost vyhnula.
0: Mně taky ne. Ale teď se losuje. Pana nebo orel?
1: Pana. Jestli jsem to neříkal, mě ta smůla neopustí ani na chviličku. A ty si tak spokojeně necul.
0: Buď hrdý na to, že můžeš splnit důležitý úkol.
2: Žáci čekali, kdy se starý Mazánek hne z chalupy a měli štěstí. Za slabou půlhodinku vyšel ven, v ruce třímal velký džbán a mířil k hospodě. A jen zmizel za rohem.
0: A teď fofr do sklepa, kdyby něco, tak pískni.
2: Mňouk kývl, přeběhl dvůr a okénkem vlezl do sklepa. Ale neuplynulo ani 5 minut a byl zpátky. Chvíli nebyl schopen slova. Marně kopyto naléhal, až konečně...
1: Jsou tam dva hroby, fakticky. Nemůže to být nic jiného. Ve sklepě jinak není vůbec nic. Akorát u stěny stojí necky. Ale ty hroby vypadají strašně. Jsou velikánské a z černé hlíny.
0: To jsem čekal. Dva hroby, dvě vraždy. Kdyby nebylo nás, kdo ví, jestli by se na to vůbec někdy přišlo.
1: Určitě ne. A ani nás by to nenapadlo nebýt té knížky Vražda v zeleném domku.
0: To je fakt. Ta knížka nám otevřela oči.
1: Ano.
0: Ale takového kapitána Ošmeru by to stejně nenapadlo, i kdyby ji přečetl 4krát.
1: Ten by ji mohl číst od rána do večera, protože jemu chybí fantazie.
0: Ale teď rychle pro motyčku, protože musíme být ustavičně připraveni k zásahu.
1: Motyčky jsou na dvoře, přímo u okýnka do sklepa.
0: Dobře, zůstaneme tady a budeme sledovat, co se bude dít.
2: Starý Mazánek se právě vracel s pivem a zmizel v baráčku.
1: Ten už asi dneska nevyleze. Teď bude dlabat, pít pivo a z domova se ani nehne. A my se tady uhržeme nudou.
0: Trpělivost přináší růže, kamaráde. Velcí detektivové vítězili tím, že uměli čekat často i celé hodiny.
2: Mňoukovi nezbylo, než se podvolit. A ukázalo se, že dobře udělal. Netrvalo dlouho a z domku vyšel starý Mazánek. Měl nové šaty, čistou košili, kravatu a klobouk.
0: Někam jede. Když se takhle vystrojil, tak určitě nejde jen do krámu nebo k holiči.
1: Jenom jestli něco netuší. Třeba si všimnou, že tady hlídkujeme, podezírá nás a tohle na nás jen tak nafilmoval.
2: Nebezpečí bylo velké a proto nesměli naletět na nějakou léčku. Pověsili se tedy Mazánkovi na paty a dávali pozor, kam má namířeno. Ale ten se ani neohlédl a zabočil na cestu vedoucí k nádraží.
0: Jasňačka, za chvíli jede vlak. Jde se na věc.
2: Žáci se rychle vrátili k domku a nepozorovaně vnikli na dvůr. Popadli motyčky a okénkem se spustili do sklepa. To, co uviděli, na ně mocně zapůsobilo. Hlavně na kopita, který tady byl prvně. Mňouk s uspokojením pozoroval, jak se mu roztřásly nohy. V prázdném a poměrně prostorném sklepě byly navršeny dva veliké hroby z černé hlíny. Každý byl asi tak 2,5 metru dlouhý a skoro 2 metry široký.

0: No, tak se asi do toho dáme, co? Je to nejstrašnější dobrodružství, co jsme kdy zažili. Ale pravda musí ven.
1: Rozmáchl se a motička dopadla na hrob. Mňouk si stoupl vedle a také on se pustil do práce. Hlína lítala na všechny strany, byla měkká a kyprá, takže nemohla odolat jejich nadšení a touze po spravedlnosti. Netrvalo dlouho, oba hroby byly překopány a kopce hlíny navršeny uzdí sklepa. Žáci zírali na holou cementovou podlahu.
0: Kde jsou mrtvoly? Tohle je zajímavé. A v podlaze nejsou stopy po kopání. Je tu jediná možnost. Starý mazánek mrtvoly spálil nebo pohřbil jinde a tady navršil hroby, aby se měl kam chodit modlit a kát.
2: No jo, ale co když...
1: Mňouk však nemohl svou myšlenku dokončit. Nahoře se ozvaly kroky a dveře do sklepa se otevřely. Dolů sestupovalo několik lidí. Na útěk nebylo ani pomyšlení a tak se oba žáci ukryli za necky stojící u stěny.
0: Mazánek.
1: To jsem rád, že jste zase doma, slyšeli žáci hlas podezřelého vraha. Už se mi po vás stýskalo, ale přichystal jsem vám překvapení. Udělal jsem ve sklepě záhony přesně podle receptu a nasadil do nich žampionové kultury. Zítra nebo pozítří už můžeme mít smažené žampiony. Ale co to má znamenat? Který darebák? Začal křičet starý mazánek a jeho žena s dcerou, které právě přijeli vlakem, k němuž jim šel naproti, ho marně chlácholili. Tolik práce mi to dalo a teď je všecko pryč, bědoval. A v tu chvíli potvrdil Mňouk, že je opravdu smolař. Chtěl se podrbat na nose, loktem strčil do necek a ty se poroučeli.
0: Zachraň se, kdo může.

0: Tady vidíte, žáci, řekl jim druhý den učitel Pěnička, kam vede čtení brakové literatury. Z vašeho činu nehodlám vyvozovat závěry, neboť vaše matky slíbily, že vás strestají mimořádně důkladně.
1: A prosím, nemohl byste mi tu vraždu v zeleném domku vrátit? Chtěl jsem jí půjčit?
0: Vrátím ti ji v pondělí, mňouku, odpověděl rozpačitě pedagog. Mám ji totiž ještě rozečtenou.
2: Když soumrak vcházel tišit svět, snídal si 7 cigaret, blečí než utopený švéd, hlas lodních píštěl Titaniku. Nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a vetešníků. Miláček žen

kolečka žen a vedešníků. Tucty her, miláčka žen a vetešníků. Veteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal, odhrň cíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu němou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Trochu ve stínu a stranou vedle Černých baronů a těch dvou zmiňovaných Kopita a Mňouka zůstávají vtipné povídky Miloslava Švandrlíka. Navazuje v nich na to nejlepší z humoristické prózy v české literatuře. A nakonec, jak to říká Zdeněk Svěrák, povídka je vlastně takovej malej román. A je velké umění příběh, postavy, poentu vtěsnat na pár stránek. V případě Miloslava Švandrlíka skoro na pár řádek. Tak jsou jeho většinou novinové povídky stručné a krátké. Ale o to někdy zase víc ta poenta pobaví. Vybral jsem pro vás dnes na závěr dvě a přečtou je, zcela v duchu Švandrlíkova vyprávění a možná i typu postav, pánové Arnošt Goldflam a Norbert Lichý. Já už se jen rozloučím s tím, že se zase brzy těším s vámi na slyšenou.
2: Tento poučný příběh je téměř s moralitou. Přihodil se herci oblastního divadla, který sněl o metách nejvyšších. Je třeba přiznat, že k ním neměl daleko. Měl talent, byl přiměřeně pracovitý a doufal, že si na něj jednoho dne sedne štěstí. Před divadelními prázdninami to tak vypadalo. Ředitel a současně režisér si ho zavolal, aby mu sdělil závažnou novinu. Jaroslave, děl slavnostně, rozhodli jsme se nasadit na příští sezónu Hamleta. Mělo by to být stěžejní představení, které vyznačí, kam až jsme došli. A titulní úlohu budeš hrát ty. Herec se málem zapotácel. Po Hamletovi samozřejmě toužil a nyní ho měl na dosah ruky. Je tu jenom jeden malý problém, pokračoval ředitel, a tou je tvoje váha. Jsi přece jen na prince dánského příliš hřmotný. Chtělo by to zhodit nejméně 10 kilo. Ale to jistě nebude zásadní problém. Máš na to přece celé prázdniny. Samozřejmě, vydechl Jaroslav. To hravě zvládnu. Dám si dietku a budu běhat v lese štreky. Každý den 5 kilometrů. Po prázdninách mě vůbec nepoznáš. Hamlet, to je motivace. Ředitel přikývl a tak se rozešli. Jaroslavovi se chtělo samým nadšením zpívat vítězný chorál. Všechno je jasné. Prožije prázdniny v ustavičném pohybu a pak vstoupí do své nejúspěšnější sezóny. Takový Hamlet, jak ho zahraje on, ještě po českých jevištích nechodil. A s tréninkem začne hned. První den dovolené. Žádné váhání nebo otálení. Příležitost se musí popadnout rovnou za pačesy. Své předsevzetí Jaroslav skutečně dodržel. Oblékl se do vytahaných tepláků a vyrazil na první štreku. Po ostrém startu nastal rozvážný, ale úporný běh. Jaroslav supěl jako lokomotiva. Obličej měl zalitý potem a tak se stalo, že přehlédl kořen stromu. Zavrávoral a padl. Vyjekl, protože cítil, jak mu v noze chruplo. Potom několikrát zaklel, k čemuž měl dostatečný důvod. Nemohl se postavit na nohu, pravý kotník ho šíleně bolel. Se vzdycháním, hekáním a dalšími projevy úpění se belhal, ba přímo plazil k silnici. Šlo o závažný úraz. Lékař konstatoval zlomeninu nohy v kotníku a Jaroslav se domů vracel v sádře. Jeho nálada se pohybovala na prahu zoufalství. Aby tento práh nebyl zdolán, zavolal herec bývalé milence ženě nadmíru dobrosrdečné. Jmenovala se Dáša a byla ochotna pomoci. Přijela si pro Jaroslava v Mazdě a odvezla ho na chatu, odkud se jí podařilo vyštvat manžela. Uložila herce do postele a slíbila, že o něj bude láskyplně pečovat. Jaroslav nedokázal vzdorovat. Dáša se opravdu snažila. Vařila s kuhrajícímu umělci vynikající pochoutky a přidávala k ním laskavá slova. Jaroslav neměl sílu se bránit. Nepostavil se kriticky k útoku na svou linii a místo toho proléval slzy vděčnosti. Nazýval pečovatelku strážným andělem a pomlaskával nad plnými talíři. Na Hamleta si téměř nevzpomněl. Tím spíše, že noha se hojila velice pomalu. Takže všechno dopadlo jinak, než mělo. Na konci prázdnin vážil Jaroslav o 15 kilo víc, než na jejich začátku. Už se s tím nedalo nic dělat. Když se Jaroslav dostavil do divadla, pokusili se o ředitele Mdloby, ale rychle se vzpamatoval. Jaroslave, řekl trochu zklamaně, Hamleta hrát rozhodně nemůžeš. To by byla veselohra. Ale přesto si myslím, že jsi výborný herec a jako takový si zasloužíš hlavní roli. Dostaneš ji. Souběžně s Hamletem nastudujeme osudy dobrého vojáka Švejka.

Nebezpečný podnájemník. Jsou věci, které lze těžko odmítnout. Přijel za mnou švagr z Pelhřimova, který mi půjčil 20 000 na MBčko a povídá, syn mého šéfa by potřeboval v Praze podnájem, asi tak na 5 na 6 měsíců. Ty máš prostornou vilku, co kdybys mu poskytl na tu krátkou dobu útočiště? No, radost jsem neměl, ale co jsem měl dělat? Řekl jsem, že mi bude nesmírným potěšením a pro celou rodinu to bude přímo vyznamenání. S tím jsme se rozešli. Krátce na to jsem zalarmoval manželku. Tak a tak se věci mají, vysvětlil jsem jí, a nedá se proti tomu nic dělat. Teď ovšem nejde o podnájem, ale o Světlanu. Světlana je naše vzorně vychovaná 17letá dcera. Střežím ji jako oko v hlavě a vím o každém jejím kroku. Vyvedla se nám. Vyrostla do krásy a proto nedovolím, aby se spustila s nějakým halamou. Světlana je slušná dívka, ale vím já, co se může stát, když se dostaví nízké a temné pudy. Bereš si to moc k srdci, mínila manželka. Vždyť si toho člověka ještě vůbec neviděl a nevíš, jak dalece může být nebezpečný. Třeba není vůbec hezký a přitažlivý. Musíme být připraveni na všecko, řekl jsem rezolutně. Kdyby ti dva začali už spolu flertovat, pozdě bychom honili bycha. Je třeba vypracovat plán, jak by Světlana tomu člověku vůbec nepřišla na oči. Dumali jsme, kombinovali a pak jsme se dohodli, že manželka bude za Světlaninu ctnost zodpovídat dopoledne, já odpoledne. Večer a v noci ji budeme střežit oba. Budeme-li oba důslední a nekompromisní, nemůže se našemu krásnému dítěti nic zlého přihodit. Jde jen o to, abychom nepolevili ani na okamžik a nepřipustili nějakou koketérii, která by mohla přerůst v něco vážnějšího. Jest nám známo, jak vynalézaví dovedou být mladí lidé, když po sobě touží. Ale my víme, na čem jsme. Pak jsem si vzal na paškál Světlanu. Mám s tebou velké plány, řekl jsem jí, a ty se proto nesmíš chovat jako Květa Hubaštová, která strávila noc s důchodcem Schreibrem za 2 velkopopovické 12. To už snad ani není morálka, to je přímo spoušť. Vezmi si to k srdci a k podnájemníkovi, pokud se s ním vůbec sejdeš, se chovej chladně a odmítavě. Dcera mi to slíbila, jen se jí poněkud dotklo, že jí srovnávám s Květou Hubaštovou. O několik dní později se dostavil podnájemník. Byl to ryšavý pořízek a slyšel na jméno Emanuel Houně. Přijal jsem ho přátelsky a odvedl ho do pokojíku s balkónem. To je přesně na opačné straně domu, než je ložnice mé dcery Světlany. Dospěl jsem k názoru, že Emanuel Houně není vyložený krasavec ani zřejmý chlípník. Budu-li Světlanu usilovně střežit, nemůže se nic strašného přihodit. Přesto jsem zůstával ve střehu.
a ačkoliv se Emanuel houně neprojevoval jako uchvatitel a lamač srdcí, odváděl jsem systematicky Světlanu z jeho dohledu. Jednoho dne, kdy podnájemník údajně studoval ve svém pokoji, rozhodl jsem se, že Světlanu odvedu na výstavu angorských koček. Nejprve spolu posvačíme v nějaké slušné restauraci a pak se pokocháme pohledem na ušlechtilá zvířata. Světlana jako vždy souhlasila. Opustili jsme domov ve znamenité náladě a zamířili jsme do prvotřídní cukrárny u Myšáka, abychom si poněkud osladili život. Šlehačkové speciality byly vskutku znamenité. Ale když došlo k placení, zjistil jsem, že tento úkon není v mých silách. Zapomněl jsem si doma peněženku. Světlana u sebe neměla peníze z výchovných důvodů, aby nedopadla jako Hana Loutnová, která prodala rodinné šperky a stržených 11 000 korun prohýřila s nezbedným studentem za sobotu a za neděli. Zůstaň zde sedět jako zástava, přikázal jsem dceři. Já se vrátím domů pro peněženku. A nekoukej tady po mužích, nebo to s tebou dopadne jako s Alžbětou Tuhou, která se seznámila v cukrárně se sexuálním vrahem Varhaničkem a ten ji pak uškrtil punčochou. Co nejrychleji jsem zamířil k domovu. Ve svém pokoji jsem našel peněženku. V ložnici pak manželku v náručí ryšavého podnájemníka Emanuela.